Letošní už 24. porci Oldies vám poznáme znělce, kterou je závěr písně The Big Beat Fetse Damna, začíná nabízet dvojice mistr zvuku Aleš Huber a autor Jirka Tiefstrunk. Na úvod dnes nahlédnu do horké stovky Billboardu do poloviny června 1973. Na třetím místě tehdy kulminoval taneční sexy song copaté americké zpěvačky Sylvie s názvem Pillow Talk.

Termín pillow talk vysvětluje i Wikipedie, já bych to přeložil jako špitání pomilování. A Sylvia, ta vám přestane být neznámá, když vám řeknu, že před solovou kariérou byla členkou dua Mickey and Sylvia. Před týdnem jste v porovnávací rubrice slyšeli skupinu Ballin Jack, která byla ve své době opomíjena. Teď vám ji dvěma dalšími kousky trochu přiblížím.

Slyšeli jste songy Good Man a Come Round Here, I Am The One You Need z druhého alba kalifornské skupiny Ballin' Jack z roku 1972. Jeho název Buzzard's Luck znamená česky smůla a Ballin' Jack se dá přeložit jako lokomotiva jedoucí plnou rychlostí. Teď tu mám něco z Polska, měl jsem identifikovat tamní skupinu a byly to červené gitary.

Zadání znělo, potřeboval bych identifikovat polský rockový song ze 60. let, ve kterém zpěvák nebo mužská hudební skupina v refrénu zpívá o tom, že zpěvák miluje jistou ženu, ale nikdo na světě o tom neví. Tak to byla ta první píseň Nikt na švěče nevě z roku 1967. Tu druhou Tak je ładne oči jsem vybral do dvojice a hrál jí často i náš rozhlas. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinilového období rocku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Pavel Novák zaspíval svou předělávku s názvem Dan, doprovázela ho skupina Vox. Text si napsal sám, rozhlasová nahrávka je z roku 1973. Tomu, kdo v minulosti jen trochu sledoval zahraniční hudební scénu, je melodie samozřejmě povědomá. Takže jen jaksi pro pořádek doplním, že britskou singlovou jedničku Get Down zaspívá její autor Gilbert O'Sullivan.

přijala dobře také Amerika, v Hot 100 byla v první desítce a prodejem byl singl Za Atlantikem pozlacen. Někteří si píšete ne o předělávky, ale o ryze tuzemskou tvorbu. V tomto směru vám dnes také vyhovím. Schyluje se k létu, budují se další a další cyklostezky, tak třeba písničkou, kterou na Děčínské kotvě zpíval Jiří Helekal.

Jiří Helekal zaspíval Chtělo by to kolo, hudbu si složil sám, text mu napsal Drahoš Čadek, doprovázel ho orchestr Československé televize. A slyšeli jste také Evu Bihariovou, ta písnička se Slovákům povedla a má název Márně sama pýtaš. Autory jsou Ludovít Štasel a Milan Dunajský, doprovázel bratislavský točr, řízený Ivanem Horvátem a RT Vox.

Opět slovenština, to byl Peter Vašek v písni Žltá stužka, zlatý tieň. Doprovázel ho orchestr Juraja Velčovského, textoval Gustáv Hubka. Bohužel myšlenku textu originálu nenaplnil a to je škoda. Tím originálem je, jak už asi tušíte, americká i britská singlová jednička tria Tony Orlando and Dawn Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree z roku 1973. Máte naladěnu pravidelnou hudební hodinku s názvem Oldies aneb historie z černých drážek, to nejlepší a pokud možno neohrané z let 50., 60. a 70. pro vás vybírá Jirka Tieftrunk.

Zmiňuji občas svou databázi instrumentálek, kterou stále doplňuji. Vy si občas o nějakou napíšete a to mě těší. Teď vám nabídnu dvě, které jsem nedávno přidal. Můžete mi napsat svůj názor, jestli opravdu patří k těm, které by v tom seznamu v Česku známých a oblíbených měly být. Zároveň to berte jako malou hádanku, jestli byste uměli ty dva hudební kousky pojmenovat.

Samozřejmě prozradím, co jste slyšeli. Orchestr Karla Vlacha zahrál trampolínu, kterou zkomponoval Vlastimil Hála do filmu Cirkus bude. Orchestr Slávy Kunsta přidal Černého Orfea, tak je to uvedeno na deskách. Správně je to ale tak, že melodie je z filmu Orfeu Negru, ale její název je Mania di Carnaval. To bylo portugalsky, česky karnevalové ráno.

Do třetího porovnávání zaspíval Petr Pospíšil píseň, která tě probudí. Doprovázelo ho Studio Brno, vydal Suprafon v roce 1968. Z etikety singlu je zřejmé, že vzorem mu nebyl britský originál, ale pozdější francouzská verze té písně. Na porovnání jsem vybral právě to anglické zpívání. Píseň složil Chris Andrews, Sandy Shaw zaspívá I've heard about him.

Nevím jak vy, ale já si myslím, že to pomalejší tempo originálu té písni sluší víc. Teď kontakty, e-maily na oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Minulé to začínal Hurricane Smith, dnes jsem si jeho song vybral jako zavírák. A to A stranu jeho prvního a nejúspěšnějšího singlu Don't Let It Die. Oldies s vámi a máte-li zájem, za týden můžete zase poslouchat.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
3: Přeji krásný dobrý den, děkuji za krásná slova, Pavle. Všem přeji všecko dobré a věřím, že dnešní humoriádu si všichni opravdu užijeme.
2: I dnes se s námi můžete smát a o pěkné ceny hrát.
0: Humoriáda.

0: Věra Martinová nás vzala na výlet až na vrcholky hor. My jsme tady v dnešní humoriádě. Máme připraveny výhry do naší soutěže, jenom takové lákadlo úvodem. Knížky z edice humoriády. Můžete si vybrat Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Uršulu Klukovou, Naďu Konvalinkovou nebo Libuši Švormovou a taky máte šanci získat v pátečním losování digitální rádio. Na to ještě přijde čas. Teď je čas zeptat se našeho hosta milého dnešního Jana Přeučila, jak se má, co dělá.
1: Mám se skvěle a smekám před všemi svůj oblíbený klobouk.
0: Ano, i prakticky tady smeknul svůj slamáček v dnešní letní. Pan Přeučil, aby si mohl nasadit sluchátka, dobře nás všechny slyšel. Ano. A mohli jsme si takto povídat. Tak další otázka.
1: Tak, ano, ano.
0: Další otázka zní, koho nám vyberete na úvod?
1: No na úvod vyberu Karla Šípa a Jaroslava Uhlíře ve scénce Hyčaráda.
0: Konkurs na film.
2: Tak koho pak tam máme dál?
3: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
2: To už jsou dneska skoro všichni. Co o ně víme?
3: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptrie.
2: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, tak ho sem pošlete, OK?
3: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.
4: Dobrý den, pane režisére.
2: Servus, Uhlíř. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
4: Hrál ve dvou vašich filmech.
2: Ve dvou, OK.
4: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
2: Ah. OK, OK. Hele, celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No. A takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence a celý se bude odehrávat v parlamentu.
4: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
2: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochopte jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
4: A režo, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já?
2: A. Poslance. Jo? To je hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já... Rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
4: Aha, poslanec, takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
2: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň, tak to zkus.
4: Počkejte, Rejžo, jak zkus? Vždyť já neznám scénář, neznám děj. A taky poslanec, Rejžo, to je dneska široký pojem. Kdybych aspoň věděl, za kterou stranu jsem ten poslanec.
2: Stranu zase. Možná. Scénář.
4: No.
2: Čekaj, teďka ono už je to v angličtině, rozumíš? To je tady, one, two, three. Hele, v tomhle filmu projdeš celkem třema různýma stranama v jednom volebním období.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik z konkurzu na film s Karlem Šípem, Jaroslavem Uhlířem. Ano. Pane Přeučile, vy jste někdy byl nucen absolvovat nějaký konkurs?
1: Já jsem těch konkurzů dělal celou řadu. Aha. Těch filmů je velké množství, které jsem natočil, asi kolem 180. A většinou to byly i takové negativní role a bohužel stává se velice často, že diváci si toho herce, který hraje ty negativní role, obyčejně spojují s těma charakterema. A to se mi stalo i několikrát, že v televizi běžela nějaká inscenace, film, kde jsem hrál nějakého šíleného padoucha. A druhý den jsme byli na zájezdu s divadlem v Olomouci, před představením jsme byli na večeři, vešla do restaurace taková dáma, podívala se na mě a řekla na plný sál: tebe když vidím, tak se musím odplivnout.
0: Komu ty kalá, byla trošku trsejší, smělejší, dobře. No tak to jste vzbudil dobře, ty emoce, to znamená, že jste to zahrál skvěle.
1: Asi jo.
0: No, tak to sedlo. Dobrá, tak u Karla Šípa ve všechnu párty jeho slavném pořadu jste určitě byl hostem.
1: No je to nedávno, nedávno a bylo to velice příjemné, velice milé. Pozdravoval jsem jeho paní, kterou jsem poznal, když jsem hostoval v Hudebním divadle v Karlíně, jako masérku. A bylo to velmi zajímavý, příjemný pořad to byl, no.
0: Ona je skutečná masérka?
1: Ano, ano, ano, ano,
0: ano. No tak to je zvláštní souvislost. Napadá mě spousta věcí, na jaké se zeptat, ale zeptáme se posluchačů, koho chtějí dál, jestli zůstaneme s Karlem Šípem, anebo tady máme Josefa Hlinomaze, hereckou hvězdu minulých let z našeho archivu, tak si vyberte SMS-kou dámy a pánové u rádia. Humor mezera A nebo B, číslo 90 011 04 je vám od teď k dispozici pro SMS. Telefonovat můžete jako vždy na číslo 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: A z osobností humoriády je tady Jan Přeučil, s vámi dnes i Pavel Kučera. My vás zdravíme.
3: Ano, velice mě těší.
2: Napodobně a zveme vás k hlasování na telefonu 731 800 900. Můžete přidat své hlasy přímo s námi tady ve studiu. A to pro Karla Šípa nebo Josefa Hlinomaze. Tak kdo nám to dneska začne ten souboj? Dobré odpoledne, halo, halo.
4: Dobré odpoledne. Karel Bojkovic, přeju vám hezký den, Pavle, i zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji.
2: Děkujeme.
4: Já bych si přál pokračování.
2: Děkuji. Ano. Mějte se, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi? Haló, haló.
5: Haló, haló, dobrý den.
2: Dobrý.
5: Tady Vlastík z Vysočiny, zdravím vás, Pavle, zdravím pana profesora.
3: Děkuji.
5: Pana Přeučila.
2: Dobrý den.
5: A volám na hlasování, jo?
2: Výborně, ano, jste tu správně.
5: Takže A, to bych ti dal.
3: Ano.
5: Chtěl jsem zaspomínat, jak jste říkali o tom Padouchovi, že hráváte, pane profesore.
3: Ano.
5: Tak já mám krásný zážitek s váma v seriálu, ne Hříšní lidé, ale Panoptiku města Pražského, tam jste hrál roli prodejce pozemku, pamatujete?
3: Ano. Jo, vzpomínám si, ano.
5: Tam to je krásná role. Jak vy se tam smějete, jak vy to předvádíte, jak se jim prodává ty parcele, jo?
3: Jo, tak to mě těší.
5: Jak jste to nám krásně vysvětloval, no to já si pouštím dost často, tady tyhle ty seriály naše staré česky.
2: A děkujeme za připomenutí.
5: Takže děkuju za to a neberte, že jste jako hrál Padoucha, ale hrál jste krásně role, hráváte.
3: Tak no děkuji moc krát, děkuji.
2: Děkujeme Vlastíkovi.
5: Já děkuju, mějte se krásně.
2: Naslyšenou.
5: Ačku teda, jo?
2: Ano, máme zapsáno.
5: Děkuju, nashledanou.
2: Dobré odpoledne, další je kdo?
6: Dobrý den, přeji. Zdravím vás z města rodiště pana manželky pana Přeučila.
3: Děkuji, také pozdravuji.
6: Zdravím tež taky vaši ženu a přeju si jedničku.
2: Dobře, píšeme si a díky, naslyšenou. Další, dobrý den.
7: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Přeučile.
3: Děkuji, den, dobrý vám, den, ano.
2: Dobrý den.
7: A dávám hlas panu Hlinomazovi.
3: Ano.
2: Máme to tam, děkujeme, naslyšenou. Zveme dalšího do našeho hlasovacího zařízení. Dobrý den.
8: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy, já bych si přála taky pana Šípa, Ačko.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Mějte se hezky.
2: Tak a ještě vás si poslechneme, dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, Bora, zdravím vás do studia a přeju vám všem zdraví a i posluchačům a byl bych pro pana Hlinomaze.
3: Ano.
2: Dobře, i pejsek s tím souhlasí, jak slyšíme.
9: Ano,
2: mějte se krásně.
9: Taky,
2: naslyšenou. Naschledanou.
3: Mějte se
2: hezky. Řečeno familiérněji, Hlinomazovci si počkají, protože Šípovci to vyhráli v tuto chvíli. Cikánský baron je tady.
3: Víte, my sice na jednu stranu bychom rádi rychle do té Evropské unie, ale na druhou stranu prej proto toho děláme furt málo. Co prej nějakou, že vám kritizuju, že nás špatně komunikujeme s těma menšinama. A tak jsem se rozhodl, že tenhle problém jednou provždy je třeba smést ze stolu. Rozumíte? Že je třeba vyslat jasný signál do té Evropské unie. Já bych zase nerad, aby to na druhou stranu vypadalo, že se snažíme líst té unii nějak do Bruselu. Ale něco je třeba udělat. Proto jsem se rozhodl pro zcela nové nastudování známé operety Cikánský baron. Ovšem v originál, tedy v romském jazyce. A protože by to bylo možná té unii málo, tak jsem se rozhodl, že roli té mladé, krásné cikánky Žovky stělesní autentická Romka, kterou jsem nakonec sehnal v noci na Žižkově. Jmenuje se Aranka Kováčová a jsem

0: sebrala se to podle beda.
1: Ano.
2: Tak. Pako,
3: my jsme se...
2: Pako, probíj, ale tady je hodně chlapů. Proč tady ty baby tady, proč tolik žensky? Nazdar. Ty poslechník, to je tvoje sestra. A toto je tvoje sestra. Takže jsi svobodný a může být spolu kamarádi. To je bezhradný. A poslech, kdy máš dobré hodinky, to jsou zlaté hodinky.
3: Ne, ne, ne, ne, ne, ne. Potom, Aranko, potom.
2: Ty co ty na mě taky? Já bych chcela tato, Aranko. Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A v tuto chvíli je tu ten nejsprávnější čas pro naše humoriádnické soutěžení 731 800 900 náš telefon. A tam někdo z vás. Dobrý den.
2: A dobrý den.
1: Kdo pak se dovolal? Kdo měl štěstí?
2: Tady Pavlína.
1: Odkud?
2: Nový Bydžov.
1: Nový Bydžov, zdravíme.
3: Ano, dobrý den.
1: A ještě srdeční paní Pavlínu. Tak, otázka se týká jako vždy našeho hosta v ten či onen den. Dneska je to Jan Přeučil a tak se ptáme. Jan Přeučil a Eva Hrušková mají společné vystoupení s názvem za A Popelka a Zloun, za ano. B Sněhurka a Fantomas.
2: Já si myslím, že to bude ta Popelka.
1: Přesně. Jan Přeučil trošku mírně napověděl, dá se říct. Ale je to vaše. Kterou knihu si vyberete z edice?

0: humoriády. Máte svůj tip?
1: No, nečekala jsem, že se dovolá.
0: Tak já vám to připomenu. Přemýšlejte chvilku, já to přečtu. Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krempola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadě Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové.
1: Tak poprosím tu Naďu Konvalinkovou.
0: Nadě je vaše, tak jo. A v pátek ještě poslouchejte, bude šance v losování získat ještě digitální rádio se všech výherců daného týdne, vždy jednoho vylosujeme. Takovými jsme a my vám gratulujeme srdečně.
1: Já vám děkuju.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Všechno dobré, přejeme.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak a v tuto chvíli jsme v bodu, kdy náš dnešní host Jan Přeučil vybírá další scénku. Jsem ano, tak vedle z té výhry, paní
2: Pavle, Petra Novotného ve scénce, která má název O nákupu tuniského hábitu v Tunisu.
0: No prosím, tak to bude určitě zajímavé.
4: Ale musím říct, že Lešek Semelka byl první v té Africe, který přišel na to, že si to chce koupit. Akorát mě prosil, ať jdu s ním, že prej umím smlouvat, jo. A tam v Africe musíte vůbec, tam v tom prostředí musíte smlouvat vždycky, protože jinak ten obchodník nemá ten zážitek. Ale já smlouvat neumím, to se o mě jenom říká, že umím, jo. Protože já mám takovou fintu, která někdy vyjde, někdy ne, ale není to smlouvání. Já prostě nasadím pro sebe nejnižší přijatelnou cenu a na ní trvám. Čili já nejdu naproti nahoru tomu obchodníkovi, který jde dolů, abychom se uprostřed setkali, já čekám dole, až doleze, jo. To někdy vyjde, někdy ne, a tak já jsem tam s tím Leškem šel, až to je strašný dobrák. Hned jak jsem říkal, chceme tuto, jo, ukázali jsme na to, obchodník říká $60. A Lešek říká, to mám kliku, já myslím, že to bude dražší. Jsem říkal, moment, Lešku. Jsem říkal, Lešku. Jsem řekl, co jste to řekl? $60. 20, pane. A on řekl, proč do toho mluvíte, když to kupuje tady pán? Řekl jsem, já jsem tady manažer, jsem říkal. To je zpěvák a já jsem tady manažer. A oni mě vytlačovali z toho obchodu ven a Leška zatlačovali do kouta. A už pochopili, kde je slabý článek řetězu. Já jsem říkal, já klidně odejdu, mě můžete vyhodit, ale on nemá peníze. Já jsem manažer, já to platím. On říká, o pane, když jste manažer, pro vás za 50. A Lešek říká, ty jsi dobrý, bezvadný 50. Jsem říkal, Lešku, nech to. 20, pane. 20 nebo odcházíme, to je dobrá finta, tam mě funguje vždycky. Jak odcházím, mě žádný obchodník nenechá odejít, nikoho. Jsem řekl, odcházím, on říká, OK, pane, OK, OK. 40, ale to je poslední slovo, 40. A Lešek říká, já mu dám těch 40. Říká jsem, Lešku, já nemůžu smlouvat proti dvou lidem, nezlobce. Na tobě je tak vidět, jak to chceš, to se strašně špatně dělá. 20 jsem říkal, on říká, OK, pane, 30. A Lešek říkal, Petře, já to psychicky špatně snážím. Já jsem říkal, 20. Odcházíme, Lešku, slíkej to. On říká, OK, pane, 25. 20, Lešku, slíkáme, odcházíme. 20, odcházíme, OK, pane, 20. Teď ten Lešek byl šťastný, on je takový, ale hrozně hodnej. On mi koupil lahé whisky, Lešek. A ještě mě všude v té amfoře chválil. A já jsem říkal, prosím tě, nechvál mě, si to uvědom. Za $20 ten hadr je strašně předražený. Opravdu, kdybych prostě tam měl jinýho parťáka, já bych to dostal na mnohem nižší cenu. A byl u toho rozsah a ten říkal, jo? Já jsem říkal, jo, a dosah říká, abych to chtěl taky.
3: Humoriáda.
0: Tak tolik Petr Novotný.
2: Ano.
0: Možná instrukce před dovolenou pro naše posluchače, jak smlouvat, jak nakupovat v exotických krajinách.
2: Ano.
0: A vy se chystáte jako vždy do Řecka, pane Přemčile?
2: Samozřejmě náš s Evinou se těšíme na náš milovaný ostrov Tasos, který je nádherný, který milujeme, už tam jedeme po několikáté a já si to opravdu tam užívám. A zvláště to mám krásné ráno, když si chodím zaplavat, jsem tam úplně sám a říkám Evince, pojď se mnou si taky zaplavat, já si povídám s tím mořem. A Evina vždycky říká, já vám do toho nebudu kecat, povídej si s
0: ano, popelce se do toho nechce, myslím si, do té ranní studené vody. Ale
2: je, to nádher, je to nádhera. Nádher.
0: Dobře, tak bude nádhera v humoriádě pokračovat s Petrem Novotným, anebo tu budeme mít Tomáše Tefra s prošvihnutým představením. Zvolte si SMS-kou humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04 posílejte teď a volejte na 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A teď vesele a hravě s profesorem Janem Přeučilem. Tak přátelé, hlasujeme, vybíráte Petra Novotného nebo Tomáše Tepfra, tak jsme zvědaví, kam pošlete své další hlasy. Dobré odpoledne. Haló, haló. Už se slyšíme?
2: Ano, dobrý den, tady Eva z Ústí. Já bych chtěla Ačko, zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji, také zdravíme do Ústí s Pavlem.
1: Děkujeme pěkně, dobré odpoledne, vítejte.
4: Dobré odpoledne, Standa Zemníková, slova, vážení moderátory, humoriád jediného pořadu v českých rozhlasích. A přeju si pokračování Váčku.
3: Ano.
4: To je výborný.
1: Děkujeme za titul. Díky.
3: Mějte se krásně.
1: Nápodobně. Dobré odpoledne.
5: Krásně dobré odpoledne. I když uplakané, z Brna vám přeje Mirka a prosila bych pokračování.
1: Hezky píšeme si. Děkujeme
3: ano,
1: moc krát.
3: Mějte se hezky v Brně.
1: Dobré odpoledne. Kdo je tu? Haló?
6: Špačková, dobrý den.
1: Dobrý den.
6: Já vás oba dva moc samoz zdravím. Hlavně pana Přeučila,
3: děkuji,
6: který byl teď v pátek ve všechno párty a v setkání s panem Cibulkou, kde byl v roli padoucha, ale jeho pro mě to vždycky bude. Vždycky pro mě budete gentleman.
3: To mě těší, děkuji.
6: No, vy vůbec nemáte záč a prosím Ačko.
1: Mám zapsáno, paní Špačková. Mějte se hezky.
6: Děkuju.
1: Naschledanou.
3: Krásně se mějte.
1: Dobré odpoledne.
7: Krásnou středu, Pavle, přeju z Rakovníka, tady Veronika. Zdravím i pana Přeučila.
3: Děkuji, také zdravím.
7: Dobrý den. Stále mám kalendář s vámi se srdíčkem, s růžičkou z roku 2016, pořád stále vás tady mám, takže, hlasovala bych pro pana Tepfra a přeji vám krásný den a mějte se hezky a pozdravuji posluchače a uvidíme, kdo vyhraje, uvidíme, mějte
1: dobře,
7: se hezky.
1: Dobře,
3: mějte se moc hezky.
1: Děkujeme, děkujeme. Tak to je pamětnický kousek už v podstatě, kalendář humoriády, který jsme nafocovali, nafotili před lety a je dobře, že ho máte, aspoň nás tam máte v mírně mladším vydání, ale my jsme stále svěží, hlavně pan Přeučil.
3: Vy, Pavle, taky, stále jsme svěží.
1: No, ale já bych chtěl být tak svěží v tom vašem věku, kdy vás příští rok začátkem čeká krásné číslo.
3: Ano, to je pravda.
1: To stejné, které měla Libuše Švormová také před časem na dortech všech, které dostala. No dobré, a popojedeme dál. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdovnej, já vás zdravím.
1: My vás.
8: Zvlášť mistra retoriky.
3: Děkuji.
8: A chtěl jsem se zeptat, děláte něco i pro ochotníky, pro nás ochotníky?
3: Samozřejmě. Dělám takzvané retorické laboratoře, jak krásně, hezky hovořit.
8: Aha. A to děláte online, nebo musím dojet do Prahy z Zdolnek?
3: To i vyjedu z Prahy kamkoliv a tak dále, samozřejmě.
8: Jo. Aha.
1: Takže zkuste.
8: Takže já se potom podívám na vaše stránky.
1: Výborně.
8: A chtěl bych pokračování.
3: Ano.
1: Děkujeme vám a mějte se hezky, naslyšenou, přejeme hodně hereckých úspěchů.
3: Vám
1: dobré
3: také
1: odpoledne. Haló.
9: Dobrý den, tady je Eva Schodová a chtěla bych Ačko.
3: Dobré. Ano.
1: Děkujeme, Evo. Mějte se hezky také, přejeme a Petr Novotný v úvozovkách převálcoval Tomáše Tepfra v tuto chvíli. Takže pokračujeme v nakupování v Tunisu.
10: Tak jsme tam přišli, tam jak už mě viděli, už na mě dělali, že mě nechtěj. Oni už mi dali přezdívku, říkali mi manažer sabotáž. A já teď ovšem šla s náma ještě Jiřina Bohdalová, která to nechtěla koupit, chtěla vidět, jak to dělám, jo. Rosák skvělej, od první chvíle dělal, že ho to vůbec nezajímá. Já jsem vešel a říkal jsem, dneska znova, já jsem manažer tady tohohle pána, chce to taky, kluci, jestli začnete na 60 jako včera, dlouho bychom se zdržovali, pojďme rovnou, jo. A oni říkali, OK, pane, dnes to stojí 50. Já jsem říkal, co? 8! A teď Jiřina Bohdalová říkala, kuci, ale to je urážíte, to nemá cenu zase, to není obchod. Jestli on řekne 50, ty řekneš 8, tak to je urážka, to není obchodování. To vypadá, že my Evropani tady na ně machrujeme na černoušky a že potom já jsem říkal, Jiřino, nezlob se, já můžu smlouvat jenom proti jednomu, opravdu klid. Ona pak ještě říkala později, že prej se mi to řekl úplně jinak, jo. Říkala, prej, ty jsi se vůbec nekontroloval v tu chvíli, ty jsi mě řekl mlč, na to já nejsem zvyklá, Petře. A pak si dupal a nepříčetně si řval, ticho bude v celý tržnici. A já jsem to opravdu křičel, já jsem si hrál na zlýho, jo. Já jsem říkal 8, říkám vám 8, a oni řekli OK, OK, 40. Jsem řekl 8, nebudeme pryč. A on říkal OK, OK, už mi začal říkat bandita, bandita, bandita. Já jsem říkal 8, ne, 30, 8. Alibaba mi říkali, Alibaba, Alibaba. Jsem říkal 8, on za to slíká, odcházím? Ne, pane, ne, odcházím, 8, odcházím, OK, pane, 12, odcházím, 8, OK, pane, 8. Teď to měl Rosák za 8, teď jsem přišel na hotel, Lešek tam brečel, že Rosák to má za 8 a on za 20. Říkal, nemohli bychom mi tam jít ještě jednou, že bychom to vyměnili. Jsem říkal, ne, Lešku, takhle se neobchoduje. Ale pak mě samotného, až když jsme měli poslední den, tak mě napadlo, že jsem měli poslední dolary a poslední hodinu na nákupy, že si to koupím taky. No ale když jsem přišel do té tržnice, tak tam se rozutekli úplně všichni. Hele, i ti, co vůbec s tím neměli společně, co tam prodávali ovoce, velbloudy, vlnu, všichni zdrli. Já jsem říkal, co je to tady? Pojďte sem, nikdo. Všichni. Jsem říkal, do krámu, business. A teď jeden takhle říká, s váma no business, no. Já jsem říkal, business, no pane, no prej. Jděte pryč a nechte tady toho, s kým jste přišel. Já jsem říkal, je to mnohem horší hoku, než si myslíš. Já to jdu kupovat sám. A nechci ty pruhovaný hadry, to pyžamo, co si prodal mým kamarádům. Já chci to bílý vyšívaný, co máš ve výloze, to chci. A on padl na kolena a říkal, Akbar, Allah, Allah, Akbar, cizinče, vy mě zabijete, Allah, Akbar, tohle je strašně nedorozumění. To, co mám ve výloze, Allah, Akbar, pane, to stojí opravdu 60 dolarů, Allah, nezlobte se, nesmíte se rozčilit, ale to je náš národní kroj. To je vyšívaný, to není ten hadr ze včerejška, tohle je vyšívaný, Allah, Akbar, za 60, pane, jinak to nejde. Já jsem říkal, co? Za 60? Za 3! On říká, no to ne, pane, to přece nemyslíte vážně. Ty to je špatný vtip, pane, co na to, to je vyšívaný. To dělají děti, to dělají celý rodiny. Celou zimu to vyšívají a vy řeknete takhle hrozný vtip. Pane, za 50, pro vás za 50, ale to je definitivně poslední cena. Za 3 jsem říkal. Ne, za 3 ne, odcházím. A on řekl, tak jděte. Já jsem si hned uvědomil, že jsem to přehnal. Jsem říkal, ale pozor, já odcházím doopravdy. On říkal, nedá se nic. Já jsem říkal, ale já jdu, ale já odlítám. Já za 2 hodiny letím do Evropy. Odcházím a už se nikdy nevrátím. A mu se vám tak rozsvítil, že říká, vy odlétáte a už se nikdy nevrátíte. Za 3, pane, a šťastný let.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak ještě než se budeme veselit s finále, s finální scénkou v dnešní humoriádě, kterou vyberou posluchači, tak pozveme na veselé paníčky, ano, s panem Přeučilem.
3: Ano, ano.
1: I letos.
3: Ty nás čekají jedno z nejúspěšnějších představení letní Shakespeareovských her.
11: Ano.
3: Protože to byla poslední inscenace, kterou dělal Jirka Menzel, a on zvolil ten britský model, že do malých rolí dal výrazné osobnosti.
11: Čili vás.
3: To mě těší. Je tam Molek Polívka, Jarda Satoranský, Míša Novotný, kolega Důlava a řada dalších. Jo.
11: Takže v létě Shakespeare opět bude fungovat, ano, i s panem Přeučilem. Přátelé, závěrečný výběr pro vás. Vracíme do hry Josefa Hlinomaze. S Tomášem Tepfrem se utkají v archivních nahrávkách našich. Takže si vyberte. Hlinomaz nebo Tepfr, zní otázka na vás u rádia Humor Mezera A nebo B. SMSkujete na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: David Dale má víru svou. My věříme, že si vyberete správně. V dnešní humoriádě v závěrečném souboji je Růžová kronika s Josefem Hlinomazem a dalšími, anebo prošvihnuté představení s Tomášem Tepfrem. Tak co vás zaujalo, třeba vás konkrétně? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Pavlíčku. Bože, na zažadce zdravím vás, ať zdravím pana Přehoučela.
3: Děkuji.
2: A chtěla bych Tomáška.
1: Tomáška.
2: Já mám vnuka Tomáška, který dneska udělal zkoušku za A na vysoký, takže tam se to...
1: Dobře.
3: Tomáš Tepfr, ano.
1: Dobře, píšeme si a gratulujeme školákovi. Dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
4: Dobré odpoledne, tady Honza z Rabství. Srdečně vás oba zdravím a byl skor pana Hlinomaze.
1: Máme zapsáno a děkujeme, naslyšenou. Další, prosím, bude kdo a odkud? Haló, haló.
5: Dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Ano, zdravíme.
5: Já si přál pana Hlinomaze a zdravím vás, chlapí.
1: Máme to zapsané.
3: Děkujem.
1: A my zdravíme vás na oplátku.
3: Mějte se hezky.
1: Dobrý den, celý den. Haló?
3: Haló?
1: Halo?
3: Halo?
1: Tak tam s námi nikdo nemluví, ačkoliv tady halujeme, ne hajlujeme, pozor.
3: Halujeme.
1: Dobré odpoledne, tak co vy na to? Jste tam někdo?
5: No, Honzo, s rukami zdravím vás, oba.
1: Ano?
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: A já bych hlasoval asi pro pana Tepfra.
3: Ano.
5: Taky.
1: Dobře, zapíšeme se, si.
5: Díky.
1: A naslyšenou. Haló, další, prosím.
6: Dobrý den, zdravím vás i pana Přehoučela.
3: Děkuji.
6: Hlasuji pro Tomáše Tepfra a chtěla bych se zeptat, jak se mu líbilo u nás na Valašsku, jak hráli na Horní Bečvě Světáky.
3: Jo, no. Krásně, to je velice úspěšná inscenace divadelní společnosti Háta, kterou hrajeme už řadu let.
1: A vám se to líbilo? To je hlavní.
6: No to víte, že je líbilo, však byl plný sál.
1: No tak to je dobře, tak se budete těšit někdy příště na představení s panem Přehoučelem.
3: Děkuji.
6: Ano, děkuji, naschle.
1: My se budeme těšit někdy zase na vás. Tak přátelé, jdeme se podívat na výsledek tohoto hlasování. Tomáš Tepfr to vyhrál, bylo to těsné, ale je to tak, tak si ho poslechneme.
7: Proč bych sem představený v Ostravě? To se má, říká se teda, že se to herci má za život jednou stát, ale je to strašný pocit. Bylo to v 75. roce, jsem nastoupil do Státního divadla v Ostravě a tehdy divadlo poskytovalo hercům, kteří nebyli Ostraváci, což já jsem nebyl, i když si to lidi myslejí občas, že jsem byl. Já jsem vinohraďák a od jak těživa krtěnej Vltavou, tak jsem přijel tehdy do Ostravy. Ještě jsem tam nebyl ani nastěhovaný, neměl jsem byt a tak mě ubytovalo divadlo v hotelu, který byl kousíček zvedle divadla, v pokoji kategorii C. A tam jsem těch prvních pár týdnů vlastně bydlel na útraty divadla, což bylo báječný. No a naskoušel jsem první hru, byla první premiéra, dopadla docela hezky a v sobotu, den na to, bylo odpolední a večerní představení téhož kusu. No a já jsem v Ostravě neměl ještě žádný moc kamarády, byl jsem tam nováček, spal jsem v tom hotelu, dlouho do noci jsem byl vzhůru, točil jsem ještě, Kamenej řád to byl. A točili jsme asi do 5 do rána celou noc a já jsem šel spát do toho hotelu a říkám si, no tak to je blbý si dávat buzení na 1 hodinu odpoledne, že jo, to se zbudím do té doby. Ale skutečně zbudil jsem se, bylo asi 12. A já jsem ležel v té posteli, říkám si, představení od 3. Teďka z tohohle hotelu to mám do divadla 5 minut, i když půjdu pomalu. Tak co já budu dělat? No tak zajdu si na oběd, no to taky mám za 30 minut hotový ten oběd. Tak jsem tak meditoval, tak jsem usnul. Vzbudil jsem se, podíval jsem se z okna, říkám, ty hodiny v Ostravě ani jedny nejdou, to je neuvěřitelný. Na těch hodinách je 3 hodiny a 10 minut. To je... Podíval jsem se na 3 hodinky, ale já měl taky 3 hodiny a 10 minut. A to představení bylo od 3, tak ve mně by se krve nedořezal. Musím říct, že pro herce, že vlastně běží představení nebo představení nezačlo kvůli vám, je strašlivý pocit. Já jsem vylít z toho hotelu. letěl jsem do toho divadla a tam představení běželo. Protože tam byl přítomný dramaturka naštěstí, protože tu hru znal, tak zaskočil. Nalíčili ho, oblíkli ho. No já jsem se už po tom prvním aktu samozřejmě dožadoval, že budu hrát dál já. Oni řekli, že to není možný, že by teda ty diváci z toho byli úplně zmatený, protože teda změnili postavy, ale malé už byl teda na obzoru. V tom přijel šéf činohry, Karel Vochoč, který kromě toho, že byl báječný herec a bezvadný šašek, tak měl taky vynikající pověst mezi dámama. Ale to je jenom tak na okraj, ale je to pro tu historku důležitý. A on přijel, hodil mě klíče od šéfovny a byl, počkej tam na mě. A rozezlený takový bledej přišel do té šéfovny a začal se mnou komunikovat a říkal, to je hrozný, jak já tohle před ředitelem nepřijdu. Zeptej se na mě, ale já vždycky, do divadla jsem vždycky přišel. A já jsem na všechno kejval, protože jsem byl samozřejmě v maléru, takže jsem vůbec nevzdoroval, jenom jsem stál takhle a kejval jsem, ale vůbec jsem nechápal, co říká. Protože slova jako já bych ti mohl vyprávět, co já jsem všechno. A dělal na mě takový významný posunky a mrkal na mě a já jsem vůbec netušil proč. A pak jsem to pochopil, protože když mu zavolali, že jsem nepřišel do divadla, tak on volal režisérovi Millerovi, který režíroval ten Kamenný řád. A říkal, on nepřišel na odpolední představení. A protože oni byli kamarádi, ten režisér Miller zvolej rovnou ze Steigreifu, on napadla spásná myšlenka a povídá, on šel s tou kolegyní z divadla Petra Bezruče v 5 ráno. Ten určitě skončil někde u ní. Tohle to nalhal tomu Karlovi Vochočovi. To samozřejmě nebyla pravda, já jsem nevinně spal v tom hotelu. A protože on byl takovej smilník, tak na mě pomrkával uprostřed toho rozčílení a říkal, chrám v Opavě kvůli mě museli světit. Zeptej se na mě, co já jsem všechno, ale do divadla jsem vždycky přišel. A já na něj koukal, protože jsem v tom byl nevinně. A tahle pověst mě zachránila, že jsem nepřišel do divadla kvůli holce. A on to nakonec to dopadlo důdkou a já jsem v tom divadle zůstal další 3 roky. Karel Vochoč je po smrti a režisér měl taky a nikdy vlastně se, já jsem se jim nepřiznal, jsem se styděl se jim přiznat, že jsem nic si neužil, že jsem žádnou kolegyni nesvedl, že jsem mravně spal na hotelu, protože kdybych to býval asi řekl tenkrát, tak mě ta výpověď neminula.
1: Tak tolik pohled do historie divadelních prošvihnutých představení Tomáše Tepfra. Jsme v závěru humoriády, pane Přeučile. Ano. Děkujeme, přejeme hezké léto, hodně zdraví.
3: Taky krásné léto, užijte si každého dne a jak se řídíme krásnou myšlenkou s mou milovanou Evičkou. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.
1: Přejeme dobrý poslech na vlnách Českého rozhlasu. Loučí se i Pavel Kučera. Mějte se hezky.

0: Chtěj mi lásku brát.
1: Pět hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Přerov poskytne dotaci více než 5,5 milionu korun na odhlučnění estakády na dálnici D1 u Dluhonic. Silniční průtah v části Drahanovic opravují dělníci. Změnou svozového systému snížila vápenná množství odpadu. Oblačno, přehánky i bouřky, teploty do 19 stupňů Celsia, mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Přerov se rozhodl poskytnout ředitelství silnic a dálnic dotace 5 milionů 600 tisíc korun na úpravu estakády na dálnici D1, která po otevření zatěžuje hlukem obyvatele místní části Dluhonice. O uvolnění částky rozhodli radní. Schválit ji musí ještě zastupitelé, uvedla mluvčí radnice Lenka Chalupová. Na úpravu místních závěrů a bude se, odkud se pronikavý zvuk ozývá, se město rozhodlo přispět poté, co měření hluku prováděné ředitelstvím silnic a dálnic neprokázalo překročení povolených limitů. Projekty na obnovu mostu a tří lávek zasažených předloňskými záplavami připravuje samospráva Bělé pod Pradědem na Jesenicku. Při zpracování dokumentace musí spolupracovat s Povodím Moravy. Pracuje s novými normami pro nastavení průtoků, doplňuje nezávislý starosta Radomír Neugebauer.
3: I oni v rámci projektování mají nějaké nové normy v rámci průtokových parametrů a podobně, takže je velká pravděpodobnost toho, že podoba lávek a mostu, jaká byla před povodní, tak nebude moc být dodržena a budeme muset řešit nové úpravy, aby ta průtočnost byla navýšena.
1: O desítky tun méně komunálního odpadu mají ve Vápenné na Jesenicku. Obec loni zavedla takzvaný systém door-to-door se svozem odpadu přímo od domácností. Obyvatelé dostali zdarma popelnice. Podle starosty Leoše Haniga z hnutí TOP 09 se díky tomu podařilo snížit množství odpadu a zbavit se černých skládek.
4: My jsme měli velmi zastaralý systém, který byl neefektivní. Měli jsme strašně moc komunálního odpadu. Musím říct, že když jsme porovnali 3 měsíce letošního roku, 3 měsíce loňského a předloňského, tak jsme zjistili neuvěřitelné číslo, že jsme snížili množství komunálního odpadu o 45%. A tak se nám ulevilo, protože černé skládky nám zmizly.
1: Téma smrti, pomíjivosti a fyzického rozkladu zkoumá výstava malíře a street artového umělce Matěje Olmera v Olomouci. Expozice nazvaná Zdechlina je ode dneška do konce srpna v industriálním prostoru Soma v areálu fakultní nemocnice Olomouc. Výstava vznikla ve spolupráci se Street Art Festivalem.
5: Prostor Soma je komunitním projektem podporovaným fakultní nemocnicí Olomouc a Muzeem umění Olomouc. Centrum propojuje současné umění, psychoterapii a komunitní aktivity. Zaměřuje se na sdílení zkušeností, vzdělávání a práci s různými podobami traumatu prostřednictvím uměleckých forem. Další informace jsou na webu Street Art Festivalu. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
2: Sport.
1: Ve 32. kole Moravskoslezské fotbalové ligy ve středu Olomouc B porazila Třinec 3-1. Polanka nad Odrou prohrála se Zlínem B 0-2. Tabulku vede Třinec před Hodonínem a třetím Bčkem Sigmy Olomouc, Uničov 5. Hranice aktuálně 14.
2: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, přehánky, můžou se objevit i bouřky. Teploty 15 až 19 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 11 stupňů, povane mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Kvůli práci na vozovce se jezdí jen dvěma pruhy na dálnici D1 na trase za Lipníkem nad Bečvou přes hranice do Bělotína v obou směrech mezi 32. a 312. kilometrem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Do nového dne se probouzíte s Vítkem Šoukalem a Českým rozhlasem Olomouc. Je čtvrtek 11. června a svátek má dnes Bruno. Vše nejlepší, co vás dnes čeká, jaké máte počasí, posílejte vaše vzkazy na SMS číslo 723 70 33 51 a také můžete psát na náš Facebook. Za chvíli zazpomínáme na léta minulá v kalendáři. No a nachystány jsou také písničky, které nestárnou. Jako první bude zpívat Iveta Bartošová Útoč láskou. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 4:45. Pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Dobrý den, máme čtvrtek 11. června. Svátek má snědý opálený brunet. To je význam staroněmeckého jména Bruno. Tady je Petr Jungmann. Vzájemně se podporující spolek plavců, rybářů a pobřežných Vltavan byl založen v Praze v Podskalí před 155 lety v roce 1871. Těmi plavci byli míněni ti, kteří plavili po řece dřevo, dále ledaři, plavčíci a všichni, co měli s řekou něco společného. Spolek existuje stále, jen to dřevo se už po Vltavě neplaví. Národní divadlo v Praze bylo poprvé provizorně otevřeno na počest návštěvy korunního prince Rudolfa před 145 lety v roce 1881. Na programu byla Smetanova Libuše. O 2 měsíce později Zlatá kaplička vyhořela. Fotbalový klub Viktoria Plzeň byl založen před 115 lety v roce 1911. Barvy jednoho z nejlepších českých klubů jsou stále stejné, modrá a červená. Viktorka za posledních 15 let získala 6 mistrovských titulů. Společnost Fotochema, vyrábějící fotopotřeby pod značkou FOMA, byla založena v Hradci Králové před 105 lety, v roce 1921. Dnes je to FOMA Bohemia. Pachatel v Americe nejkrvavějšího teroristického útoku do 11. září v Oklahoma City v dubnu 1995 Timothy McVeigh byl popraven před 25 lety v roce 2001. Vrah 168 lidí byl popraven smrtící injekcí. A kulatých 20 má naše sportovní hvězda, olympijský vítěz, rychlobruslař Metoděj Jílek. Já přeju pěkný den.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Je čtvrtek 11. června, svátek má Bruno a jsou 2 minuty po 17:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, prší-li na svatého Barnabáše, padají hrozny do koše. No dnes nás čekají mraky a přehánky a teplota do 19 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 11,5 stupně Celsia. Štíty zataženo po dešti 7 až 9 stupňů, vítr 4 až 22 km za hodinu, vlhkost 80% a klidno, píše Břeťa. 10,5 stupně Šumwald, pěkně nám déšť zalil zahrádku, to už je vzkaz od Evy.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka, kurátorka projektu Terapie sdílením Ester Geislerová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Marek Hlavica vydal s kapelou Marek and the Celadons skvělou desku Výročí a říká, že prakticky hotových je dalších 5, jen najít vydavatele. Tu první s úspěchem představil v našem velkém studiu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Marek and the Celadons.
4: Kdyby snad mě ne...

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 7 minut bude 17:30. Dobré ráno, dobrou chutě, snídáte-li právě teď. Členové Českého svazu zahrádkářů začali spolupracovat s výzkumníky z Olomouckého centra Katrin. Tekutý odpad z univerzitní pěstírny konopí setého, který by neměl jiné využití, se díky zahrádkářům stane experimentálním hnojivem okrasných rostlin. Od vědců dostali i podrobný návod.
1: Tady toto, když nalije do konve, tak s tím normálně může zalívat.
2: Přímá aplikace, ale postupoval bych podle toho, jak jsou zvyklí.
3: Analytický chemik a botanik Petr Tarkovský předává instrukce předsedovi územního sdružení zahrádkářů tady v Olomouci, Rudolfu Dvořákovi. Kolik zahrádkářů se zapojí?
1: Vím přesně teďka o 3.
3: Tady vidím taky 3 kanistry u vás v autě už, že si povezete domů. Už víte, co tím budete hnojit?
1: Jo, já konkrétně ano, žena pěstuje kali, takže půlka bude normál a půlka půjde do pokusu. Loni květly krásně, uvidíme, co udělají letos.
3: Co to může ovlivnit? Barvu květu?
2: Kvalitu toho květu může zvyšovat odolnost. Pokud bude suché léto, nepodaří se jim pravidelně zalévat, mohlo by to mít pozitivní vliv i na ten stres suchem a tak dále. Obecně řečeno, draslík je tam v takových koncentracích, že by mohl zvyšovat odolnost těch rostlin.
3: Vyrovná se to komerčním hnojivům?
2: Nebude to jako komerční hnojivo, protože přece jenom ta rostlinka konopy už si něco vzala. Je tam méně dusíku, méně fosforu, je tam poměrně dost draslíku, takže vždycky podle změřeného obsahu těch hlavních nutričních látek zvolíme aplikaci tak, aby to k něčemu vhodné bylo.
4: Takže tady je zásobní kanistr s tím zpracovaným hnojivem.
3: Tak, Petr Tarkovský přelévá z kanistru zálivku. Téměř čirá tekutina.
4: Lehce našedlá, nazelenelá.
3: Když nahlížíme tady přes hrdlo do kanistru, prostě lehce špinavá voda.
4: Lehce špinavá voda, přesně tak. Tak to má být. Je sfiltrovaná, ten roztok je čirý, je zbavený mikroorganismu a zůstaly v něm minerální látky, které se dají ještě dál použít. Je to minerální hnojivo, které jednou bylo použito a ještě pořád má v sobě tolik minerálních látek, tolik síly, že by bylo škoda ho zničit. Nemůžeme ho vypustit do odpadu, abychom neznečišťovali životní prostředí, takže hledáme způsob,

0: jak znovu použít ještě pořád poměrně potentní hnojivo.
1: Zahrádkáři budou zálivku používat přes léto, květiny pozorovat a fotografovat. Vědci data z pilotního projektu na podzim vyhodnotí. Výsledky ukážou, jestli příští rok experiment rozšíří například na plodovou zeleninu a zapojí i víc zahrádkářů. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Jiří Kořínek. Bylo 17:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Hospodaření Olomouckého kraje loni skončilo přebytkem 478 milionů 600 tisíc korun, píše se v návrhu závěrečného účtu Olomouckého kraje, který 22. června projedná krajské zastupitelstvo. Obyvatelé Maletína na Šumpersku budou v neděli 28. června v místním referendu hlasovat o tom, zda má obec využít všechny dostupné prostředky k zamezení výstavby dalších větrných elektráren na svém území, píše se v databázi ministerstva vnitra. Ve středu zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Českému rozhlasu to potvrdil historik a ředitel Muzea paměti 20. století Petr Blažek. Mašínová byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům. Zároveň byla sestrou členů odbojové skupiny bratří Josefa a ctirada Mašínových. Vernisáží začala ve středu v Litovli výstava loutek v turistickém informačním centru. Exponáty pochází ze soukromé sbírky manželů Nopových. Ze sportu. Tenistka Nikola Bartuňková nezvládla na trávě v Hertogenboschi dohrávku duelu prvního kola. S Hanne van den Winkelovou Belgičance podlehla 6-4, 6-7 a 5-7. Počasí na střední Moravě. Dnes bude oblačno, čekejte přehánky i bouřky. Teploty 15 až 19 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 11 stupňů a mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kvůli stavebním úpravám je částečně omezen provoz na silnici první třídy číslo 11 v Sobotíně na Šumpersku. Projíždějte tam opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu pořad od pradědu na Hanou. 17:30 přeje dobré ráno Vítek Šoukal ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 6:45. Dobré ráno, dobrou chuť snídáte-li právě teď. Už o 9:45 nás čeká pořad Od pradědu na Hanou. Dvě osady, podobná jména, obě v údolí jedné řeky, přesto byly jejich osudy v něčem stejné a v něčem zase odlišné. Horní a Dolní Žleb a části Šternberku, to budou cíle dnešního putování Mirka Kobzy Od pradědu na Hanou. Poslechnout si pořad budete moci také v audioarchivu, v celodenních záznamech, na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je čtvrtek 11. června, svátek má Bruno, vše nejlepší, za minutu bude 6:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká o svatém Barnabáši, bouřky často straší, no dnes nás čekají mraky a přehánky a teplota do 19 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. 11,5 stupně Celsia v Olomouci, hlásí Bára. Postřelmov 9,5 stupně, oblačno, napsala Ivana, chystá se snídat, dobrou chuť. Brodek u Přerova 11 stupňů, tolik naměřil Jarek, který zdraví z práce.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: U žlučníků, ale samozřejmě hodně. U štítné žlázy, u cukrovky, u stále častějších střevních zánětů nebo při poruchách příjmu potravy hraje pochopitelně zásadní roli výživa a také nutriční terapeut. Na obecnější nastavení klinické výživy při diagnózách i konkrétnější typy do jídelníčku se můžete ptát nutriční terapeutky Kristýny Bechníkové v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
4: Jsem kůň, kterou plaveš,

tři trubky, jeden buben, jsem vesmír.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 6 hodin, dobré ráno. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, herečka a autorka projektu Terapie s dílením Ester Geislerová. Dozvíme se například to, že v roli režisérky natočila film 2 deci tuše. Celovečerní dokument je o tatínkovi Petru Geislerovi, japanologovi, pedagogovi a kaligrafovi. Jak je možné, že se naučil japonsky tak dobře, že rodilí mluvčí nepoznali rozdíl?
1: Tak já jsem zpovídala spoustu lidí z jeho okolí, ale vlastně ono vám to pak jakoby hodí nějaké jako všechny tyhle ty střípky, jak já tomu říkám, vlastně vám hodí nějaký jakoby obrázek. Tam je zajímavý to, že vlastně táta měl hudební sluch, takže on hrál vlastně, on byl i multiinstrumentalista, on mohl hrát na cokoliv si umanul, on hrál na piano, na trubku, na flétnu, na klarinet a takhle si vlastně vykládám to, že byl tak strašně dobrý v té japonštině. Třeba jeho spolužáci mi říkali, že na něj trošku žárlili v prvním ročníku, protože oni třeba, jeden z nich strávil v Japonsku rok, jeho druhá spolužačka 2 roky a prostě tam přišel najednou prostě Geisler jako do třídy a neměl žádný přízvuk, tak byli na něj trošku naštvaný.
0: Celý rozhovor s Ester Geislerovou si poslechněte dnes po 13. hodině.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Šest hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Silniční průtah v části Drahanovic na Olomoucku opravují dělníci. V Břidličné začal sběr podpisů za referendum o větrných elektrárnách. Domek pro řidiče tramvají Útočny v Olomouci Pavlovičkách vyzdobili děti grafity. Oblačno, přehánky i bouřky, teploty do 19 stupňů Celsia, mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Na silničním průtahu v ulicích Ferstrova, Albertová, Pražská v Olomouci dál platí zákaz jízdy nákladních aut o hmotnosti nad 12 tun. Jeho zrušení hrosilo po loňském dokončení poslední části obchvatu města. Olomoucký kraj si část komunikace první třídy převzal do svého vlastnictví. Převedl ji na druhou třídu a průjezd kamionů omezil, uvedl hejtman Ladislav Okleštěk z hnutí ANO. V Drahanovicích na Olomoucku začala oprava silnice, která je součástí průtahu obcí a spojuje ji s Čechami pod Kosířem. Podle vedení obce byla ve špatném stavu.
4: Podle už i vlastně vzhledu, jako ta komunikace je, dá se říct, v havarijním stavu.
5: Popisuje nezávislý starosta Drahanovic Tomáš Krénr. Silnici přitom kromě místních využívají i turisté mířící do zámku v Čechách pod Kosířem.
4: Je to vlastně ten poslední úsek, který ještě chybí, aby vlastně ta cesta z Olomouce do Čech pod Kosířem byla v perfektním stavu.
5: Silničáři tady budou pracovat několik měsíců, říká Jindřiška Ochmanová z krajské správy silnic.
6: Jedná se o stavební úpravy zhruba v dálce 1 kilometru v hodnotě 14 milionů a tato akce bude probíhat až do října.
5: Řidiči musí místo objíždět přes Ludéřov. Z Drahanovic Barbora Taševská, Český rozhlas.
3: Obyvatelé Břidličné na Bruntálsku chtějí, aby o větrných elektrárnách rozhodli v referendu. V obci začal sběr podpisů nutných pro jeho vyhlášení. Kritici stavby mají strach, že větrné elektrárny v podhůří Jeseníků ovlivní krajinu a kvalitu života místních obyvatel. Starosta Miroslav Kladníček z nezávislého sdružení ale říká, že zastupitelé už s investorem uzavřeli dohodu a obec by z toho mohla mít až 120 milionů korun.
7: Mluví se o nějakých 10, ale je to na území tady Břidličné, Vajglov a Brechtice, to jsou naše obce. My už máme podepsané smlouvy a tam jsou potom nějaké, jestli to nazvat sankce a náhrada škody je způsobená.
3: Jesenická nemocnice se dnes v předstihu připojí ke Světovému dni dárců krve. Připadá na neděli 14. června. Pro návštěvníky hematologicko-transfuzního oddělení připravili zdravotníci malé poděkování. K odběrům současně zvou i prvodárce. Pokračuje mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
8: Dárcem se může stát každý zdravý občan České republiky ve věku od 18 až do 65 let s minimální hmotností 50 kg. Nemocnice Agel Jeseník apeluje na veřejnost, aby zvážila zapojení do dárcovství krve, které je nenahraditelnou součástí zdravotní péče a může pomoci zachránit lidské životy. Krev je možné darovat od 6:30 do 8:15 hodin.
3: Sport. Olympijský vítěz Martin Fuxa pojede na mistrovství Evropy. Tři disciplíny. Rychlostní kanoista se představí na singlu na 500-metrové kilometrové trati a s bratrem Petrem pojedou na debelkanoj závod na 500 metrů. V Portugalsku se představí celkem 20 českých závodníků, včetně dalšího olympijského vítěze, kajakáře Josefa Dostála. První rozjíždky evropského šampionátu se pojedou dnes a na místě je i náš reportér.
2: Počasí.
3: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, přeháníky výjimečně se můžou objevit i bouřky. Teploty 16 až 19 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 12 a mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Kráva jde po silnici za obcí Hraničné Petrovice do Domašova nad Bystřicí na Olomoucku. Projíždějte tam opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, Vítek Šoukal přeje příjemné ráno. Také milujete zmrzlinu. Včera jsem si v centru Olomouce dopřál čokoládovou, má oblíbená. Známí volili ovocné chutě. Nevěřili byste, že i čtyřicátníci se dokáží dlouho a vytrvale hádat, která je nejlepší a proč. Jakou vy zmrzlinu máte nejraději a také jíte i v chladnějším počasí? Napište mi o tom na naše SMS číslo 723 70 33 51 nebo na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Těším se na vzkazy. Za chvíli otevřeme 100 let staré noviny, psali o stavebním ruchu a hrajeme písničky, které nestárnou. Žal se odkládá, právě teď Jiří Korn zaspívá. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 2 minuty bude 6:45, dobré ráno. Připravovaný nový zákon o stavebním ruchu zajímal novináře před 100 lety. Psalo se o něm často v tehdejším denním tisku. Na jeden z článků se teď zaměříme s Ditou Vojnarovou.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Ministerstvo sociální péče se v roce 1926 intenzivně zabývalo přípravami zákona o stavebním ruchu. Jak se psalo v novinách, ministerstvo se přiklánělo k názoru odborných kruhů, podle něhož značnější oživení stavebního ruchu a podnikání lze očekávat jedině tehdy, budou-li dány možnosti zvýšení činže. A skutečně se také uvažovalo o eventuálním povolení zvýšení činží na 6-násobnou výši vzhledem k roku 1914. Článku stálo. Aby však při tomto zvýšení nebyly postižení zejména sociálně nejslabší, má být i provedena v ochraně nájemníků náležitá úprava, která by malé byty z nového zákona o stavebním ruchu vyjímala.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 6:58. Dobré ráno, je tady čtvrtek a svátek má Bruno.
1: Počasí.
0: Pranostika říká plačtivý Barnabáš, úroda na vinicích. No, dnes nás čekají mraky a přehánky a teplota do 19 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Tak to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Mohelnici máme dnes po ránu 10 stupňů, polojasno a zatím klidno. Zdraví Naďa. Uničov 10 stupňů oblačno, vzkaz od Jakuba, Jeseník 8,5 stupně, tolik naměřila Iva, která bude snídat česnečku, protože jí začalo škrábat v krku, tak dobrou chuť, ať česnek pomůže.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Letos si připomeneme 160 let od bitvy u Hradce Králové, kde pruská vojska na hlavu porazila rakouské jednotky. Ty se dali na ústup směrem k Vídni a cestou zvedli spíše náhodou další větší potyčku. Nedaleko Tovačova. Co jí předcházelo a co následovalo po ní, i o tom si budeme povídat v dalším díle cyklu Přímo z místa. Poslouchat jej můžete v neděli po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Každý

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 7 minut bude 6:30, dobré ráno. Dnes jsem prozradil, že jsme se včera se známými hádali, jak malé děti, která že zmrzlina je ta nejlepší, a chladno, nechladno jsme si dopřáli vrchovatý kornouty. Co vy a zmrzlina, kterou máte nejraději a také si ji dopřáváte, i když třeba prší? O tom mi dnes ráno píšete na naše SMS číslo 723 70 33 51, také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Tady jsou vaše vzkazy. Točenou mohu kdykoliv, píše Marie z Jeseníku, a nejraději má ovocné, třeba jahodovou. Kopečky jsou na nic, radši točenou a vanilkovou, píše Eduard z Rapotína. Spokojím se s kornoutkem z obchodu, mají různé příchotě, nejvíce mi chutná pistáciový a citronový a je úplně jedno, jestli je červen nebo prosinec, vždycky si je vychutnám, napsala Petra z Hanušovic. Za kvalitní dobrou zmrzku to si i připlatím, Marcela z Chomoutova. Nejlepší jsem zatím měla v Itálii, dodává. Miluji slaný karamel, nejlepší chuť, co může být, tak to má Radek z Hranic. Ať prší, sněží, sluníčko hřeje, zmrzlinu si vždy Hanka z Rapotína dopřeje. Tak takové to máme. No a co vy a zmrzlina? Také si jí dáte třeba i v deštivém dni. Napište mi o tom. Vaše další vzkazy v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek.
2: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Projekty na obnovu mostu a tří lávek zasažených před loňskými záplavami chystá Bělá pod Pradědem na Jesenicku. Při přípravě dokumentace jedná s povodím Odry. Pracuje s novými normami pro nastavení průtoků, uvedl nezávislý starosta Radomír Neugebauer. V Drhanovicích na Olomoucku začala oprava silnice, která je součástí průtahu obcí a spojuje ji s Čechami pod Kosířem. Podle vedení obce byla ve špatném stavu. Maximální povolené ceny pohonných hmot dnes znovu mírně klesnou. Litr benzínu můžou čerpací stanice prodávat nejvýš za 41 korunu 36 haléřů, to je o 4 haléře méně než ve středu, informovalo ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty klesá o 22 haléře na 39 korun a 69 haléřů. O desítky tun méně komunálního odpadu mají ve Vápené na Jesenicku. Obec zavedla takzvaný systém door-to-door se zvozem odpadu přímo od domácností. Obyvatelé dostali zdarma popelnice. Podle starosty Leoše Haniga z hnutí TOP 09 se díky tomu podařilo snížit množství odpadu a zbavit se černých skládek. Ze sportu. Novým trenérem fotbalistů Ostravy se stal Roman Skuhravý. Dosavadní kouč Slovácka v Baníku nahradí Josefa Dvorníka, který tým zachránil v baráži. Počasí na střední Moravě. Dnes bude oblačno, čekejte přeháňky, výjimečně se můžou objevit bouřky. Teploty 16 až 19 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 12 stupňů, povane mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Stále platí upozornění na krávu, která jde po silnici za obcí Hraničné, Petrovice do Domašova nad Bystřicí na Olomoucku. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Historický dům prodat, jiný za utržené peníze opravit. To je plán prostějovské radnice. Podrobnosti za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 6:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 8 minut po půl sedmé, dobré ráno. Vedení prostějovské radnice prodává historický dům a byty v památkové zóně v centru města. Z utržených peněz plánuje financovat opravy jiných nemovitostí, které jsou v havarijním stavu. Přímo na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka a v jeho okolí kvůli tomu některé obecní byty ani nenabízí k pronájmu. Podle opozice ale městu chybí koncepce bydlení.
1: Máme nějakých 1250 městských bytů, jsou rozděleny do kategorií.
2: Marcela Župková, náměstkyně prostějovského primátora z hnutí ANO, se v kanceláři sklání nad seznamem bytů. Rozdělené jsou na ty pro nízkopříjmové obyvatele a pro seniory a pak také na běžné byty.
1: Kterých moc není, ale občas, když se uvolní, tak samozřejmě, když vypisujeme, tak ta poptávka je opravdu veliká. Na jeden byt se třeba přijde 60. žádostí.
2: Vedení radnice nedávno rozhodlo o tom, že část bytového fondu v centru města prodá. Celkem jde o 13 bytů. Důvodem je podle Župkové fakt, že město potřebuje peníze na opravy některých dalších domů právě v historickém jádru města.
1: Že by se prostě jeden dům prodal, jeden by se celkově opravil. Co se týče kompletní rekonstrukce, no, těch je dost a vidíte, to je všechno. Čížkovo náměstí, TGM.
2: Tedy domy v městské památkové zóně. První z nich je v ulici Dukelská brána. Pokračuje náměstkyně primátora Milada Sokolová z ODS.
3: Snažíme se prodat dům jako celek. Cena odhadní je 32 milionů korun.
2: V druhém domě na Žižkově náměstí podle ní město nabízí jen byty.
3: My jsme se snažili tento dům prodat již v roce 2024, kdy jsme vyhlásili záměr prodeje celého domu, což se nepodařilo, tedy jsme se rozhodli, že zkusíme vytáhnout pouze bytové jednotky.
2: Prodej bytů v centru města kritizuje část opozičních zastupitelů. Například Petr Ošťádal z hnutí Na rovinu komentuje plán města peníze z prodeje investovat do oprav jiných bytů.
4: No, nevím, tento argument podle mě trošku kulhá na obě nohy. Já samozřejmě a priori neodmítám prodej jako takový, ale tady se musí jasně říct, že město, pokud bude prodávat tady na té adrese nějaké domy, tak musí říct, kde zase vykompenzuje tu potřebu jinde. Aby byl velmi rád, kdyby prostě město nějakou koncepci a bytovou politiku mělo.
2: Podle údajů Ministerstva pro místní rozvoj obce a města disponovaly při posledním sčítání lidu domů a bytů v roce 2021 přibližně 287 tisíci byty. Počet neobydlených obecních bytů pak byl přibližně 13 tisíc. Z Prostějova Barbora Taševská, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za minutu bude 6:45.
1: Počasí.
0: Také dnes volám do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Eva Richteríková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí na nás dnes čeká? Jak bude?
2: Tak noční deště už máme za sebou a oblačnost se bude spíše protrhávat. Očekáváme takovou proměnlivou, ale stále převážně zvětšenou oblačnost. Postupně se začnou tvořit přehánky. V odpoledních hodinách se výjimečně může objevit i bouřka a až ve večerních hodinách budou přehánky slábnout a ustávat. Teploty dnes čekáme mezi 16 až 19 stupni Celsia, na horách mezi 10 až 14 a povane mírný severozápadní vítr rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, no a ten bude večer slábnout.
0: A jaké bude počasí v noci a zítra během dne?
2: V noci očekáváme zpočátku málo oblačnosti, polojasnou oblačnou, postupně doznívající přehánky a dále se bude vyjasňovat. K ránu pak se mohou v údolích ojediněle tvořit mlhy. Nejnižší noční teploty, ty budou mezi 9 až 5 stupni, vítr povane mírný, severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu a bude v noci dále slábnout. Během zítřejšího dne ráno ještě jasno, během dne opět vývoj kupovité oblačnosti a zejména na horách s možností přehánky. Během odpoledne a večera pak od západu bude přibývat oblačnosti postupně až na zataženo a přehánky pak můžou být četnější i jinde v regionu. A teploty během zítřejšího dne podobné jak dnes, mezi 16 až 19 stupni, na horách mezi 11 až 15 stupni Celsia a vítr slabý severozápadní postupně se rozfouká na mírný západní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji příjemné ráno, hezký den a naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Na telefonu byla Eva Richteríková z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: U žlučníků, ale samozřejmě hodně. U štítné žlázy, u cukrovky, u stále častějších střevních zánětů nebo při poruchách příjmu potravy hraje pochopitelně zásadní roli výživa a také nutriční terapeut. Na obecnější nastavení klinické výživy při diagnózách i konkrétnější typy do jídelníčku se můžete ptát nutriční terapeutky Kristýny Bechníkové v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
4: Dvoustý koncert série Živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandyho Noska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 7 hodin. Dobré ráno, je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme na zemi. Položíme se na bok, opřeme se o pokrčený pravý loket a pravé koleno. Hlava, trup a nohy jsou zpevněné v jedné rovině. S výdechem krčíme a přitahujeme levé koleno k hrudníku. Totéž opakujeme na levém lokti a koleni. Celý cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 6 minut bude 7 hodin. Kvůli cvičení krizového řízení se dnes nedostaneme za úředníky olomouckého magistrátu. Více o tom ve zprávách v celou.

0: pana Skaly, dobrý den.
1: No konečně, helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
1: To ono je to pravda.
2: Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Cvičení krizového řízení uzavřelo olomoucký magistrát. Soud v Přerově dnes projedná krádež kabelů na trati u Lipníku nad Bečvou. Ve 92 letech zemřela Zdena Mašínová. Oblačno, přehánky, bouřky, teploty do 19 stupňů Celsia, mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Pracovníci olomouckého magistrátu a složek integrovaného záchranného systému si dnes ve městě otestují svoji připravenost na dlouhodobý výpadek elektrické energie. Kvůli jejich cvičení s názvem Blackout 2026 nebudou od rána fungovat pracoviště radnice. Pokračuje její mluvčí Lenka Jedličková.
5: Důvodem je připojování budov radnice, pracoviště v Hinajsově ulici a evakuačního centra na Tererově náměstí na náhradní zdroje elektřiny. Během cvičení může docházet k výpadkům, omezení provozu informačních systémů a s tím souvisejícím komplikacím. Ve čtvrtek tak bude úřední den zrušen. Cvičení organizuje město ve spolupráci s hasiči a krajským úřadem.
4: Do cvičení se zapojí taky městské organizace, školy, zdravotnická a sociální zařízení. Okresní soud v Přerově zahajuje dnes hlavní líčení v kauze krádeže měděných kabelů na železničním koridoru u Lipníku nad Bečvou na Přerovsku. Obžalobě čelí trojice mužů. Případ se stal loni v listopadu. Na několik hodin zkomplikoval dopravu na páteřní trati mezi Ostravou a Prahou. Pokračuje předseda senátu Jan Rektor.
6: Tyto kabely byly pod napětím a sloužily k zajištění bezpečnosti a plynulosti železničního provozu, zejména pak zajištění provozu návěstidel, výhybek a kolejových úseků. V případě uznání viny hrozí obžalovaným trest odnětí svobody ve výměře až 6 let.
4: Zemřela Zdena Mašínová. Bylo jí 92 let. Českému rozhlasu to potvrdil historik a ředitel Muzea paměti 20. století Petr Blažek. Mašínová byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům, a sestrou členů odbojové skupiny bratří Josefa a Ctirada Mašínových. Kvůli svým bratrům, kteří za dramatických okolností utekli na počátku 50. let z Československa na západ, čelila perzekuci komunistického režimu. Po roce 1989 se snažila o návrat rodinného majetku a pečovala o odkaz své rodiny, říká Petr Blažek.
7: Otce, maminky, popraveného strýce Ctibora Nováka a řady přátel, kteří byli vězněni, byla iniciátorkou vzniku památníku tří odbojů v Olšanech, který dneska je výraznou paměťovou organizací.
4: Moravské divadlo v Olomouci ukončí sezónu premiérou Mladý Hambl. Režie černé britské komedie, scénaristky a dramatičky Charlotte Jonesové se ujal Pavel Kek, který už pro olomouckou činohru připravil úspěšné tituly Nedotknutelní a Přelet nad kukaččím hnízdem. Inscenace je podle tvůrců parafrází hamletovského tématu se skvěle napsanými situacemi a dialogy, které vědomě balancují na hranici dobrého vkusu. Premiéra se uskuteční tento pátek, řekli zástupci divadla.
3: Sport.
4: Olomoucká tenistka Karolína Muchová si příští týden zahraje po boku 44-leté legendy Siriny Williamsové čtyřhru na trávě na turnaji v Berlíně. O nové partnerce pro hvězdnou Američanku, která se tento týden vrátila po čtyřleté pauze na deblové kurty v Queen's Clubu, informoval list The Times před startem na londýnské trávě.
3: Počasí.
4: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, přehánky, výjimečně i bouřky, teploty 16 až 19 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 12 stupňů a mírný severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Dvě osobní auta se nabourala na silnici u Štěpánova na cestě z Horky nad Moravou. Nehoda skončila bez zranění. Místo havárie je s opatrností průjezdné.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. Máme tady čtvrtek, víkend se pomalinku blíží. Jestli se vám o to víc oči klíží, vzpomeňte na blížící se sobotu a neděli a třeba pomalu začněte plánovat, kam můžete vyrazit na výlet. No a uvidíte, že hned budete mít lepší ranní náladu. Do čtvrt hodiny si připomeneme republikové finále poháru rozhlasu. K vidění byly mimořádné sportovní výkony a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Helena Vondráčková. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 3 minuty bude 7:45. Dobré ráno. Dnes jsem prozradil, že jsme se včera se známými hádali jako malé děti, která že zmrzlina je ta nejlepší a chladno nechladno jsme si ji dopřáli vrchovatý kornout. Co vy a zmrzlina, kterou máte nejraději a také si ji dopřáváte, i když prší? O tom mi dnes ráno píšete na naše SMS číslo 723 70 33 51, také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na další vzkazy. Zmrzlina za současné nesmyslné astronomické ceny, nikdy, to raději malého nanuka nebo zmrazenou ovocnou dřeň. A stačí to bývalý kolega Pepa. Říkali jsme mu ledový muž, musel cokoliv mraženého doslova celý rok. My se v zimě klepali zimou a Pepa do sebe cpal třeba 3 balíčky takzvané ruské zmrzliny a dorazil to kupou vlašáku a jedním rohlíkem. To byl borec, píše Jirka z Prostějova. Vítku, já moc zmrzlinu nejím, ale sem tam si ji dopřeji. Vloni jsem byl v Olomouci se synem a on si dal tvarůžkovou. Dal mi líznout, velice mi chutnala, tak jsem si ji dal taky, píše Pavel z Oseka. Zmrzliny mám ráda úplně všechny, ale nejlepší je čokoládová. Dopřávám si ji v létě. Krásný čtvrtek přeje Zdena z Holubic. Za zmrzlinu si klidně připlatím. Mám ráda jahodový sorbet, píše Nela z Kroměříže a dodává, počasí na chuť zmrzliny u mě nemá vliv, spíš nálada. Zmrzlinu si dopřejí klidně i v zimě a když jdu s kornoutkem v prosinci šumperkem, všichni se otáčí. Říkám si, a co, je to dobrota? Vzkaz od Hanky z Rapotína. Mám ráda nejvíce pistáciovou, čokoládovou ani rybízovou, nemusím, jím ji především v létě. Vlastně, když nad tím tak přemýšlím, tak i v zimě. V mrzáku mám totiž vždy z léta udělaný jahodový krém a to je jako zmrzlina. No, možná lepší, píše Alena z Přerova. Tak takové jsou naše zmrzlinové zkušenosti, zážitky a takové máme chutě. Evidentně si ji vychutnáváme rádi ve vedrech i v dešti. Tak pořídíte-li si dnes zmrzlinu, přeji, ať vám chutná, třeba i pod deštníkem.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Je tady čtvrtek 11. června. Svátek má Bruno a jsou 2 minuty po 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, prší-li na svatého Barnabáše, padají hrozny do koše. No, dnes nás čekají mraky a přehánky a teplota do 19 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Javorníku máme zataženo, občas zaprší, občas vysvitne slunce. Je bez větří, teplota 10 stupňů, píše František. Zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 11,5 stupně. Jirka by si dal čokoládovou nebo kakaovou zmrzlinu, ale je nachlazený, tak nemůže. V Javorníku máme zatažno, občas zaprší, občas vysvitne slunce. František 10 stupňů hlásí. A zde na Zolubic píše, u nás je 14 stupňů, po včerejším deštivém dni je polojasno a mírně fouká vítr. Chystám se uklízet, tak ať se daří.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Další archivní muziku budeme poslouchat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Tentokrát jsem oprášila CDčko s názvem 16 dnej od táborových ohňů. Táborákové hity, které vybrali posluchači a naspívali Babi Daněk, Miky Rivola, Robert Křesťan, Franta Nedvěd a Ivan Mládek v zajímavých aranžích. Celé album 16 dnej od táborových ohňů zazní v pořadu Na cestě v neděli 14. června po 15. hodině, pořadu Na cestě. K poslechu vás zve Jarka.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 7 minut bude 7:30, dobré ráno. Na stadionu v Benešově bojovali ve středu děti na republikovém finále poháru rozhlasu. Někteří žáci a žákyně druhých stupňů základních škol předvedli někdy až mimořádné výkony a do středních Čech je přijel podpořit i patron 57. ročníku této týmové soutěže. V současnosti nejlepší český překážkář na krátkých sprintech. Přerovský atlet Jonáš Kolomazník.
1: Je to jedna z mojich nejoblíbenějších soutěží, na kterou vždycky rád vzpomínám, protože ten týmový duch prostě se dá zažít jenom na několika závodech v atletice, protože to je individuální sport a pohár rozhlasu byl fakt v tomhle úplně suprovej.
2: To říkal ve vysílání radiožurnálu Sport na útulném stadionu v Benešově Jonáš Kolomazník, semifinalista halového světového šampionátu v Toruni v běhu na 60 metrů překážek. Teď je mu 23 let a v žákovské věku prý svými výkony moc nevynikal a tak rád vzal roli patrona, nebo chcete-li, tváře tohoto ročníku poháru rozhlasu.
1: Nikdy mě to nenapadlo a jsem se sem nikdy nedostal na finále s klukama, s naším týmem.
3: Neměli jste tak silný tým.
1: Neměli jsme, bohužel. Vždycky jsme těsně skončili v krajském kole na druhém a na třetím místě, takže jsem popravdě tady nikdy nebyl na finále a je pro mě takový hezký, melancholický zadosti učinění se sem dostat, sice úplně v jiné roli, ale v o to hezčí roli, protože můžu být jakoby vzorem pro nastupující generaci.
2: A to evidentně Jonáš Kolomazník je, přestože třeba ještě širší veřejnosti zas úplně známý není, tak díky výkonům na dráze, ale třeba i aktivitou na sociálních sítích je velmi oblíbeným atletem u žáků základních škol. A když se podíváme na některé finálové výkony dětí, tak třeba 190 cm Antonína Baránka z Břeclavi ve výšce nebo 640 cm Richarda Tužila z Prahy v dálce už rozhodně zaujmou. Sledoval je přímo na stadionu i šéf české atletiky Libor Varhaník, který mluvil o důležitosti poháru rozhlasu.
4: 57 ročníků, to je pro soutěž školní určitě nevídaný a pro nás je to určitě to pokračování, je velmi šťastný, když vidím, jaký zájem o to stále je a my budeme bojovat o to, abychom to i udrželi.
2: Doplnil Libor Varhaník. Z Benešova Jakub Marek, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek.
2: Bylo 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Hospodaření Olomouckého kraje loni skončilo přebytkem 478 milionů 600 tisíc korun, píše se v návrhu závěrečného účtu Olomouckého kraje, který 22. června projedná krajské zastupitelstvo. Obyvatelé Maletína na Šumpersku budou v neděli 28. června v místním referendu hlasovat o tom, zda má obec využít všechny dostupné prostředky k zamezení výstavby dalších větrných elektráren na svém území, uvádí databáze ministerstva vnitra. I letos v létě uspořádají vojáci dobrovolné cvičení pro plnoleté studenty středních škol. Loni mělo 800 účastníků. Tentokrát je určené pro více než 1000 lidí. Zájem je velký, uvedla mluvčí generálního štábu Zdeňka Sobarňa Košvancová. Vernisáží začala ve středu v Litovli výstava loutek v turistickém informačním centru. Exponáty pochází ze soukromé sbírky manželů Nopových. Ze sportu tenistka Karolína Plíšková postoupila po skreči zraněné Kanaďanky Viktorie Mbokové do čtvrtfinále turnaje v Queen's Clubu. V utkání vedla 6-2-3-4. Počasí na střední Moravě dnes bude oblačno, čekejte přehánky, výjimečně bouřky, teploty 16 až 19 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 12 stupňů a mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Porouchané auto budete mít na dálnici D35 na obchvatu Olomouce ve směru na Mohelnici. Stojí mezi exity Holice Nemilany na 274. kilometru.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Co mají v Olomouci společného výzkumníci z oboru biologie a zahrádkáři? Uslyšíte za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc 2 minuty po 7:30.

0: Do čtvrtečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 9 minut po půl osmé. Dobré ráno. Členové Českého svazu zahrádkářů začali spolupracovat s výzkumníky z Olomouckého centra Katrin. Tekutý odpad z univerzitní pěstírny konopí setého, který by neměl jiné využití, se díky zahrádkářům stane experimentálním hnojivem okrasných rostlin. Od vědců dostali i podrobný návod.
1: Tady toto, když nalije do konve, tak s tím normálně může zalívat.
2: Přímá aplikace, ale postupoval bych podle toho, jak jsou zvyklí.
3: Analytický chemik a botanik Petr Tarkovský předává instrukce předsedovi územního sdružení zahrádkářů tady v Olomouci, Rudolfu Dvořákovi. Kolik zahrádkářů se zapojí?
1: Vím přesně teďka o třech.
3: Tady vidím taky tři kanistry u vás v autě už, že si povezete domů. Už víte, co tím budete hnojit?
1: Jo, já konkrétně ano, žena pěstuje kali, takže půlka bude normál a půlka půjde do pokusu. Loni květly krásně, uvidíme, co udělají letos.
3: Co to může ovlivnit? Barvu květu.
2: Kvalitu toho květu může zvyšovat odolnost. Pokud bude suché léto, nepodaří se jim pravidelně zalévat, mohlo by to mít pozitivní vliv i na ten stres suchem a tak dále. Obecně řečeno, draslík je tam v takových koncentracích, že by mohl zvyšovat odolnost těch rostlin.
3: Vyrovná se to komerčním hnojivům?
2: Nebude to jako komerční hnojivo, protože přece jenom ta rostlinka konopy už si něco vzala. Je tam méně dusíku, méně fosforu, je tam poměrně dost draslíku, takže vždycky podle změřeného obsahu těch hlavních nutričních látek zvolíme aplikaci tak, aby to k něčemu vhodné bylo.
4: Takže tady je zásobní kanistr s tím zpracovaným hnojivem.
3: Tak, Petr Tarkovský přelévá z kanistru zálivku. Téměř čirá tekutina.
4: Lehce našedlá, nazelenelá.
3: Když nahlížíme tady přes hrdlo do kanistru, prostě lehce špinavá voda.
4: Lehce špinavá voda, přesně tak. Tak to má být. Je sfiltrovaná, ten rostok je čirý, je zbavený mikroorganismu a zůstaly v něm minerální látky, které se dají ještě dál použít. Je to minerální hnojivo, které jednou bylo použito a ještě pořád má v sobě tolik minerálních látek, tolik síly, že by bylo škoda ho zničit. Nemůžeme ho vypustit do odpadu, abychom neznečišťovali životní prostředí, takže hledáme způsob, jak znovu použít ještě pořád poměrně potentní hnojivo.
3: Zahrádkáři budou zálivku používat přes léto, květiny pozorovat a fotografovat. Vědci data z pilotního projektu na podzim vyhodnotí. Výsledky ukážou, jestli příští rok experiment rozšíří například na plodovou zeleninu a zapojí i víc zahrádkářů. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je čtvrtek 11. června, svátek má Bruno a je 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká o svatém Barnabáši, bouřky často straší, no dnes nás čekají mraky a přehánky a teplota do 19 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Při včerejším a nočním dešti spadlo v Žárové 22 mm srážek, teď už neprší, oblačnost se začíná protrhávat, teplota zatím jen 8 stupňů. Píše Tonda. Honza z Písečné napsal, po nočním deštíku je ráno chladnější, teplota 11 stupňů, zamračeno, větřík fouká do 3 metrů za vteřinu, vlhkost vzduchu vysoká, vypadá to na další dešťové přehánky. U nás máme 11 stupňů, fouká studený vítr, zamračeno, zatím bez deště, do rána napršelo 23 mm. Jana Morkovice.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: U žlučníků, ale samozřejmě hodně, u štítné žlázy, u cukrovky, u stále častějších střevních zánětů nebo při poruchách příjmu potravy hraje pochopitelně zásadní roli výživa a také nutriční terapeut. Na obecnější nastavení klinické výživy při diagnózách i konkrétnější typy do jídelníčku se můžete ptát nutriční terapeutky Kristýny Bechníkové v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hes.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 10 minut bude 8 hodin. Dobré ráno. Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Českému rozhlasu to potvrdil historik Petr Blažek. Jako dcera odbojáře Josefa Mašína staršího zažila už jako dítě pronásledování celé rodiny nacisty. Komunistický režim se na ní mstil poté, co jí bratři Ctirad a Josef při svém útěku na západ zabili několik lidí. V roce 2023 vyznamenal Zdenu Mašínovou prezident Petr Pavel řádem Tomáše Garrigua Masaryka první třídy. A ve stejném roce měl premiéru film režiséra Tomáše Mašína Bratři, který zpracoval příběh právě Ctirada a Josefa Mašínových a jejich tří přátel. Jaké byly po zhlédnutí filmu její pocity, na to se jí ptala Dita Vojnarová. Pojďme si ji připomenout.
1: Právě tady děkuji panu režisérovi za jeho práci, kterou tomu věnoval, a panu producentovi, protože to nebyla maličkost, jistě, že jo, i když ta historie v některých okamžicích byla taky něco jiného. A člověk osobně, když se k tomu vrací, po tolika letech já mám zvláštní pocity, přestože jsem to prožila.
2: Sama sebe jste teď viděla na plátně.
1: Ano.
2: Jaké to je pozorovat sama sebe, vidět tam tu maminku, vidět ty bratry?
1: No, já jsem se naučila k tomu určitý postoj, víte, zaujmout za ta léta a se zvláštními pocity, které se těžko dají vyjadřit.
2: Věděla jste něco o scénáři? Setkávali jste se s panem režisérem Tomášem Mašínem?
1: Ano, taky jsme spolu o tom mluvili a v něčem jsem kritická, že jo, jako ke všemu, a v něčem teda jako jsem ráda, že tato historie se dostane hlavně k mladším generacím. Bych ráda byla. Jestli vůbec ještě se k tomu chci vracet, tak speciálně kvůli tomu, že ty mladé generace potřebují to, co nemuseli si prožít, ale může se něco opakovat.
2: A to se dá vůbec se nevracet k takovýmto událostem?
1: Je to velmi těžké. Je to velmi těžké, ano.
2: Jak jste byla spokojená s obsazením, když jste viděla herce v rolích lidí z vaší rodiny?
1: No, myslím, že to byli velice dobře vybraní a že podali výborný výkon.
3: Máte tam poslední scénu?
2: Celý film končí s Zdenou Mašínovou.
1: No, ano, protože to je poslední člen, co tady vlastně zůstal v této společnosti. Z celého rodu, velmi starého a rozšířeného, nakonec jsem to byla jenom já, co zůstal.
2: Říká Zdena Mašínová z olomouckého kina Metropol, Dita Vojnarová, Český rozhlas.
0: To byl rozhovor Dity Vojnarové se Zdenou Mašínovou, která zemřela ve 92 letech. Jako dcera odbojáře Josefa Mašína staršího zažila už jako dítě pronásledování celé rodiny nacisty. Komunistický režim se na ní mstil poté, co jí bratři Ctirad a Josef při svém útěku na západ zabili několik lidí. V roce 2023 vyznamenal Zdenu Mašínovou prezident Petr Pavel řádem Tomáše Garrigua Masaryka první třídy. Na stránkách olomouc.rozhlas.cz si můžete poslechnout i dlouhý rozhovor, který s ní natočila kolegyně Petra Ševců, a na Zdenu Mašínovou ještě v dnešním vysílání vzpomene Martin Šinkovský, spoluautor komiksu Paměti národa Tři královny o třech ženách hrdinkách 20. století spojených s Olomoucí a divadelní hry Jejich sestra, která měla premiéru před necelým měsícem.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 8 hodin. Železniční přejezd v Dětřichově nad Bystřicí je ode dneška zavřený. Podrobnosti o tom uslyšíte už.

0: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Více informací najdete na webu moravskedivadelniléto.cz. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou. Partnerem akce je Český rozhlas Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Osm hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Obyvatelé Maletína na Šumpersku rozhodnou v referendu o větrných elektrárnách. Zástupci Litovle dnes představí lidem upravený návrh územního plánu města. Domek pro řidiče tramvají Útočny v Olomouci Pavlovičkách vyzdobili děti grafity. Oblačno, přeháníky, bouřky, teploty do 19 stupňů Celsia, mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Obyvatelé Maletína na Šumpersku budou v neděli 28. června v místním referendu hlasovat o tom, zda má obec využít všechny dostupné prostředky k zamezení výstavby dalších větrných elektráren na svém území. Píše se v databázi ministerstva vnitra. Volba se v Maletíně uskuteční kvůli připravované stavby dalších 3 větrných elektráren. Mají navázat na trojici větrníků uvedenou do provozu v loňském roce. Silnice druhé třídy v Dětřichově nad Bystřicích je ode dneška zavřená. Týká se to místa železničního přejezdu nedaleko vlakové stanice. Uzavírka potrvá do pondělí 15. června. Řidiči osobních aut můžou využít objízdnou trasu přes Lomnici a Rýžoviště.
3: Řidiči vozidel nad 12 tun musí zvolit cestu přes Rýžoviště, Vajglov, Břidličnou, Valšov a dále po silnici 1/45. Objízdná trasa ale navazuje na další objížďku. Ředitelství silnic a dálnic totiž opravuje most v Lomnici a těžká nákladní auta tam neprojedou. Z Bruntálska Adam Tomáš, Český rozhlas.
2: V Litovli se dnes bude konat veřejné projednání upraveného návrhu územního plánu města. Setkání zástupců radnice, zhotovitele a veřejnosti začne v 15 hodin ve velkém sále záložny na náměstí Přemysla Otakara. Další podrobnosti najdete na webu radnice. Fasádu domku pro řidiče tramvají na Točně v Olomouckých Pavlovičkách nově zdobí malby dětí z nedaleké základní školy. Členové komise městské části dlouhou dobu řešili její nevzhlednou podobu. Aktivitu dětí v podobě grafity proto podpořili částkou 50 tisíc korun. Pokračuje předsedkyně komise Zita Chalupová.
4: Jsme to navrhli vlastně dopravnímu podniku a s tím, že vlastně to odrazuje takový ty sprejery, co si na to šplichají cokoliv. Takže jsme se spojili se základní školou v Pavlovičkách. 39 dětí z té školy prostě namaloval nějaké návrhy. Z těch jsme potom společně s dopravním podnikem vybrali. No a děti to pak vlastně namalovali.
1: Sport.
2: 20-letý Američan Jacoby Therp zaběhl světový rekord na 110 metrů překážek časem 12,75. O 5 setin vylepšil výkon Arie Merita z roku 2012. Ve 32. kole Moravskoslezské fotbalové ligy ve středu Olomouc B porazila Třinec 3-1. Polanka nad Odrou prohrála se Zlínem B 0-2. Tabulku vede Třinec před Hodonínem, třetím Bčkem Sigmy Olomouc, Uničov 5. Hranice 14.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, přeháníky, výjimečně i bouřky, teploty 16 až 19 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 12 a mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Porouchanou dodávku budete mít na dálnici D1 z Ostravy do Přerova. Stojí mezi Bělotínem a hranicemi před 310. kilometrem. Trávu kolem dálnice D1 sečou dělníci na trase Vyškov-Kojetín. Jedou po krajnici mezi 230. a 249. kilometrem. Věnujte tam řízení zvýšenou pozornost.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Je tady čtvrteční ráno, někteří jsou unavení a říkají si, dnes půjdu spát dřív. No to si také často říkám, ale většinou to nevíde. Tak budeme muset počkat s větším spaním, třeba na víkend. Pouštění draků je oblíbená podzimní zábava. Kdy a kde začala? I na to odpoví dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, už za chvíli s Martinem Písaříkem. A hrajeme písničky, které nestárnou, právě teď bude zpívat Vabi Daněk. Dobré ráno.

Jako já, jo, jako já. Kde hocanský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocanský šípy najmout dá. Jo, ho, ho.

až se nočním chladem chvěl, ať se na hucanský šípy najmou dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům, jako já. Jo, jako já.

sna. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na husonský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem

chce zdrpnout třeba zítra. Komu je pro všechno chud, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce správný místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hucou spíš jít najmo.

0: Do čtvrtečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 8:45. Dobré ráno. Pouštění draků je oblíbená podzimní zábava. Kdy a kde začala? Odpověď má Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že tradice pouštění draků sahá hluboko do minulosti? Konkrétně do Číny před 3000 lety? Tehdejší draci z bambusu a vzácného hedvábí neměli sloužit jen pro zábavu, ale jejich úkolem bylo zajistit bohatou úrodu. Později se tento zvyk rozšířil do Japonska, kde barevní draci ve tvaru kaprů symbolizují zdraví a sílu dětí. Dodnes se v Japonsku na Den dětí vypouštějí hedvábní barevní kapři, kteří ve větru vypadají, jako by pluli proti proudu. Podle legendy se totiž kapr, který zdolá vodopád, promění v mocného draka. V Evropě a Americe však draci našli i praktické využití ve vědě. Před nástupem družic vynášeli meteorologické přístroje do výšek až 3 kilometrů, kde měřili tlak a teplotu. Slavný Benjamin Franklin je dokonce využíval ke svým nebezpečným pokusům z blesky. A proč u nás draci létají nad poli, hlavně na podzim? Důvod je ryze praktický. V létě museli děti pracovat a běhání po osetých polích nepřipadalo v úvahu. Teprve po sklizni se otevřela volná strniště, ideální pro podzimní větrné radovánky. Ačkoliv jarní vítr by drakům svědčil mnohem více.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je minuta po 8:45, je tady čtvrtek a svátek má Bruno.
1: Počasí.
0: Pranostika říká plačtivý Barnabáš, úroda na vinicích. Dnes nás čekají mraky a přehánky a teplota do 19 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook, děkuji. Uničov 12 stupňů Celsia a hodně mraku, vypadá to na déšť, a tak dnešní venkovní práci na zahrádce nechám na jiný den. Vzkaz od Jakuba. Jeseník 11 stupňů, tolik naměřila Iva, která dnešní den proleží, je totiž nachlazená. V Prostějově 13 stupňů, hlásí Ivana. Ta se chystá k zubaři, tak přeji, ať návštěva proběhne rychle a bezbolestně.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka, kurátorka projektu Terapie sdílením Ester Geislerová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 8:30. Dobré ráno a dobrou chuť snídáte-li právě teď. Vedení prostějovské radnice prodává historický dům a byty v památkové zóně v centru města. Z utržených peněz plánuje financovat opravy jiných nemovitostí, které jsou v havarijním stavu. Přímo na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka a v jeho okolí kvůli tomu některé obecní byty ani nenabízí k pronájmu. Podle opozice ale město chybí koncepce bydlení.
1: Máme nějakých 1250 městských bytů, jsou rozděleny do kategorií.
2: Marcela Župková, náměstkyně prostějovského primátora z hnutí ANO, se v kanceláři sklání nad seznamem bytů. Rozdělené jsou na ty pro nízkopříjmové obyvatele a pro seniory a pak také na běžné byty.
1: Kterých moc není, ale občas, když se uvolní, tak samozřejmě, když vypisujeme, tak ta poptávka je opravdu veliká. Na jeden byt se třeba přijde 60. žádostí.
2: Vedení radnice nedávno rozhodlo o tom, že část bytového fondu v centru města prodá. Celkem jde o 13 bytů. Důvodem je podle Župkové fakt, že město potřebuje peníze na opravy některých dalších domů právě v historickém jádru města.
1: Že by se prostě jeden dům prodal, jeden by se celkově opravil. Co se týče kompletní rekonstrukce, no, těch je dost a vidíte, to je všechno. Čížkovo náměstí, TGM.
2: Tedy domy v městské památkové zóně. První z nich je v ulici Dukelská brána. Pokračuje náměstkyně primátora Milada Sokolová z ODS.
3: Snažíme se prodat dům jako celek. Cena odhadní je 32 milionů korun.
2: V druhém domě na Žižkově náměstí podle ní město nabízí jen byty.
3: My jsme se snažili tento dům prodat již v roce 2024, kdy jsme vyhlásili záměr prodeje celého domu, což se nepodařilo. Tedy jsme se rozhodli, že zkusíme vytáhnout pouze bytové jednotky.
2: Prodej bytů v centru města kritizuje část opozičních

0: 7 tisíci byty. Počet neobydlených obecních bytů pak byl přibližně 13 tisíc. Z Prostějova Barbora Taševská, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Pátrání po vyšinutém a posedlém muži, který unesl inspektorku Candice Renoirovou, pokračuje v premiérovém seriálu. ČT2. Z Hukwald až na hranici tří států s Ondřejem Cihlázem. Závěrečná beskydská etapa nových cyklodálek bude tajemná a náročná. A ČT Art uvádí kapitoly ze života slavného režiséra nové vlny Jean-Luca Godarda. Premiéra filmu Obávaný. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek.
4: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
5: Projekty na obnovu mostu a tří lávek zasažených před loňskými záplavami chystá Bělá pod Praděnem na Jesenicku. Při zpracování dokumentace jedná s povodím Odry. Pracuje s novými normami pro nastavení průtoků, uvedl nezávislý starosta Radomír Neugebauer. V Drahanovicích na Olomoucku začala oprava silnice, je součástí průtahu obcí, spojuje ji s Čechami pod Kosířem. Podle vedení obce byla ve špatném stavu. O desítky tun méně komunálního odpadu mají ve Vápené na Jesenicku. Obec zavedla takzvaný systém door se zvozem odpadu přímo od domácností. Obyvatele dostali zdarma popelnice a podle starosty Leoše Haniga z hnutí TOP 09 se díky tomu podařilo snížit množství odpadu a zbavit se černých skládek. Téma smrti, pomíjivosti, fyzického rozkladu zkoumá výstava malíře a street artového umělce Matěje Olmera v Olomouci. Expozice nazvaná Zdechlina je do konce srpna v industriálním prostoru Soma v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Výstava vznikla ve spolupráci se Street Art Festivalem. Ze sportu. Hokejový šampionát by se mohl vrátit v roce 2031 do Česka. Hokejový svaz už odeslal na Mezinárodní hokejovou federaci potvrzení zájmu turnaj uspořádat. Zatím je Česko jediným kandidátem. Počasí na střední Moravě dnes bude oblačno, čekejte přehánky, výjimečně bouřky, teploty 16 až 19 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 12 stupňů a mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: Porouchané auto budete míjet na dálnici D1 z Ostravy do Přerova před Bělotínem před 312. kilometrem.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Za chvíli probereme útulny a nouzová nocoviště v Jeseníkách. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 8:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl deváté. Dobré ráno. V Jeseníkách přibývá díky teplému počasí pěších turistů, kam se můžou při nepříznivém počasí nebo když přecení své síly uchýlit při túrách, zjišťovala reportérka Sabina Millerová. O takzvaných útulnách a nouzových nocovištích nám teď poví v našem vysílání. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak vlastně vypadají horské útulny?
1: Turistické útulny jsou dřevěné nebo kamenné přístřešky. Lidé je najdou především na dálkových turistických trasách v odlehlých oblastech, tedy tam, kde není možnost jiného ubytování, jako například hotelu nebo penzionu. Slouží primárně jako úkryt před nepříznivým počasím nebo jako místo k odpočinku po náročné túře. Existují přitom dva základní typy těchto staveb. Pokračuje mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
2: Máme dva základní typy, jedno podlažní ve tvaru stanového áčka se šikmou střechou a druhý patrový s přízemním otevřeným prostorem, kde je stůl s lavicemi. Nahoře se vyspí až 4 osoby.
1: Ještě doplním, že pracovníci Lesů České republiky v posledních 3 letech postavili v horských oblastech zhruba 33 takovýchto přístřešků.
0: A kolik z nich je v Jeseníkách?
1: Lesy České republiky spravují v Jeseníkách jednu takovou útulnu, a to na Jelení Studánce. Ta se nachází přibližně v polovině cesty mezi Ovčárnou a Skřítkem, tedy na území přírodní rezervace Břidličná. Tím, že jde o opravdu starou útulnu, Lesy České republiky se jí rozhodli před 2 roky opravit, pokračuje Jouklová.
2: Protože do ní začalo zatékat, v říjnu 2024 dostala novou měděnou střechu, instalovali jsme i hromosvod a vyměnili poškozená okna. Opravy stály 430 tisíc korun. No a turisté tam přečkají špatné počasí nebo jednu noc přespí na zemi či lavicích, případně v patře, kam se dostanou po laně. Hned vedle si ze studánky natočí pramenitou vodu. Útulna je otevřená v každém ročním období a je v ní krásný výhled.
0: Turisté tedy mají možnost nouzově přespat v Jeseníkách jenom tady?
1: Ne, není tomu tak. Kromě této klasické útulny je v Jeseníkách několik desítek nouzových přístřešků, říká Marcel Dvorský z Agentury ochrany přírody a krajiny.
3: Těch zde je celá spousta, de facto na každém rozcestí větším. No ta hlavní trasa vlastně třeba z Ramzové na Skřítek, která je tak nejznámější, tak vlastně je to třeba přístřešek Kamzík nedaleko pod Švýcárnou.
0: Jaký je rozdíl mezi útulnami a nouzovými nocovišti?
1: Hlavní rozdíl je v tom, že útulny jsou uzavřené a kryté ze všech stran, zatímco nouzové přístřešky jsou částečně otevřené, vysvětluje Dvorský.
3: Rozdíl mezi tou útulnou Jelení Studánka a klasickým přístřeškem je to, že ta Jelení Studánka, jak jsem říkal, je obklopená de facto ze všech stran. Jsou tam okna, jsou tam dveře, takže tam nefouká, neprší, je tam nově opravená střecha a klasický přístřešek, který vlastně má třeba jenom tu střechu, nebo je obklopený z jedné či ze dvou ze tří stran, kam může foukat, kam může zapršet, takže tam to pohodlí oproti té jelence není takové. No. Ale dá se tam jakoby nouzově přespat.
0: Jaká jsou pravidla pro přespání v útulnách?
1: Základním pravidlem je přespání pouze na jednu noc. Útulny slouží jen k nouzovému přenocování, nejsou tedy určené k delším pobytům. Uvnitř, ale také v jejich okolí je zakázané rozdělávat oheň a kouřit. Turisté by také na místě neměli zanechávat odpad. Provozní řády jsou umístěny vždy v každé z těchto útulen.
0: Porušují lidé tato pravidla?
1: Bohužel ano. Někteří návštěvníci využívají útulny cíleně k delším pobytům nebo znečišťují jejich okolí, dodává Dvorský.
3: Tam nejde už jenom o to nouzové přespání, ale ta jelenka je vyhledávaná jako cílově. To znamená, že ti lidé naplánují tu trasu s tím, že vědí, jo, jelenka je dobrá, je tam voda, takže tam přespíme. Takže jako v létě v té sezóně není výjimkou 20-30 lidí. Jo. S tím souvisí vlastně to, že tam dochází velkému znečištění, kdy v okolí té Jelení Studánky prostě to jsou desítky kapesníků a s nimi spojené exkrementy. Takže ta Jelení Studánka jako a tam ta hlavně ta jako trpí to okolí.
1: Podle mluvčí Lesů České republiky Evy Jouklové většinu podobných případů řeší správci útule na místě domluvou. Závažnější problémy zatím nezaznamenali.
0: Tolik reportérka Sabina Millerová. Děkuji za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je minuta po 8:45. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: Pranostika říká o svatém Barnabáši, bouřky často straší. No, dnes nás čekají mraky a přehánky a teplota do 19 stupňů Celsia. Jaké u vás počasí? Psali jste také dnes ráno v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Konice 11 stupňů zataženo, vzkaz od Pavlíny. Žulová 11,5 stupně. Dnes budu natírat venkovní posezení, napsal Martin. A Rapotín 12 stupňů, tolik hlásí Tomáš a zdraví z práce.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: U žlučníků, ale samozřejmě hodně. U štítné žlázy, u cukrovky, u stále častějších střevních zánětů nebo při poruchách příjmu potravy hraje pochopitelně zásadní roli výživa a také nutriční terapeut. Na obecnější nastavení klinické výživy při diagnózách i konkrétnější typy do jídelníčku se můžete ptát nutriční terapeutky Kristýny Bechníkové v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
1: S úsměvem jde vše. Všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Jste na ladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 9 minut bude 9 hodin. Dobré ráno. Už od 9:45 nás čeká pořad od pradědu na Hanou. Dvě osady, podobná jména, obě v údolí jedné řeky. Přesto byly jejich osudy v něčem stejné a v něčem zase odlišné. Horní a Dolní Žleb, části Šternberku. To budou cíle dnešního putování Mirka Kobzy od pradědu na Hanou. Poslechnout si pořad budete moci také v audioarchivu, v celodenních záznamech na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 9 hodin. V Olomouci je dnes osvětová akce zaměřená na náhradní rodinnou péči. Více o tom ve zprávách v celou. Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno, za chvíli s vámi bude kolega Tomáš Kedzior. Přeji příjemný a usměvavý čtvrtek.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Dnes se koná cvičení úředníků magistrátu a záchranářů zaměřené na dlouhodobý výpadek proudu. Olomouc loni hospodařila s nižším schodkem, než ekonomové města původně předpokládali. Zlaté hory na Jesenicku dnes ožijí festivalem základních uměleckých škol. Oblačno, přehánky, výjimečně bouřky, teploty do 19 stupňů Celsia, mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Olomoucký magistrát dnes omezuje provoz kvůli taktickému cvičení Blackout 2026. Jeho cílem je prověřit připravenost města, záchranných složek a dalších institucí na dlouhodobý výpadek dodávek elektřiny. Magistrát kvůli přepojování budov na náhradní zdroje elektrické energie zrušil úřední den. Do cvičení se zapojí složky integrovaného záchranného systému, dopravní podnik, zoologická zahrada, městské hřbitovy, školy, zdravotnická a sociální zařízení i správci energetických a vodohospodářských sítí. Loňské hospodaření Olomouce skončilo schodkem necelých 226 milionů korun. Schválený rozpočet původně počítal s deficitem zhruba 583 milionů. Skutečné příjmy města byly v roce 2025 ve srovnání s plánovaným rozpočtem vyšší o 103 miliony korun. Naopak výdaje zaostávaly o 253 miliony. Pokračuje náměstek primátorky Otakar Bačák z Hnutí Společně.
2: Důležitou informací je rovněž přehled úvěrové zadluženosti, v rámci které jsme na konci roku skončili s hodnotou 1 miliarda 610 milionů korun, což také svědčí o tendenci snižování toho zadlužení města.
1: V baru Zahrada v Mlýnské ulici v Olomouci začne v 16 hodin světová akce zaměřená na náhradní rodinnou péči. Informace o ní se účastníci dozví od sociálních pracovníků a pěstounů. Součástí programu bude taky hudební vystoupení nebo představení cirkusu Levitáre. Více za organizátory Martina Svatošová z občanského sdružení pro pomoc náhradním rodinám.
3: Akce je určena pro veřejnost a hlavním tématem je náhradní rodinná péče. Všichni, co mají zájem o pěstounskou péči nebo se chtějí dovědět, co to všechno obnáší, mohou přijít a zeptat se na všechno, co je zajímá.
1: Žáci základní umělecké školy France Schuberta ve Zlatých horách na Jesenicku se dnes zapojí do celostátního festivalu ZUŠ Open. Spolu s nimi vystoupí také žáci partnerských škol z okolních měst. Koncert začne v 15 hodin v místním kině. Pokračuje ředitel školy Petr Ščipák.
4: Vystoupí žáci základní umělecké školy France Schuberta ve Zlatých horách, základní umělecké školy France Schuberta Železovce, Slovensko a žáci panstvovej školy muzičnej imieni Jerzego Hellera z Kucholas. Bude to průřez všemi obdobími, od barokních skladeb přes populární hudbu, jazz.
1: Sport. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuela byla po druhé v sezóně druhá v diamantové lize. Na mítinku v Oslu časem 50,13 nestačila jen na Norku Jegrovou. Čeští fotbalisté vstoupí v noci na zítřek do mistrovství světa na stadionu v mexické Guadalajaře. Čeká zápas proti Jižní Koreji. Utkání Česko-Jižní Korea začne ve 4 hodiny ráno našeho času.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, přehánky, výjimečně bouřky, teploty 16 až 19 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 12 stupňů a mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Porouchané auto budete mít na dálnici D1 do Ostravy, stojí za Přerovem na 283. kilometru.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Do kouzelného světa loutkového divadla můžete vstoupit s turistickým informačním centrem Litovel. Vystavují tam manželé Mirek a Mirka Nopovi. Co ze své bohaté sbírky vydali, uslyšíte v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc už za chvíli. A vydáme se do Dolního i Horního Žlebu. Kde to je a jaký je mezi těmito obcemi rozdíl s Mirkem Kobzou v rozhlasové pohlednici od Pradědu na Hanou kolem 9:45. S vámi je Tomáš Kedzior, přeji dobré čtvrteční dopoledne.

0: Litovelské turistické informační centrum zve na novou výstavu Loutky a loutková divadla, která bude přístupná až do 13. září. Ze svých soukromých sbírek ji připravili manželé Nopovi ze Samotišek. Nebyla to vůbec jednoduchá práce, protože se svému koníčku věnují více než 50 let a za tu dobu nashromáždili přes 1000 loutek, mezi nimi třeba kousky inspirované dílem Mikuláše Alše.
1: Ty loutky jsou asi přes 100 let staré, až po ty, které vznikly kolem roku 2010. Ty loutky vždycky nějak dostanou se k nám, většinou jsou třeba poškozené, že už mají šatičky sežrané od molu, nebo mají rozbitý rohy, čerti, nožičky. Manžel udělal si takovou hmotu, kde mu sháním žmolky ze svetru, do toho namíchá sádru, primalex a z toho dělá hmotu, kterou to vyspravuje.
2: S Mirkou Nopovou se teď díváme v její obyváko jídelně. Normálně lidé na zdech mají obrázky. Vy, kam se podívám, máte loutky.
1: Každý sem přijde a řekne, jo, to je úžasné, ale uklízet bych to nechtěla. Většinou ženský to řeknu.
2: Já musím říct, že bych z toho nechtěla, ale ani vybírat těch pár, které můžete prezentovat na výstavě, jako teď aktuálně v Litovli.
1: Už máme tu sbírku tak velkou, že některé ty loutky jsou v krabicích dole ve sklepě. Garáž je plná divadel, těch je tam asi kolem 30, takže na té výstavě je asi jenom 8 divadílek. Vybírali jsme tak, že ty, co jsou nejblíž jako k dispozici.
2: Po ruce.
1: Po ruce, protože to, co je tady na zdech, tak je docela složité, to se musí tyčkou na lyže sundat mě k zábradli, tam to ojedu vysavačem. V Litovli jsou Mintzbergovi, ty jsou takový nejmalebnější, pak jsou tam ty největší loutky z posledního nákupu, které vyrábí pan Kuklík v Praze. No a jinak tam je peklo, čerti, chaloupka, les a všechno, co k tomu patří.
2: Základní loutkou je kašpárek?
1: Kašpárek, no. Ani nevím, kolik jich máme doma.
2: To jsem se chtěla zeptat.
1: Nevím. Jeden tam je krásný s takovou lírou. Velký, ten dokonce koulí očima, vyplazuje jazyk.
2: Já se dívám teď na tu sbírku, kterou máte doma. Tady je vidět, že jsou tady loutky, které jsou opravdu hodně staré.
1: Ty nejstarší, ty vlastně jsou vyrobené kolem roku 1912 až 20. To byl pan Veselý, který tady to hnutí loutkářské v českých zemích dal dokupy, začal vydávat časopis a v rodinkách se to ujalo, že nebyla televize, nebyla jiná zábava ve vesnicích, divadlo málo kdy, takže většinou se takhle hráli doma s těmi divadýlky, takže začali vydávat divadelní hry, to tady je všechno vidět.
2: Nechali jste si někdy udělat loutku na přání?
1: Ne, nebyla potřeba, protože těch našich je tolik. Ale když třeba dostaneme nějakou loutku na hatu, tak musí zapracovat buď moje fantazie, nebo manžel řekne, co by to mohlo být, třeba toto bude sluha, tak ten bude v nějakým tom sloužícím
2: livreji,
1: nebo to bude princezna, nebo dvorní dáma a podle toho se musí ten kostým potom uspůsobit.
2: Taky máte takovou zajímavou dřevěnou poličku, která je plná hlaviček.
1: Ano, s každým divadlem většinou se objeví nějaká v krabici. A ta polička je po Mirkově, manželovi prababičce, která měla kdysi u Kroměříže ve Zborovicích obchůdek textilní, kde prodávala nitě. A nám se to hodilo právě na ty hlavičky, nebo jsou tam taky svícny, mini nádobičko, ale to všechno je taky tady na výstavě.
2: Výstava ze soukromých sbírek manželů Nopových bude v turistickém informačním centru v Litovli k vidění až do 13. září. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Další archivní muziku budeme poslouchat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Tentokrát jsem oprášila CDčko s názvem 16 dnej od táborových ohňů. Táborákové hity, které vybrali posluchači a naspívali Babi Daněk, Miky Rivola, Robert Křesťan, Franta Nedvěd a Ivan Mládek v zajímavých aranžích. Celé album 16 dnej od táborových ohňů zazní v pořadu Na cestě v neděli 14. června po 15. hodině pořadu Na cestě. K poslechu vás zve Jarka Nosková.
1: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
2: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
1: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné Četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc teď přivítá hosta, který souvisí s aktuálním děním. No ale moc se nám to nelíbí, každopádně se Zdenou Mašínovou už se osobně nepotkáme. Zemřela a právě proto si o ní teď budeme povídat v trošku jiné souvislosti, než by vás možná mohlo napadnout. 15. května letos uvedlo Moravské divadlo Olomouc premiéru inscenace s názvem Jejich sestra. Autorem dramatu, jehož ústřední postavou je právě zesnulá Zdena Mašínová, je olomoucký spisovatel a scenárista Martin Šinkovský, který je teď se mnou ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Martine, vítejte, dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
0: No, musím se na začátek zeptat, jak vás nebo kde vás zastihla ta zpráva o úmrtí Zdeny Mašínové?
1: No, včera v podvečer v podstatě dcery měli koncert na Zušce, tak jsem se vrátil domů a když jsem při přípravě večeře listoval sítěma, tak to na mě vyskočilo, tak jsem přestal chvíli dělat večeři a začal jsem přemýšlet o tom, jak jsme se potkali a co jsme spolu v podstatě dělali.
0: To nám právě řekněte, posluchače to bude zajímat, než se dostaneme k vašemu společnému dílu. Jak jste Zdenu Mašínovou potkal a kde, jak je to třeba dlouho?
1: Je to pár let, dejme tomu 3-4 roky, není to nějak dlouho, že bych s ní byl výrazný kamarádo, přítel. Petr Zavadil z Paměti národa tady olomoucké mě oslovil s tím, že rádi by udělali komiksový příběh o Zdeně Mašínové, nejen o Zdeně Mašínové, ale ještě o dalších dvou ženách. A tak jsem se z toho nadšeně chopil, protože téma mašínů pro mě bylo osobně jako vždycky zajímavé, co jsem o nich slyšel, četl a tak podobně. Takže jsem s velkou trémou a nervozitou se s paní Mašínovou setkal a pak jsme se potkávali dál, protože z komiksu, který vznikl, tak jsem měl tolik materiálu a takovou potřebu ještě s tím něco dělat, že jsem se tomu Petrovi Zavadilovi ozval. Říkám, ještě jako ten komiks měl to, že má jenom 20 stran, to znamená pro životní osud Zdeny Mašínové, to je takový stručný obsah. Opravdu hrozně málo prostoru a já jsem prostě cítil, že něco ještě se s tím musí udělat. Tak jsme se shodli, že by byla úplně super nějaká divadelní hra. Tak jsme se spojili s Davidem Gernešem tady z Olomouckého Moravského divadla a vymysleli jsme v podstatě, že připravíme hru Jejich sestra.
0: O čem to je? Samozřejmě o životě Zdeny Mašínové, ale tak trošku to rozveďte.
1: Jejich sestra, tam ta kostra základní je samozřejmě život Zdeny Mašínové, ale nejen její, ale v podstatě té ženské části rodiny, o které se nikdy moc nemluvilo. Všichni znají osudy jejich bratrů a její otce, většina lidí asi taky ještě pamatuje, toho popravili nacisté. Člen slavných tří králů a já jsem se chtěl soustředit právě na tu ženskou část, která je neméně zajímavá, protože ta tady zůstala, neprostřílela se na západ, matku Zdeny Mašínové, komunisti v podstatě umřela v komunistickém vězení, kdy byla odsouzena na 25 let právě po útěku jejich synů a ona vyrůstala se svojí babičkou Emou Novákovou, která ji v podstatě vštěpovala, vychovávala ji hrozně dlouho, v podstatě když ani nechtěla být vychovávána v dospělosti, byla velice přísná a akurátní a zároveň velice jako morálně silná, což předávala své vnučce.
0: Myslím, že to představení bude mít teď vyšší návštěvnost. Možná trošku v uvozovkách škoda je, že ho budou hrát až vlastně po prázdninách divadelních, tedy v září, v říjnu.
1: Myslím, že
0: ta návštěvnost asi bude vysoká v tomto případě, že lidé budou chtít vzpomínat na Zdenu Mašínovou.
1: Já doufám, že budou chtít vzpomínat na Zdenu Mašínovou, protože to byla neuvěřitelná osobnost, obrovsky charismatická. Já když jsem se s ní potkal, já jsem velký on a prostě jsem trpěl neuvěřitelnou trémou, schovával jsem se vždycky za malou kytičku, kterou jsem jí přinesl. A pak jsme se rozpovídali a už to bylo úplně jakoby krásné. Ona měla vždycky strašně pevný pohled. A zároveň byla hrozně laskavá, noblesní a vyprávěla ty kruté příběhy ze svého života, do příhody své rodiny. Oni jsou v podstatě takové zrcadlo 20. století Evropy, v podstatě dá se říct. Otec byl, se přátelil s legionáři, byl to legionář voják, potom proti nacistům bojovali, proti komunistům bojovali, po sametové revoluci to nebyl už takový jako boj, ale přesto spoustu let se domáhala navrácení svého majetku, takže žádný z těch režimů 20. století k ní nebyl úplně zcela přívětivý a ona stejně to se svojí noblesou a silou a neuvěřitelnou energií zvládala a dosáhla spoustu věcí.
0: Když jsme u odkazu tedy Zdeny Mašínové, který jaksi platí od jejího úmrtí včerejšího, co podle vás by si měli lidé a třeba dnešní dospívající tak nějak uchovat z toho jejího života, z toho jejího odkazu?
1: Ono bylo skvělé, ještě trošku to rozvedu. Ona byla hrozně ráda, že jsme chtěli dělat ten komiks a následně i tu divadelní hru, protože velmi stála o to, aby právě mladí ten odkaz nějakým způsobem mohli vnímat, mohli ho získávat různými prostředky, ať už jakoby přes ten komiks nebo přes tu divadelní hru. Takže ona chodila i do škol na besedy, když ještě jako byla jakoby pohyblivější. Takže co bychom si mohli jako odníst, nebo ten její odkaz, podle mě v podstatě velice jednoduchý, ale ve své strohosti hrozně složitý, a to je, že zlu se nemá ustupovat a proti zlu se musí bojovat. Což byla taková zásada rodiny Mašínů, kterou definoval v podstatě posmrtně její otec v těch slavných motácích, které se nalezly po druhé světové válce, a tam to přesně definoval. A jeho děti se podle toho chovali a takhle prostě neustupovali, a zároveň tohleto v podstatě jednoduché, ale neuvěřitelně těžké pravidlo spoustě lidem jakoby vadí, překáží, protože přece jenom děláme v tom životě kompromisy. Snažíme se nějakým způsobem uhýbat, ale ve chvíli, kdy jste tváří v tvář té ženě, která tohleto jednoduché pravidlo dodržovala a nikdy neuhnula za cenu obrovských obětí, tak prostě najednou jste, jakoby, ukazuju tu teďka, neuvidíte takhle malincí, jako oproti tomu.
0: No, možná na kameře to vidět je, protože posluchači Českého rozhlasu Olomouc můžou sledovat naše vysílání i prostřednictvím kamery. Olomoucký spisovatel a scenárista Martin Šinkovský se tady teď vyjádřil k odkazu Zdeny Mašínové. Snad poslední otázka. Vrátíte se ještě nějak k jejímu příběhu, protože udělal jste komiks, udělal jste divadelní hru a možná máte ještě něco a otázka související, co děláte v těchto dnech a co plánujete?
1: Tak já začnu od konce, tak v těchto dnech úplně z jiného ranku chystám dalšího Hajaju pro Český rozhlas, takže pohádky nějaký píšu, ale k rodině Mašínů se chci vrátit, nemám to rozpracované, ale mám to v hlavě, mám nahozené, co bych potřeboval, a to je osobnost, protože v rodině Mašínů co člověk, to osobnost na román. A já jsem se teďka začal soustředit na jeho strýce Ctibora Nováka, který byl mimo jiné popraven právě jako hlava bratru Mašínů, v podstatě absurdně ve vykonstruovaném procesu. A takže teďka se k té rodině Mašínů asi vrátím v nějaké střednědobé době a bude to přes tu osobu právě toho strýce Borka.
0: Tak těšíme se na to, ať se vám daří, a naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Martin Šinkovský byl hostem vysílání Českého rozhlasu Olomouc.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: U žlučníků, ale samozřejmě hodně u štítné žlázy, u cukrovky, u stále častějších střevních zánětů nebo při poruchách příjmu potravy hraje pochopitelně zásadní roli výživa a také nutriční terapeut. Na obecnější nastavení klinické výživy při diagnózách i konkrétnější tipy do jídelníčku se můžete ptát nutriční terapeutky Kristýny Bechníkové v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
0: Přímo z místa.
2: Letos si připomeneme 160 let od bitvy u Hradce Králové, kde pruská vojska na hlavu porazila rakouské jednotky. Ty se dali na ústup směrem k Vídni a cestou svedli spíše náhodou další větší potyčku. Nedaleko Tovačova. Co jí předcházelo a co následovalo po ní, i o tom si budeme povídat v dalším díle cyklu Přímo z místa. Poslouchat jej můžete v neděli po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. Teď vám nabídneme dvě osady s podobnými jmény. Obě jsou v údolí jedné řeky, ale přesto jsou jejich osudy v něčem stejné a v něčem naprosto odlišné. Horní a Dolní Žleb dnes části Štemberku jsou cíle Mirka Kobzy.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Horní a Dolní Žleb jsou dvě nevelké osady položené v údolí řeky Sitky severozápadně od historického centra Štemberka. Údolí Sitky bylo v dávných dobách dopravní cestou, která vedla ze Štemberka na Sovinecko, Rýmařovsko a pak dále do Slezska. Podle některých badatelů se dokonce jednalo o jednu z větví slavné Jantarové stezky. Vzhledem k tomu, že těch větví bylo opravdu hodně, není to zcela vyloučeno. Přesto byla oblast v dávných časech víceméně opuštěná. Chyběl tady prostor pro zemědělské podnikání. Žleb Sitky byl stísněný a nevlídný. První stavba, o které tedy spolehlivě víme, že existovala už v 17. století na místě dnešního Horního Žlebu, byl pak mlýn. Ten potřeboval sílu vody a taky nešlo postavit nikde jinde. Písemnou zmínku o něm máme už k roku 1665 a s rostoucím počtem obyvatel zde přibývali i první osadníci. V roce 1782 tak oficiálně vzniká osada Obrgrund, přináležející ke štemberskému panství knížat z Lichtensteina. Osada byla vždy navázána na Dalov. Tam docházeli děti do školy a i proto byl Horní Žleb v roce 1850 přiřazen právě do Dalova jako místní část této obce. Společně pak sdíleli své osudy až do roku 1979, kdy byly obě vesnice převedeny pod správu města Štemberka. Za první republiky tady fungovala prádelna, pila, hospoda, ale po druhé světové válce všechny provozy zanikly. Osada začala lákat spíše rekreanty a jedinou výrobnou, která tady přežila, byl nakonec kamenolom, který se nachází pod vesnicí. Dnes je v Horním Žlebu 10 trvale obydlených domů a zhruba stejný počet chat. Funguje tady rekreační středisko a jedinou památkou v obci je malá kaplička na okraji. Kousek nad ní se tyčí mohutný zeraf obrovský, který patří mezi chráněné stromy. Na druhé straně řeky Sitky pak pramení skvělá voda z Vávrovy studánky a jen o kus dále po proudu najdeme další pramen, nazývaný tentokrát Pilátův. Naopak po proudu Sitky se dostaneme nejen blíže ke Štemberku, ale také do Dolního Žlebu. Vznik můžeme klást zřejmě do stejné doby, jako je tomu u Horního Žlebu, tedy do druhé poloviny 18. století. I zde to byla osada řemeslníků, drobných zemědělců a také lesních zaměstnanců. Na vojenských mapách z přelomu 18. a 19. století je i tady zakreslen mlýn a hostinec. Stará cesta se už však neuvádí, nahradila ji totiž cesta vedoucí přes Hlásnici. Mlýn je později nazýván Kapucínův a v pozdějších letech u cesty na Chabičov fungovala i menší pila. Na rozdíl od Horního Žlebu však zdejší část údolí po roce 1850 připadla do svazku města Štemberka a stala se místní částí této aglomerace. Díky své malebné poloze se zde už v polovině 19. století začal rozvíjet turistický ruch. Hostinec rodiny Engelů byl častým cílem vycházek obyvatel města a ti, kteří sem dojížděli ze vzdálenějších míst, hledali ubytování u místních obyvatel. Dodnes najdeme v antikvariátech mnoho pohlednic s označením Štemberg Niedergrund. K atraktivitě zdejšího údolí pak přispěla i unikátní stavba kaple v tyrolském stylu z roku 1896. Byla postavena na náklad knížete Jana II. Z Lichtensteina, stavitelem Maxem Herzogem. Po válce byla stejně jako z Horního Žlebu většina zdejších obyvatel vysídlena. Dosídlení sice nebylo problematické jako v jiných částech Sudet, ale i tady dnes žije pouze kolem 130 obyvatel. Po válce byl zachován také zdejší rekreační charakter. Kromě přírodního koupaliště sem totiž přitahovali zájemce vodní nádrže i zdejší autokemp. Právě vodní nádrže spolu s řekou tvoří docela zajímavé biotopy i pro vodní živočichy a celá oblast je dnes vyhledávanou turistickou a cyklistickou lokalitou. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát z Horního i Dolního Žlebu, nedaleko Štemberka, mám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Deset hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Kvůli cvičení krizového řízení se dnes lidé nedostanou za úředníky olomouckého magistrátu. Hospodaření Olomouckého kraje loni skončilo přebytkem 479 milionů korun. Sezóna komárů v Česku začala. Oblačno, přeháňky, bouřky, teploty do 19 stupňů Celsia, mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Jiří Koříne. Pracovníci olomouckého magistrátu a složek integrovaného záchranného systému si dnes ve městě otestují svoji připravenost na dlouhodobý výpadek elektrické energie. Kvůli jejich cvičení s názvem Blackout 2026 nebudou od rána fungovat pracoviště radnice. Pokračuje její mluvčí Lenka Jedličková.
4: Důvodem je připojování budov radnice, pracoviště v Hinajsově ulici a evakuačního centra na Tererově náměstí na náhradní zdroje elektřiny. Během cvičení může docházet k výpadkům, omezení provozu informačních systémů a s tím souvisejícím komplikacím. Ve čtvrtek tak bude úřední den zrušen. Cvičení organizuje město ve spolupráci s hasiči a krajským úřadem.
2: Hospodaření Olomouckého kraje loni skončilo přebytkem 478 milionů 600 tisíc korun. Hejtmanství mělo na konci loňského roku na svých bankovních účtech zůstatek 4 miliardy 622 milionů. Polovinu z toho postupně zahrnulo do svého letošního rozpočtu. Píše se v návrhu závěrečného účtu Olomouckého kraje, který 22. června projedná krajské zastupitelstvo. Komáři v Česku začaly být aktivní, aktuálně je podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu jejich aktivita zatím mírná, ale mají dobré podmínky pro líhnutí. Od druhé poloviny léta se můžeme setkat také s invazním komárem japonským nebo korejským, kteří se na našem území usadili trvale. I když jsou schopni přenášet i tropické nemoci, podle Martina Kulmy ze Státního zdravotního ústavu se jich zatím obávat nemusíme.
5: Rozhodně není na místě nějaká panika, spíše jde o to, že zde máme další druhy, před kterými se do budoucna máme mít na pozoru a o přenosu patogenů, které způsobují různé tropické nemoci, bych v současné době mluvil jako o velmi malém nebo zanedbatelném riziku.
2: Na svatý kopeček u Olomouce se v polovině června sjedou Romové z celé České republiky. Slovenska chystá se jejich tradiční pouť. Setkání doprovodí mše ve svatokopecké bazilice navštívení Panny Marie. Sloužitý bude nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který nad akcí převzal záštitu. Uvedla Kristýna Uchytilová, spořádající olomoucké charity. Pouť s dlouholetou tradicí se uskuteční v sobotu 13. června. Její součástí bude i hudební a divadelní představení romských skupin. Loni na akci dorazilo kolem 500 poutníků.
6: Sport.
2: Olomoucká tenistka Karolína Muchová si příští týden zahraje po boku 44leté legendy Siriny Williamsové čtyřhru na trávě na turnaji v Berlíně. O nové partnerce pro hvězdnou Američanku, která se tento týden vrátila po čtyřleté pauze na deblové kurty v Queen's Clubu, informoval list The Times.
6: Počasí.
2: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, přeháňky, výjimečně bouřky, teploty 16 až 19 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 12 stupňů a mírný severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Osobní auto s přívěsem havarovalo na silnici první třídy číslo 11 mezi Rudolticemi a Klepáčovem na Šumpersku. Na místě se bude uklízet vysypaný náklad.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Tak to
0: vypadá, že teď po ochlazení se hned začnou komáři ženit, jak říkali ve zprávách. No a taky včera vyšla zajímavá zpráva, že totiž léčba diabetu stojí podle veřejného zdravotního pojištění asi 15 až 16 miliard korun ročně při započtení hospitalizací a řešení komplikací. Pro pacienty jde až o 120 miliard ročně, což je prosím 20% celého rozpočtu celého našeho zdravotnictví. No, hezký dobrý den, tady Český rozhlas Olomouc, Bořek Volný a především poradna o zdraví, možnost konzultovat, oslovit, přeptat se, poradit se. Do konce měsíce června ještě stále živě, premiérově, kontaktně. Dnes tedy stran výživy, nejenom při diabetu, při různých diagnózách a onemocněních. Strava, výživa. Při cukrovce, při endokrinních onemocněních, při takzvaných IBDčkách, tedy střevních zánětech, tedy Crohnově chorobě, ulcerózní kolitidě a tak dále a tak dále. Pokud byste rádi radu, vysvětlení k těm principům, zásadám, nastavení při dané diagnóze, anebo konkrétnější typy, recepty přímo do jídelníčku, nabízíme ještě živě, premiérově, kontaktně SMS číslo 723 70 33 51. No a za pár chvil ještě stále živě v červnu přímou telefonní linku poradny a patika Českého rozhlasu Olomouc, tedy 221 555 444.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Ano, tak včera to vyšlo. Ministerstvo zdravotnictví, diabetologové, odborníci, profesoři, pan předseda diabetologické společnosti, pokud nás posloucháte premiérově, asi jste zaregistrovali v médiích, v televizi večer také, že už pětina celých všech výdajů ve zdravotnictví míří směrem tak či onak k léčbě cukrovky a budou se zvyšovat stejně jako výskyt toho diabetu jako takového. No a zrovna tady, my to ale všichni víme, by to prý ta výživa a nutriční terapeuti, klinicky výživová doporučení, mohla docela hezky ovlivnit. Je právě diabetes, respektive diabetik, třeba tím nejfrekventovanějším klientem, protějškem pacientem nutričních terapeutů? Nutriční terapeutko Kristýnko Bechníková, na lékařský zdravotníku, odborníku. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: Jsou to diabetici, se kterými se nejčastěji potkáváte?
2: Ano, musím potvrdit, že převážná většina v naší nutriční ambulanci je diabetická klientela, ale i jiné. Máme tam i jiné onemocnění. Je pravdou, že ve své podstatě tady toto onemocnění je navázaná i na jiná, jako třeba obezita, nadváha, metabolický syndrom. Máme tam i jiné diagnozy, jako třeba dializovaní pacienti. Ono je to všechno přidružené. Kolikrát to není jenom diabetes, co ty lidi trápí nejčastěji. Jsou tam i jiná onemocnění.
1: No a hlavní princip, tendence, to zásadní, nejzásadnější právě ve výživě, v té tedy kýžené, chtěné, správné výživě u diabetu. Klidně nějaký konkrétní jídelníčkový tip, recept. Co ano a co fakt tedy opravdu ne?
2: Tak úplně zásadní je prostě cukr. Klasický cukr, to je tam jako nejzásadnější u té výživy. Samozřejmě tam široké spektrum potravin, které nejsou vhodné, ale hlavně, co bych chtěla zmínit, je, že vlastně ta výživa může být první lék u toho diabetu. My ve své podstatě si můžeme tu léčbu i léky oddálit právě tou výživou i o několik let a je to strašná škoda, že si to lidé jakoby neuvědomují, protože ten diabetes je nemoc, která nebolí, ona bolí později, až když už je pozdě a to je velká škoda.
1: Ono to bolí i ten rozpočet, jak to včera pojeli právě odborníci, zdravotníci a zdravotnické pojišťovny, zdravotní pojišťovny. Tak to byl diabetes. Ještě jsem ale sliboval, že aspoň na začátku trošku drbnem rýpnem, někdo to nepotřebuje, protože o něm ví, do žlučníku a do žlučníkářů, nebo nás žlučníkářů, pokud je uvnitř a zlobí, anebo klidně může být i vyňatý, ale stejně o něm víme při některých excesech dietních. Tak tam je zásadní co? Je to tuk? Je to tuk?
2: Je to pravda, je to hlavně ten přepalovaný tuk. Ta forma toho přepaleného tuku je opravdu to, co ten žlučník nejvíce pozlobí, protože právě žlučník se podílí na zpracování tuku v tom našem těle. A když ho zatížíme nějakým přepalovaným tukem, třeba když máme teďka léto, blíží se léto, takže přepalovaný tuk třeba u toho grilování, může velmi ten žlučník pozlobit a je to také škoda, že se ho zbytečně dráždíme, je to orgán, který taky potřebujeme v tom těle, i když se vytáhne, nepotřebujeme ho potom jako pro život, ale pak to musí zastoupit jiné orgány, tu jeho funkci a je škoda si to tělo tím zatěžovat. Takže se o ten žlučník doporučují starat celý život.
1: No vy jste nám tady už, ale je to pár let zpátky možná, při jedné z prvních návštěv ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc a kontaktní zdravotní poradně, kdy si radila takové tři přístupy, taková tři hlediska, že jděte na žlučník mechanicky, termicky. Připomenete to ještě?
2: Pravda, ono se tady toto doporučení ve výživě týká vícero onemocnění, hlavně jako co se týká toho gastrointestinálního traktu obecně, jako když máme onemocnění žaludku, střev, žlučníku, jater, vždycky se doporučují tři druhy šetření, mechanické, to znamená takové ty hrubé části v té potravě, to znamená semínka, pecičky, ořechy, vždycky, když se na tu konkrétní věc podívám a vidím tam nějakou hrubou částečku, kterou logicky to tělo neumí úplně lehce zpracovat.
1: Strava.
2: Přesně tak, je to taková ta vysokozbytková strava, potom máme i bezezbytkovou stravu. A ty zbytky, to jsou právě ty tuší, nestravitelné části. U zdravého jedince prostě to nemáme problém zpracovat, ba naopak my je potřebujeme. Ale když jsme nemocní, musí se na tu výživu pohlížet jiným směrem. To znamená, šetříme mechanicky, chemicky, to znamená ten přepalovaný tuk. A termicky to znamená nic extra studeného, nic extra horkého, prostě zlatá střední cesta. To, co je nám příjemné do pusy, to, co nás ani extra nepálí, ani extra nestudí. To je tak ve zkratce zjednodušeně řečeno.
1: Krásně řečeno, Kristýna Bechníková, Středomoravská nemocnice AGL Šternberg. A myslím, že máte také poradnu v Litovli.
2: Ano, máme tam poradnu v Litovli. Já jsem za to velice ráda, protože pro některé lidi je těžké i dojíždět do těch větších měst, takže jsme rádi, že tam máme detašované pracoviště v Litovli, kde kde se také staráme o spoustu pacientů.
1: A dnes detašované pracoviště u nás na Pavelčákově 19 a hlavně ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Tedy pokud posloucháte ještě živě 11.6. v 10 hodin 13 minut. Můžete se ozvat zavčasu napsat, již se tak děje, na číslo 723 70 33 51 anebo se ozvat přímo.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: žlučníčky, štítná žláza, tedy endokrinologická onemocnění, ale taky ta cukrovka, ale taky ty střevní záněty, gastroenterologie, anebo poruchy příjmu potravy, tak tam pochopitelně napadne nás to, hraje zásadní roli výživa a taky nutriční terapeuté, zásady klinické výživy i konkrétnější typy. Přímo do jídelníčku bychom dneska chtěli počase znát od nutriční terapeutky Kristýny Bechníkové, Středomoravská nemocnice Akel Štenberg, také poradna v Litovli, což vítáme my pacienti, klienti potenciální, ale samozřejmě také všichni ostatní. Tak zmiňovali jsme žlučník na webu, doufám, že budou nejenom tři zásady ke žlučníku. Zmiňovali jsme diabetes, solení, sůl je taky asi evergreen i v našich nutričních poradnách. No, na jedné straně tělo potřebuje k základním funkcím biochemicky ty procesy obstarat i na základě sodíku mimo jiné, takže NaCl se mu asi bude hodit. Na druhou stranu nejen v endokrinologii bychom potřebovali přísun jodu a máme naštěstí naši starou českou kamennou jodidovanou sůl obohacenou jodem. No ale jinak 2 až 5 gramů, 3 až 5 gramů doporučené množství soli na celý den. To si myslím, že přešvihneme, ale úplně všichni, aniž to vidíme, tušíme, aniž o tom víme, už jenom uzeninky, takhle si hrábneme po 20 dekách a pak si možná přečteme někteří, že tam bylo 2-3 gramy soli na 100 gramů té šunky, výborné. Tak jak najít nějaké optimum? Protože opravdu soli obecně asi ubrat, ale zase ji potřebujeme. Jak to vidíte vy?
1: Tak z toho důvodu jsou taková ta obecná doporučení a je pravda, že většině lidem se to jako špatně dodržuje. Jde o to si uvědomit i, že máme hodně skryté soli v potravinách, jako třeba v pečivu je hodně skryté soli, právě v těch uzeninách, ona jako ta sůl tam chuťově je cítit, že jo, ale...
0: Ono, co je tučnější, co je osolenější, ale ne moc, to jsou ty, vědí ti
1: to jsou ty organoleptické vlastnosti, to je to, co chutná, že ta sůl, ale je dobré si uvědomit, že nějaké věci můžeme ovlivnit a to je třeba solení. Takže prostě proč dosolovat? Hodně lidí ani neochutná jídlo a už si to osolí. Proč? Je to zbytečný. Ten dopad je pak jako, myslím si, tristní do budoucna a ona se i ta chuťová, ty chuťové preference dají přeučit. To znamená, když si dlouhodobě tu sůl trošičku vyřadím, tak vám to jídlo i začne chutnat. My potřebujeme takzvaně refreshovat ty chuťové pohárky tím.
0: Si odpočinou, nastavím
1: ano,
0: si jinak.
1: Ano, musíme začít objevovat chutě bylinek, chutě zeleniny a je to všechno spojené ruku v ruce, že lidé obecně té zeleniny třeba jedí málo, jo, neumí si tu polívku třeba dochutit nějakým fakt poctivým vývarem té zeleniny. A tady tímto by prostě i tu sůl tolik nepotřebovali, protože objeví nové jiné chutě, bylinek, čerstvé zeleniny a je škoda toto nevyužít, co nám ta příroda nabízí.
0: No, tak chutná to, no, chutná. Ale asi možná s tím máme leckdo zkušenost. Na chvilku jsme ubrali nebo přestali solit a pak, když ochutnáme třeba porci někoho, kdo pořád tak silně solí, tak nám to už jako nechutná.
1: Už to nechutná, to je jako s cukrem, to je to stejné. Ten cukr ve své podstatě, když ho vyloučíme z toho jídelníčku a začneme trošku jíst jako ty základní potraviny, dosladíme si to jenom nějakým ovocem nebo něčím takovým příjemnějším, voňavým, tak i se odnaučíme chtít ten cukr, protože na tom vzniká podobná závislost na tom, na té sladké chuti, jako dalo by se říct na drogách, je to taková jako vyskoumaná záležitost, že v mozku tam probíhá podobná reakce a když si dáme takzvanou abstinenci od toho cukru, tak my už ho přestaneme pak vyhledávat, pak si to kafe osladíte a zjistíte, že vám to vlastně ani nechutná.
0: No to jsou někteří zvyklí už jenom na to hořké, samozřejmě.
1: Přesně tak. A
0: u koho hlavně pozor a v čem je vlastně problém soli třeba už fakt při těch onemocněních jako takových? U koho velký pozor, kdo si má dávat nebo odpustit si vůbec solení?
1: Obecně kardiaci a lidé, co mají nemocné ledviny.
0: Tlak? Jde tam o tlak?
1: Jde tam o tlak. Ono to vlastně při vyšší míře ten sodík, když je obsažen, když při vyšší míře máme sodík obsažený v potravě, tak nám to vlastně způsobuje hypertenzi, zvýšený krevní tlak, pak tam zadržují vlastně i ten sodík, zadržuje vodu v těle, obzvlášť i v letních měsících, když se zkombinuje horko a vyšší obsah jako sodíku. Je pravdou, že sportovec, který jde o to, že elektrolyty potřebujeme v těle obecně, takže když jsme sportovci a dobře jíme, hýbeme se, tak my si tu sůl třeba trošku v těch letních měsících můžeme dopřát, ale pak jsou lidé, kteří kteří mají sedavé zaměstnání, špatný životní styl, tak tam obecně ta sůl jim prostě nedělá dobře, protože zadržuje i tu vodu v těle a může nám to poškozovat ledviny, srdíčko, takže ta správná míra, ta zlatá střední cesta vždycky v každém případě.
0: Tak až se zase udělá pěkně a bude hodně pěkně a krásně, tak se bude grilovat, tak se bude i solit, nasolovat, nakládat masenko a bude k tomu ještě samozřejmě v tuku, možná i plavat. Pár zásad ke grilování, jak si ho užít, protože, abyste mi říkala před vysíláním, babička, děda se chce zapojit do rodinné sešlosti na zahrádce, zlobí je žlučník, jsou to kardiaci, mají vysoký tlak a tak dále.
1: Od jak živa je jídlo tmel rodiny, takže určitě jde i o společenskou záležitost, takže když máme nějakého to dědečka nebo babičku, ale můžeme to mít i my prostě ve středním věku, kdokoliv může mít problém se žaludkem, se žlučníkem, ze střevy, takže tomu grilování se určitě nemusí vyhnout, jenom jde o to dodržet nějaké určité zásady. Jde o to, aby prostě ten tuk nepřišel do přímého kontaktu s tím ohněm. Tam je to, co vlastně nejvíce dráždí, takže jednoduchá pomůcka. Zabalím si pořádně do alobalu nebo dám si do keramické pečící misky to maso, ideálně libové, rybu, ať doplníme ten jod, ať máme teda ten správný zdroj jodu, rybu nebo kuřecí, králíka, krůtu, cokoliv, co je libové, nemá to moc velké známky tuku na sobě, dáme si to do toho alobalu, nakrajíme si tam nějakou nedráždivou zeleninu, třeba cuketu, nějaký batát a zabalíme pečlivě, dáme bylinky, zabalíme pečlivě, dáme si to na ten grill a ono se to ve své podstatě upeče v tom teple ve vlastní šťávě a v tomto případě je tady toto

0: Posloucháte poradnu Apatika Českého rozhlasu Olomouc a jsme tu k mání ještě v měsíci červnu živě a kontaktně tedy na kontaktním telefonu 221 555 444. Nutriční terapie, klinická výživa a ještě naskok přece jenom k cukrovce, diabetu. Předpokládám, že to budou hodnoty glykemii. Prosím, píše se ovšem v SMS zprávě, někdy mi vyskočí po snídani anebo i po večeři, asi cukr předpokládám, na 7,1 nebo 5,6. Držím dietu. Našli mi taky blato ve žlučníku. Jsem na sebe fakt opatrná. Ani kafe smažené neberu. Děkuji paní posluchačka Hanka. Tak je tam ještě třeba nějaký skrytý potížista, o kterém ví jenom nutriční terapeutka Kristýna Bechníková a další?
1: Líbí se mi, že se paní o sebe chce starat hezky. Ty hodnoty nejsou až tak jako tristní, ale určitě tam může hrát roli třeba glykemický index u potravin. To znamená to, co nám oproti glukóza má vlastně tu nejvyšší hodnotu. A potraviny, které se chovají v těle podobně jako glukóza, nám právě mohou tady udělat tady takovéto hodnoty právě po jídle, ale ta povídlová glykemie, když je kolem těch hodnot 6,5, 6,8, 6,7, nevidím jako něco zásadně špatně, ale je dobré si pohlídat takzvané dlouhodobé cukry, polysacharidy, aby vždycky v tom jídelníčku byla kombinace toho složeného cukru. To znamená, to je důvod, proč vlastně preferujeme celozrnné výrobky, které nám právě ten glykemický index nezvedají, ale pozor, třeba i když máte ze zmraženého polotovaru pečivo, které se rozpeče, tak to má vždycky vyšší glykemickou nálož i v celozrnné variantě. A je pravdou, že dneska už v obchodech těch rozmražených pečiv máme jako velkou škálu.

0: toho čerstvého už je velice málo. Klasický konzumní kmínový chleba. S tím mám dobrou zkušenost, že nikdy není z rozmraženého polotovaru, ale i z toho rozmraženého polotovaru, když si koupíme třeba ten žitný chléb, má výborné složení, nejsou tam žádné konzervanty Ečka, je to vždycky fakt jako z té žitné mouky a ta má vždycky tu glykemickou nálož nižší než klasická pšeničná, nebo třeba brambory, jo? Třeba brambor vařený ve šlupce v celku vždycky zvedá glykemii méně než oloupaný na krájený brambor, protože tam je jinak pozměněný ten škrob při tom vaření, když je v té šlupce, tak je to šetrnější varianta.
1: Lepší bramborové slupce, ne než hrabec na střeše, ale než oloupaný, opravdu?
0: Je to pravda, no.
1: A lepší teda normální starý český konzumní šumavá chleba 1200 nebo 500 gramů, normální chleba, který nebude rozpečený, lepší než asi nejtypičtější celozrná, ale z rozmrazeného polotovaru kajzerka?
0: Zrovna ty kajzerky, to působí velice dobře, ale první věc.
1: Působí slaně, teda
0: jo, je to tak. Ještě jsou posypané tím lněným, třeba lněné semínko, úžasná potravina, ale když není namleté, tak my ho vlastně nevyužijeme, to jenom těma střevama vlastně projde a ta využitelnost těch prospěšných látek právě toho lněného oleje, který je třeba příznivý na kardiovaskulární systém, tak vlastně v této kajzerce my ho vlastně nespracujeme ten len. To je vlastně jenom ozdoba.
1: Na ní asi ne, když se tak mechanicky jako představím, že ten asi projde s tím pečivem, ale když máme někdo třeba, nevím, si nasypeme lněné semínko jenom samostatně, tak tam máme tendenci ho zase rozkousat. To už by bylo lepší, ne? Možná.
0: No, ale i to kousání prostě není to nikdy tak dobré. Prostě doporučuji koupit si nebo vždycky namlete, to je nejlepší využitelnost a z toho právě vyzískáme ty příznivé látky z toho lněného semínka.
1: A my se můžeme vrhnout rovnou na gastroenterologii, na takzvaná IBDčka, nespecifické střevní záněty, ulcerozní kolitida, Crohnova choroba. Oni mají samozřejmě různá stádia, pacienti budou vědět, vy tedy nutriční terapeuté doufám také. No a semínka, to je ta vysokozbytková strava.
0: Ano, přesně
1: a pak
0: tak.
1: Je nízkozbytková, co kdy řadit, neřadit, teda stran hlavně těch střevních zánětů.
0: Ono u těch střevních zánětů je hrozný paradox, že vlastně celou dobu se profanuje jako celozrná strava, která je vlastně příznivá na ty glykemie a podobně. Obecně dobrá, ale když už máme onemocnění střev, tak musíme šáhnout po takzvané léčebné výživě, kdy se musíme těm zbytkům vyhýbat. Ale já se vždycky snažím to individuálně napasovat tomu pacientovi tak, že když je v období relapsu, kdy je ta akutní fáze, tak je tam opravdu ta přísnější bezezbytková strava, kdy opravdu musíme volit bílé pečivo. Druhý jako zeleniny, kořenové, kde nejsou takové ty tuhé části slupek a podobně. To znamená prostě nějaký jenom, jednoduše můžeme nějaký salát, kořenovou zeleninu, červenou řepu, dýni, brambor, batát, jo, a tím vlastně končíme v tom akutním období. Proto doporučuji i v tomto období doplnit to jako vitaminy, i když já prostě si myslím, že se dá pestrou stravou ujíst všechny vitamíny, ale v případě tohoto onemocnění doporučuji suplementaci. V případě klidu je dobrá taková mezifáze, kdy už můžeme třeba právě zařadit ten žitný chléb z hladké mouky žitné, která právě už nedráždí, není tam nic celozrného a ten pacient si to trošku rozšíří o jiné živiny z těchto obilovin nebo třeba jáhly. Úžasná potravina, taky by se dala zařadit do bezezbytkové stravy nebo nějaké jemné vločky, taky mají příjemnou vlákninu. Takže je dobré, když ten pacient se naučí najít potraviny, které ho jakoby nedráždí a zároveň se vyživí a to onemocnění si drží nějakým způsobem v klidu. Je to strašně individuální u těch střev a je dobré to prostě proto v průběhu té léčby konzultovat s tím nutričním terapeutem, s lékařem a tu výživu měnit podle fáze, podle pocitu, podle toho, co zrovna, jak se cítím, jak na tom jsem.
1: Vy už jste tady mezi řečí několikrát zmínila patrně vaši oblíbenou superpotravinu bataty. V čem jsou lepší než brambory, kromě ceny?
0: Mně se třeba na batátu líbí, že má sladkou chuť a paradoxně nezvedá úplně moc jako tu glykemii, jo? Že to je taky příjemný, že tím se dá třeba i osladit. Je pravdou, že to má takovou fakt specifickou chuť. Mě to připomíná i jak kdyby pečené kaštany, jestli znáte z takových těch vánočních trhů. Batát je právě výjimečný v tom, že je sladký, nezvedá glykemii a má spoustu vitaminů, živin a je do těla velmi příjemný. A je to zpestření toho jídelníčku, ať nejme tak stereotypně.
1: A AI říká, mimořádně výživná superpotravina s vysokým obsahem antioxidantů, vitaminů i vlákniny. Souhl?
0: Souhlasím.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: díky optimální stravě i při různých diagnózách i v 10.38 v poradně apatika Českého rozhlasu Olomouc. My teď přivítáme na lince 221-555-444 ve vysílání pana posluchače. Pěkně vítáme, pěkně zdravíme. Dobrý den.
1: Dobrý den, srdečně zdravím vás, paní nutriční poradkyni.
2: Dobrý den.
1: Mám už dlouhé roky, veliké dlouhé roky problémy s chronickou zácpou. Mně už nepomáhá ani laktuloza, já ji teď používám zaječice. Byl jsem kdysi v kriminále a před lety a ani ve Věznanské nemocnici Praha Pankrác mě nedokázali vyléčit.
2: A byl jste na nějakém vyšetření,
1: no,
2: na nějaké endoskopii nebo něco?
1: Ani odbornice. Používám ráno, večer, místo snídaně a večer si dávám mysli namočené v mléku nebo v kefiru, v podmáslí a podobně. Jestli je to vhodná vláknina pro moje střeva.
0: To je krásná.
1: Pani Antoni z Bedioště.
0: Krásná, téměř odborná otázka. A pro mnoho dalších z nás.
2: Obecně se mi líbí, že jste se naučil takový návyk, mysli namočené v mléce je vždycky prospěšné, ale v případě zácpy chronické je vždycky dobré preferovat takzvanou rozpustnou vlákninu, která právě naředí ten střevní obsah. Trošičku bych objasním. Jde o to, že vlastně rozpustnou vlákninu v sobě má obecně ovoce, zelenina. A potom jsou tady takové jiné pomůcky, jako třeba vláknina psyllium, ale nevím, jestli by byla úplně pro vás vhodná. U třeba u toho psyllia konkrétně musí se teda podotýkám vždycky namočit na bobtnat. U toho psyllia dobré, že vlastně ono nepoškodí ani člověka s průjmem, ani člověka se zácpou, že ono má, ona jakoby v sobě naváže hodně vody a vlastně v ten střevní obsah umí v tom střevě pěkně naředit. Nebo i právě to mleté lněné semínko namočené ve vodě může také velice prospívat střevům. A myslím si, že u vás by mohl být problém ten, že ty vločky pouze s tím mlékem, nevím, jaká je ta výživa přes den, může i způsobit zácpu, leč je to příznivá vláknina, protože vám tam chybí zřejmě nějaké ovoce, nějaká ta rozpustná vláknina. Třeba konkrétně výborná věc je švestkový kompot.
1: No já používám, kupuju si tady v obchodě rajčata, takže každý den zdolám ze dvě rajčata, mám mandarinky. No a tady to je dobrá rada od vás. Já jsem to psyllium používal.
2: Ano.
1: Už jsem vypotřeboval já v průběhu tady posledního půl roku na 3 krabice toho psyllia. A přiznám si, že mě to vůbec nepomohlo.
2: Takže musíme zvolit jiný kalibr. Takže ráno hradím takzvaný defekační návyk. To znamená, že ráno nějaká teplá tekutina do žaludku, čaj, cokoliv. Jo, vypít fakt ideálně půl litra, protože i ty tekutiny ředí ten střevní obsah, protože když málo pijeme, také můžeme trpět zácpou. Takže teplá tekutina. Klidně bych zvolila variantu, že si třeba i pořídíte to lněné semínko namleté, nabobtnáte vodou a dáte si klidně i nějaké to ovoce hned ráno, klidně ten švestkový kompot nebo tu mandarinku a normálně, i když nemáte pocit toho záchodu, tak si na něj sednete. Každý den udělá máte tady ten rituál.
1: To mají v lékárnách?
2: Jo, určitě. I ve zdravých výživách, i v obyčejných prodejnách jako s potravinami.
0: Tomleté nevím teda.
2: Tomleté, ale myslím si, že i ho seženete v obyčejných, jakoby v těch větších supermarketech, anebo v lékárně, když se zeptáte.
0: To je z těch superpotravin asi ta nejdostupnější, to jsem
2: přesně
0: i já
2: tak
0: viděla, zaregistrovala, ale teda ne tomleté.
2: A dlouhodobě ta laktuloza není dobrá. A ještě vám poradím koupit si probiotikum v kombinaci s prebiotiky, protože spoustu lidí si myslí, že když jí probiotika, tak si těm střevům jako pomůže, protože tam chybí ta střevní přirozená mikroflora, jenomže to probiotikum bez těch prebiotik se nemnoží a nemá z čeho žít. To také hodně lidí neví. A v lékárně už koupíte.
1: Asi dvakrát jsem měl Biopron a dvakrát jsem měl Lactobacilli jako v poslední půl roce. Vůbec mě to nepomohlo.
2: Protože tam chybí ty prebiotika. To vyloženě musíte poprosit lékárnici, že chcete kombinaci probiotik s prebiotiky, kde vlastně ty probiotika mají konečně tu výživu, tu živnou půdu, z čeho se oni množí. Jo, ono je to i přirozeně v potravinách, ty prebiotika, jo, třeba v, já nevím, v porku a v těch cibulovinách, ale říkám, že je tady i ta pomůcka doplňku výživy.
0: Tady píšou zase v AI na internetu, že prebiotika jsou nestravitelné složky potravy, které slouží jako hlavní zdroj potravy pro prospěšné střevní bakterie probiotika. Takhle tam spolupracují?
2: Takhle přesně tak.
0: No a je to třeba ten inulin, jak tady ještě zmiňuje?
2: Přesně tak, inulin. A ten je zrovna v těch cibulovinách, v tady těch potravinách, jako je porek, cibule a podobně.
0: Luštěniny, zelenina, no. Ale i ovoce, tak i tam
2: přesně
0: jsou
2: tak, proto
0: prebiotika, už docela hodně dlouho známá a opakovaná probiotika, samozřejmě
2: používání antibiotik. A na ty prebiotika se pořád zapomíná.
0: A prebiotika by si zasloužila ještě publicitu.
3: Český rozhlas Olomouc,

0: Tady poradna apatika Českého rozhlasu Olomouc a ještě telefonní linky a propojení jsme teď s paní posluchačkou. Pěkně vás vítáme, pěkně vás zdravíme. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás.
0: A posloucháme, chcete-li se zeptat?
1: No, já bych se chtěla zeptat teďka, ale 3 měsíce, to, když vypiju mléko, že mám průjem. Mm-hmm. Předtím jsem to neměla.
0: A asi u paní doktorky nebo tak neřešila jste, nehlásila jste a nemáte třeba potvrzenou tu intoleranci laktózovou a tak dále? Nemáte to nějak potvrzeno, vyšetřeno?
1: Ne, nebyla jsem na vyšetření,
0: tak
1: nebyla.
0: Tak první konzultace s nutriční terapeutkou u nás tedy.
2: Určitě je dobré, že posloucháte své tělo a když už víte, že vám to ty obtíže způsobuje, tak je příjemné, je dobře, že jste to mléko vyřadila a pouze když vyřadíte to mléko, tak už je úleva, není průjem, nedráždí vás to.
1: Ano, ano.
2: Takže moje doporučení zní určitě se tomu mléku vyhnout. Máme dneska výborné náhražky alternativy. Koupíte to zase klasicky v normálních supermarketech. Dá se koupit takzvané bezlaktózové mléko. Tím bych začala. Jestli je tam intolerance pouze na tu laktózu, tak stačí bezlaktózové mléko. Těžko říct, jestli to zasáhne i další produkty jako jogurty, sýry, máslo a podobně. Bylo by dobré opravdu to paní doktorce zmínit a nechat si to pomocí krevních odběrů vyšetřit.
0: Právě to odlišit, jestli na co teda
2: na co to
0: přesně.
2: Je, protože to může být i třeba bílkovina kravského mléka, jo, takže tam nevíme, co to je. Momentálně, pokud vám to bez toho mléka dělá dobře, vyřaďte ho. Určitě ho nahraďte bezlaktózovým. Pokud by i toto nepomohlo, existují takzvaná rostlinná mléka, máme různé druhy ovesné, mandlové, sójové, jo, takže nebát se toho a dá se to dneska úplně běžně sehnat.
1: No, jogurty mi nedělají,
2: To většinou bývá. Většinou...
1: Ale to mléko jenom. Mm-hmm.
2: Takže to je dobrá zpráva. Většině lidem vadí právě ta laktoza z toho mléka a kde už je jogurt, tak tam je vlastně ta probiotická kultura a je tam trošičku ta laktoza v jiné podobě a to už právě to střevo a žaludek nedráždí, což je skvělá zpráva, že se nemusíte o tyto potraviny ochudit. A dobré je, že jste mléko vyřadila, dělá vám to dobře, tak se cítíte fajn. Pokračovala bych v tom, ale určitě bych se zmínila vaší lékařce.
0: Jsou v těch alternativách mléka bez laktózy, které se tam nějak potom prý odstředuje ta laktóza a tak, ty nutrienty, ten vápník, to kalcium.
2: Ano, je to tam. Je ta tendence, že se to už i obohacuje do těch rostlinných mlék, protože je pravdou, že když se ten zdroj těch mléčných výrobků jako omezí, sníží, tak jako lidem obecně ten vápník jako začíná chybět a strádá, obzvlášť v pokročilém věku, kde je to spojené prostě s hormony a podobně, tak je potřeba ten vápník si hlídat a je pravdou, že průmyslové firmy se snaží do těch alternativních mlék vždycky ten vápník obohatit, takže nemusíte mít strach.
0: A nemáte, napadá mě, ptávají se možná i vás, zkušenost s tím, když je to takzvaně přímo od farmáře a to pasterované, to tam nebude, to nehraje roli ta laktóza, to bude stejný
2: princip? To bude stejné, ten farmář, který to prostě zpracuje, tak akorát je to méně termicky ošetřeno a je pravda, že tam je více výživných látek, ale ta laktóza tam zůstává, ta tam vždycky prostě je. A to je ten spouštěč toho problému.

0: Posloucháte Apatiku Českého rozhlasu Olomouc a už bude pomalu 11, ale ještě zkusíme vyřešit, co půjde, co se vejde. Tak jednak tip od posluchačky, že na zácpu by mohlo být dobré magnézium. Někteří lékaři, třeba praktičtí lékaři na Olomoucku, vědí o té insuficienci, nedostatku magnézia u nás v hladinách všech pacientů, tedy potenciálních, a máme i třeba křeče a tak, takže říkají, no dávejte si i na ty křeče v lítkách a podobně magnézka. Z začátku klidně takové množství, než vás to prožene až do hladiny průjmu. A takže Magnex, magnésko ráno i večer, u mě to funguje, radí asi panu posluchači se zácpou paní posluchačka po SMS-ce, jenomže?
1: Je to pravda, ale není to řešení z dlouhodobého hlediska. Určitě magnézium ve větší míře nás takzvaně prožene. A jako co se obecně ví, tak třeba tady na Moravě máme opravdu nízký obsah magnézia v půdě, v ovzduší, ve vodě. Takže je pravdou, že to magnézium bychom tady měli, jako dalo by se říct, takřka jako všichni používat, užívat. Jsou různé formy magnézia, jsou i takzvané lipozomální formy magnézia, které jsou lépe vstřebatelné, jo, protože takové ty komerční z lékáren, ta vstřebatelnost není úplně tak, až bychom potřebovali. Takže jo, magnézium ve vyšší míře, ale pozor, upozorňuju, že když to magnézium přeženeme, tak je to pak fakt jako nezvladatelné na tom záchodě a není dobrý si plánovat nějaké společenské události. Takže zase myslím si, že z dlouhodobého hlediska pro normální život to není řešení.
0: Ale občas účelově, teda, když už jak si potřebuju vyprázdnit ta střeva, tak by to možná připadalo v úvahu. Jste expert, prosím, na ty právě na ty chemické sloučeniny, na ty typy molekul, jestli magnézium laktát a teď ta další varianty, ty další varianty, jejich X chelát, či jak se jmenují, bisglicinát.
1: No, je tam spoustu variant. Obecně se doporučuje vždycky magnézium kombinovat s vitaminem B6, takzvaným pyridoxinem, protože vždycky zajišťuje jakoby jeho lepší vstřebatelnost. Takže vždycky magnézium v kombinaci B6, ale opravdu podívat se, takzvaně si vygooglit, lipozomální magnézium. Doporučuji obecně všem u všech vitamínů, i třeba vitamin C, vždycky v lipozomální verzi. Vždycky je tam lepší vstřebatelnost, využitelnost a efekt. Mm-hmm.
0: No a ještě tady vlastně přípodotek od paní posluchačky, která řešila spíše ty hladiny cukru. Jestli tam může případně opravdu hrát roli, spolu hrát tu roli, to bláto v tom žlučníku. No a si myslím, že asi bude hrát roli, že mají prý nakoupeno doma hodně toho zmrazeného chleba do zásoby.
1: Je pravdou, že každý jsme jiný a ta citlivost na tu glykemii a s vysokým glykemickým indexem potravin. Někdo může být opravdu tak citlivý na ten glykemický index, že mu reaguje i ten přemražený chleba, a je pravda, že když už tam je nějaké to žlučníkové bláto, tak nevím, jaký ten chléb má, tak otázka, jestli i nedráždí trošičku ten chleba. Může to způsobit i ten přemražený chléb.
0: Paní Kristýna Dechníková působí, ještě jednou to prosím, chraňte, kde vás případně můžou najít pacienti daného zařízení, anebo jestli se můžou objednat za jakých podmínek, anebo dostat doporučení třeba i od praktického lékaře, kam, do kterých pracovišť, na která pracoviště.
1: To je výborná otázka, jsem ráda, že toto mohu říct. Hodně lidí neví, že ta péče nutričního terapeuta ve zdravotnickém zařízení je plně hrazené zdravotní pojišťovnou. V případě, že dostane žádanku od nějakého lékaře, nemusí to být jenom obvodní lékař, může to být jakákoliv odbornost, jelikož je nutriční terapie je velice široká, věnuje se široké škále témat od osteoporózy, dalo by se říct i poruchy plodnosti, můžeme tam zařadit gastrointestinální onemocnění, diabetes, obezita, dializovaní pacienti, takže ta škála onemocnění srdce, kardiovaskulární onemocnění, všemu se umí věnovat obory nutričních terapeutů, a když dostaneme žádanku od lékaře, mě třeba konkrétně najdete ve Štemberku nebo kolegyni v Litovli, je nás tady celá škála po celé České republice vynikajících nutričních terapeutů, a kdyby se více diabetiků k nám posílalo, věřím, že to ty pojišťovny tolik nestojí.
0: Ale mluvíme tady o nutričním terapeutovi, nikoliv o výživovém poradci.
1: Přesně tak, tam je velký diametrální rozdíl. Výživový poradce má kurz, nutriční terapeut se musí vzdělávat celý život, většinou má střední, vysokou, vyšší odbornou školu a je to odborný zdravotnický pracovník nelékařského typu.
0: Jako Kristýna Bechníková, středohorská nemocnice Egel Štemberg a poradna ve Štemberku. Děkujeme, hezké léto, naslyšenou.
1: Mějte se krásně, naschledanou.
2: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
4: Marek Hlavica vydal s kapelou Marek and the Celadons skvělou desku Výročí a říká, že prakticky hotových je dalších 5, jen najít vydavatele. Tu první s úspěchem představil v našem velkém studiu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Marek and the Celadons.
5: Kdyby snad mě nechtěl vážně, kdyby snad mě nechtěl vážně,
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Obyvatelé Maletína na Šumpersku rozhodnou v referendu o větrných elektrárnách. Železniční přejezd v Dětřichově nad Bystřicí je ode dneška zavřený. Zástupci Litovle dnes představí lidem upravený návrh územního plánu města. Oblačno, přehánky, taky bouřky, teploty do 19 stupňů Celsia, mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Obyvatelé Maletína na Šumpersku budou v neděli 28. června v místním referendu hlasovat o tom, zda má obec využít všechny dostupné prostředky k zamezení výstavby dalších větrných elektráren na svém území. Píše se v databázi ministerstva vnitra. Volba se v Maletíně uskuteční kvůli připravované stavbě dalších 3 větrných elektráren. Mají navázat na trojici větrníků, uvedenou do provozu v loňském roce. Silnice druhé třídy v Dětřichově nad Bystřicí je ode dneška zavřená. Týká se to místa železničního přejezdu nedaleko vlakové stanice. Uzavírka potrvá do pondělí 15. června. Řidiči osobních aut můžou využít objízdnou trasu přes Lomnici a Rýžoviště.
2: Řidiči vozidel nad 12 tun musí zvolit cestu přes Rýžoviště, Vajglov, Břidličnou, Valšov a dále po silnici 1/45. Objízdná trasa ale navazuje na další objížďku. Ředitelství silnic a dálnic totiž opravuje most v Lomnici a těžká nákladní auta tam neprojedou. Z Bruntálska Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: V Litovli se dnes bude konat veřejné projednání upraveného návrhu územního plánu města. Setkání zástupců radnice, zhotovitele a veřejnosti začne v 15 hodin ve velkém sále záložny na náměstí Přemysla Otakara. Další podrobnosti najdete na webu radnice. Moravská Třebová připravuje nové značení na hřebečských důlních stezkách. Trasy pro pěší turisty i cyklisty dostanou nejen nové tabulky, ale taky sloupy, na kterých budou umístěné. Obnova bude stát více než 1 000 000 korun. S financováním pomůže i Pardubický kraj, vysvětluje místostarosta Václav Dokoupil z KDU-ČSL.
3: Kdy nám Pardubický kraj pomůže zafinancovat částkou 500 000 korun obnovu turistického značení hřebečských důlních stezek. My jsme to rozdělili na několik dílčích etap. Součástí té letošní etapy bude výměna navigačních sloupků a informačních cedulí.
0: Sport. Ve 32. kole Moravskoslezské fotbalové ligy ve středu Olomouc B porazila Třinec 3-1. Polanka nad Odrou prohrála se Zlínem B0-2. Tabulku vede Třinec před Hodonínem a třetím Bčkem Sigmy Olomouc. Uničov aktuálně 5. hranice 14.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, přehánky, výjimečně se můžou objevit i bouřky. Teploty 16 až 19 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 12 stupňů a mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Odstraňování následků nehody osobního auta s přívěsným vozíkem pokračuje na Šumpersku na silnici mezi Rudolticemi a Klepáčovem. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc už se tak trošku připravuje na prázdniny a ty se přece jenom blíží. Vydáme se do lanového centra Proud v Olomouci, které v současnosti využívají hlavně děti obou stupňů základních škol na svých školních výletech. Podíváme se také na problémy s usínáním, a to v rubrice, která se jmenuje Babské rady. Krátce předpolednem nám Jarka Vykoupilová dá pár tipů pro lepší spánek, třeba právě dneska, a nebo možná i po obědě. U mikrofonu je Tomáš Kedzior a tady je čtvrteční dopoledne Českého rozhlasu Olomouc.

0: Elán mimochodem včera koncertovala v pražské O2 aréně a bylo to velké, ale teď se zaměříme na Houbaře, to je ještě větší rodina než třeba posluchači Elánu. Je to velká rodina moravských houbařů a pokud už vás začínají šimrat nožíky v kapsách, protože od loňska uplynulo už hodně času a zas tak skvělá ta sezóna nebyla, tak deště minulých dní dávají tušit, že by se v lesích a na loukách přece jenom nějaké ty houby už najít dali. Je to čas také pro redaktora Českého rozhlasu Olomouc Mirka Kobzu, který vyrazil na svá oblíbená místa v podhůří Jeseníku a prozradí nám, aspoň doufáme, jestli nějaké ty houby rostou, případně jaké. Mirku, kam jsme se dovolali, kde jsme tě zastihli? Hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne, i posluchačům přeju a dovolali jste se do oblasti kolem Libiny. Já se omlouvám, ale nebudu konkrétnější, protože mám tady svoje místa a nerad bych je prozradil.
0: A bylo tam něco na těch místech?
1: Musím říct, že jsem hledal daleko déle signál než houby teda, takže nemůžu úplně sloužit, ale našel jsem jednoho kozáka březového, krásného, úplně čerstvého, je vidět, že opravdu ten déšť posledních dnů trošku zafungoval. Na druhou stranu, ale můj otec, vášnivý houbař, ten vždycky říkal tady tomuto období, že houby rostou, ale daleko od sebe. Takže je to tak, že když má člověk štěstí, tak nazbírá půl košíku na plácku 10x10 metrů a potom běhá prostě půl dne po lese a nenajde vůbec nic, takže tak bych to asi teďka specifikoval.
0: Co třeba houbařští přátelé, našli už něco?
1: Našli, já teda musím říct, že jsem už byl v minulých dnech, já tentokrát fakt mám štěstí na ty kozáky, takže jsem nějaké našel, ale co jsem mluvil s kamarády, tak našli nějaké hřiby, dubáky, našli samozřejmě oblíbené modráky, čili kováře, koloděje a tak dál. Dokonce jsem viděl v košíku i takové méně obvyklé houby na tento čas, jako jsou lišky, no a samozřejmě rostou nějaké druhy holubinek. Teď zrovna jsem tady narazil na velmi mladou teda růžovku, takže jako oni ty houby rostou, ale opravdu člověk musí mít štěstí a narazit na ně.
0: Mirku, není na to brzo přece jenom, že už rostou houby a že už vlastně nějakou dobu v těch lesích jsou?
1: Ono je spíš otázka na to, jak kde, jo, ono to strašně závisí samozřejmě na počasí, teď když popršelo, tak si troufám tvrdit, že ještě nějaké houby porostou, ale já si v minulosti pamatuju, že třeba na vápencových podkladech my jsme hodně chodili do okolí Vítošovského lomu, kde dneska už se sbírat houby nedají, ale když si to šlo a tam rostly houby opravdu i třeba v tomto čase. Ale je pravda, že některé druhy hub, třeba právě ty lišky a podobně, tak v minulosti rostly mnohem později, jo, spíš bych řekl, třeba v polovině července teprve se dali najít, notabene třeba v nadmořských výškách, já jsem teďka někde kolem 500 metrů, mám tady bradlo, které má 600 metrů a mám ho kousek nad sebou, ne moc, takže si myslím, že jako opravdu je vidět, že i to oteplování funguje i na ty houby, pokud teda prší, pokud neprší, tak samozřejmě v suchu houby nerostou.
0: Nějaký ten déšť ještě asi přijde dnes i zítra. Mirku, když už houby najdeme, jak je zpracovat, to je otázka pro každého posluchače. Nějaký recept třeba na netradiční houbové jídlo bys měl?
1: Nevím, jestli je netradiční, ale napadlo mě to právě v souvislosti s těmi kozáky a rostou i křemenáče a podobně. A to jsou houby, které jsou známé tím, že mají docela tvrdou tu nožku a přece jenom, když jich najdeme pár, tak určitě nebudeme takový plýtvalové, že bychom je vyházeli ty nožky. Tak já mám takový typ, já přestože nejím moc rýži, tak ale mám rád houbové risotto, dokonce i bez masa, což teda je u mě neobvyklé. A právě tady ty nožky, když se to dobře zpracuje, třeba zapeče, musí se tomu věnovat přece jenom trochu více času v tom tepelném zpracování, tak oni se nerozpadnou, nerozblemcají se a jsou velmi aromatické, takže je to strašně příjemné třeba v tom risotu. Takže moc doporučuji, akorát pozor na koření, protože samozřejmě to aroma nesmíme něčím přerazit, takže já používám kromě soli jenom trošičku pepře a trošku mletého kmínu a to je všechno. A myslím si, že si pochutnáte. Jak já říkám, já tu rýži moc nemusím, ale v tomhle případě dělám výjimku.
0: Houbař Mirek Kobza ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc tak neprozradil to místo, ale je někde u Libiny, poblíž Bradla, tak je to jasné, zkuste tam vyrazit.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Svěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
1: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady Zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
2: Dvoustý koncert série Živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandyho Noska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

jaká scénka je lepší než jiná, nebo jaká je prostě nejlepší. No tak to je princip Humoriády, ve které už 10 let hlasujete, vybíráte si humor a budeme to dělat také dneska po 16. hodině, kdy budeme mít skvělého hosta, přijde do studia Jiří Lábus. Těšíme se. Humoriáda dneska odpoledne od 4 do 5 a za chvíli návštěva Lanového centra.

0: Hrát si teď budeme ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc, a to v Lanovém centru. Do něj se nemusíte bát vstoupit klidně i s malými dětmi. Konkrétně v tom olomouckém Lanovém centru Prout je několik zón s různě náročnými překážkami, herními prvky a adrenalinovými atrakcemi. Je tam také 16 metrů vysoká houpačka. Prostory centra v současnosti zaplňují především školní výlety. Blíží se ale prázdniny a s nimi třeba příměstské tábory.
1: To, co jsme právě slyšeli, byl takzvaný kačírek, který nám tedy slouží jako dopadová plocha pod lanovými překážkami v případě nějakého rychlejšího spuštění, tak aby ty nohy dopadly do měkkého, ať to není na tvrdou zem, ať ten dopad je pokud možno trošku příjemnější, když už se teda stane.
2: Vysvětluje Vojtěch Matuš, se kterým jsme se dostali na trávu, takže tady je taková odpočinková hrací zóna.
1: Přesně. Kromě lanových překážek se tady nachází spoustu atrakcí, kterým říkáme obecně herní zóna, kde najdete od lanovek, houpaček, kolotočů, různé nafukovací věci, oblíbená je špulkaréna, síť ve stromech. To slouží přesně, jak říkáte, jako taková odpočinková zóna pro menší děti, rodiny s dětma.
2: Ty zvuky, které slyšíme, na ty vy jste zvyklí?
1: Na ty jsme zvyklí, jelikož je červen, období školních výletů, a to, co slyšíme, je jeden z nich. Děti si právě oblíkly úvazky a chystají se na výuku lezení na vysokých překážkách.
2: Jsem překvapená, že těch úvazků máte tolik, protože to jsou snad dvě třídy dohromady a mají to na sobě, ahoj, teď na nás mávají, mají to na sobě všichni.
1: Určitě, myslím si, že tady máme zhruba 40 dětí, ale neřekl bych, že to je naše plná kapacita. Pohybujeme se tady běžně ve vyšších číslech, určitě spoustu úvazků máme ještě schovaných.
2: U nich jsou samozřejmě učitelky a předpokládám, že také instruktoři.
1: Ano, každou skupinku má podle počtu účastníků na starost určitý počet instruktorů, kteří je přivítají a provádí je celým tím programem a dohlíží na jejich bezpečnost tak, aby to, co je naučí, aby si přes jenom zkontrolovali, že to opravdu pochopili a případně jim dopomohli s tím materiálem, s kterým se děti seznamují.
2: Teď je po dešti, pršelo docela vydatně, přesto je lanové centrum otevřeno.
1: A jak se říká, není špatné počasí, je jen špatné oblečení. Je to lehká komplikace, co se týče spíš nějakého komfortu.

0: Ale pokud jsou to pouze srážky, nelítají nám tady hromy blesky, tak počasí a to mokro není takový problém.
1: Můžu vás poprosit, abychom udělali pár kroků, protože tak trošku budeme zezadu poslouchat. Ta obrovská skupina dětí se teď rozdělila na dvě části a pokud se nepletu, probíhá další instruktáž.
0: Právě vidíme, respektive slyšíme výuku jištění, kterou instruktoři demonstrují na sobě a potom, co dokončí ukázku, tak děti si to sami vyzkouší v nějaké nižší výšce, tak aby se seznámili s materiálem, zjistili, co to dělá, jaké to je, když si sednou do toho lana a najednou budou viset pouze za to lano, nebudou se moc ničeho jiného držet, aby pak následně mohli jít na ty překážky.
1: Teď máme ještě školní rok, nicméně blíží se prázdniny a ty jsou u vás spojené vždy s příměstskými tábory.
0: Bereme děti od 5 let, kdy máme na letošní rok nachystané 4 věkové kategorie, od 5 až do 17 let.
1: Ti teenageři, necháte je volně, svobodně?
0: Určitě té svobody dostanou víc. Víme taky, že mají rádi někdy prostě neřízenou zábavu, anebo rádi si tu zábavu vymyslí trošku sami a instruktor jenom tak někdy kormidluje a nechá je provést, ale samozřejmě máme nachystané aktivity i pro ty teenagery. Seznámí se ještě víc s tím materiálem, můžou jít ještě do hloubky, vyzkouší si víc zajímavé věci.
1: Je to tady jenom o tom, že si zažiju nějaký adrenalin sem ve výšce?
0: Není to jenom o tom. Určitě milovníci adrenalinu přijdou si na své. Máme tady kromě vysokých lanových překážek velkou adrenalinovou houpačku, což je zhoupnutí z 16 metrů, kdy můžete jít ve dvojici, různé skákačky, houpačky, síť ve stromech, nízké lanové překážky. I ten, kdo se bojí výšek nebo zrovna na ně nemá náladu, si tady najde to, co mu bude po chuti.
1: Lanové centrum má samozřejmě také své webové stránky, kde si můžete prohlédnout fotografie a dozvědět veškeré podrobnosti připravovaných příměstských táborů. Z Olomouce Dita Vojnarová, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka, kurátorka projektu Terapie sdílením Ester Geislerová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Další archivní muziku budeme poslouchat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Tentokrát jsem oprášila CDčko s názvem 16 dnej od táborových ohňů. Táborákové hity, které vybrali posluchači a naspívali Babi Daněk, Miky Rivola, Robert Křesťan, Franta Nedvěd a Ivan Mládek v zajímavých aranžích. Celé album 16 dnej od táborových ohňů zazní v pořadu Na cestě v neděli 14. června po 15. hodině pořadu Na cestě. K poslechu vás zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

V dopolední Českého rozhlasu Olomouc za chviličku rubrika Babské rady. Máte občas problémy s usínáním, tak Babské rady doporučí pár pomocníků pro lepší spánek. Mimo jiné knihy, bylinkový čaj anebo jedlou sodu. A teď ještě Věra Špinarová.

0: Babské rady.
1: Večerní rituály před spaním mají velký vliv na kvalitu odpočinku i celkovou psychickou pohodu. Pravidelné večerní návyky pomáhají tělu i mysli postupně zpomalit a připravit se na noční regeneraci. Mezi nejúčinnější rituály patří omezení sledování obrazovek alespoň půl hodiny před spaním. Modré světlo z telefonů a počítačů totiž narušuje tvorbu melatoninu, hormonu důležitého pro usínání. Místo toho může pomoci čtení knihy, poslech klidné hudby nebo teplý bylinkový čaj. Oblíbená jsou také krátká dechová cvičení nebo meditace, které uvolní napětí po náročném dni. Nezapomeňte dobře vyvětrat ložnici, mít v ní jen tlumené světlo a dodržet pravidelný čas usínání. K jednoduché očistě vzduchu v místnosti, kde spíte, přispěje i miska s jedlou sodou, kterou vložíte pod postel nebo pod noční stolek. Pohltí přebytečnou vlhkost nejen vzduchu, ale třeba i matrací.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
2: Medicine man.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 12 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Dnes se koná cvičení úředníků olomouckého magistrátu a záchranářů zaměřené na dlouhodobý výpadek proudu. Zábřeh chystá další část úprav sídliště Severovýchod. Zlaté hory na Jesenicku dnes ožijí festivalem základních uměleckých škol. Odpoledne čekejte velkou oblačnost a teploty do 19 stupňů. Hezký den u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Olomoucký magistrát má dnes omezený provoz kvůli taktickému cvičení Blackout 2026. Jeho cílem je prověřit připravenost města, záchranných složek a dalších institucí na dlouhodobý výpadek dodávek elektřiny. Magistrát kvůli přepojování budov na náhradní zdroje elektrické energie zrušil úřední den. Do cvičení se zapojily složky integrovaného záchranného systému, dopravní podnik, zoologická zahrada, městské hřbitovy, školy, zdravotnická a sociální zařízení, i správci energetických a vodohospodářských sítí. Do druhé etapy revitalizace sídliště Severovýchod se pustí ve druhé polovině roku dělníci v Zábřehu. Součástí investice za zhruba 13 milionů korun bude obnova veřejného osvětlení, úprava parkovacích stání a zeleně. Práce by měly být hotové do konce roku. Více mluvčí města Lucie Mahdalová.
4: Přestárlé stromy budou postupně nahrazovány perspektivními křivinami vhodnými do městského prostředí. V rámci úprav vzniknou nové trvalkové a zasakovací záhony i parkové trávníky, které pomohou ochlazovat vzduch a efektivně hospodařit s dešťovou vodou.
2: Žáci základní umělecké školy France Schuberta ve Zlatých horách na Jesenicku se dnes zapojí do celostátního festivalu ZUŠ Open. Představí se společně s hosty v 15 hodin v tamním kině, říká ředitel školy Petr Ščipák.
5: Vystoupí žáci základní umělecké školy France Schuberta ve Zlatých horách, základní umělecké školy Franta Schuberta Želiezovce, Slovensko a žáci panstvovej školy muzičnej imieni Jeřego Hellera z Kluchovas. Bude to průřez všemi obdobími, od barokních skladeb přes populární hudbu, jazz.
2: Sport. České fotbalisty čeká po 20 letech zápas na mistrovství světa. Do šampionátu vstoupí v noci na zítřek v mexické Guadalajaře proti Jižní Koreji. Reprezentační kouč Miroslav Koubek přiznal, že o základní sestavě už má jasno.
6: Samozřejmě jsou tam nějaké věci okolo typologie soupeře, který jsme zvažovali. Jsou tam věci, které vystoupily ze zápasu s Kosovem a s Guatemalou. Pokud nic nestane, tak o sestavě máme jasno.
2: Utkání Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času.
3: Počasí.
2: Odpoledne čekejte na střední Moravě proměnlivou převážně velkou oblačnost. Lokálně se přidají přehánky, výjimečně i bouřky. Později večer budou přehánky slábnout a částečně ustávat. Teploty 16 až 19 stupňů, v Jeseníkách kolem 11 a povane mírný severozápadní vítr, který má večer slábnout. Zítra čekáme ráno jasno, během dne pak vývoj kupovité oblačnosti. Na horách se může objevit i slabá přehánka. Během odpoledne a večera se bude od západu zatahovat. V noci se přidají i četnější přehánky. Teploty opět 16 až 19 stupňů, v Jeseníkách kolem 12.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte na silnici 11 z Bušína na Bukovice na Šumpersku u Jakubovic. Stojí tam porouchané osobní auto.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásný čtvrtek 11. června vám přejeme. No krásný, ty teploty jsou na toto roční období poměrně hodně nízko. Museli jsme sáhnout častokrát i po kabátech nebo teplejších bundách, ale zvládneme to. Příští týden už by se zase mělo vyčasit a naopak ty teploty by v průběhu příštího týdne měly růst i na nad 25 stupňů Celsia, možná i k nějaké té třicítce. Tak je to zkrátka jako na houpačce a musíme se s tím srovnat. A co je jisté, tak to jsou písničky na přání, které vždy popolední startují tady u nás na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dnes slaví svátek nositelé staroněmeckého jména, jehož význam znamená snědý, hnědý, tedy Bruno. Slaví ale také Barnabáš a jedna pranostika říká, že o svatém Barnabáši bouřky často straší, tak snad nás nepotkají, to, co bylo včera, možná stačilo. V tuhle chvíli ale blahopřejeme všem svátkovým oslavencům a stejně tak vám, kteří dnes 11. června máte narozeniny. Hlavně zdraví, jak vás provází, také hezká přání, milé vzkazy od vašich blízkých a pěkné písničky. Písničky vybírejte už v tuhle chvíli vy na telefonu 221 555 444 a těší se na vás od mikrofonu Zora Ješková.

0: Skupina Jelen a Míša Tučná Spím v obilí. První letní den, ten se nám, přátelé, už blíží, a to navzdory tomu, že počasí tomu teď aktuálně příliš nenasvědčuje, ale pozor, už je to docela za pár. První letní den tady máme příští týden v neděli 21. června na Den otců. Tak ale v tuhle chvíli už míříme k vám, kteří chcete potěšit sebe anebo své blízké pěknou písničkou na telefonu 221 555 444. Je s námi paní Staňka z Lomnice. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Český rozhlas a všechny posluchače. Chtěla bych nechat zahrát písničku všem šuplíkářům a vám do Českého rozhlasu, že jste tak ochotní a milí. A tuhle písničku bych chtěla nechat za poděkování přání, co jsem měla od Jany a Jiřího z Roštění.
0: Ano.
1: A přeji jim také hodně, hodně zdravíčka. To všichni potřebujeme. A vám taky, Zorinko, a příjemnou službu.
0: Moc děkuju a naprosto souhlasím, to zdraví zkrátka potřebujeme skutečně všichni. Tak pozdravujeme vás moc. Paní Staňko, vy jste vybrala krásnou skladbičku v podání Heleny Vondráčkové Červenou řeku. Si rádi pustíme, už jsme ji dlouho neslyšeli a k tomuto času se to určitě hodí. Je to se moc krásně. Pozdravujeme a hodně sluníčka tam k vám přejeme do dalších dnů. Naschledanou. Opatrujte se. Tak já přidávám už také telefon SMS-kový, který můžete využívat pro své vzkazy. A je to číslo 723 70 33 51. Můžete nám psát nebo využít naše webovky olomouc.rozhlas.cz, napsat vzkazy, ale samozřejmě největší jistota je zatelefonovat 221 555 444 a vybírat písničku.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Tak tuhle písničku, kterou jsme právě slyšeli, už snad můžeme považovat i za šuplíkovku. Byť Helena Vondráčková, tak ta rozhodně do šuplíku nepatří. Stále jí to krásně zpívá, i tančí, drží se báječně. Ale tahle písnička už má opravdu nějaký ten rok za sebou. Tak vybírejte další na telefonu 221 555 444, moderní, ale třeba i ty, které patří k hitům vašeho mládí. My teď tady máme jedno speciální přáníčko. Krásný čtvrtek přejeme. My bychom dnes rádi vybrali písničku s mojí maminkou, paní Jaroslavou, která by chtěla nechat zahrát své kamarádce Zdeně Čermákové, která dnes slaví narozeniny. Moje maminka vybrala píseň z opery Prodaná nevěsta Znám jednu dívku jako duet v podání Valdemara Matušky a Karla Gotta. Maminčině kamarádce milé Zdenice Čermákové, také všem Brunům k svátku a všem dnešním narozeninovým oslavencům a také do rozhlasu a vůbec všem posluchačům písničku posíláme. Přejeme všem krásný den a hodně radosti a zdraví v něm. Srdečně zdraví a hlavně tedy paní Zdanu Čermákovou, Sylvie a Jaroslava z Prahy.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Přímo z místa.
1: Letos si připomeneme 160 let od bitvy u Hradce Králové, kde pruská vojska na hlavu porazila rakouské jednotky. Ty se dali na ústup směrem k Vídni a cestou svedli spíše náhodou další větší potyčku. Nedaleko Tovačova. Co jí předcházelo a co následovalo po ní, i o tom si budeme povídat v dalším díle cyklu Přímo z místa. Poslouchat jej můžete v neděli po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Český rozhlas Olomouc se na vás těší v písničkách na přání. Teď už vítáme paní Majku z Jedlí. Dobrý den.
3: Já vás taky zdravím a zdravím celý Český rozhlas Olomouc. A tuto písničku posílám našemu synovi Radku Pavlíkovi do Španělska, kde je pracovně. Moc mu přejeme, ať se mu tam daří. Ať má dobrý kolektiv a hlavně všechno ve zdraví. A ještě bych pozdravila Luďka Koutného z Lončkrouna a rodinu Altmanovou z Heroltic, Zdislavu a Jiřího. Všem posílám hodně zdravíčka, pohody, odpoledne dobrou kávičku. A vám, paní Zorko, děkuji za vyhledání písničky a přeju vám krásnou službičku a hlavně, ať se vám daří ve zdraví.
2: Děkuji moc. Děkuji za nás, za všechny. A vy jste vybrala Marušku Rotrovou, měli jsme se potkat dřív. Posíláme a hodně zdraví a krásný den i vám. Naschledanou.
3: Děkuji, naschledanou.
2: Zahrajte hezkou písničku paní Janě Stavinohové. Dnes slaví krásné kulaté narozeniny. Milá Janičko, všechno jen to nejlepší. Hodně štěstí, lásky a hlavně zdraví. To ti, Janičko, přejí Jatyovi.

0: snažili se vždycky vyřídit. A já zdravím paní Irenku z Hulína, Petra z Přerova, Milenku z Broumova, Františka z Javorníku, Jirku z Litovle, který mě taky pozdravoval mockrát, Jirku z Jeseníka a Marušku z Prostějova, prostě všechny, kteří si na mě vzpomněli. Už jsem doma, už jsem zase fit. A ono sice dneska to na nějaký pochody nevypadá, ale ono bude zase dobrý počasí, takže si dáme jeden pochod.
1: Ivana Mládka, pochod Praha Prčice, děkujeme moc a budeme se těšit na další hezké písničky od vás. Paní Haničko, držte se. Naschledanou.
0: Já se snažím, ale ono někdy snaha nestačí.
1: Je to tak. Tak jo. Tak...
0: Ale už je dobře. Už mi nožičky šlapou a pusa jede, takže už je to dobře.
1: Vy jste velký bojovník. Těšíme se příště a krásný den, písnička i pro vás. Naschledanou.
0: Vám taky a hodně zdraví.
1: Děkuju, děkujeme všichni. Tak to byla paní Hanka z Moravského Berouna pro šuplíkáře i další posluchače Českého rozhlasu Olomouc. Krásnou písničku posíláme také paní Bohunce Danielové, která je toho času v nemocnici v Šumperku. Paní Bohunko Danielová, moc na vás myslíme, ať tu chorobu zvládnete. Spoustu zdraví a brzké uzdravení přeje Květa. A pro vás, pro všechny, tady máme teď Ivana Mládka, jeho Banjo Band a také telefon opět do písniček na přání Českého rozhlasu Olomouc 221 555 444.

0: Ivan Mládek a Benjo Band na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
0: No a my teď v našem vysílání zdravíme pana Roberta z Olomouce. Dobrý den.
2: Dobrý den. Vybral jsem takovou hezkou šuplíkovku od Petra Spáleného. Včera jsem hodně zaplakal, ale to byla fakt těžká otázka. No tak to zkusím znovu, co jiného. No.
0: Ano, vy jste velký bojovník.
2: Pesníky, když to neuhodne, tak abych se mohl vyplakat. No. A to je jedno, to jsou malé věci. No a jinak by to bylo pro Vlastičku do Krnova.
0: Ano.
2: Tak by to bylo pro Marušku, pro Řezbáře.
0: Ano.
2: Pro Hanku Básnišku z Holuby.

0: paní Upikilovou, pro paní Ludmilu z Brna, na bazén do Mohelnice, pro všechny, co jim nikdo nezahraje, no a držte mi palečky, to dneska trefím, no jestli se vůbec dovolám, no to, když budou dobrý otázky, tak já mám vždycky jako smůlu, že se nedovolám, no ale musím to brát, jak to jde, no tak.
1: No vy jste velký bojovník.
0: Lidi, že toho hodně, tak to tak taky za jeden den nesložíte, no.
1: Jasně, tak, jasně.
0: Jo, takže tak držte mi palečky,
1: hezky,
0: jo.
1: Hezky to máte srovnáno.
0: Rozhlas na světě, no. A
1: my děkujeme. Děkujeme za všechny. Pozdraví, pane Ruberte, vám přejeme krásný den, naschledanou. Dáme si jednu moc pěknou písničku, která už je připravená od Petra Spáleného. Dlouho, dlouho spím, pokud si dáváte šlofika po obědě nebo se na to chystáte, tak možná ta písnička bude i takovou inspirací a posíláme ji také holkám do Vápené. Marci, Jitce, do Žulové, Helence z Úhelné, zdravíme naši babi Helenu, Vlaskyčce do Krnova, Standovi do Bernarkic, Milatce do Přáslavic, děkujeme za písničky, krásný den a hlavně dobré zdraví přeje Anička z Vápené. Mám vás ráda.

0: života. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Tak my už máme připravenou další písničku od Petra Němce. Toho možná znáte spíš ze skladeb, které připravil pro Marii Rotrovou, anebo s ní třeba i naspíval. Ale teď si dáme Petra Němce samotného, jeho baladu o vesmírných odisách. A tuhle písničku vybral a také bude posílat pan Antonín od Moravské Třebové. Dobrý den, pane Antoníne, povídejte, komu budete chtít hrát?
3: Dobrý den, paní Horkovišková, promiňte, chtěl bych dát písničku nějaké osamělé ženě, která je stejně tom stejně jako já, a teda by toho nechtěla znít, ale teda by aspoň měla trošičku radost, jako mám já teď z toho, že někomu můžu zahrát.
2: Takže se kterou byste si třeba mohli vyměnit pěknou písničku a třeba i pár slov po telefonu například?
3: Ano.
2: Výborně.
3: To by to nejlepší, no.
2: Tak jo, tak moc... Samota je zlá, určitě, a dobrých přátel, kamarádů není nikdy dost. Tak moc vám to přejeme, pane Petře, držíme palce, pane Antoníne, držíme palce, Petra Němce teď posíláme, a ať vás písnička aspoň trošku potěší. Jo, a zase se nám ozvěte. Děkujeme, nashledanou. To byl pan Antonín od Moravské Třebové, tak vidíte, také hledá spřízněnou duši. Tuhle písničku posíláme a doufám, že také potěšíme další posluchače, které oslovujete SMS-kově. Máme tady svátkové oslavence, je to pan Bruno Schindler z Vrbna. Dnes má svátek a my mu přejeme vše nejlepší, zdraví a štěstí. Přejí Frankovi z Vidnavy. Pěkná písnička letí panu Brunovi Schindlerovi z Vrbna pod Pradědem ke krásnému svátku. Přejeme mu hlavně pevné zdravíčko z celého srdce. Přeje panu Brunovi Schindlerovi manželka Františka s celou rodinou, včetně pravnoučat a Ivča. Pozdrav posíláme všem, ale hlavně blahopřejeme panu Brunovi Schindlerovi.

0: nám pomalinku dohrává, dospívává Petr Němec. My teď zdravíme paní Miladu z Přáslavic. Vítejte do studených Přáslavic také. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Zorinko. Zdravím všechny v Českém rozhlase Olomouc a všechny věrné posluchače. A písničku a s přáním hodně zdravíčka posílám Helence z Uhelné, Lidušce do Jeseníku, Zdeničce s Kočenkou do Prostějova, Lidušce Loničkové do Olomouce, Evišce s Františkem do Strukova a Jírkům do Litovle a, Jeseníku. Ano. A písnička je také pro vás, paní Zorinko, a přeji vám příjemnou službu. Mějte se hezky. A ještě teda pro všechny, kterým nikdo nezahraje, tam dáme.
0: To jste hodná, ano. Písničku posíláme také vám pro zdraví, ať slouží, držte se. A Rudolfa Cortéze dáme.
1: Naschledanou.
0: Bude to Nelly Gray, krásná šuplíkovka. A posíláme tuhle písničku také milému bratrovi Vaškovi Bubeníkovi ze Seničky. Dnes má narozeniny, přejeme hodně zdraví sestry Anička, Markička, Helenka a Maruška. Zítra má narozeniny milá mamka, je to Anna Šťastná, momentálně v nemocnici v Kroměříži. Milé mamince Aničce Šťastné, přejeme všechno nejlepší, hodně toho zdraví, ať se noha hojí. Také štěstí přeje dcera s rodinou, vnučka Martinka s rodinou, vnuk Lukáš s rodinou a pět pravnoučat a přejí krásné dny. Zdravíme k narozeninám zítřejším a blahopřejeme milé mamince Aničce Šťastné do Kroměříže. Další pozdrav letí pro pana Pořízka do domova důchodců, pohoda ve Chválkovicích na pavilon C, pokoj číslo 14 panu Pořízkovi přejeme hlavně hodně energie, aby dobře cvičil na vozíčku a nevzdával to, tak to mu přeje kamarádka Helča Zamykalová z Nové ulice. Moc pozdravujeme pana Pořízka a pěkný pozdrav, ať zaletí také do Štítu. Je to panu Břeťovi, tetičce Baťové, krásné a pohodové dny, zdraví, radost a pohodu. Přeje Jarka a Mirek s celou rodinou.

0: písničky na přání vám hráli Rudolfa Cortéze a teď další krásná je připravená a paní Zdena z Olomouce bude posílat. Dobrý den, paní Zdeničko.
1: Dobrý den, já zdravím Český rozhlas Olomouc a chtěla bych poslat písničku Jo, třešně zrály panu Antonínovi, který přál osamělým ženám jenom tak pro radost, tak já bych mu chtěla taky pro radost, protože jsem taky osamělá žena, poslat písničku takovou tu letní, Třešně zrají, tak Jo, třešně zrály od Valdemara Matuška.
0: No výborně a určitě věřím tomu, že pan Antonín od Moravské Třebové poslouchá, že mu uděláte radost tímto pozdravem a takové to vzájemné vyměnění té energie. Je to moc fajn, tak zdravíme i vás, paní Zdeničko, ať to takhle, ať ta písnička zafunguje a opatrujte se, nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Od paní Zdeničky z Olomouce pro pana Antonína na Moravsko-Třebovsko. Písnička letí také panu Brunovi Schindlerovi z Vrbna pod Pradědem ke krásnému svátku. Přejeme hodně zdraví, pohody a mnoho slunečných dnů. Blahopřeje Pavla a Zdeněk. Zahrajte prosím Alence Zlámalové ze Sedmilánů. Včera měla narozeniny. Alenko, přejeme zdraví a pohodu. Přeje Jára a Marie. Zdravíme Alenku Zlámalovou. Písnička letí ještě také Aničce Dovápené, paní Elišce z Václavova, Marušce do Kroměříže, panu Antonínu do Bedihoště, Antonínovi od Moravské Třebové, který je sám. Zdraví paní Milada z Přáslavic.

Tady je Český rozhlas Olomouc, hráli jsme vám Valdemara Matušku a v tuhle chvíli už míříme také k pozvánce k dalším aktuálním zprávám Českého rozhlasu Olomouc, tak si je poslechněte za 3,5 minuty ve 13 hodin. Pak už vás čeká povídání Alex Minářové s hostem, bude to herečka Ester Geislerová. V další písničky na přání, pokud jste dnes nestihli pozdravit zatím ještě své blízké, vás čekají až po 18. hodině, tak si na něj počkejte, no a v tom zbývajícím čase ještě moře aktualit a zajímavostí z Olomouckého kraje. Mimochodem dnes opět také otevřeme, protože je čtvrtek, pravidelnou rubriku O čem se mluví. V ní se budeme tentokrát věnovat olomouckému půlmaratonu, včetně dopravních omezení, které jsou s ním spojeny a který nás čeká tuto sobotu v hanácké metropoli. Každý

0: tady, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: To ono je to pravda.
2: Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Je 13 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Přerovský soud se zabývá případem krádeže kabelů z železničního koridoru. Koetín investuje do květinové výzdoby centra města. České tenistky se ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové utkají s Velkou Británií. Zítra bude oblačno a teploty do 19 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Honza Faltýnek. Senát okresního soudu v Přerově dnes otevřel případ tří mužů obžalovaných z listopadové krádeže kabelů na železnici u Jezernice na Přerovsku. Po koridorové trati kvůli tomu nemohli dočasně jezdit vlaky. Dva dopravci a správa železnic škodu vyčíslili na zhruba 2,5 milionu korun. Muže i s kabely v kufru auta nedaleko od místa činu zadržela policejní hlídka. Obžalovaní se k činu přiznali. Jednání bude pokračovat 2. července, říká soudce Jan Rek.
5: V dnešním termínu hlavního líčení bylo provedeno dokazování výslechem obžalovaných, výslechem svědka a listinnými důkazy. Hlavní líčení bylo odročeno za účelem provedení dalších důkazů výslechem dalších svědků.
3: V centru Koetína vznikají relaxační zóny s květinovou výzdobou. Město do nich investuje 10 milionů korun. Zájemci je najdou nejen na Masarykově náměstí, ale taky na Komenského náměstí a náměstí Míru. Více nezávislý starosta Leoš Ptáček.
6: 7 pyramid, tuším 22 takových velikých květináčů na sloupech veřejného osvětlení. No a kromě toho, tady máme přes 20 takových konstrukcí. Budeme vysazovat popínavé rostliny, které rozhodně ne prvním rokem, ale třeba už druhým, třetím tady vytvoří takový nádherný dominantní prvky.
3: Osudy bývalých židovských rodin ze Šumperka přiblíží zájemcům dnešní komentovaná procházka městem. Lidé se na ní dozví, kde před holokaustem bydleli a jak vypadal život židovské komunity. Sraz účastníků je v 17 hodin u pokladny Vlastivědného muzea. Další informace jsou na jeho webu. Sport. České tenistky se ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové utkají s Velkou Británií. Rozhodl o tom los v čínském Shenzhenu, kde se bude finálový turnaj hrát od 22. do 27. září. V případě postupu výběr kapitánky Barbory Strýcové narazí v semifinále na lepšího z dvojice Kazachstán-Španělsko. Titul obhajují Italky. A do Česka by se mohlo vrátit po 7 letech hokejové mistrovství světa. Zájem o uspořádání šampionátu v roce 2031 potvrdil Českému rozhlasu generální sekretář Českého svazu ledního hokeje Jan Černý. Žádná jiná země oficiálně ještě kandidaturu neoznámila.
4: Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě jasno, během dne potom vývoj kupovité oblačnosti, na horách se může objevit i slabá přehánka. Během odpoledne a večera se má od západu zatahovat. V noci se přidají i četnější přehánky. Teploty 16 až 19 stupňů, v Jeseníkách 10 až 14 stupňů Celsia a povane slabý, přechodně mírný západní až severozápadní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zpomalte na dálnici D1 na 246. kilometru před Mořicemi ve směru na Brno. U krajnice pracují dělníci na údržbě.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
7: Herečka známá třeba ze seriálu Anatomie života je také kurátorkou projektu Terapie s dílením. Její tvorba zahrnuje film, fotografie, videoinstalace, často s tématy partnerských a rodičovských vztahů. Na Karlovarském festivalu bude mít letos režijní debut. Ester Geislerová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Děkuju, dobrý den. Potvrzuji, jsem tady. Ano.
4: Alex host.

0: Hostem Alex a host je dnes herečka a také kurátorka projektu Terapie sdílením Ester Geislerová. Ester, je vizuální tvorba pro vás stále, řekněme, zásadní způsob vyjádření a pomáhá vám osobně?
1: Mm-hmm. Vizuální tvorba je hodně jako široký pojem, ale určitě do toho spadá všechno, co mě napadá. Mám nějaký jako silný potřeby tvořit a pak to sdílet s dalšími lidmi. Takže asi určitě. Ještě mě to neomrzelo a pořád se mě to drží.
0: Máte někdy přetlak jako v hlavě, že musíte teď to udělat, jinak vám prostě praskne hlava?
1: Docela jo. Vlastně s tím tátou je to něco, co mě právě nepustilo jako dlouhý léta. Myslím si, že prostě nějaký první vize jsem měla jako asi 3 roky po tom, co zemřel. Táta zemřel vlastně v roce 2009 a z nějakého takového stesku jsem si začala prohlížet fotky, které fotil v Japonsku, které mi přišly jako neuvěřitelně zajímavý a krásný a hlavně objevený, protože náš táta byl velice skromný a nikdy se ničem nechlubil a ty fotky moc neukazoval, takže ve sklepě ležely ty krásné fotky, které mě inspirovaly k tomu, že jsem si říkala, nejdřív bylo by fajn ho představit nejen jako japonologa a kaligrafa, ale nově i jako fotografa, což se vlastně podařilo v DOXu na výstavě. Ale ty fotky ve mně začaly vytvářet takový jako obrazy, takový jako videa, takový jako úryvky prostě nějakého jako nenatočeného filmu a taková jako touha ho nějak vynést na světlo a nějak ho doplnit o všechno zajímavé, co byl.
0: Takže jste připravila výstavu, udělala knihu a teď chystáte tedy film, který poprvé spatří světlo světa v Karlových Varech.
1: Tak a to všechno ruku v ruce vlastně s naší rodinou a taky s Aňou a s pomocí kurátora Petra Holího, vlastně táty studenta, japonologa, který žije v Japonsku. Nebyla jsem na to úplně sama a měli jsme vlastně hodně velký štěstí jako na lidi a úžasný DOX jako Centrum současného umění, kde vlastně pomohli toho tátu takhle jako, já tomu říkám, vynést na světlo a je to taková trilogie, no, která se vlastně tak hezky jakoby povedla, že to na sebe navazuje a mám velkou radost, že ten film vlastně už v létě půjde do kin.
0: A byla, nebo kolik témat jste právě díky tomu pátrání v archivu otevřela, kolik otázek se naskytlo a asi i smutek, že už se nemáte koho na to zeptat.
1: No, těch témat jako se objevilo spoustu a bohužel ne všechny se do filmu vešly, ale držela jsem se nějakých těch hlavních. Jako pro mě bylo důležitý opečovat vlastně tu tátovu tvorbu. Něco se o ní dozvědět, jako proč to dělal, co ho na tom tak fascinovalo a jak se to stalo, že vlastně člověk, který se narodil vlastně ve středu Evropy, se naučil tak dobře japonsky, že Japonci nepoznali po telefonu, že není Japonec. Jak to, že prostě to Japonsko, jeho vnitřní Japonsko bylo tak mocný a tak silný a vyvinulo se tady vlastně jakoby během 70. 80. let, kdy ještě vlastně nebyl jako moc jako dostupný, prostě třeba nějaký jako překládat, jako dokonce nebyly ani slovníky jakoby v té době, že existovaly vlastně jako japonsko-německý nebo anglicko-německý a tak dále a tak dále. Vlastně spoustu zajímavých takových okolností, které mě připadaly jako zajímavý zaznamenat, takže jsem se soustředila na tu práci, na tu japonologii, na tu kaligrafii, ale ruku v ruce s tím jde vlastně to moje pátrání, že já jsem takový most mezi tím divákem a tátou a je to točený vlastně jakoby přeze mě. Já jsem tak nějak asi si myslím, že jsem trošku zvyklá z terapie sdílením, že dělám takový most mezi Honzou Vojtkem, odborníkem na vztahy a vlastně jako divákama a jejich otázkama, jejich potřebama se ptát, takže někdy jdu jakoby přes sebe a tohle to vlastně dělám jakoby i s tím tátou a s tím dokumentem, takže se tam dotýkáme i takových jakoby rodinných věcí, protože je to součástí jeho. Je to součástí jeho, jsou i nějaký jeho démoni, nějaký jeho křehkosti a je to právě zajímavý, jak ten talent je jako vyvážený nějakýma jeho vnitřníma bolestma, které jsme se tam jako dotkli.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Ester Geislerovou, kterou letos čeká na Karlovarském filmovém festivalu režijní debut nazvaný Dvě deci tuše. Snímek je portrétem vašeho tatínka Petra Geislera, japanologa, pedagoga, také kaligrafa. Vy jste už v minulém vstupu vlastně sama položila takovou otázku, proč muž žijící ve střední Evropě se naučil japonsky tak dobře, že to ani samotní rodinní Japonci nepoznali. Jak jste si na to odpověděla?
1: Tak já jsem zpovídala spoustu lidí z jeho okolí, ale vlastně ono vám to pak jakoby hodí nějaké jako všechny tyhle ty střípky, jak já tomu říkám, vlastně vám hodí nějaký jakoby obrázek. Tam je zajímavý to, že vlastně táta měl hudební sluch, takže on hrál vlastně, on byl i multiinstrumentalista, on mohl hrát na cokoliv si umanul, on hrál na piano, na trubku, na flétnu, na klarinet a takhle si vlastně vykládám to, že byl tak strašně dobrý v té japonštině. Třeba jeho spolužáci mi říkali, že na něj trošku žárlili v prvním ročníku, protože oni třeba, jeden z nich strávil v Japonsku rok, jeho druhá spolužačka 2 roky a prostě tam přišel najednou prostě Geisler jako do třídy a neměl žádný přízvuk, tak byli na něj trošku naštvaný, ale táty, maminka byla herečka, vlastně babička Rožika Lisenková, později Geislerová, tak ona byla herečka, takže táta si myslím, že byl trošku taky jako takový, jako měl v sobě nějaký jakoby herecký jako talent a prostě to nějak jako slyšel, prostě to nějak slyšel a uměl to dobře pak reprodukovat.
0: Pokoušela jste se o to někdy naučit japonsky?
1: To bych si netroufala, protože od táty vím, že to opravdu trvá jako roky a je to minimálně 2500 znaků a ideálně 5000 znaků, který člověk jakoby musí znát a umět. Ale v covidu, během covidu, nebo vlastně před začátkem covidu jsem se začala scházet s jednou učitelkou japonštiny. Chtěla jsem jenom aspoň trochu jako nasát ten jazyk, nebo spíš ten systém, jakým funguje. Takže jsme měli pár lekcí, pak začal covid a paní učitelka se bála se mnou stýkat s rouškou i bez a online to nefungovalo. Prostě online to nešlo. Je to fakt jako, pro mě to bylo jako složitý, ale je krásný do toho prostoupit.
0: Co si vybavíte, nebo co se vám vybaví, když se řekne táta?
1: Když se řekne táta, tak mi naskočí prostě takový to dětský vnímání, jako ten obrázek, jak je člověk jako naučený kreslit, jako kudrnatý vlásky, brejličky, fousky, kravatka, tak jak jsem ho kreslila, jako když jsem byla malá. A právě tam pak vznikla nějaká jakoby touha vlastně ho začít spíš vnímat jako dospělejma očima, protože jsme se minuli trošku životně, že vlastně já jsem byla jako moc malá, když odešel jakoby od nás a potom moc zaneprázněná, protože jsem, mě bylo 25, měla jsem prostě malý děti, chodila jsem na AVU, měla jsem prostě svoje starosti, když vlastně táta zemřel, takže já jsem neměla jako takový to připraveno na to ptát se na ty otázky, které bych potřebovala a taky táta zemřel vlastně, vlastně mladý, 3 dny před svýma 60, tak a nikdo jsme to jako moc nečekali, protože přestože prostě pil, tak vždycky se ze všeho tak nějak jako vylízel, takže jsme nějak jako mysleli, že tady prostě bude s náma dál a že třeba to nějak jako nastane, jo. Takže, takže takhle.
0: Že jednou přijde ten čas se
1: no, zeptat. Právě, no.
0: A už na to čas zkrátka nebyl. Ester Geislerová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je Ester Geislerová, herečka a také hlavní tvář projektu Terapie sdílením, která pomáhá se vypořádat s komunikačními problémy. Kdy vás napadlo vytvořit takový projekt a pramenilo to z toho, že třeba vy sama jste měla nějaké problémy v komunikaci?
1: To je dlouhý příběh, ale zkusím ho zkrátit. Vlastně kdysi dávno, v roce 2017-18, jsme s mojí kamarádkou a návrhářkou Josefinou Bakošovou udělali takovou kolekci trik se vztahovýma větama. A byly tam prostě takový ty notoricky známý věty, jako, nebo takový jako ambivalentní, jo? Třeba musím ti něco říct. A vy tam můžete jako buď to zatím slyšet, že buď to se děje něco vážného, anebo i něco pozitivního. Nebo třeba nepoznávám se. A může to být jak rozchodová věta, nebo nějaký důvod k rozchodu, ale zároveň to může být i cokoliv jiného. No a tuhle tu kolekci jsme začali dávat na Instagram a já jsem do tiskový zprávy napsala, že mě k tomu inspiroval prostě rozchod naší společné kamarádky, bla, bla, bla. A lidi začali sami od sebe posílat vlastně

0: Vojtka na internetu. Oslovila jsem ho, poprosila jsem ho, jestli nechce se mnou prostě udělat přednášku o vztazích a komunikaci, kde by nějakou roli hrály ty SMSky, ale kdyby byl i ten jeho odborný vhled jako na vztahy a komunikaci a online komunikaci a co vlastně ta online komunikace v dnešní době dělá s našima vztahama a s našima životama. A naštěstí řekl ano a už vlastně od roku 2019 máme pravidelnou přednášku terapie sdílením live, kam se pak vlastně přidala i terapie sdílením reset, která je i v nějakém jako digitálním detoxu. A takhle to vlastně vzniklo a teďka chystáme třetí přednášku, která se jmenuje terapie sdílením hardcore a bude vlastně o sexualitě. O sexualitě a o tom, o nějakých mýtech, které se k ní vážou a o nějakých nových formách vztahovosti. A premiéru by měla mít na podzim v říjnu, takže se to furt vyvíjí a vždycky narazíme něco, o čem si myslíme, že by bylo fajn mluvit.
1: Takže strička se najednou stalo vlastně obrovský projekt, který dál se vyvíjí a dál pokračuje. Kde to až skončí?
0: No je to tak, že vlastně mě ty vztahy zajímaly vždycky. Už jako třeba na střední, na Holarce, na střední výtvarné škole nebo na AVU. Vždycky jsem mi připadaly zajímavý. Já nejsem odborník na vztahy, ani terapeut. Mě inspirujou jako umělkyni. A zároveň jsem ráda, že to neskončilo jenom u nějakého vtipného Instagramu, ale že ty přednášky mají nějaký přesah, že dávají lidem odpovědi, že jim dodávají třeba odvahu nějaký vztahy začít nebo skončit. A že můžeme se bavit o těžkých věcech, na kterých nám záleží nějakým normálním lidským jazykem. Hmm. A přes humor mluvit i o těžkých věcech. Tak to mám na terapii sdílení moc ráda a moc ráda bych pozvala diváky vlastně teďka 15. a 16. června na Jatka. Na Jatka 78, což je úžasný prostor, který má skvělou atmosféru. Už tam budeme po třetí.
1: Už jsme říct, v Praze?
0: Ano, je v Praze v Holešovicích, Jatka 78 a 15. června máme terapii sdílením live, což je jako přednáška o emoční inteligenci, první přednáška o tom, jak být sám, pak je další část seznamování, jsme ve vztahu rozchod a vlastně projdeme ten vztah od začátku do konce a mezi tím si vyjasňujeme nějaký úplně základní psychologický pojmy. Taková jako vztahová výchova, kterou vlastně u nás systematicky nemáme, jakože by nám vlastně třeba ve školce nebo ve škole nás učili vztahy, že my se ty vztahy učíme tím, že je máme, že děláme chyby.
1: Praxí,
0: že si sdílíme vlastně ty naše zkušenosti. A pak je reset a ten je o tom, jak přímo sociální sítě ovlivňují naše vztahy a internet, co s náma dělá a už v těch SMSkách se přímo objevuje ten problém jako ty sociální sítě, jako v těch vztazích.
1: Ještě se k tomu tématu dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Ester Geislerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: vysílání Českého rozhlasu je Ester Geislerová, herečka a autorka projektu Terapie sdílením. Vy jste nakousla to velmi ožahové téma, asi každý ho řeší, a to jsou ty různé vztahy a komunikace přes sociální sítě, přes telefon a tak dále. Má to svá pozitiva? Narazili jste s párovým terapeutem Honzou Vojtkem na nějaké dobré věci, které přináší ta online komunikace?
1: Ano, určitě je. Pozitiv je spoustu a jsou součástí té přednášky, probíráme vlastně poslední část terapie s dělním reset, jsou pozitiva a doporučení k sociálním sítím. Jedno z takových největších pozitiv je, že se tam lidi dobře seznamujou. Vlastně až 80% hetero lidí se seznamuje teďka online. A až 40% vlastně LGBTQ plus lidí, tak vlastně díky sociálním sítím se snadněji najdou, můžou se tam podporovat, je tam spoustu jako úžasných podpůrných iniciativ a to je pozitivní. My se tam můžeme vlastně i dobře domlouvat na důležitých zásadních věcech, ale vždycky je dobrý vědět i to negativní, co to přináší a vlastně k ním přistupovat vědomně. Vlastně my víme díky nějakým jakoby moderním poznatkům, že opravdu jako v Silicon Valley jako hackli naše mozky a začali nás trošku jako rejžovat, protože vlastně od toho, kdy my se píšeme jenom základní věci jako v komunikaci, já nevím, kdo kdy vyzvedne jako dítě ve školce a kolik máme koupit rohlíků, tak je to jenom pár kliků k tomu, abyste zůstali jako díky doom scrollingu, kdy vlastně tak jako perpetuum mobile prostě čumíme do mobilu 10, 15, 20.
0: Stále listujem. Přesně. Ten pes tam jezdí po tom telefonu.
1: A protože nám prostě nejdřív jako nám nestačí těch 10 minut, pak chceme víc a víc a víc a víc a vlastně ten mozek, vlastně ta nervová soustava na to není úplně jako ready. Tak je dobrý jenom to vlastně jakoby dělat vědomně a k tomu nějak jakoby přistupovat vědomně a nás o tom baví mluvit. Ale jak říkáme na začátku s Honzou, ahoj, já jsem Ester a jsem závislá. Řekne, ahoj, já jsem Honza a jsem závislej. Takže
0: je to závislost.
1: Je to absolutní závislost. A nepíšou tam jako na krabičkách prostě cigaret nebo na alkoholu, jako bacha, vzniká na tom závislost. A my dobrovolně dáváme ty telefony dětem ve druhé třídě, aby měli telefony a vlastně jsou strašně šikovní. A je to pár kliků k tomu, aby vlastně měli něco, na čem vzniká závislost. A myslím si, že jenom primárně dobrá věc je jako o tom mluvit.
0: Hmm. Jak dlouho po probuzení vysáhnete po telefonu?
1: No, dobrá otázka. Vzhledem k tomu, že teďka dokončuju ten film, což každý, kdo zná postprodukci, tak ví, že to jsou největší porodní bolesti, protože řešíte všechno najednou, všechny titulky, popisky, poděkování, plakáty, PR, do toho se ještě dodělává jako hudba, zvuk, všechno najednou. Tak vlastně teďka poslední dva měsíce nejsem úplně dobrým vzorem, ale předtím jsem měla docela dobrý čas, který jsem stáhla asi jenom na 30 minut denně, tak to jsem byla jako na sebe pyšná. Ale myslím si, já to jako umím. Já to umím, když prostě nic nehoří. Jako když nehoří nějaký projekt, tak to fakt jako pro mě není jako problém jako nebýt na telefonu vůbec a miluju to. Ale on má prostě spoustu jako úžasných výhod. Je to chytrý telefon. Prostě je chytřejší než my. A hodně pomáhá. A vlastně k němu mám pozitivní vztah a mám ráda i Instagram. Já miluji Instagram. Mě prostě strašně inspiruje. Mě baví se prostě jako dívat, jak někdo prostě krásně pěstuje kytky a nebo co se všechno jak dá opravit a jak miluji třeba takový ty videa, jak jako uklízejí ty zanesený řeky těm bordelem a těma odpadkama a oni to vyčistějí.
0: Tak ale přistupujete k němu vědomě, k tomu Instagramu.
1: Jo i ne, jako já nechci si hrát na to, že prostě mi to strašně jde. I mám v období, kdy prostě fakt jako vím, že mám jako problém, ale mám i v období, kdy se to dá ovládat, no.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rád

0: Alex a host si povídám s Ester Geislerovou. Mluvili jsme o terapii sdílením, mluvili jsme o chystaném filmu, vaším režijním debutu, filmu o vašem tatínkovi, který uvidí návštěvníci Karlovarského festivalu. Mimochodem, bude pak k vidění třeba v kinech nebo v televizi?
1: Ano.
0: Tak počítá se s tím.
1: Jo. Mm-hmm. Tak film je vlastně československá koprodukce. Jde do kin 6. srpna v síti Aerofilms. A mými producenty jsou Aňa, právě Sejra, a Ondřej Trojan. Total Helpart. Takže mám jakoby fakt jako velký štěstí na takový dva silný lvy po boku, který vlastně váže spoustu filmů, ale třeba želary, který vlastně spolu jako dělali. A tak je to takový jako hezký, že tenhle ten film podporujou a oba v něm viděli nějaký potenciál a mám z toho velkou radost a vlastně celá rodina. A takže srdečně zvu na tuhletu lirickou poctu našemu tátovi, který byl opravdu jako nesmírně zajímavý člověk a dobrý kumpán a měl svého vnitřního Japonce v sobě. A pojďme se na to společně podívat.
0: Když jste zmínila svou sestru Aňu Geislerovou, byla to ona, kdo vás tak trochu nasměrovala k herectví, ale ne úplně?
1: No, asi určitě, protože mně se to stalo tak, když jsem byla vlastně velmi malá a když Aňa hrála vlastně v Requiem pro panenku a v nějakých jakoby dalších filmech a já jsem vlastně o 8 let mladší a když jsme chodili na ty Aňi premiéry, tak prostě ty režiséři si začali všímat prostě roztomilý holčičky s dlouhýma zrzavýma vlasama až pod zadek a začali mě obsazovat do různých postav jako princezen a nebo klipy a reklamy, takže já jsem vlastně dětský herec a takže jsem hrála v různých jakoby inscenacích a mě to hrozně bavilo. Mě to strašně bavilo, protože vlastně jedna z prvních věcí, kterou jsem točila, tak to byla reklama na pojišťovnu. A oni mě tam převlíkli mě do krásných princeznovských bílejch šatičků a hrála jsem se tam s různýma mláďátkama, s koťátkama, štěňátkama, ptáčátkama, husičkama. A já jsem tam asi v těch 5 letech získala nějaký dojem, že natáčení je úplně perfektní věc. A takže když měl být nějaký další, tak se vždycky těšila. A hlavně mě bavilo, že nemusím do školy. Takže převlíkat se vlastně za nějaký jiný lidi a předstírat, že jsem někdo jiný a nemuset jako do školy a být mezi dospělákama, bylo pro mě vlastně takový jakoby přirozený a příjemný, takže takhle se mi to stalo, takže vlastně ta cesta byla vyšlapaná.
0: Za jakou roli vy jste osobně nejvíce vděčná? Je pro vás důležitá?
1: To je fakt jako těžký, jako každá mi přinesla něco hezkého. Mám ráda Krev zmizelýho, protože vlastně díky tomu jsem se tam potkala s mým ex-manželem a vznikly dvě úžasný...
0: Dnes už dospělý,
1: téměř 21-letý lidi, krásný. Snowboardiáci, protože to byla strašná sranda. Na place i potom.
0: Neviděla jste muzikál, který vznikl?
1: Neviděla. A potom mám ráda Dogs Don't Wear Pants. Psi nenosí kalhoty, což je vlastně jakoby... tak jako produkční film s Finskem a kde ta role byla vlastně malá, ale díky tomu jsem vlastně byla v Cannes a ten film je strašně dobrý, ten film je prostě strašně krásný, mám ho ráda, mám k němu vztah, ale já mám ráda i ty malý epizodní role, mě to prostě baví, já mám ráda, že to nezabere prostě měsíce času, že můžu dělat ty ostatní věci, které mě baví a můžu si takhle jako odskočit do nějakého seriálu a být prostě, já nevím, na chvíli prostě právnička nebo vrah nebo já nevím, učitelka a zase se převlíkat do těch šatíčků a přistírat chvíli, že jsem někdo jiný a pak se zase vrátit do té reality a dělat ty věci, které potřebuju dělat. Já prostě strašně potřebuju jako tvořit a sdílet to, co já vidím a cítit s jinýma lidma.
0: Čili jenom herectví by vás asi neuspokojilo?
1: No, nechci, aby to znělo tak, že si ho jako nevážím nebo že ho neberu vážně. Mě jako fascinuje, baví mě. Jako taky se chci zlepšovat, jakože chodila jsem na různý jako kurzy, nebo jsem si dávala nějaký jako lekce mluvení, což asi teďka není moc znát, ale protože necvičím, ale mě i inspiruje, jo. Já vlastně pracuju s herectvím ve své vlastní tvorbě, třeba ve výstavě, co jsme měli říct a neřekli, jsem pracovala s herci a pracovala jsem s tím principem, že si vstoupáte jako do role někoho jiného nebo do role svého partnera. Takže mám to jako nějaký inspirační zdroj, baví mě to, ale potřebuju k tomu ruku v ruce i tvořit.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s Ester Geislerovou, herečkou a také kurátorkou projektu Terapie sdílením. Dá se říci, že brzy také režisérkou, protože její film se objeví na Karlovarském filmovém festivalu. Vy se ale také objevíte v jednom seriálu České televize, který se jmenuje V zájmu dítěte. Koho tam budete stvárňovat?
1: Budu tam stvárňovat takovou potrhlou paní učitelku, která si něčeho důležitého nevšimne.
0: A to dítě to poškodí?
1: Dalo by se říct, ale víc asi nemůžu prozradit.
0: Dobře, takže každopádně na obrazovkách vás uvidíme. Viděli jsme vás také například v Anatomii života, kde jste hrála jednu z těch hlavních sestřiček. V rámci studia role absolvovala jste nějaké skutečné služby a naučila jste se něco, co jste třeba potom v praktickém životě osobním použila?
1: No jasně, my jsme chodili na takový jako studijní pobyty do Motole, vlastně na Urgent. To jsem jako pozorovala právě ostatní sestřičky, jako jak se chovají, jak mluvějí, jak uždibujou pořád nějaký sušenky a jak drbají. Bylo to opravdu jako zajímavý, ale zároveň je to, já je všechny naprosto obdivuju, protože tam jste jako každou minutu prostě tváří v tvář fakt jako vážným případům na tom urgentu, jako tam přivážejí další a další lidi, tam umírají lidi, tam prostě prožívají šílené emoce, do toho prostě policie přiveze nějakého jako feťáka, fakt strašný jako drama od rána do večera a oni vlastně jsou neustále soustředění, tak to pro mě bylo jako krásný sledovat, byla se i fakt jako blízko vážným věcem a taky jsme měli kurz vlastně o, chtěla se říct, obživování, protože se teď nemůžu vzpomínat, jak se tomu říká.
0: První pomoci. První pomoc, ano.
1: Ano. A je to fakt jako klobouk dolů. A naučila jsem se zavést kanilu a zavedla jsem ji na mém příteli, který vlastně tam hrál taky, tam jsme se seznámili. On hrál záchranáře, já jsem hrála sestřičku a vlastně v rámci tohohle z toho studijního pobytu jsem mu zavedla kanilu, aby on byl tak...
0: A měl dobré žíly.
1: Mi věřil a já jsem to dělala poprvé v životě. Asi měl dobrý, prostě bylo to perfektní, tak to jsem...
0: To je velmi originální seznámení při zavádění kanily, takže nikoli přes sociální sítě. Nebo jste se i někdy seznámila přes ty sociální sítě?
1: My jsme se seznámili na place, ale pak jsme si přes ty sociální sítě chvíli psali. To jako neříkám, že není jakoby součástí toho. Já jsem jako, kdybych se měla tak nějak jako zobecnit, tak myslím si, že prostě jakmile začaly SMSky, tak to bylo součástí mýho nějakého romantického namlouvání. Jakože si myslím, že ta psaná forma je v pohodě jako, a že to je jako hezký. Mám to ráda. Myslím si, že to může jako vzbuzovat i nějaký jako napětí, ale důležitý je právě jako, aby nezůstalo jenom u toho, aby ty lidi se vlastně jako brzo potkali tváří v tvář a zjistili, jako jestli tam funguje ta neverbálka a ta chemie. Ale jestli jsem se seznámila někdy jenom, asi ne.
0: A jenom rychlá, poprosím o rychlou odpověď na závěr, na co se těšíte v létě, kam se chystáte?
1: V létě se chystáme slavnostně uvést náš film ve Varech. Na tom máme jako políčeno celá rodina, tam přijede celá Hujerovi, prostě naše strašně moc, takže... Prostě,
0: kam sahají Hujerovi.
1: Hujerovi, Geislerovi prostě. A potom určitě na chalupu do východních Čech a taky, a to musím říct, ještě před těma Varama, naše rodina, protože bez sebe nedáme ani ránu, tak 26. června máme společnou výstavu. Všechny sestry, máma, brácha, všichni naši další příbuzní bratranci, tak máme výstavu, která se jmenuje Sacra Familia. Je to 26. června v Muzeum Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou na zámku. A tam vlastně návštěvníci můžou vidět, jako jak se ten talent prostě propsal přes geny do různých lidí v naší rodině a každý se vyjadřuje nějakým způsobem výtvarně anebo literárně, protože náš bratr vlastně je básník a jeho přítelkyně taky, takže všechny možný vlastně druhy umění, fotografie, videa, obrazy, kresby, malby, tak to všechno tam bude a ta výstava tam bude až do konce října.
0: Moc děkuji, že jste tu byla, ať se vám daří a hezké léto.
1: Děkuji, taky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Kauza otrávených nápojů nastražených na pracovišti míří k olomouckému soudu. Motorová paliva v Olomouckém kraji opět zlevnila. Česká fotbalová reprezentace se na úvod světového šampionátu utká s Jižní Koreou. Zítra bude oblačno a teploty do 19 stupňů. U čtvrtečních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Olomoucký soud se bude příští týden zabývat případem otrávených nápojů. 48letý muž je obžalovaný z vraždy a pokusu o vraždu. Policie ho zadržela v souvislosti se sérií požárů v lesích na Bruntálsku. Podle kriminalistů ale v minulosti také nastražil otrávené nápoje ve zbrojovce ve Šternberku, které připravili o život jeho kolegu a dalšího vážně zranili. Kartony s jedem v pití však rozmisťoval i na dalších místech v okolí Olomouce, kde se pohyboval bezdomovci. Část kauzy týkající se žhářství v lesích policisté zatím neuzavřeli, potvrdila bruntálská státní zástupkyně Zuzana Ševčíková.
2: V trestní věci, která je vedena u okresního státního zastupitelství v Bruntále, doposud probíhá vyšetřování. V této fázi těžko můžeme odhadnout, jestli bude nutné provádět ještě nějaké další dokazování nebo jen ty důkazní prostředky, které ještě chce opatřit policejní orgán.
0: Pohonné hmoty v Olomouckém kraji v uplynulém týdnu opět zlevnily. Litr benzinu Natural 95 se prodává v průměru za 40 korun a 50 haléřů. Před týdnem byl o téměř 80 haléřů dražší. O 5 haléřů na litru zlevnila nafta. Za litr teď řidiči dají průměrně 38,50. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. V baru Zahrada v Mlýnské ulici v Olomouci dnes v 16 hodin začne osvětová akce zaměřená na náhradní rodinnou péči. Součástí programu bude taky hudební vystoupení nebo představení cirkusu Levitáre, říká za organizátory Martina Svatošová z občanského sdružení pro pomoc náhradním rodinám.
3: Akce je určena pro veřejnost a hlavním tématem je náhradní rodinná péče. Všichni, co mají zájem o pěstounskou péči nebo se chtějí dovědět, co to všechno obnáší, mohou přijít a zeptat se na všechno, co je zajímá.
1: Sport.
0: Čeští fotbalisté si po 20 letech zahrají na mistrovství světa. V noci na zítřek na úvod skupiny nastoupí v mexické Guadalajaře proti Jižní Koreji. Národní tým čeká zápas v nadmořské výšce zhruba 1600 metrů. Trenér Miroslav Koubek už se ale tímto tématem příliš zabývat nechce.
4: Je to věčné téma, že to evergreen. My víme, že určitý věci v tomto směru jdou proti nám, ale my jsme rozhodnuti si jakékoliv negativní myšlenky a pochybnosti nebrat do hlavy. Určitě jsme udělali spoustu opatření, abychom i v těchto podmínkách připravili mužstvo na vyšší nadmořskou výšku a uvidíme, do jaké míry se nám to povedlo.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Olomouckém kraji ráno jasno, ale během dne dojde k vývoji kupovité oblačnosti. Na horách se může objevit i slabá přehánka. Během odpoledne a večera se má od západu zatahovat. Teploty 16 až 19 stupňů, v Jeseníkách kolem 12. Povane slabý, přechodně mírný, západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Opatrně projíždějte po dálnici D1 na 294. kilometru u Lipníku nad Bečvou ve směru na Ostravu. Stojí tam porouchané auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Čtyři minuty po 14. hodině, krásné odpoledne přejeme. Český rozhlas Olomouc vám nabízí výjimečný hudební zážitek. 200. výroční koncert živě Českého rozhlasu Olomouc už příští týden ve středu v letním kině se skvělými účinkujícími, jako je Alibaba, Malina Brothers a Robert Křesťan a Druhá tráva. No a pokud chcete být u toho, tak se jednak můžete nechat pozvat v této hodině v našem vysílání a také můžete můžete získat VIP vstupenky právě na tento dvoustý koncert živě Českého rozhlasu Olomouc příští týden ve středu v Letním kině. Co dalšího ale pro vás máme za ceny v Hřebících? Je tady kniha Dagmar Peckové, Tanec mezi vejci. Je to o životě této operní pěvkyně. Máme tady antistresový míček, plátěná taška s naším logem, bloček s propiskou besipu. Máme tady audioknihu, která nabízí formou příběhů portrét nejdéle vládnoucí britské panovnice královny Alžběty. Tak, Alžběty druhé, takže pokud byste chtěli, tohle CD může být vaše. Máme tady i další CDčka s hudbou i mluveným slovem. Stačí jen správně zodpovědět tři soutěžní otázky na telefonu 221 555 444. Těší se na vás od mikrofonu Zora Jižková.

0: dostanete hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Vítejte při poslechu, zdraví vás hřebíky Českého rozhlasu Olomouc. My jsme připraveni ke hře. Co vy? Zkuste vytočit telefon 221 555 444 a některé ze skvělých cen mohou být vaše, včetně VIP vstupenky na koncert 200 živě Českého rozhlasu Olomouc příští týden ve středu. Tak ale teď už máme první z vás na lince. Je tady paní Anička ze Štěpánova, to už víme. Dobrý den, vítejte.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Aničko, vy jste první soutěžící. Takže z 10 otázek jsou všechny volné.
3: Zkusím trojku.
2: Otázka číslo 3. Tak tady se ptám na rostlinky. Patří do jedné skupiny a mají názvy třeba jako láčkovice australská, nebo rosnatka anglická, nebo bublinatka menší. Jaké druhy rostlin tohle jsou? Jsou to všechno za A lišejníky, nebo za B trávy, nebo za C masožravky? Co myslíte?
3: Masožravky?
2: Pěstujete masožravky?
3: Ne, nepěstuji.
2: Že prý taková masožravka může docela v kuchyni pomoci pochytat pár much. Nevím, asi je to zanedbatelné množství, ale vy máte naprostou pravdu. Výborně. První bod je doma.
3: 4.
2: Otázka číslo 4. Americký sportovec jménem Michael Phelps. Tento muž, vysoký, statný, mnohokrát posunul hranice lidských možností. Ale v jakém sportu? Za A. Michael Phelps skákal o tyči. A nebo to bylo za B ve sportovní gymnastice. A nebo za C v plavání.
3: Tak zkusím to Ačko.
2: Skok o tyči, říkáte, vysoký, statný. Tam je spíš potřeba hodně štíhlých lidí. Michael Phelps se věnoval plavání.
0: Jauajs.
2: Škoda. Nevadí, děkujeme za hru. Nashledanou. Mimochodem je to držitel rekordního počtu 28 olympijských medailí. Pojďme dál. Zdravíme v Českém rozhlase Olomouc. Koho? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Vítěz Losin Velkých.
2: Vítejte, zdravíme Velké Losiny. Pane Vítěho, kromě trojky a kromě čtverky, je to vaše.
4: Dáme jedničku.
2: Hanácké muzeum máme třeba v Příkazích, nedaleko Olomouce. Kde ale je muzeum Slovácké? Slovácké muzeum najdete za A v Uherském Hradišti, nebo za B v Hodoníně, nebo za C ve Strážnici. Slovácké muzeum.
4: V Uherském Hradišti?
2: Ano. Výborně. Zkusíme další.
4: Dvojku.
2: Otázka číslo 2. Jak jste na tom s tancem? Rád nebo nerad?
4: No, jistě rád.
2: Jo, výborně, tak to určitě jste skvělý společník. Já se teď ptám na mazurku, ta se tančí různě po světě. Původem tohoto tance je která země? Mazurka. Je to Polsko za A, nebo je z Rakouska za B, anebo z Turecka za C? Mazurka.
4: Já bych řekl Polsko.
2: Jste skvělý, ano. I tady jsme doma a do třetice. Je to teď od pětky do desítky.
4: No tak pětku.
2: Otázka číslo 5. Podíváme se na římské číslice. Mám tady číslici označenou X, C, velké X a velké písmeno C, C zatím. Co to znamená? Takže jakou hodnotu má číslice X, C? Je to 90 za A, nebo za B 110, anebo za C 150?
4: 150.
2: Wow, 150, říkáte XC. Tak X je 10, C je stovka. A protože to X je před Cčkem, tak se to odečítá. To znamená, že 90. Oh,
0: jauajs!
2: Takový krůček od výhry, velká škoda. Tak budeme těšíme se příště. Děkujeme za hru, nashledanou. Vítejte v hřebících Českého rozhlasu Olomouc. Kdo tam? Dobrý den.
5: Dobrý den, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme vás. Kdo volá a odkud?
5: Dobrý, tady Pavel Bruntal.
2: Pane Pavle, zdravíme, snad to bude dobře slyšet, trošku tam zlobí signál, takže pozor na to. 6, 7, 8, 9, 10.
5: Tak jenom to, prosím vás, pořádně.
2: Od šestky nahoru?
5: Ano.
2: Otázka šestá. Které kosti v lidském těle říkáme latinským slovem ulna? Ulna je za A kost lýtková, za B kost stehenní nebo za C kost loketní. Ulna.
5: Já bych řekl, že stehno.
2: Stehno říkáte, stehno nebo zadek. Ani jedno, ani druhé.
6: Jau,
2: je to loketní kost, máme ji na ruce. Loket, to je ulna, škoda. Tak děkujeme, hezký den, zdravíme Bruntál a pokračujeme dál. Hřebíky míří kam a za kým. Dobrý den.
7: Dobrý den, Mariana od Prostějova.
2: Paní Aničko, vítáme, už jsme v druhé polovině otázek 7, 8, 9, 10.
7: Tak zkusím desítku.
2: Otázka desátá. My vás zveme na v pořadí dvoustý koncert živě. Ten se odehraje příští týden ve středu, ale já se teď ptám, kde, jestli pak jste nás dobře poslouchala, kde ten dvoustý koncert proběhne slavnostně se vší parádou. Bude to za A ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc, za B v Moravském divadle Olomouc nebo za C v Letním kině Olomouc.
7: Letní kino Olomouc, Céčko.
2: Příští týden ve středu od 17.30, výborně. Budeme zvát ostatně za chvíli také ve vysílání s kolegou Jirkou Matějů. Tak pojďme dál.
7: Devítku.
2: Ze kterého století pochází divadelní klasika Pygmalion? Pygmalion, no nejslavnější komedie anglického dramatika irského původu George Bernarda Shawa. Takže pochází ze století za A 18., za B 19. a nebo za C už měla premiéru ve 20. století.
7: Tak zkusím 19.
2: A to by bylo moc
6: brzy.
2: Bylo to 20. století, konkrétně 1913. Škoda, počátek 20. století. Tak bohužel nedá se nic dělat. Jau. A
7: nevadí.
2: Budeme se těšit příště. Nashledanou.
7: Děkuji, nashledanou.
2: Tak a pokud dobře počítám, tak v tuhle chvíli už nám zbývají pouhé dvě soutěžní otázky. Škoda, výherce jsme se dnes nedočkali, ale věřím tomu, že zítra to opět bude snazší, takže nezapomeňte také zítra po 14. hodině hrát Hřebíky Českého rozhlasu Olomouc.
8: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Marek Hlavica vydal s kapelou Marek and the Celadons skvělou desku Výročí a říká, že prakticky hotových je dalších 5, jen najít vydavatele. Tu první s úspěchem představil v našem velkém studiu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Marek and the Celadons.
1: Kdyby snad mě nechtěl vážně, kdyby snad mě nechtěl vážně, vážně brát.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: rozhlasu Olomouc zaměřená na folk a country dospěla totiž k úctyhodnému číslu 200. S pozvánkou už je v tuhle chvíli ve studiu Jirka Matějů. Vítej, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne tobě i všem posluchačům.
0: Jak se cítíš s tou 200 na krku, tedy koncertu samozřejmě?
1: Já bych hlavně na úvod řekl to, jak to vlastně všechno vzniklo a že koncertní středy živě se vysílají každou druhou středu v měsíci, takže i 200 se měla vysílat, nebo respektive ten koncert měl být druhou středu v měsíci červnu. A vlastně jenom proto, že Robert Křesťan a Druhá tráva ten termín měli obsazený, tak se to posunulo o týden na 17. A když jsem tak včera zažíval to počasí, které tady v Olomouci bylo, tak jsem si říkal, asi to tak mělo být a zaplať pánbu, že ten letňák nebyl toho 10., ale že se chystá na 17., kde to pořád zaklepávám, ale ten výhled je zatím velmi optimistický, to znamená, nemělo by být až takové parno, ale 25 stupňů, lehce mráčky, takže příští středu by to mělo opravdu vít, i co se týče počasí, aneb jak píšeme, trošku v tom má prsty, samozřejmě se do toho snažíme zapojit i pro nás všechny předčasně zesnulého Sandyho Noska, takže věříme, že právě to počasí nám nahoře zajistí on.
0: Určitě nám tam nahoře fandí a drží palce. Jirko, kdo všechno vystoupí, jak se to vlastně celé bude odehrávat? Můžeš nám celý ten program a vůbec to schéma toho výročního koncertu přiblížit?
1: Ten koncert začne v letním kině příští středu, brány se otevřou v 16:30. My říkáme i v promu, že to bude koncert 17. od 17. A někdy mezi 17. nebo těsně po 17. hodině by měla vystoupit první kapela, kterou bude olomoucká Alibaba. Ta natočila u nás v rozhlase krásnou desku v loňském roce a teď by konečně měla tohleto CDčko pokřtít právě u nás na tomto koncertu. Zhruba od 18:30 by potom měli vystoupit Malina Brothers, což je velmi krásná kapela, která doslova do písmene už nějaký ten čas září i s krásnou Vaby Daňkovkou, Rychlejší koně, Pomalejší ženy, nebo jak ta písnička vlastně
0: nebo obráceně.
1: No a samozřejmě Robert Křesťan a Druhá tráva, to by měl být koncert, který by přišel na řadu zhruba ve 20 hodin. Ještě předtím určitě popřejeme Sandymu Noskovi k nedožitým 70. a pošleme mu tam něco nahoru. No a vlastně to takový festival, by se dalo říct.
0: A budeš u toho, budeš provázet?
1: Samozřejmě budeme u toho, já doufám, že v co největší míře, co se týče Českého rozhlasu Olomouc. Atmosféra v letním kině bývá fantastická, bývala tam vždycky, ať už vzpomeneme na různá vlnobítí a koncerty, které tam probíhaly už od 70. let SBB, které jsme tady potom vlastně v návaznosti na to dělali někdy v roce 2014, ale bylo to už v S-klubu a ne v letním kině, ale letní kino teď má fazonu. Krásně se to plní vlastně, když se podíváte, jak se lístky prodávají, protože odkaz je přímo na našich stránkách, takže stačí kliknout na to lístek, vstupenky můžete zakoupit zde, tak vy nemusíte kupovat, ale můžete si jenom ťuknout a tam krásně vidíte, jak už se nám ten areál letního kina začíná plnit a my máme strašnou touhu, aby se opravdu zaplnil a to nejenom co se týče těch sedících, ale aby třeba byly i stojící, aby to byl takový malý Strahov.
0: Ty jsi říkal na našich stránkách, takže na adrese olomouc.rozhlas.cz, tam je možné vlastně všechno dohledat k letnímu kinu v Olomouci a k tomu příjemnému počasí, které nás čeká. Samozřejmě patří i nějaké to osvěžení, takže tohle zázemí tam bude fungovat.
1: Tohle zázemí samozřejmě bude fungovat, letní kino má krásné zázemí, takže nejrůznější pochutiny a i co se týče občerstvení, nápojů, nápojů tam bude. Náš koncert se pořádá v rámci týdne Moravského divadelního léta, takže jsme rádi, že vlastně se podařilo i tímto způsobem utužit.

0: že tu spolupráci s Moravským divadlem v Olomouci, ostatně právě oni zajišťují třeba i ten předprodej vstupenek.
1: Na pokladně Moravského divadla?
0: Přímo na pokladně Moravského divadla, anebo právě na jejich webových stránkách, ale ten odkaz najdete i u nás na stránkách, vlastně ťuknete si jenom a vlastně skočíte přímo tam.
1: A kdyby se někdo rozhodl úplně na poslední chvíli, skutečně až v tu středu 17. června, třeba v 15 hodin odpoledne nebo v 16 vyšel okolo, může koupit vstupenky i na místě?
0: Vstupenky budou určitě i na místě a opravdu mým obrovským přáním je, aby na místě už byly vstupenky jen na stání, takže pokud si chcete hezky sednout, tak kupte tu vstupenku v předprodeji a můžete to opravdu udělat i z domova, protože ten systém je jednoznačný. I si vyberete místo, kde můžete sedět, byť už to nebudou ta nejlepší místa, protože ta střední pasáž už je poměrně hodně zaplněná. Prostě klikněte na naše stránky, proklikněte se na stránky, kde je odkaz a tam to všechno uvidíte.
1: Ve středu 17. června od 17. hodiny živě po 200 Českého rozhlasu Olomouc a Jirka Matějů samozřejmě bude u toho. Díky moc a my budeme dál zvát naše posluchače ve vysílání a v našich soutěžích také ještě nabízet vstupenky. Ještě jich pár tady máme k dispozici, tak nás poslouchejte. Dáme si takový hudební závdavek Roberta Křesťana?
0: Dáme si Roberta Křesťana druhou trávu a dáme si písničku, která pravděpodobně bude znít i na tom 200. koncertě a vlastně k té atmosféře, troufám si tvrdit, se bude hodit.

Tady je Český rozhlas Olomouc, tak nezapomeňte, i s Robertem Křesťanem a Druhou trávou můžete být na 200. koncertu živě příští týden ve středu v Olomouckém letňáku od 17. hodiny. Za chvíli už nás tady v našem čtvrtečním odpoledni čeká další rozhlasová pohlednice. Tentokrát vás zavedeme s Mirkem Kobzou do hlubokého údolí řeky Citky nad Šternberkem, kde najdeme i dvě osady. Jsou dnes zaslíbené hlavní rekreaci, tedy do Dolního i Horního Žlebu. Tak za chvilku.

0: Vrátilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
3: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
2: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné Četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dvě osady, dvě podobná jména a obě osady v údolí jedné řeky. Přesto byly jejich osudy v něčem stejné a v něčem úplně odlišné. Horní a Dolní Žleb, části Šternberku, to jsou cíle dnešního putování Mirka Kobzy a Pohlednice od pradědu na Hanou.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Horní a Dolní Žleb jsou dvě nevelké osady položené v údolí řeky Sitky severozápadně od historického centra Šternberka. Údolí Sitky bylo v dávných dobách dopravní cestou, která vedla ze Šternberka na Sovinecko, Rýmařovsko a pak dále do Slezska. Podle některých badatelů se dokonce jednalo o jednu z větví slavné Jantarové stezky. Vzhledem k tomu, že těch větví bylo opravdu hodně, není to zcela vyloučeno. Přesto byla oblast v dávných časech víceméně opuštěná. Chyběl tady prostor pro zemědělské podnikání. Žleb Sitky byl stísněný a nevlídný. První stavba, o které tedy spolehlivě víme, že existovala už v 17. století na místě dnešního Horního Žlebu, byl pak mlýn. Ten potřeboval sílu vody a taky nešlo postavit nikde jinde. Písemnou zmínku o něm máme už k roku 1665 a s rostoucím počtem obyvatel zde přibývali i první osadníci. V roce 1782 tak oficiálně vzniká osada Obrgrund, přináležející ke Šternberskému panství knížat z Lichtensteina. Osada byla vždy navázána na Dalov. Tam docházely děti do školy a i proto byl Horní Žleb v roce 1850 přiřazen právě do Dalova jako místní část této obce. Společně pak sdíleli své osudy až do roku 1979, kdy byly obě vesnice převedeny pod správu města Šternberka. Za první republiky tady fungovala prádelna, pila, hospoda, ale po druhé světové válce všechny provozy zanikly. Osada začala lákat spíše rekreanty a jedinou výrobnou, která tady přežila, byl nakonec kamenolom, který se nachází pod vesnicí. Dnes je v Horním Žlebu 10 trvale obydlených domů a zhruba stejný počet chat. Funguje tady rekreační středisko a jedinou památkou v obci je malá kaplička na okraji. Kousek nad ní se tyčí mohutný zeraf obrovský, který patří mezi chráněné stromy. Na druhé straně řeky Sitky pak pramení skvělá voda z Vávrovy studánky a jen o kus dále po proudu najdeme další pramen, nazývaný tentokrát Pilátův. Naopak po proudu Sitky se dostaneme nejen blíže ke Šternberku, ale také do Dolního Žlebu. Vznik můžeme klást zřejmě do stejné doby, jako je tomu u Horního Žlebu, tedy do druhé poloviny 18. století. I zde to byla osada řemeslníků, drobných zemědělců a také lesních zaměstnanců. Na vojenských mapách z přelomu 18. a 19. století je i tady zakreslen mlýn a hostinec. Stará cesta se už však neuvádí, nahradila ji totiž cesta vedoucí přes Hlásnici. Mlýn je později nazýván Kapucínův a v pozdějších letech u cesty na Chabičov fungovala i menší pila. Rozdíl od Horního Žlebu však zdejší část údolí po roce 1850 připadla do svazku města Šternberka a stala se místní částí této aglomerace. Díky své malebné poloze se zde už v polovině 19. století začal rozvíjet turistický ruch. Hostinec rodiny Engelů byl častým cílem vycházek obyvatel města a ti, kteří sem dojížděli ze vzdálenějších míst, hledali ubytování u místních obyvatel. Dodnes najdeme v antikvariátech mnoho pohlednic s označením Šternberg Niedergrund. K atraktivitě zdejšího údolí pak přispěla i unikátní stavba kaple v tyrolském stylu z roku 1896. Byla postavena na náklad knížete Jana II. Z Lichtensteina, stavitelem Maxem Herzogem. Po válce byla stejně jako z Horního Žlebu většina zdejších obyvatel vysídlena. Dosídlení sice nebylo problematické jako v jiných částech Sudet, ale i tady dnes žije pouze kolem 130 obyvatel. Po válce byl zachován také zdejší rekreační charakter. Kromě přírodního koupaliště sem totiž přitahovali zájemce vodní nádrže i zdejší autokemp. Právě vodní nádrže spolu s řekou tvoří docela zajímavé biotopy i pro vodní živočichy a celá oblast je dnes vyhledávanou turistickou a cyklistickou lokalitou. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát z Horního i Dolního Žlebu, nedaleko Šternberka, mám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
0: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Olomouc. Příští hodinu už se začneme věnovat olomouckému půl maratonu. Je to velký závod, velký svátek běžců a je to vlastně několik závodů v jednom dni, tedy v sobotu 13. června tady u nás v Olomouci. No a s tím souvisí celá řada také dopravních omezení a samozřejmě i dalších organizačních věcí, o kterých si budeme povídat jak příští hodinu, tak po 17. hodině v rubrice O čem se mluví. Ale když už jsme u toho sportu, tak připomínám, že olomouckému půl maratonu bude zítra, tedy v pátek popolední, již předcházet olomoucká štafeta na vozíku. Je to již tradiční akce, 14. ročník oblíbené štafetě na vozíku se otevře Rudolfova alej výstaviště Flora a nabídne celkem 12 hodin opravdu atraktivního programu pro celou rodinu a umožní zdravým lidem, aby se na vlastní kůži zažili, jaké to je pohybovat se právě na invalidním vozíku. Takže nezapomeňte, olomoucká štafeta na vozíku už zítra Rudolfova alej na výstavišti Flora. Tady u nás v Českém rozhlasu Olomouc podrobné informace o tom všem, ale teď ještě Madonna, za chvíli v 15 hodin aktuální zprávy.

0: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Více informací najdete na webu moravskedivadelniléto.cz. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou. Partnerem akce je Český rozhlas Olomouc.
1: Je 15 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Olomouc loni hospodařila s nižším schodkem, než ekonomové předpokládali. Litovel dokončuje stavbu sportovní haly. Zahrádkáři a výzkumníci z olomouckého centra Katrin spolupracují při využití odpadu z univerzitní pěstírny konopí. Zítra bude oblačno a teploty do 19 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Loňské hospodaření Olomouce skončilo schodkem necelých 226 milionů korun. Schválený rozpočet původně počítal s deficitem zhruba 583 milionů. Skutečné příjmy města byly v roce 2025 ve srovnání s plánovaným rozpočtem vyšší o 103 milionů korun. Naopak výdaje zaostávaly o 253 milionů. Vícenáměstek primátorky Otakar Bačák z Hnutí Společně.
3: Důležitou informací je rovněž přehled úvěrové zadluženosti, v rámci které jsme na konci roku skončili s hodnotou 1 miliarda 610 milionů korun, což také svědčí o tendenci snižování toho zadlužení města.
1: Dělníci dokončují v Litovli stavbu sportovní haly. Otevření se obyvatelé dočkají na začátku září. Stavba začala už loni v dubnu, řekl starosta Viktor Kohout za SNK Litovel. Kromě samotné sportovní haly vzniknou také na pozemku v areálu litovelské Sokolovny desítky parkovacích míst a stavební firma vybudovala i hřiště na volejbal a petank. Olomoučtí zahrádkáři se zapojili do pilotního projektu Olomouckého výzkumného centra Katrin. Jako hnojivo vyzkouší na svých zahrádkách formou zálivky okrasných rostlin upravený odpad z univerzitní pěstírny konopí setého. Podle olomouckých vědců se jedná o ojedinělý experiment.
4: Předseda Olomouckého zahrádkářského svazu Rudolf Dvořák použije zálivku na svůj květinový záhon.
5: Žena pěstuje kali, takže půlka bude normál a půlka půjde do pokusu. Loni květly krásně, uvidíme, co udělají letos.
4: Petr Tarkovský z centra Katrin minerální hnojivo použil na konopí seté. I tak má v sobě ještě tolik síly, že by ho byla škoda zničit.
6: Nemůžeme ho vypustit do odpadu, abychom neznečišťovali životní prostředí, takže hledáme způsob, jak znovu použít ještě pořád poměrně potentní hnojivo.
4: Výsledky experimentu vědci vyhodnotí na podzim. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas. Sport.
1: Kanoista Martin Fuchsa ve svém prvním startu na letošním mistrovství Evropy potvrdil roli favorita na kilometru. Olympijský šampion a úřadující mistr světa dnes v Portugalsku vyhrál rozjížďku a postoupil přímo do sobotního finále. Účast v boji o medaile si v dnešním úvodním soutěžním bloku zajistil také kanoista z Kroměříže Antonín Hrabal na dvoustovce. Naopak kajakář Josef Dostál musí na kilometru bojovat o postup v pátečním semifinále.
2: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě. Ráno jasno, během dne vývoj kupovité oblačnosti, na horách se může objevit i slabá přehánka. Během odpoledne a večera se má od západu zatahovat. Teploty 16 až 19 stupňů, v Jeseníkách 10 až 14 stupňů Celsia. Povane slabý, přechodně mírný západní až severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pozor v Olomouci, když pojedete kolem Hejčínských luk po cestě k Černovírskému mostu. Bouralo tam osobní auto.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Tady je Český rozhlas Olomouc. My vás dnes už pomyslně začneme připravovat na olomoucký půl maraton. Velký běžecký svátek, který se tady v Olomouci v centru odehraje v sobotu a s tím samozřejmě bude souviset nejen ten zážitek, o kterém si budeme určitě povídat, ale také dopravní omezení a o těch nám poví v této hodině Anna Sikorová z městského dopravního podniku tady v Olomouci. Ještě předtím ale společně zavítáme do Václavova. Václavov u Zábřeha totiž bude o víkendu slavit, a to 650 let od první zmínky o obci. Ty oslavy budou skutečně veliké, začnou už zítra. My vás na ně pozveme už za malou chvíli v reportáži. Ať se vám hezky poslouchá i dál, přeje od mikrofonu Zora Ježková.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. My vás teď zveme do současnosti, ale nejprve do minulosti, alespoň krátce. Zápis o soudním sporu mezi majitelem Nemilského panství Tomášem z Rezu a panem Smilem ze Šternberka z panství Hoštejnského mimo jiné uvádí, že už v roce 1376 stával ve Václavově u Zábřeha hospodářský dvorec. A právě díky tomu v těchto dnech slaví Václavov, dnes místní část Zábřeha, 650 let od první zmínky o obci. Na přípravě slavností se podílí obyvatelé, spolky, také místní ochotnický divadelní soubor Václav. A tak jsme se na oslavy zeptali právě jeho vedoucí Vladimíry Mandiákové.
1: Tento víkend máme ve Václavově oslavy 650 let Václavova. V pátek začínáme slavnostním zahájením. Při té příležitosti bude odhalena socha svatého Václava a proběhne křtění publikace Václavu v minulém století ve fotografiích Jana Webra.
2: Musím říct, že jsem fotky viděl. Jsou to fotky vlastně z počátku skutečně 20. století a zachycují Václavov, jako už dneska téměř nikdo nezná. Je to tak?
1: Je to tak. Jan Weber byl václavovský, vlastně ne rodák, ale byl to václavovský občan, který se přistěhoval do Václavova někdy ve 30. letech ze Šumvaldu a vlastně zachytil na těch fotografiích jako zajímavosti z té obce, jednak mapoval jednotlivé stavby, ale i to dění na té vesnici a ten běžný život občanů.
2: Socha svatého Václava se do Václavova vyloženě hodí. Bude to už vlastně druhá sakrální stavba, řekněme po roce 1982, protože máte tam novou kapličku. Kde bude stát svatý Václav? U kaple nebo kde?
1: Máme tam kapličku svaté Anežky a socha svatého Václava bude umístěna na nádvoří kulturního domu.
2: Tak určitě bude pokračovat oslava i v sobotu a protože já i o vás vím, že jste principálkou místního divadelního souboru Václav, tak tuším, že tam bude i nějaké divadlo, ale nechám to na vás.
1: Divadlo bude už v pátek tedy, v 8 hodin na jevišti místního kulturního domu nám uvede své, bych řekla, velice úspěšné představení Vabank divadlo Šumperk.
2: Co tedy v sobotu?
1: V sobotu nás čeká od 2 hodin dětské odpoledne, bude tam řada aktivit pro děti, včetně vystoupení divadelka z radostí. A večer bude koncert skupiny Pangea, což je Beatles Revival Band, a potom proběhne zábava s kapelou Noa.
2: Říkala jste, že vlastně se bude pokračovat až do neděle, takže co čeká Václavovské, a nejenom Václavovské, protože vlastně přijet může kdokoliv, tak co čeká v neděli?
1: V neděli o 10:30 proběhne slavnostní mše v místní kapli svatého Václava a odpoledne proběhne sousedské posezení s kapelou Triangle, ale jak říkáte, samozřejmě zveme všechny posluchače.
2: Ještě možná dotaz. Ta kniha bude někde k dostání i běžně v prodeji, protože si myslím, že bude zajímat nejenom Václavovské, ale i lidi, kteří třeba Václavov jenom znají nebo projíždí nebo mají nějaké kořeny.
1: Publikace bude určitě v prodeji přímo v rámci oslav, takže kdokoliv nás navštíví během toho víkendu, tak může publikaci zakoupit. Potom bude část publikací k dispozici městu Zábřeh a část vlastivědnému muzeu Šumperk, které se vlastně na té publikaci podílelo. A určitě i tam bude k zakoupení.
2: Z Václavova Mirek Kobza, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

Hlas Olomouc. Obyvatelé a návštěvníci Olomouce musí v sobotu počítat s omezením městské hromadné dopravy. Důvodem je tradiční půlmaratonový běh ulicích města. Za chvíli právě na téma dopravní omezení nabídneme podrobné informace. Hovořit budeme s mluvčí dopravního podniku města Olomouce Anou Sýkorovou.

0: z místa.
1: Letos si připomeneme 160 let od bitvy u Hradce Králové, kde pruská vojska na hlavu porazila rakouské jednotky. Ty se dali na ústup směrem k Vídni a cestou svedli spíše náhodou další větší potyčku. Nedaleko Tovačova. Co jí předcházelo a co následovalo po ní, i o tom si budeme povídat v dalším díle cyklu Přímo z místa. Poslouchat jej můžete v neděli po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Dvoustý koncert série Živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandyho Noska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu se znát.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. Jak už jsme vás také informovali v našem vysílání, dlouho očekávaný běžecký svátek je tady a Hanácká metropole v sobotu 13. června ožije populární akcí Matony Půl Maraton. Součástí samozřejmě té akce není jenom Matony Půl Maraton, ale také DM Rodinná míle a Šantovka běh na 5 kilometrů. Co s kým souvisí? Souvisí s tím to, že Olomoucké ulice zaplní tisíce běžců, ale také diváků a zároveň dojde k dočasným dopravním omezením pro řidiče, ale také pro městskou hromadnou dopravu. A právě o té si teď budeme povídat s mluvčí dopravního podniku města Olomouce Anou Sýkorovou. Přejeme vám dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Než se dostaneme i k těm uzavírkám průjezdovým, o kterých také budeme informovat, tak nejprve otázka na vás. Hlavní běžecký závod začne v sobotu v podvečer. Kdy tady vlastně dojde k tomu největšímu omezení tramvajových a autobusových linek?
1: K omezení dopravy městské hromadné dojde ve dvou etapách. První menší změny budou provázet Šantovka běh od 15 hodin do 16.30. Zásadnější omezení potom nastanou o 17:30 večer, kdy dojde k postupnému ukončení provozu tramvají na linkách 2, 4 a U a jejich nahrazení náhradní autobusovou dopravou. Na trase na Novou ulici to bude autobus X4, na trase na Neředin autobus X2. V provozu bude potom speciální tramvajová linka X4/5 a X5/4 v úseku hlavní nádraží Pavlovičky, Envelopa, U Kapličky a zpět. Od 18 hodin dojde k postupnému omezení nebo ukončení provozu na 12 autobusových linkách tak, aby nedocházelo ke konfliktům trasy půlmaratonu a linek MHD. A odjezdy posledních spojů linek a veškeré další informace najdou cestující už nyní na webových stránkách dopravního podniku.
0: Kdy se tramvaje a autobusy v Olomouci opět vrátí k obvyklým jízdním řádům?
1: Vzhledem k trvání toho závodu až do pozdních večerních hodin dojde k obnovení běžného provozu až u nočních autobusů.

0: autobusových spojů. Tramvaje se potom dle platných jízdních řádů rozjedou v neděli ráno.
1: Mluvčí dopravního podniku města Olomouce Anna Sýkorová. Děkujeme, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Pořadatelé také upozorňují na zákaz parkování, a to tedy zákaz zastavení na trasách všech závodů, který platí v průběhu celé soboty, tedy 13. června, už krátce tedy po půlnoci zpátka na sobotu. No a pořadatelé prosí lidi, aby si přeparkovali vozidla s dostatečným předstihem a předešli tak zbytečným nepříjemnostem a odtahům automobilu. No a ještě alespoň krátce k těm terasám. Olomoucký půlmaraton má start a cíl všech běhů na Horním náměstí. Šantovka běh na 5 kilometrů startuje v 15.30 a okruh povede přes Dobrovského, Envelopu, Třídu svobody, DM Rodinná míle v 17 hodin. Je to okruh necelé 2 kilometry dlouhý, povede přes Dolní náměstí a Třídu míru. No a 19. hodina ta pak přináší samotný start velkého Matony půl maratonu. A o tom budeme podrobně také mluvit v rubrice O čem se mluví, a to bude po 17. hodině v pořadu Den v kraji.
2: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Další archivní muziku budeme poslouchat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Tentokrát jsem oprášila CDčko s názvem 16 dnej od táborových ohňů. Táborákové hity, které vybrali posluchači a naspívali Babi Daněk, Miky Rivola, Robert Křesťan, Franta Nedvěd a Ivan Mládek v zajímavých aranžích. Celé album 16 dnej od táborových ohňů zazní v pořadu Na cestě v neděli 14. června po 15. hodině pořadu Na cestě. K poslechu vás zve Jarka Nosková.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Kobzovka v podání Věry Špinarové. Jednoho dne se vrátíš. Písnička, kterou máte rádi, kterou si rádi přejete. Třeba i v písničkách na přání Českého rozhlasu Olomouc. Z těch dalších melodií vám nabídneme třeba ještě Tinu Turner nebo Chinasky nebo švédskou dvojici Rexet. Ale nabídneme vám ještě také další vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem už za chvíli. My se tentokrát budeme věnovat pouštění draků. No, to je oblíbená podzimní zábava, ale věděli byste, kdy a kde začala? I na to odpovíme za chvíli.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tradice pouštění draků sahá hluboko do minulosti? Konkrétně do Číny před 3000 lety? Tehdejší draci z bambusu a vzácného hedvábí neměli sloužit jen pro zábavu, ale jejich úkolem bylo zajistit bohatou úrodu. Později se tento zvyk rozšířil do Japonska, kde barevní draci ve tvaru kaprů symbolizují zdraví a sílu dětí. Dodnes se v Japonsku na Den dětí vypouštějí hedvábní barevní kapři, kteří ve větru vypadají, jako by pluli proti proudu. Podle legendy se totiž kapr, který zdolá vodopád, promění v mocného draka. V Evropě a Americe však draci našli i praktické využití ve vědě. Před nástupem družic vynášeli meteorologické přístroje do výšek až 3 kilometrů, kde měřili tlak a teplotu. Slavný Benjamin Franklin je dokonce využíval ke svým nebezpečným pokusům z blesky. A proč u nás draci létají nad poli, hlavně na podzim? Důvod je ryze praktický. V létě museli děti pracovat a běhání po osetých polích nepřipadalo v úvahu. Teprve po sklizni se otevřela volná strniště, ideální pro podzimní větrné radovánky. Ačkoliv jarní vítr by drakům svědčil mnohem více.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

si představte, stavební firma bude opravovat nedávno položený asfaltový povrch v části bývalého autobusového nádraží v Olomouci. Proč a co se tam vlastně dělo? No tak o tom budeme také mluvit v dalších zprávách Českého rozhlasu Olomouc už za 3 minuty v 16 hodin. A také zveme k humoriádě dnes s Jiřím Lábusem a nezapomeňte si poslechnout dnešní Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. V rubrice O čem se mluví se podrobně budeme věnovat olomouckému půlmaratonu, který se blíží. Příjemný poslech i dál přeje Zora Ješková.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Přerovský soud se zabývá případem krádeže kabelů z železničního koridoru. Stavební firma musí opravit nedávno položený asfaltový povrch u tržnice v Olomouci. Čeští fotbalisté zahájí mistrovství světa zápasem s Jižní Koreou. Zítra bude oblačno a teploty do 19 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Senát okresního soudu v Přerově dnes otevřel případ tří mužů obžalovaných z listopadové krádeže kabelů na železnici u Jezernice na Přerovsku. Po koridorové trati kvůli tomu nemohli dočasně jezdit vlaky. Dva dopravci a správa železnic škodu vyčíslili na zhruba 2,5 milionu korun. Muže i s kabely v kufru auta nedaleko od místa činu zadržela policejní hlídka. Obžalovaní se k činu přiznali. Jednání bude pokračovat 2. července, říká soudce Jan Rektor.
2: V dnešním termínu hlavního líčení bylo provedeno dokazování výslechem obžalovaných, výslechem svědka a listinnými důkazy. Hlavní líčení bylo odročeno za účelem provedení dalších důkazů výslechem dalších svědků.
0: Nový asfaltový povrch v části bývalého autobusového nádraží v Olomouci je nerovný a jsou v něm důlky. Stavební firma ho v rámci reklamace opraví na vlastní náklady, říká mluvčí radnice Lenka Jedličková.
3: V tuto chvíli s firmou jednáme o termínu opravy. Položený povrch asfaltu vykazující vady se musí vyfrézovat a položit znovu asfaltové vrstvy. Veškeré náklady na opravu jdou za zhotovitelem stavby.
0: Rudolfova alej na olomouckém výstavišti Flora bude v pátek tradičně hostit 12-hodinovou štafetu na invalidním vozíku. Na účastníky všech generací čeká 1/4 kilometru dlouhá trať, kterou může každý zdolat svým tempem. Chybět nebude pestrý doprovodný program. Akce má za cíl propojit oba světy, řekl mluvčí pořádajícího spolku Trend vozíčkářů Olomouc Milan Papežík. Sport. Čeští fotbalisté v pátek ve 4 hodiny ráno vstoupí do mistrovství světa. Na stadionu v mexické Guadalajaře je čeká zápas s Jižní Koreou. Reprezentační kouč Miroslav Koubek popsal, jak se před dosavadním vrcholem své trenérské kariéry cítí.
4: Takové to zdravé napětí a koncentrace stoupá den ode dne příjezdem do Mexika. Určitě teď je ta situace v tom vyšším bodě, abych tak řekl. Jo. Dallasu ještě ne, teď už cítíme, že se to blíží a těšíme se na to.
0: A Serena Williamsová po návratu k tenisu další deblový zápas v Queen's Clubu nepřidá. Její spoluhráčka Viktoria Mboková po zranění kolena odstoupila. Počasí. Zítra čekáme v Olomouckém kraji ráno jasno, během dne vývoj kupovité oblačnosti. Na horách se může objevit i slabá přehánka. Během odpoledne a večera se má od západu zatahovat. Teploty 16 až 19 stupňů, v Jeseníkách 10 až 14 stupňů Celsia a povane slabý, přechodně mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na dálnici D1 na 316. kilometru před Bělotínem ve směru na Brno. U krajnice stojí porouchané auto. A pozor na silnici 46 za Ondrášovem u Moravského Berouna, když pojedete na Horní Loděnici. Kvůli stavebním pracím je tam vozovka v jednom místě zúžená na jeden pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humor Jáda.
6: Jste na správné stanici ve správném čase. Dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Lábus. Dobrý den, vítejte.
7: Dobrý den, vítám.
6: Zajistí kus mladosti naše scénky, výhry, radosti.
1: Humor Jáda.

0: písnička Karla Gotta na úvod Humoriády. Jiří Lábus je tu s námi. Jak se máte? Co děláte?
1: No, na ten věk 76 let se mám celkem dobře. Hraju ve 4 divadlech. Víte, co lidi v tomhle věku je mrtvej, už a ještě žiju.
0: No a prý jste třetí nejobsazovanější herec v určité kategorii.
1: To nevím. To
0: Česku,
1: se...
0: no,
1: jo, to
0: no,
1: někde vyšlo.
0: Někde jsem to zahledl na internete.
1: No. Vidíte to.
0: Takže jste velmi činorodý.
1: Činorodý celkem jsem, to musím říct. Jo,
0: a bylo to tak vždycky? Mnoho lidí ve vašem věku, našich hostů, si v uvozovkách stěžuje, že teď mají mnohem víc činností a práce, než měli v tom mladším věku.
1: No, je to pravda, protože taky si vemte, že už jako vlastně je mě 76 let, jak jsem říkal, že jo, a těch herců, pro těch starých, co hrajou starý role, už zase taky zase tolik není, že jo, takže vlastně ten starý herec vlastně je dost využívaný, protože těch mladých herců je moře, že jo, středních herců taky ještě hodně, a těch starých už zase tolik není, takže
0: jo, to asi je takhle. To jdete od lesa.
1: Cože?
0: Že jdete na to od lesa,
1: od lesa, no.
0: Prakticky, dobře, no, no tak páni režiséři vědí, koho tu mají, my víme, koho tu máme ve studiu, ale ještě nevíme, koho pošleme posluchačům.
1: No, já myslím, že to bude šťastný typ, bude to Zdeněk Svěrák a Jiří Šebánek.
0: Aquabelly.
2: A nyní se tedy přiblížil okamžik, kdy poprvé v historii Vinárny u Pavouka vystoupí v jejím zahradním bazénu skupina krasoplavkyň Aquabelly. Vystoupení si vyžádá jisté přípravy a já toho využiji, abych vás se skupinou blíže seznámil. Jedná se o lidový umělecký kolektiv závodní stráže východočeských Hrudkoven. Průměrný věk Aquabelly je 52 let, což by při pohledu na jejich vodní reje málo kdo hádal. Pouze dvě členky osmičleného souboru neumějí plavat a používají korku. Jedna z nich splývá. Vedoucí a zároveň prima Aquabellou je Zita Kiliánová. Příznivcům vodního sportu není jistě tato prsařka neznámá. Členky závodní stráže východočeských Hrudkoven začaly s nácvikem synchronizovaného krasoplavectví před 5 lety a od té doby získali řadu cenných trofejí doma i za hranicemi. Za zmínku stojí Zlatá ploutev, cena za druhé místo na spartakiádě závodních stráží z přátelných zemí v Poznani. První místo na festivalu vodních her revolučního odborového hnutí v Jevanech. A další trofeje, mezi nimiž nechybí ani putovní škeble za propagaci akvabelismu v rozvojových zemích. Již nám nastupují. Podle znělky jistě poznáváte, že spolu s nimi přichází i kouzelník iluzionista Joška Merano-Blažejovský. Ano, mistr se sám ujme řízení dnešní vodní kreace. Kreace má název Volání Casablanky. Jak už se zmínil doktor Hedvábný, je to náročná víceúčelová skladba podle původního vodního námětu starého českého mistra Járy Cimrmana. Joška Merano-Blažejovský hbitě vyšplhal až na samý vrcholek stylizovaného majáku uprostřed bazénu. Odhodil květovaný župan a jeho tělo opatřené bronzovým nátěrem se teď krásně třpití v záři všech 17 reflektorů. A kvabely jsou v této chvíli rozmístěny po obvodu bazénu. Mají na sobě plavky z krepsilonového materiálu, pošité umělými šupinami. Vyrobil je kroužek dovedných rukou základní devítiletky v Pardubicích. A v skutku originální jsou koupací čepice Aquabelly. Členky závodní stráže si je upravili z vyřazených plynových masek. A to tak, že odstřihli dýchací hadice a vystřihli otvory pro uši. To proto, aby dobře slyšeli doprovodnou hudbu. Ale teď už pozor! Napokyn Jošky Merana Blažejovského, který v rouše Neptuna mávl holí opatřenou trojzubcem, se Aquabelly jako jeden muž vrhli do vody. A téměř současně zazněly první tóny melodie nazvané Nevím proč. Náročná vodní sestava tedy začíná.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Dobrý výběr, pane Lábusi, hned pro začátek Aquabelly.
1: Krásná vzpomínka.
0: Ano. Vinárna u Pavouka, rozhlasové vysílání.
1: Ano.
0: Tak to už bylo dávno a my si to můžeme připomenout i dál. Když posluchači zvolí Ačko, když dají Bčko, bude tady Josef Skupa se svým Hurvínkem. Jinak hlasujte SMS-kou Humor Mezere A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A mě to nedá, já se pane Lábuse zeptám na jeho plavecký úbor, pokud plave a koupe se. Jestli vám volí říct, podobné krepsilonové plavky, či co?
1: Jsem odhodil už. Ale to vám musím říct, já mám k vodě strašný respekt, teda, protože já jsem se jako dítě třikrát topil a já vím, co to je. A já teda, zaprvé jsem velmi slabý plavec a já ani v moři, přestože moře mám velmi rád, kde nestačím, tak vůbec tam nevlezu. Já musím cítit, že tam je dno, kde to stačím tou nohou a hlavně já nemůžu vůbec ponořit v životě hlavu do vody. To prostě je pro mě taková jako nepředstavitelný úkol a to já prostě nikdy neudělám, jo. Ani, no, že bych skočil ani za milion, že bych skočil do vody jako šipkou, no to ani v mládí, a to vůbec není. Já prostě z vody mám tím pádem, jak jsem jako dítě zažil tyhle ty tři šoky, tak vodu mám rád, říkám, ale musím vědět, že tam stačím všude, jo, a mít pocity jistoty a pak jako jo. Pak
0: když to, jsme u těch živlů, máte z vody vítr.
1: Mám z vody vítr.
0: A co,
1: ještě když je vítr v moři, no ty vlny, no tak to letím pryč.
0: Oheň je v pohodě?
1: Oheň miluju.
0: Oheň tak s tím se to vysvětluje, to je váš živel. Myslím si, že jste měl respekt z vody, či z čeho v jednom filmu také, kde doktor Kája vykřikoval, tomu chlapci se neudělalo dobře, když jste měl tam k tomu potoku umlejina.
1: Já už ani nevím, co to bylo.
0: No slunce se, no.
1: Jo, aha, vidíte to. No. Tam
0: ty plavky už také chyběly. Tak přátelé, nám nechybí humor, za chvíli Aquabelly, anebo slepičí salon Josefa Skupy a Hurvínka. Volte si sami svůj humor podle svého gusta. Teď tu máme vzpomínku na Ivetu Bartošovou.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Dnešní posádka humoriády Jiří Lábus a Pavel Kučera vás zdraví a zveme k telefonování na číslo 731 800 900. Můžete přidat své hlasy pro Zdeňka Svěráka nebo Josefa Skupu. Už chodí SMS, už i voláte a kdo pak je konkrétně s námi v tuto chvíli. Dobrý den.
3: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Jiřího Lábuse.
4: Dobrý den, ano.
3: Dobrý den, pane Lábus, přeju vám vše dobré, ať se vám daří, pěkné léto. Hlasuji Pavle pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne, možná trochu deštivého.
2: Děkujeme.
3: Růžena z Rychnovska, mějte se krásně.
4: Na celenou, ano.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, panové. Pre vás Petr Zaloty.
2: Ano.
5: Přál bych si Hrvínka.
2: Máme zapsáno, díky. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás, Pavle, zdraví, pane Lábuse.
4: Ano.
6: Pokračujte Ačkem.
2: Zapíšeme si to, děkujeme pěkně. Dobrý den.
7: Dobrý den, pane Pavle, zdravím vás a pana Lábuse zdravím.
4: Dobrý den.
7: A dala bych si Hrvínka. A chtěla bych se zeptat pana Lábuse, protože jsem na internetu četla, že se oženil. Že to není pravda?
4: Není, to bych byl blázen v tomhle věku.
2: To by o tom musel něco vědět.
4: Smrti, to by mě pochovali akorát, ta nevěsta. Nebo by zdědila strašný prachy.
2: Taková princezna není, aby si ji vzal.
7: Já jsem si to myslela, že jste se oženil jenom ve filmu.
4: Jenom ve filmu, tam několikrát.
2: Buďte v klidu, paní je volný. Zatím, svobodný.
4: Taky.
2: No tak naschledanou. Posluchačku to zajímá, že?
4: No jo, a to už mi někdo říkal, že to by někde psali.
2: Jo, jo, jo. To jsou ale pisálci. Dobré odpoledne.
8: Jo, dobrý den. Zdravím pana Pavla a pana Lábuse.
4: Dobrý den.
8: A prosím pěkně, pan Lábus s panem Kajzerem, to je nezapomenutelné.
2: Že jo.
8: Nádhera, no. Nádhera, to je nádhera.
2: To je veledílo.
8: Jo, hlasuju pro Ačko a
2: mějte
8: se hezky.
2: Taky naschledanou. Mimochodem, vy stále pokračujete v rodince, točíte další díly?
4: Ano, je to teďka na internetu, Hero Heroes, stanice, teda internetový portál to je, a tam máme každý jeden nový díl. No, včera jsme se natočili dalších 5 s Oldou, takže se snažíme.
2: Takže řádíte dál, ano, fanoušci ano, si vás určitě ano, najdou. Ano. Tak, kdo je s námi? Dobrý den,
9: tady Jana, zdravím pana Lábuse i vás.
4: Dobrý den.
9: A já vám Ačko.
2: Děkujeme, mějte se hezky.
9: Naslyšenou.
2: Tak přátelé, součet nám říká, že akvabely budou cvičit dál.
10: Náročná vodní sestava tedy začíná. Sledujeme volná dirigentská gesta Jošky Merana Blažejovského z jeho stanoviště na majáku. Ve vodě zatím klid. Ovšem zdánlivý, poněvadž hlavní rej se odehrává zřejmě pod hladinou. Pouze dvě akvabely s korkovými pásy spočívají na hladině. Při pozornějším pohledu vidím i třetí, která mlčky splývá v rohu nádrže.

Zatím, přátelé, vám nemohu podat ucelenější obraz o průběhu této figurální akrobacie akvabel, poněvadž jen tu a tam se vynoří noha, teď koleno, teď zase nic, až teď ruka až po loket. Snad je to způsobeno špatným nasvícením bazénu, ale to není možné, protože právě v této chvíli byly nasazeny dva posilové světlomety protivzdušné ochrany státu. Zdá se však, že kámen úrazu bude v něčem jiném. Ano, dole pod mým stromem si to diváci také nahlas sdělují. Je to žabincem, přátelé. Jeho škraloup je tak kompaktní, že pokrývá bazén jako zelený koberec. Ani teď, když akvabely, jak je zřejmé podle obrysů hlav, vytvářejí na povrchu jakýsi ornamentální obrazec, ani teď nevidím prakticky nic jiného, než onen vzdouvající se žabinec. Je to smutné, ale je to tak. Mám za to, že i Neptun na majáku, tedy mistr Blažejovský, neudržitelnost této situace cítí, jak by to necítil. Pokouší se sám sólově o improvizovaný živý obraz vládce moří. Nyní zabodl trojzubec do podlahy majáku a co to bude? Ano, cvik zvaný prapor. Je to obdivuhodné, ale co naplat s akvabelismem, od kterého jsme si tolik slibovali, to má velmi málo společného. A mistr si to zřejmě už také uvědomuje. Uchopil hůl s trojzubcem a rázným a přitom jaksi rezignujícím pohybem jí láme přes koleno. Ano, my, kteří mistra známe, víme přesně, co toto gesto znamená. Joška Merano Blažejovský zlámal nad touto vodní kreací hůl.

Skupina No Name s písničkou Nie alebo Áno. A tady bude A nebo B v naší soutěži, protože právě teď začínáme. Zveme na telefon 731 800 900. Kdo pak se

0: A to ne.
1: Byl to živočichá zvěďa přece. No tak škoda, nedá se nic dělat, Vlastíku. Mějte se hezky i přesto.
2: To škoda.
1: No, tak držte vlnu dál, děkujeme.
2: Jednou to dovolám.
1: No, tak vyjde to v něčem jiném, anebo jindy zase držíme palce. Mějte se, díky. Tak živočichář Béďa, pan Lábus se divil, vždyť je to tak profláknutá v úvozovkách.
3: No, postava, je, no, tak,
1: dostal také pěkně nafackováno od
3: no,
1: paní z autoškoly.
3: Že jo. Jsem dostal hodně, no, ale to se nedalo nic dělat. No. Víte, v divadle se ošulí facka, ale na filmu to se musí důkladně.
1: No, zvlášť paní Ružičková šla příkladem.
3: No tam ta dávala tomu jednomu tam v tom filmu, tom Rave. Mm-hmm.
1: No, takže nezapomenutelná role živočicháře Bédi, zdůrazňujeme. Inseminátor Láďa byl v úplně jiném filmu. Ano. Tak, pokračujeme dál.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Pan Lábus má před sebou meníčko a z něj vybírá pro vás další kus.
3: A budou to anekdoty.
5: Slečno, to je vám tak nudné představení, že vám radím jít po druhém dějství domů.
6: A proč ne hned po prvním?
5: O, to je ušatný strašný novel.
7: Slečno Štěpánko, vy byste se vdala za úplného idiota jenom proto, že má auto?
6: No tak to si musím ještě rozmyslet. Vaše nabídka přišla tak nečekaně.
5: Pane předsedo, kategoricky žádám o rozvod. Můj manžel prodal nábytek z ložnice a propil ho.
8: Ovšem, já taky žádám o rozvod, pane předsedo. Má žena ten můj prodej zjistila až po 3 týdnech.
9: Jack a John se vloupali do banky. Když se jim podařilo otevřít hlavní trezor a když už cpali balíky bankovek do tašek, John se zasnil. Teď už mám jen jedno jediné přání.
7: Jaké?
9: Chtěl bych tu mít otisky prstů své tchýně.
6: Buďte ale upřímný, pane režisére. Myslíte si, že se budu v téhle hře obecenstvu líbit?
9: Určitě, určitě. Vždyť umřete už na začátku prvního jednání. Vypravoval herec herci.
8: Koliko? Když potom mé monologu spustili oponu, ozval se z hlediště frenetický potlesk.
7: No to snad ne, kolego.
8: Jo, jo.
7: Vy máte ve vašem divadle novou oponu.
9: A nakonec herecká. Herec se zblázní, přijde do blázince, ale rozbíjí všecko, injekce nepomáhají, roztrhá svěrací kazajku, nevědí si s ním rady, až jeden mladý sekundář říká, podívejte se, teď je to, no je to herec, já vím, no... Blázen, ale herec, dejte mu nějakou velkou roli a budete vidět, on se uklidní, tak mu dají Hamleta, on se to týden učí, pak zase začne řádit, tak mu dají Otela, pak mu dají Cymbelína, Coriolana, za měsíc tak to vyčerpají celou knihovnu, ale herec řádí dál. Mladý sekundář říká, teď je to jedno, no tak je to herec, ale je to nakonec blázen, dejte mu, hlavně, aby to bylo tlustý, tak mu dejte třeba telefonní seznam, on se to bude taky učit. A herec tom leží, týden 14 dní nepřijímá potravu, nepije, nevšímá si svého okolí, stále zabořenou hlavu do knihy. Až přijde vizita, ptají se ho, tak co mistře, jak se vám líbí ta hra? A on říká, ke hře jsem se ještě nedostal, ale podle osob to musí být něco geniálního.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Pane Lábusi, vzpomenete na první roli na divadle?
3: No na divadle si vzpomínám, mě bylo 8.
1: Už?
3: Tak bylo to 8 let a měli jsme ve škole ve druhé třídě takový divadelní kroužek a hráli jsme pohádku, do dneška si to pamatuju, jmenovala se Míček Flíček. Mm-hmm. To bylo v Londýnské ulici, kde byla škola, ano. Že tam jsme měli aulu. No a já tam hrál už tehdy charakterní roli strašáka. Hadakuka, byl to strašák, ale na poli, takovej ten, jo, jak prostě děsí ptáky a to. A měl jsem tam, takhle jsem se kejval a měl jsem tam, že já jsem strašák Habakuk, já tady kouzel ničím, hokusy pokusy cvičím, nedám se vyrušovat ničím. To můj text.
1: První role se nezapomíná,
3: ne,
1: jak
3: ne,
1: tak koukám. Dobře, ano. Tak přátelé, ať na vás nezapomeneme u rádia. Volíte si v tuto chvíli anekdoty anebo Jiřího Krampola. Tak si vyberte humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Vítáme SMS. Telefonáty máme na 731 800 900.
10: Telegram s adresou svět.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Aktuální souboj humoriády, připomínám anekdoty, nebo budeme s Jiřím Krampolem. Tak si vyberte, na našem telefonu v tuto chvíli vítáme vás. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Anna Písek. Zdravím vás tam oba pánové. Dobrý a prosila den. Bych Krampola.
1: Děkujeme za hlas. Děkuji. A naslyšenou. Dobré odpoledne, zdravíme.
3: Dobré odpoledne, Honza Zvrkavým. Zdravím vás, Pavle, i pana Lávusce.
4: Dobrý, ano.
3: A chlapi, já bych určitě hlasoval taky pro pana Krampola.
1: Máme zapsáno, Honzo, mějte se. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Přeje vám posluchačka Stanislava, vám Pavle. A srdečně zdravím pana Lábuse.
4: Dobrý den.
5: Kterému přeji hodně zdraví.
4: Děkuju.
5: A životní i pracovní pohodu.
4: Děkuju.
5: A vybírám Bčko. Mějte
1: dobře, máme zapsáno, paní Stanislavo. Krásný den přejeme dalšímu. Dobrý den.
6: Dobrý den. Já bych prosil pana Krampola, pane Pavle, a zdravím pana Lábuse.
1: A který pán volá, ještě nám chybí křestní jméno, ať víme.
6: Pavel Zivanovič.
1: Pavle, zdravíme, mějte se pěkně. Dobrý den.
7: Tady je Radka Ostrahy, přeji pěkné odpoledne a zdravím pana Lábuse a připomínám, aby věděl, že ho všichni milujeme.
4: Děkuju, to jste hodný.
1: To jsme vám ani neobjednali, pane Lábuse, to dobrovolně posluchačka ano, hlásí ano. Tady, že ano?
4: Tak vám moc děkuju.
1: Tak jo, když tu máme čas dovolených, zeptám se pana Lábuse, než sečtu hlasy. Letáte letadlem na cesty?
4: Letám a musím říct, že rád. To jak oproti tomu, o to mám velký respekt z té vody, tak naopak letání miluju doslova.
1: Ve vzduchu jste hodně, jako doma.
4: No hodně lidí jako to nemá moc rádo a má stresy z toho letání, ale já naopak, a já dokonce musím říct, že mám rád i turbulence, protože v podstatě na pouči za to platíte, že jo, na horský dráze, že jo, tady to máte jako takhle.
1: No. Když to berete takhle.
4: No já to budu takhle, dokonce si proto jenom jsem četl jako detektivku, ale letěli jsme do New Yorku a bylo teda opravdu teda turbulence veliká a jedna tam známá se mnou říká, jak prostě můžeš číst, když padáme, říkám, musím dočíst, abych věděl, kdo je vrah snad, ne?
1: Tak prosím vás, přátelé, mám tu tip na živnost pana Lábuse, pokud by měl málo práce, může si zařídit takové sklidňování před letem.
4: Ano,
1: nebo
4: ano,
1: si
4: ano.
1: Vás budou brát sebou na dovolenou.
4: No to bych vám neradil.
1: Aby ty turbulence přežili aspoň s humorem.
4: No, tak. No dobře.
1: Byla by zábava určitě. No. Tak jo, přátelé, my se jdeme bavit v tuto chvíli s anekdotami ze Silvestra 1968.
8: Pán na nádraží a ptá se výpravčího, prosím vás, kdy jede vlak na Prahu? Výpravčí ukáže plácačko a pohled, teď jsem ho pustil, tamhle zrovna volíží, to už nechytnete. Ale jo, já to zkusím, povídá ten pán a utíká za vlakem. Asi za deset minut se vrátí, celý roztrhanej, samá boule a krevní podlitina. No vidíte, povídá výpravčí, tak jste to nechyt, víte. Ale jo, chyt, povídal ten pán, ale v tunelu se mi vyškup. Přijde paní k lékaři psychiatrovi. Pane doktore, prosím vás, budete muset vyšetřit mýho manžela. No a co pak je s ním? Představte si, že do něj mluvím třeba celou hodinu a najednou se ukáže, že on vůbec neví, že jsem na něj mluvila. To musí být určitě nějaká vada. Pan doktor zavrtí hlavou a povídá, to není vada, milost paní, to je dar. Vlak vjel do tunelu a, jak už to tak bývá, najednou tma. A ze tmy se ozve dívčí hlásek. Dejte ty ruce pryč, jo? Ne, vy, ne, vy. Může náš ministr žádat o doplňkovou půjčku? Odpověď. Nemůže, neboť v podmínkách stojí, že žadatel musí mít stálé zaměstnání.
9: Sedějí dva penzisti v parku a ten jeden povídá tomu druhému. Tak si prej včera pochoval žovku. A ten pověděl, já se na televizi nekoukám. Pane, žovku, že jsi včera pochoval. Pane, já špatně vidím a mě to nezajímá. Ale ne, žovku, že jsi včera pochoval. No jo, já musel, ona umřela. Přepichový vile, přijde žebrák, zazvoní, vile se taková načančená milospaní a říká, co chcete, snad nechcete žebrát? On pán, ne milospaní, já jsem vás přišel poprosit o ruku.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak a s kým do finále dnešní humoriády? Spejbla Hurvínek nebo jiná dvojice Krampol Šimek? Vyberte si sami, dámy a pánové, u rádia Humor mezera A nebo B, SMS na 90 01 04 731 800 900, je náš telefon. Jiří Lábus s námi ve studiu, ještě by nám mohl, protože je člověk pracovitý, to všichni víme, na čem teď pracuje umělecky.
4: No umělecky, tak zaprvé hraju vlastně ve čtyřech divadlech, v Ypsilonce v sedmi hrách, v Kalichu ve dvou hrách, ve Viole v jedné, budu hrát ve druhé na podzim, v Rudolfínu hraju taky v jednom představení a i v divadle Mana. Mm-hmm. Takže docela práce na jevištích mám dost, docela jo teda. Teď budou prázdniny divadelní, tak to trošku odpočinu. No a do toho natáčím moc hezkou audioknihu. Je to kniha, ten autor už tady nežije, by to Američan Goldman se jmenoval a napsal krásnou knížku. Napsal vlastně scénář slavného filmu Bačka se Zandansky a napsal scénář filmu Steporské paničky a napsal scénář filmu, který se tady asi před 30 lety hrál i v Čechách, jmenuje se to Princezna nevěsta. Mm-hmm. A je to senzační, teda je to taková zvláštní pohádka, spíš ta pro dospělí, a která ale se prolíná i se životem toho spisovatele, jo? Takže to je hrozně poutavý a hrozně to baví. Je to ta nejdelší knížka, jakou jsem zatím jako audiokun četl, má to asi 350 stran, takže to točím a jsem zvědav, jestli to ještě do konce června se mi to podaří dotočit a uvidíme. No. Ale ta kniha je krásná teda.
1: A co film televize?
4: Čeká mě práce v létě, ne po celé léta, budu točit jeden zase nový film. Mm-hmm.
1: Tak se budeme těšit. No. Teď se těší fanoušci Dalibora Jandy, že jim zaspívá v dnešní Humoriádě.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Spejbl a Hurvínek nebo Jiří Krampol s Miloslavem Šimkem. Co vás zaujalo více v tuto chvíli? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady Jenda Orlické hory. Já vás zdravím, pane Kučero, i vás, pane Lábusi.
3: Ano.
1: I vás.
2: A ta knížka, ten Míček Flíček, to je úžasná.
3: No tak to byla...
2: Loskoherec Jan Malík a Ondřej Sekora k tomu dělal
3: obrázky. Vidíte to? Tak to ani nevím už.
1: Já jsem to viděl animovaně, ještě snad v nějakém krátkém filmu z 50. 60. let možná. No, tak jsme si zaspomínali na Míčka Flíčka.
2: Váš Rumburak je úžasný.
3: No, to byl zloduch. No. No, představte si, že mě bylo 28.
2: Já to měl radši než ty kladný postavy.
3: No, mě psali děti, že mi drží palce. Tak jsem jim psal, že přijdu do polepšovny ty děti.
1: Možná dnešní děti.
2: Ve výhodě.
3: No.
1: By obdivovali.
3: Já byl hodně mladý, mě bylo 28, když jsem to točil.
2: No.
3: To je opravdu, jsem byl ještě...
2: A
3: ty
2: frajer,
3: ty fousy mě dělali staršího trochu. No. Ty mi lepili denně. No.
1: A stejně tu Arabelu nedostal.
3: Nedostal jsem ji, no.
1: Dostal ji Fantu. Ne, ten dostal Ksenii.
2: Knížická hora byla úžasná, že to nemělo ani střechu tam.
3: No, to bylo zajímavé, jak jsme točili tu scénu, jak přistáváme. To bylo velmi komplikované, takový stroj tam byl, takový mechanismus zajímavý a tam jsme přistávali právě s tou paní Černou, s tou
1: žabodějnicí. No, tak jsme zaspomínali na Arabelu i Míčka Flíčka, díky vám.
2: Tak dáme Hurvínka.
3: Dobře.
1: Zůstáváme s vámi v pohádkovém světě, chápeme, děkujeme a přejeme hezký den. Další bude kdo s námi? Dobrý den.
4: Zdravím vás, pánové, Martin Zavířová.
1: Dobrý den.
4: Volím pana,
1: Skupu nebo Krampola?
4: Krampola, tak.
1: Dobře, ano.
4: A chtěl jsem se zeptat, bába s mokřím padala sama do rybníka nebo někdo místo ní?
3: No tak já spadl do rybníka, tak už tady nejsem. To byl kaskadér samozřejmě, to opravdu, to jsem já nebyl teda, to by dopadlo.
1: Celé příhody z natáčení, ano.
3: Taky, mějte se,
1: děkujeme, naslyšenou, dobré odpoledne.
5: Haló, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, zdravím. Oba mistry humoru do rádia.
1: No, tak. A já to nechám panu Lábusovi, ten titul samozřejmě.
3: Ano.
5: A dáme si Krampoula.
1: Děkujeme za hlas a naslyšenou.
5: Naschle, díky.
1: Dobré odpoledne, kdo je tady?
6: Jo, dobrý den, já vás zdravím, tady Jana to zdraví a chtěla bych pana Krampola a zeptám se, nebo poprosím pana Lábuse, jestli by mohl pozdravovat pana Kajzera.
3: Jo, vyřídím.
1: Určitě rád.
3: Včera jsme točili rodinky zrovna.
6: Moc zdravím a moc vás miluji.
1: Naschledanou a děkujeme. Mějte se hezky. Tak, pozveme ještě další hlasující pro ilustraci. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady Petr ze Šumavy. Já bych volil Bčko a pozdravuju pana Jiřího Krampola. Pardon,
3: Jo, já chápu. Ano. Jo, dejte pokoj.
1: Skupina Mimikry. Ano, z Majora Zemina.
7: Ano.
1: Tak jo, mějte se hezky, naschledanou. Děkujeme za zavolání, kdo je tady? Ozvěna.
8: Dobrý den, tady David, dávám Hurvínka.
1: David dává Hurvínka. Děkujeme Davidovi a přejeme, ať se má hezky. A ještě tento hlas si poslechneme na závěr. Dobrý den.
9: Dobrý den, jo. Zdravím Pavle a Juru, zdravím. Tady Petr ze Zdolnek.
3: Ano.
1: Ano.
9: Já bych si dal Krampoula.
1: Taky, dobře, děkujeme.
9: Akorát teda pan Jirka, jako pan Lábus, změnilo těch 28 let.
3: Cože?
1: Že se nezměnilo těch 28 hruburakových.
3: Trošku jsem trošku,
1: mírně,
3: ale málo.
1: Má delší vlasy o kousek.
3: Ty vlasy mám šedý už, teda, jak byly černý, to byly moje.
9: Akorát nelepíte fousy, no.
3: No, fousy už...
1: Hladce oholen, příjemně na ladě. Ano, tak jo. Mějte se hezky, děkujeme Petře. Naslyšenou a jdeme na finále s panem Krampolem a Miloslavem Šimkem.
10: Černý Epafos, rohatý jo je syn. Trojhlavý kež hltne jej pes. Dávno želžu říká, božský mi upírá původ. Jen v pavý chvost popatř, ta oka z Arga jsou titána. Byl očí pln, byl po celém těle, když žádlivá Héra matce mi jej za strážkyni určila. Nepijoju sličnou v krávu tehdy začarovali a krutý střeček ji štval ze země do země. přilét však Hermes Poseidonův a okáče uspal a zabil.
11: Počkej, Jirko, co to tady blábolí? Ty jsi se zbláznil. Tímhle chceš uživit rodinu?
10: No to je veliký umění.
11: Uživit rodinu?
10: No to taky, ale to, co jsem recitoval, to je Phaeton, antické umění.
11: Jo, antické umění, to je dost staré umění, vy. My spíš potřebujeme něco současno. Co říkáš tomuhle? Povzdech důchodce. Zastavil se u Tuzexu, rozhlédl se v Esu, podíval se do portmonky, vzal pro vás, šel k lesu.
12: Mně se to nějak teda...
11: Nezdá, jo? No tak jinej povzdech. Tohle eso, to je obchod, že mu není rovno. Snadno neseš, co si koupil, z důchodu máš polovic.
10: To ale není umění.
11: Umění to možná není, ale je to pravda.
10: A ty si myslíš, že když budeš říkat na jevišti všechno to, co je pravda, že uživíš rodinu?

0: Tak jsme v závěru dnešní humoriády. Kde bude trávit léto Jiří Lábus? Myslím to odpočinkové, jenom stručně.
1: No, budu částečně v Čechách, částečně v Holandsku, částečně v Řecku.
0: Tak.
1: Takže tak.
0: Tam vás můžou faninky a fanoušci si najít. Takhle konkrétně jsme jim to naznačili. A potěšit vás pochvalou, samozřejmě. Ne, nerušte pana Lábuse v létě, ať si odpočine a může tvořit. Děkujeme krásně za dnešní humořku. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na Českém rozhlase.

0: Radioservis představuje knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 17 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: V Olomouci si dnes úředníci a záchranáři vyzkoušeli postup při blackoutu. Kauza otrávených nápojů nastražených na pracovišti míří k olomouckému soudu. Čeští fotbalisté vstoupí zápasem s Jižní Koreou do mistrovství světa. Zítra bude oblačno a teploty do 19 stupňů. Hezký čtvrtek u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Úředníci magistrátu, pracovníci škol, zástupci nemocnic a záchranáři se dnes v Olomouci zapojili do cvičení, které mělo prověřit jejich připravenost na dlouhodobý výpadek dodávek elektřiny. Týkalo se mimo jiné funkčnosti náhradních zdrojů energie, říká mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová.
3: Tak prověřit funkčnost všech těch náhradních zdrojů, protože nejenom my jako hasiči, ale samozřejmě i ostatní instituce mají nějaké náhradní zdroje, takže to, jakým způsobem fungují, a samozřejmě komunikace mezi těmi jednotlivými štáby. My už jsme teď na jiné úrovni, než jsme třeba byli při povodních, protože právě to nám ukázalo ty problémy. A tím, že ty problémy jsme schopni identifikovat, tak jsme taky schopni odstranit.
1: Olomoucký soud se bude příští týden zabývat případem otrávených nápojů. 48letý muž je obžalovaný z vraždy a pokusu o vraždu. Policie ho zadržela v souvislosti se sérií požárů v lesích na Bruntálsku. Podle kriminalistů ale v minulosti také nastražil otrávené nápoje ve zbrojovce ve Šternberku, které připravili o život jeho kolegu a dalšího vážně zranili. Kartony s jedem v pití však rozmisťoval i na dalších místech v okolí Olomouce, kde se pohybovali bezdomovci. Část kauzy týkající se žhářství v lesích policisté zatím neuzavřeli, potvrdila bruntálská státní zástupkyně Zuzana Ševčíková.
4: V trestní věci, která je vedena u okresního státního zastupitelství v Bruntále, doposud probíhá vyšetřování. V této fázi těžko můžeme odhadnout, jestli bude nutné provádět ještě nějaké další dokazování nebo jen ty důkazní prostředky, které ještě chce opatřit policejní orgán.
1: Na svatý kopeček u Olomouce se v sobotu sjedou Romové z celé České republiky i Slovenska. Chystá se jejich tradiční pouť. Setkání doprovodí mše ve svatokopecké bazilice Navštívení Panny Marie. Sloužit ji bude nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který nad akcí převzal záštitu, uvedla Kristýna Uchytilová, spořádající olomoucké charity.
2: Sport.
1: Čeští fotbalisté rozehrají světový šampionát utkáním s Jižní Koreou. Hrát se bude na stadionu pro necelých 50 tisíc diváků. Dorazit by mělo mezi 3 až 6 tisíci českých fanoušků. A na jejich počet je zvědavý i kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí.
5: Sami jsme očekávání a nedokážeme si to ještě úplně představit. Budeme rádi za každého člověka, který nás přijde podpořit, a moc si toho vážíme, ale vážíme si to podpory i v Česku. Vnímáme ji.
1: Utkání Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno českého času.
2: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě ráno jasno, během dne vývoj kupovité oblačnosti. Na horách se může objevit i slabá přeháňka. Během odpoledne a večera se má od západu zatahovat. Teploty 16 až 19 stupňů, v Jeseníkách 10 až 14. Povane slabý, přechodně mírný západní až severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pomalte na dálnici D1 na kilometru 305 u Hrabůvky na Přerovsku ve směru na Brno. Stojí tam porouchané osobní auto.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: 4 minuty po 17. hodině, čtvrtek 11. června. Vítá vás Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Dlouho očekávaný běžecký svátek je tady a Hanácká metropole v sobotu 13. června ožije populárním běžeckým festivalem tady v Olomouci. Jejím součástí je také tradiční závod Olomoucký půlmaraton. O něm, ale také o dopravních uzavírkách, které akce přinese, se budeme povídat v dnešním vydání rubriky O čem se mluví. Otevíráme témata, která hýbou životy lidí v Olomouckém kraji. Dobrý poslech přeje Zora Ješková.
2: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.

0: Český rozhlas Olomouc. Den v kraji. Události 11. června v přehledu a Honza Faltýnek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Přerovský soud otevřel případ krádeže kabelů z železničního koridoru v Lipníku nad Bečvou. Trojice mužů se k činu z loňského listopadu přiznala. U soudu vypověděli, že netušili, že kabely byly pod proudem a můžou tak krádeží ohrozit dopravu, což se však stalo na zhruba 20 hodin. Dopravci vyčíslili škodu na víc než 2,25 milionu korun. Další škoda vznikla na zařízení správy železnic. Jednání bude pokračovat 2. července, říká soudce Jan Rektor.
3: Hlavní líčení bylo odročeno za účelem provedení dalších důkazů výslechem dalších svědků.
2: Pohonné hmoty v Olomouckém kraji v uplynulém týdnu opět zlevnily. Litr benzinu Natural 95 se prodává v průměru za 40 korun a 50 haléřů. Před týdnem byl o téměř 80 haléřů dražší. O 5 haléřů na litru zlevnila nafta. Za litr teď řidiči dají průměrně 38,50. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Nový asfaltový povrch v části bývalého autobusového nádraží v Olomouci je nerovný a jsou v něm důlky. Stavební firma ho v rámci reklamace musí opravit, a to na vlastní náklady, řekla mluvčí radnice Lenka Jedličková. Do druhé etapy revitalizace sídliště Severovýchod se pustí ve druhé polovině roku dělníci v Zábřehu. Součástí investice za zhruba 13 milionů korun bude obnova veřejného osvětlení, úprava parkovacích stání a zeleně. Práce by měly být hotové do konce roku, sdělila to mluvčí města Lucie Mahdalová. Dělníci dokončují v Litovli stavbu sportovní haly. Otevření se obyvatelé dočkají na začátku září. Práce začaly už loni v dubnu, řekl starosta Viktor Kohout za SNK Litovel. Kromě samotné sportovní haly vzniknou také na pozemku v areálu litovelské Sokolovny desítky parkovacích míst.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: My už voláme meteoroložku Evu Richterikovou, přeji dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Jak pak jsme dnes měli v Olomouckém kraji? Já bych teda za sebe řekla dost zima na můj vkus a na tohle roční období.
2: Je to pravda, bylo to spíš takové jarní počasí, téměř bych řekla aprílové, protože oblačnost se velmi rychle střídala, byla taková proměnlivá, ráno i s nějakým deštěm a postupně už se jednalo spíše jenom o přehánky, výjimečně se objevila i bouřka a teploty se pohybovaly jen do 19 stupňů Celsia. Na horách potom byly mezi 7 až 11 stupni a foukal slabý severozápadní vítr rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Jak pak se nám to počasí bude vyvíjet dále? Všichni doufáme, že přece jenom ta ručička teploměru půjde trošku nahoru. Bude tak a bude se nám to tak trošku jevit i večer a v noci?
2: Úplně ne, sice přeháněk bude ubývat, ale obecně v těch následujících dnech nějaké velké oteplování neočekáváme, takže v noci budou ještě zpočátku doznívat ojedinělé přeháňky, ale postupně se vyjasní kránu, máme možnost i údolních mlh a teploty díky té jasné obloze klesnou na 9 až 5 stupňů Celsia, takže to letní opravdu nebude a vítr povane slabý, místy mírný, severozápadní rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Během toho zítřejšího dne potom očekáváme ráno i jasnou oblohu. Během dne ale opět čekáme vývoj kupovité oblačnosti podobně jako dnes, ale přeháněk by mělo být výrazně méně, spíše jen na horách očekáváme ojedinělou přeháňku. Až během odpoledne a večera bude od západu z oblačnosti přibývat, bude se zatahovat a v noci se potom přidá i četnější déšť nebo přeháňky. Páteční teploty budou ale podobné těm dnešním, mezi 16 až 19 stupni Celsia, na horách mezi 10 až 14 stupni, no a vítr povane slabý, přechodně mírný, západní, severozápadní, rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Ani o víkendu to nebude lepší?
2: Možná o nějakých pár stupínků ano, ale sobota bude poměrně hodně deštivá, zpočátku bude až zataženo s občasným deštěm a to zejména v ranních hodinách. Během dne očekáváme opět přechod k té proměnlivé oblačnosti, ale na většině území se stále budou vyskytovat i během dne četné přeháňky. Až večer budou srážky ustávat, teploty po ránu budou o něco vyšší, mezi 13 až 9 stupni Celsia, během dne se budou pohybovat také i slabě nad 20, mezi 18 až 22 stupni Celsia. V neděli pak čekáme oblačnosti podobně jako v sobotu, ale méně srážek, to znamená obločno, polojasno, ale jen výjimečně přeháňky, opět větší pravděpodobnost na severu, na horách. Teploty během neděle budou po ránu mezi 12 až 8 stupni a během dne vystoupají na 17 až 21 stupňů Celsia.
1: Meteoroložka Eva Richteriková, děkujeme za podrobné informace a hlavně klidnou službu. Naschledanou.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: Tady je Český rozhlas Olomouc. Chystáte se o víkendu do Olomouce, třeba na návštěvu, anebo patříte k obyvatelům Olomouce, no tak pozor. V sobotu musíte počítat s omezením městské hromadné dopravy i průjezdu některými částmi města Olomouce. Důvodem je tradiční půlmaratonový běh v ulicích města. Za chvíli vám řekneme podrobnosti.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Přímo z místa.
1: Letos si připomeneme 160 let od bitvy u Hradce Králové, kde pruská vojska na hlavu porazila rakouské jednotky. Ty se dali na ústup směrem k Vídni a cestou svedli spíše náhodou další větší potyčku. Nedaleko Tovačova. Co jí předcházelo a co následovalo po ní, i o tom si budeme povídat v dalším díle cyklu Přímo z místa. Poslouchat jej můžete v neděli po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: Pozor, pozor, v sobotu tady máme běžecký svátek, ale samozřejmě s ním také celou řadu omezení. Vezmeme to hezky postupně. Městskou hromadnou dopravu v Olomouci omezí v sobotu půlmaraton. Jak konkrétně se tradiční běh v ulicích města dotkne jízdních řádů tramvají a autobusů a kdy dojde k největšímu omezení linek? Tak na to teď odpoví mluvčí dopravního podniku města Olomouce Anna Sýkorová.
2: K omezení dopravy městské hromadné dojde ve dvou etapách. První menší změny budou provázet Čantovka běh od 15 hodin do 16.30. Zásadnější omezení potom nastanou po půl šesté večer, kdy dojde k postupnému ukončení provozu tramvají na linkách 2, 4 a U a jejich nahrazení náhradní autobusovou dopravou. Na trase na Novou ulici to bude autobus X4, na trase na Neředin autobus X2. V provozu bude potom speciální tramvajová linka X4/5 a X5/4 v úseku hlavní nádraží Pavlovičky, Envelopa, U Kapličky a zpět. Od 18 hodin dojde k postupnému omezení nebo ukončení provozu na 12 autobusových linkách tak, aby nedocházelo ke konfliktům trasy půlmaratonu a linek MHD. A odjezdy posledních spojů linek a veškeré další informace najdou cestující už nyní na webových stránkách dopravního podniku.
1: Kdy se tramvaje a autobusy v Olomouci opět vrátí k obvyklým jízdním řádům?
2: Vzhledem k trvání toho závodu až do pozdních večerních hodin dojde k obnovení běžného provozu až u nočních autobusových spojů. Tramvaje se potom dle platných jízdních řádů rozjedou v neděli ráno.
1: To byla tedy mluvčí dopravního podniku města Olomouce s informacemi k sobotním omezením v městské hromadné dopravě souvisejícím s dalším ročníkem olomouckého půlmaratonu, který se poběží právě už tuto sobotu. Pořadatelé upozorňují také na to, že zákaz zastavení na trasách v 6 závodů platí v průběhu celé soboty 13. června a to už vlastně od půlnoci zpátku na sobotu. Prosí, aby si lidé přeparkovali vozidla s dostatečným předstihem a předešli tak zbytečným nepříjemnostem a odtahům automobilů. Připomeňme k olomouckému půlmaratonu, jsou to vlastně 3 závody, start a cíl všech běhů je na Horním náměstí. Pořadatelé upozorňují na úplnou uzavírku dotčených komunikací, ze kterých nebude možné ani vyjíždět, ani do nich vyjíždět. Kolem 15. hodiny se začnou uzavírat ulice po trase 5-kilometrového Šantovka běhu. Ten se poběží po okruhu přes Dobrovského třídu 17. listopadu a třídu Svobody. Uzavírka tam skončí po 16. hodině. Kolem 18. hodiny se pak začnou uzavírat ulice po trase hlavního závodu a tam budou uzavírky ukončeny po proběhnutí posledních běžců, tedy zhruba od 21. hodiny. Připomínáme, že start i toho hlavního závodu bude v 19 hodin. Na Horním náměstí a ta trasa povede Rígrovou, Palackého, Studentskou třídou 17. listopadu, pak směrem k třídě kosmonautů, k hlavnímu nádraží, přes Masarykovo třídu, Husovu ulici, Lazeckou kolem řeky v Hejčíně, no a závěrečná část pak bude mířit přes městské parky Smetanovy sady, následně ulicemi Havlíčkova, Komenského zpět na Horní náměstí. My se tématu běžeckého závodu budeme věnovat v dnešní rubrice O čem se mluví také s marketingovým ředitelem pořádající společnosti Ranček Jiřím Nečáskem. A to už za chvíli.
0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: se mluví.
1: Zaplněné kapacity všech běhů hlásí pořadatelé olomouckého půlmaratonu, který se v kulisách historického města poběží tuto sobotu. Do ulic Olomouce se odpoledne a večer vydá celkem 12 000 běžců. Podle pořadatelů se hlavního závodu, tedy matony půlmaratonu, zúčastní 9 000 běžců. Další 3 tisícovky se přidají v nesoutěžních bězích. A to je téma pro dnešní O čem se mluví. Dnes s marketingovým ředitelem pořádající společnosti Ranček Jiřím Nečáskem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Český rozhlas Olomouc. O čem se mluví?
1: Čím se, pane Nečásku, vysvětlujete tak velký zájem právě o olomoucký půlmaraton?
2: Já musím říct, že vzhledem tomu, že Ranček je série běhů v Praze, v České republice a dokonce i v Itálii, a tak vidíme, že se jedná o celkový trend, že běhání je více populární. Poslední rok, dva, kdy se, řekl bych, běhání zpamatovává po těch covidových letech a běhání je prostě nyní v trendu a co je hlavně u mladé generace. Ale musím říct, že Olomouc má v seriálu Ranček speciální místo, protože je to nejstarší vlastně mimopražský závod, takže už je tradiční, je největší. Olomouc má velmi dobrou spádovou oblast, to znamená, obsluhuje celou Moravu, Prahu, dá se říct i zahraničí, naše sousedy Polsko, Slovensko. Je to výborné, dostupné město, logisticky rovinatá, krásná trasa a především je to krásné město, centrum UNESCO a to je určitě velké lákadlo.
1: Děkujeme za pochvalu. Nicméně těch 12 000 běžců, samozřejmě pomineme-li ty, kteří prostě běží, protože běhají rádi, tak jsou tam také běžci, kteří patří k té běžecké elitě, naší, ale také evropské. Můžete nám tu startovní listinu trochu přiblížit?
2: Určitě. Já myslím, že to, co je speciální, to, co také láká, řekněme, k těmto masovým běhům, je to, že vlastně vy jako hobby běžec se můžete postavit na stejnou startovní linii s těmi, řekněme, elitními běžcemi, jak my označujeme ty běžce, kteří útočí na vítězství. A v letošním roce Olomouc opět přiláká ty nejlepší běžce. A my v rámci vlastně Olomouci jeden ze 4 půlmaratonů, který zahrnujeme do takzvaného projektu Euroheroes, což je speciální projekt na podporu evropských běžců, to znamená, nezveme africké běžce, ale jenom evropské. A v letošním roce se na start a o vítězství bude prát nebo závodit 30 elitních atletů z 10 různých evropských zemí.
1: Myslíte, že bude padat jeden rekord za druhým, anebo alespoň jeden rekord třeba, který by pokořil zatím ten nejlepší čas tohoto závodu?
2: Tak my v tuto chvíli teda budeme útočit hlavně na ty evropské rekordy, protože ty africké časy, které jsme běhali v Olomouci někdy v těch začátcích, jsou zatím ještě daleko, ale určitě máme 3 běžce v tom mužském poli, kteří už běželi rychleji, než je ten evropský rekord, a v ženském poli také 1-2 běžkyně by mohly na ten evropský rekord útočit, oni už ty rekordy jsou relativně

0: Mě vousaté, to z roku 2015, respektive 2018, tak bychom rádi samozřejmě zautočili na ty nejlepší časy a v tom hraje i počasí roli. V Olomouci většinou bývá velmi teplo, ale myslím si, že letos to počasí bude přece jenom k běžcům šetrnější.
1: Já vás teď poprosím alespoň o dvě jména. Jedno z mužské kategorie, takové to top jméno, a jedno top jméno z té ženské kategorie. A jestli pak se i veřejnost a zájemci o běhání s těmi elitními běžci budou moci setkat i jinde třeba, než na té běžecké trase.
0: Já bych tady možná zmínil dva, protože vždycky je to zahraniční běžec a Čech, tak mezi muži jeden z hlavních favoritů bude Španěl Jorge Blanco a budeme určitě fandit i Patriku Weberovi, což je zase špičkový český běžec. A v té ženské kategorii myslím si, že má česká běžkyně Tereza Horchová velmi reálné vyhlídky i na vítězství, protože ta si před 14 dny v Českých Budějovicích zlepšila svoje osobní maximum a je velmi blízko, řekněme, tomu nejlepšímu času, které v té ženské kategorii také drží Španělka, je to Karolina Robles.
1: Bude možné se s nimi setkat i mimo běžecké tratě?
0: Určitě, já bych tady zmínil, že vlastně nejedná se jenom o půlmaraton, ale my dnes už 3 roky vlastně celou tu naši akci nazýváme běžeckým festivalem, což je nejen, jak myslím, tady už bylo zmíněno, že jsou různé běhy na různé distance, dá se říct pro různé věkové kategorie, ale už pátek se to mnoho děje na výstavišti Flora, kde už ráno začíná Moravia Sport Expo a právě v rámci toho Moravia Sport Expo my tam vždycky přivádíme, taky už je to tradiční, naplánováno na 11.45 a vlastně elitní atlety, takže měli by se tam objevit 2 zahraniční elitní atleti a 2 naši. A většinou v tuto dobu je tam hodně dětí z olomouckých škol, takže je možno těmto atletům zadat jakékoliv dotazy. Často bývá komu fandí, pokud to jsou Španělové, jestli to je Real nebo Barcelona, ale můžete se zeptat na cokoliv a setkat se s těmito elitními atlety. Potom ještě odpoledne.
2: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: My si dnes povídáme na téma olomoucký půlmaraton. Hostem je marketingový ředitel pořádající společnosti Ranček Jiří Nečásek a o programu podrobně samozřejmě i o tom pátečním bude ještě informovat i zítra v průběhu dne Český rozhlas Olomouc. Podívejme se teď na organizaci a zázemí závodu, kolik lidí a jak dlouho vlastně takovouhle běžeckou akci, takový svátek připravuje.
0: Tak já bych tady řekl, že vzhledem tomu zase, že tady mluvíme o celém seriálu a je to nějakých 10-11 víkendů plus ještě další závody v týdnu, tak se jedná o neustálou práci relativně malého týmu, který je vlastně stabilně a připravuje ty závody dohromady celý rok. Ale samozřejmě, co se týče konkrétního závodu, tak ty přípravy vrcholí ty poslední 2 týdny, kdy to je nejvíc hektické, samozřejmě úplně nejvíc hektická je ta poslední noc, kdy se všechno musí připravit. Takže jsou to stabilní lidé, potom je tady, řekl bych, několik desítek lidí, kteří vlastně se připojují jenom na konkrétní pozice k tomu danému závodu, ať to jsou řidiči, koordinátoři elitních atletů, takzvaná hospitality. A potom je tady dalších třeba konkrétně letos 730 dobrovolníků, bez kterých by závod nebyl možný.
1: Kolik třeba litrů, nebo asi tisíce litrů třeba vody, anebo ovoce a podobně, zajišťujete? Máte to spočítáno na ten jeden konkrétní závod?
0: Třeba? Máme to spočítáno, tam se u vody jedná opravdu o desítky tisíc litrů. My zase samozřejmě reflektujeme předpověď počasí a když je tepleji, tak té vody se přiveze více, ale pokud se nepletu, je to nějakých 25 tisíc litrů vody, plus tomu se ještě namíchá několik tisíc litrů jontových nápojů, plus na občerstvovacích stanicích jsou, řekl bych, v tunách měříme banány a pomeranče.
2: Český rozhlas Olomouc, o čem se mluví se Zorou Ješkovou a jejím hostem.
1: A tím hostem je marketingový ředitel pořádající společnosti Ranček Jiří Nečásek. Povídáme si o olomouckém půlmaratonu a všemu, co s půlmaratonem a s touhle krásnou akcí, běžeckým svátkem, co s tím souvisí. Na startu, pane Nečásku, bude také řada zajímavých osobností, jako například dvojnásobný mistr v ledním hokeji a bývalý hráč NHL Václav Varaďa, pro kterého vlastně úplně to první půlmaraton. Jak důležité jsou vlastně takovéhle příběhy pro popularitu závodu? Jak to vnímáte?
0: No pro nás vlastně každý běžec je příběh, proto i každý dostává tu svoji medaili v cíli a určitě vzory fungují v každém sportu, takže my se snažíme podporovat ať už ty elitní atlety, tak jsme rádi za osobnosti, tváře i jiných sportů, pokud si jdou s námi zaběhat a je to ta krása, že hobby běžci se účastní spolu s elitou. A my vlastně, řekl bych, jsou tady mnoho příkladů, vlastně před 14 dny v Českých Budějovicích běžel Karel Poborský, víme, teniska Bára Strýcová si loni běžela maraton, letos Martin Fuxa, takže určitě pro nás je to zajímavý, bereme tyto lidi jako někdo, kdo propaguje běh a zdravý životní styl a myslím si, že to funguje a přitahuje to k běhu hlavně mladou generaci.
1: Olomoucký půlmaraton je nesmírně populární, však letos je vlastně také, nebo vyznačuje se rekordní účastí. Co myslíte, má ještě olomoucký půlmaraton kam růst? A pokud ano, tak kam by se měl v těch dalších letech posunout?
0: No pro nás jednoznačnou ambicí je udělat z olomouckého půlmaratonu a myslím, že jsme na dobré cestě jednou z nejvýznačnějších akcí v dané oblasti, což pro nás není jenom Morava, ale řekněme celý koridor Varšava, Krakov, Ostrava, Brno až po Vídeň, takže už dnes je olomoucký půlmaraton vlastně po pražském půlmaratonu druhou největší a nejvýznamnější akcí. Takže my bychom rádi, aby přijížděli nejenom Češi do Olomouce, ale přijížděli i zahraniční běžci a proto děláme aktivní propagaci vlastně ve všech okolních zemích. Ten samotný potenciál z hlediska účasti, myslím si, že my vyhodnocujeme vždycky po každém závodě. Nechceme samozřejmě dělat velké kroky, protože znovu zopakuji, že bezpečnost běžců je na prvním místě a není to jenom o tom, kolik se lidí vejde na ulice, ale je to o celém technickém zázemí, kapacitě hotelů. Mimochodem všechny hotely v Olomouci, jak jsme teď koukali, jsou naprosto vyprodané, takže věříme, že Olomouc zase objeví daleko víc lidí.
1: Úplně na závěr poprosím, co byste vzkázal jednak těm, kteří se letos přijedou třeba jen podívat a jednak také Olomoučanům, pro které to mnohdy znamená značné omezení. Slovo na závěr, poprosím.
0: Já bych jim poděkoval v první řadě, že přijdou a budou fandit. A kdybych to měl říct krátce, jsou určitými ambasadory, zvlášť místní obyvatele Olomouce, protože samozřejmě běžci přijedou podívat se na krásné město, chtějí si zlepšit svůj čas, ale když se podíváte, tak ty hlavní ohlasy jsou na atmosféru a myslím si, že v Olomouci, ať už naši špičkoví elitní běžci, tak i ty hobby běžci velmi často zmiňují vynikající atmosféru, takže doufám, že i letos Olomouc potvrdí pověst jednoho z nejkrásnějších míst, co se týče nejenom města, ale atmosféry.
1: Věříme, že Olomouc nesklame. Děkujeme vám za všechny informace a také pozvánku. My jsme dnes mluvili o nastávajícím běžeckém svátku olomouckém půlmaratonu s naším hostem v rubrice O čem se mluví, kterým byl marketingový ředitel pořádající společnosti Ranček Jiří Nečásek. Děkujeme a ať to klapne. Naschledanou.
0: Já děkuji, přeji všem, aby se dostali šťastně do cíle a všem, kdo se přijde podívat, aby si to opravdu užili.
2: Český rozhlas Olomouc, o čem se mluví?

0: Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc a my budeme také vzpomínat. Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Českému rozhlasu to potvrdil historik Petr Blažek. Jako dcera odbojáře Josefa Mašína staršího zažila už jako dítě pronásledování celé rodiny nacisty. Komunistický režim se na ní mstil poté, co její bratři Ctirad a Josef při svém útěku na západ zabili několik lidí. V roce 2023 vyznamenal Zdenu Mašínovou prezident Petr Pavel řádem Tomáše Garrigua Masaryka první třídy. A ve stejném roce měl premiéru film režiséra Tomáše Mašína Bratři, který zpracoval příběh právě Ctirada a Josefa Mašínových a také jejich tří přátel. Jaké byly po shlédnutí filmu její pocity? Tak na to se Zdeny Mašínové ptala Dita Vojnarová. Pojďme si ji připomenout.
1: Právě tady děkuji panu Jalžizerovi za jeho práci, kterou tomu věnoval, a panu producentovi, protože to nebyla maličkost, jistě, že jo, i když ta historie v některých okamžicích byla taky něco jiného. A člověk osobně, když se k tomu vrací, po tolika letech já mám zvláštní pocity. Přestože jsem to prožila.
2: Sama sebe jste teď viděla na plátně.
1: Ano.
2: Jaké to je pozorovat sama sebe, vidět tam tu maminku, vidět ty bratry?
1: No, já jsem se naučila k tomu určitý postoj, víte, zaujmout za ta léta a se zvláštními pocity, které se těžko dají vyjadřit.
2: Věděla jste něco o scénáři? Setkávali jste se s panem režisérem Tomášem Mašínem?
1: Ano, taky jsme spolu o tom mluvili a v něčem jsem kritická, že jo, jako ke všemu, a v něčem teda jako jsem ráda, že tato historie se dostane hlavně k mladším generacím. Bych ráda byla. Jestli vůbec ještě se k tomu chci vracet, tak speciálně kvůli tomu, že ty mladé generace potřebují to, co nemuseli si prožít, ale může se něco opakovat.
2: A to se dá vůbec se nevracet k takovýmto událostem?
1: Je to velmi těžké. Je to velmi těžké, ano.
2: Jak jste byla spokojená s obsazením, když jste viděla herce v rolích lidí z vaší rodiny?
1: No, myslím, že to byli velice dobře vybraní a že podali výborný výkon.
3: Máte tam poslední scénu?
2: Celý film končí s Zdenou Mašínovou.
1: No, ano, protože to je poslední člen, co tady vlastně zůstal v této společnosti. Z celého rodu, velmi starého a rozšířeného, nakonec jsem to byla jenom já, co zůstal.
0: Říká Zdena Mašínová z olomouckého kina Metropol, Dita Vojnarová, Český rozhlas. Pokud byste se celý rozhovor Dity Vojnarové se Zdenou Mašínovou, která zemřela včera v 92 letech, chtěli připomenout, podívejte se na naše stránky olomouc-rozhlas.cz.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: A témata pro zítřek. Přerovský okresní soud zahájil hlavní líčení v případu listopadové krádeže kabelů, která přerušila provoz vlaků na páteřním železničním koridoru na Přerovsku. Obžalobě čelí tři muži. Podrobnosti se dozvíte zítra v reportáži a mluvit budeme také o dnešním cvičení s názvem Blackout 2026, které proběhlo v Olomouci.
4: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.
0: Tady je Český rozhlas Olomouc a 4 minuty zbývají do 18. hodiny. Čekají nás nové zprávy a pak už hrajeme pro radost. Užijte si to. Krásný podvečer přeje Zora Ješková.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Pátrání po vyšinutém a posedlém muži, který unesl inspektorku Candice Renoirovou, pokračuje v premiérovém seriálu. ČT2. Z Hukwald až na hranici tří států s Ondřejem Cihlázem. Závěrečná beskydská etapa nových cyklodálek bude tajemná a náročná. A ČT Art uvádí kapitoly ze života slavného režiséra nové vlny Jean-Luca Godarda. Premiéra filmu Obávaný. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Olomouc loni hospodařila s nižším schodkem, než ekonomové předpokládali. Zahrádkáři a výzkumníci z Olomouckého centra Katrin spolupracují při využití odpadu z univerzitní pěstírny konopí. Krnov začal stavět nové parkoviště u tamní nemocnice. Zítra bude oblačno a teploty do 19 stupňů. U podvečerních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Loňské hospodaření Olomouce skončilo schodkem necelých 226 milionů korun. Schválený rozpočet původně počítal s deficitem zhruba 583 milionů. Skutečné příjmy města byly v roce 2025 ve srovnání s plánovaným rozpočtem vyšší o 103 milionů korun. Naopak výdaje zaostávaly o 253 milionů. Vícenáměstek primátorky Otakar Bačák z Hnutí Společně.
4: Důležitou informací je rovněž přehled úvěrové zadluženosti, v rámci které jsme na konci roku skončili s hodnotou 1 miliarda 610 milionů korun, což také svědčí o tendenci snižování toho zadlužení města.
2: Olomoučtí zahrádkáři se zapojili do pilotního projektu Olomouckého výzkumného centra Katrin. Jako hnojivo vyzkouší na svých zahrádkách formou zálivky okrasných rostlin upravený odpad z univerzitní pěstírny konopí setého. Podle olomouckých vědců se jedná o ojedinělý experiment.
5: Předseda Olomouckého zahrádkářského svazu Rudolf Dvořák použije zálivku na svůj květinový záhon.
6: Žena pěstuje kali, takže půlka bude normál a půlka půjde do pokusu. Loni květly krásně, uvidíme, co udělají letos.
5: Petr Tarkovský z centra Katrin minerální hnojivo použil na konopí seté. I tak má v sobě ještě tolik síly, že by ho byla škoda zničit.
7: Nemůžeme ho vypustit do odpadu, abychom neznečišťovali životní prostředí, takže hledáme způsob, jak znovu použít ještě pořád poměrně potentní hnojivo.
5: Výsledky experimentu vědci vyhodnotí na podzim. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
2: Celkem 71 parkovacích míst přibude do září u krnovské nemocnice. Parkoviště naváže na to současné a povede až k chodníku mezi ulicemi IP Pavlova a Hořicova. Povrch parkoviště bude ze vsakovacích roštů a do otvorů město vysije trávu, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
8: Součástí stavby je vybudování chodníků a veřejného osvětlení. Příjezd na parkoviště zůstane zachován z ulice Maxima Gorkého. Tím ale navyšování parkovacích míst v této lokalitě nekončí. V další etapě chceme vybudovat 40 nových parkovacích míst podél ulic Hořicova a Svatopluka Čecha.
3: Sport.
2: Tenista prostějovského klubu Jiří Lehečka zahájil úspěšně travnatou část sezóny. Ve Stuttgartu dnes otočil duel s Australanem Jamesem Duckworthem a po vítězství 6-7, 6-4 a 7-6 postoupil do čtvrtfinále. V něm se čtvrtý nasazený hráč utká s turnajovou šestkou Tiafoem z USA.
3: Počasí.
2: Zítra čekáme na střední Moravě ráno jasno, během dne vývoj kupovité oblačnosti, na horách se může objevit i slabá přehánka. Během odpoledne a večera se má od západu zatahovat. Teploty 16 až 19 stupňů, v Jeseníkách kolem 12. Povane slabý, přechodně mírný, západní až severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pozor stále na D1 na kilometru 305 u Hrabůvky na Přerovsku ve směru na Brno. Stojí tam porouchané osobní auto.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

pěkně zdravíme a pro radost už pomalu, ale jistě hrajeme po 18. hodině a dnes vlastně po druhé, ovšem tedy poprvé z žánru lidovek, cymbálek, dechovek, juch, juch. Třeba pro vás, když vyberete na lince 221 555 444 a třeba hned ta první písnička, jedna taková husarská, husaři, jaronkovská, šulákovská a feleretí pro setěchy. Toho jsme žádného nedohledali. Barnabášů ovšem i v Olomouckém kraji klidně desítka, možná mladší zrozenci. No a těch Brunů, co přibývá, tak posledních 10-15 let. Bruno, to je ten nejčastější reprezentant z kalendářů, možná i toho vašeho znění. Tak tedy 221-555-444 a samozřejmě také SMS číslo 723 70 33 51.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: A teď už v hlavní úloze vy a ta vaše oblíbená nebo něčí, komu to pošleme 10 minut po 18. 11. června podvečer a den nakonec moc pěkný, jako malovaný, jarně, letně, někde zase na slunci docela krásný, teplý. Za chvilinku jsme u vás, kdo jste psali 723 70 33 51, ale máme tady dnes na úvod taky výběr jedné podvečerně večerní krásné písničky a taky vzkaz od pana Tonička. Dobrý den.
2: Dobrý podvečer. Srdečné pozdravení všem věrným posluchačům i rádiu Olomouc. Paní Evičko z Modřic, obdivuji vaši výdrž, kterou mě, stařečka, obdarováváte svými SMS-kami. Upřímně děkuji. Jak se říká, co Bůh činí, dobře činí. Zcela dávám k dispozici boží prozřetelnosti, co se má stát, stane se. Dovolím si pozdravovat i paní Miladu z Přáslavic a Lidu do Doubravice. Písnička je také určená i těm, jimž nikdo nezahraje. Toť vše od nemocného vdovce Antonína z Bedioště. Rozhlasu Olomouc, přeji vše dobré. A moc krát děkuji za písničku. Nasledanou.
1: Opětujeme také, samozřejmě také tak. To byl pan Antonín a už se těšíme třeba i na odpověď a na reakci. Dnesa nebo příště, to je jasná věc. Přijde. A za tu výdrž taky děkujeme. Teď ale také rádi pozdravíme od Břetíka ze Štítu, Marušku z Hrabišína i za Pletalovi v Rapotíně, Ludmilu v Jeseníku, Jarušku, Chalabovou v Javorníku, Břeťa Píska, Štíty. Rádi pošleme písničku, už je 11.6. zítra Antonie, Tonička, pak hned Antonín, tak dopředu všechno nejlepší a taky legitimně z toho čísla SMS-kového už hrajeme k zítřejší svátku, svátečku Toničce Kvapilové do domova seniorů Ludmírov. Všechno jen to dobré, krásné dny a krásný sváteční den paní Toničce a taky všem seniorům. To píše paní Anička, taky vás pěkně zdravíme. Těšíme se na přání Aničkám zase v červenci. No a teď ještě 11. červenový podvečer a krásná podvečerně večerní písnička podle výběru z Bedihoště taky určitě udělá radost babičce Jarce a dědovi Miloškovi. Moc je zdraví, Luky a Tonda.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc

0: podvečer v 18 hodin 16 minut všem posluchačům, posluchačkám a možná nějakým milkám od nás z Českého rozhlasu Olomouc 11.6. V počátku to vypadalo všelijak co do teplot, mračen a také nějakého toho slunce, ale odpoledne vyloženě krásné léto, tak ještě jednou dobrý večer a teď co by zástupkyně, čestná reprezentantka všech posluchačů, paní Liduška Olomouc, dobrý podvečer, vítejte.
1: Dobrý sluníčkový podvečer, pane Bořínku, já vám přeji všem do studia a prostě hodně, hodně zdravíčka. Písničku posílám za včerejší poděkování Leonce Hrozenové a Kájovi za krásnou písničku. Panu Jiřímu z Litovle přeji též krásný sluníčkový podvečer. Janičce a Jiřímu doroštění, Elišce z Václavova, Vládičkovi z Tovačova i s Kanárkama přeji také hodně zdravíčka, Jindřišce z Chropině, Věrušce Halouskové s Adámkem a všem posluchačům, které mám ráda, posílám tuhle písničku. I vám, pane Bořínku, mějte se moc krásně a též krásný večer. Na shledanou.
0: Tak děkujeme paní reprezentantce posluchačů za všechny další zbývající posluchače i za nás. A dál pokračujeme, reprezentuje taky paní Maruška z Prostějova. No to už je opravdu skoro podvědomá telepatie k těm fotbalovým zápasům. Tak pánové, budou sedět teď možná celé noci, brzká rána u přenosu z druhého konce světa. Tak reprezentujeme několik sportovně, ale zastupujeme další posluchače a hlavně všechny zdravíme. Tentokrát zase pan Tonda. Tentokrát ovšem Tonda z Olomouce pěkně zdraví, hlavně naši skvělou dcerunku Věrunku, kterou moc zdravíme s manželkou a děkujeme jí za to, jak je skvělá, skvěle se o nás stará a dnes naskok, když se stavila, tak přivezla také výborné báječné pohoštěníčko, osvěžující, krásné, báječné. No a ještě tu máme taky další reprezentantku, nikoli fotbalovou, ale posluchačskou, a to paní Marušku z Prostějova. Rádi z Prostějova od Marušky vyřizujeme pozdravení Haničce z Moravského Berouna. Jsem ráda, že se uzdravila a že jsem ji dneska slyšela. Moc děkuju všem, tedy dobré zdravíčko od Marušky z Prostějova.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Marek Hlavica vydal s kapelou Marek and the Celadons skvělou desku Výročí a říká, že prakticky hotových je dalších 5, jen najít vydavatele. Tu první s úspěchem představil v našem velkém studiu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Marek and the Celadons.
2: Kdyby snad mě nechtěl vážně, kdyby snad mě nechtěl vážně, vážně brát.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Už míříme a přepojujeme do Ludmírova. Pěkně zdravíme pana Miloslava. Dobrý podvečer.
4: Dobrý podvečer. Já bych chtěl, nebo vlastně my bychom chtěli jako manžel nechat zahrát naší tiskové mluvčí paní Mariusce Kvapilové, která se tak měla vždycky a všechny postará o to, aby nás bylo zahráno. Aby jsme věděli, že taky bychom měli něco slavit. Tak i my jí máme všechno nejlepší k svátku, hodně zdraví, požijí o požehnání a věřím, že to jí všechno přejou všichni z domova. Děkuji pěkně a shledanou.
3: Do Ludmírova, do domova pěkně zdravíme, to je to podstatné, jinak ty výpadky byly velikánské, tak snad budou vědět tam, kde mají. A my dáme vědět teď taky písničku i Mařenka, maločtě i Toničce a panu Miloslavovi krásně zahrajeme. A pak ještě zroštění pošleme písničku Věrušce s vnukem Adámkem, Zdeničce z Holubic, Josefovi a Jarušce z Malé Morávky, Aničce Jarkovi z Jindřichova Hradce, taky ale Lidušce a Věrušce z Olmouc a Jiřímu z Litovle písničku, tedy posílají zroštění Jana a Jiří. A ještě pěkná pozdravení vyřídíme. Už je to tady z Modřic od paní Evy pro Antonína z Bedihoště. Zlepšení zdravíčka a dík za milá slova. Myslím na vás krásné jarní a letní dny od Evy z Modřic u Brna.

0: vás zdravím, prosím, chtěla by Lika zahrát. Zítra má svátek Tonička Kvapilová z Ludmirova. Milá paní Toničko, svátku vám přeju všechno nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdraví, spokojenosti, radosti a dobrou náladu. To vám přeje Zdenka z Hrochova a pro radost nechá vám zahrát Manželům pod Pičilíkovým doroštění, Marušce do Kroměříže, Haníšce do Předmostí, Jendovi do Štětovi, Věrce Halouskové do Bílovi a Líběnce do Lutina. Díky vám, pane Božku, mějte se hezky a zase někdy nashledanou.
1: Taky moc děkujeme za všechny. No a určitě úplně všichni budou potěšeni za pozdravení. Tak v pořadí v této dvojici jako první na řadě přáníčko od, pozor, paní Věrušky Halouskové i s Adámkem, kterému ale taky bude patřit a budeme adresovat speciální pozdravy. Takže zahrajeme pěkně, pěkně z této zprávy milým přátelům Janičce, Jiřímu Pospíšilíkovým, také Lidunce Loničkové, Evičce z Modřic u Brna, Zdeníčce Pavelčíkové, panu Františkovi od Brna a Břetíkovi Pískovi ze Štítů všem pohodový večer. Stále zdravíčko všem z lásky k bližnímu přeje ze srdce Věrka Halousková s hodným Adámkem, který udělal zdárně zkoušky, které mu srdečně, tedy za které mu srdečně blahopřeje celá rodinka a my taky. No a pak hned ta sousední zpráva, ovšem po pár minutkách od Marušky z Kroměříže, pozdravení krásná, stejně jako ta Kroměříž, a to všem posluchačům pro dobrou náladu písnička Věrušce Halouskové s Adámkem, Lidušce do Olomouce, Zdeníčce do Uničova, Jiřímu do Litovle a taky Františkovi od Brna. Pěkně zdraví, Maruška Kroměříž.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu.

0: pěkně nám zahraje Český rozhlas Olomouc zesela jásavé trumpetky, teda ty krásně teď polechtají a probudí úplně každého v 18.36. No ale opatrně pro všechny, nejenom pány, kteří pak potřebují být v noci čupr na českou fotbalovou reprezentaci. Teď jsme čupr na stražení a krásně posloucháme, co pak zazní z Malé Morávky od pana Pepíka. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, Malé Morávky, vás zdravím, pane redaktore, a všechny zdravím kamarády moje, známé, a chtěl bych tuto písničku poslat manželům pod pišelkovým doroštění, protože od mého kamaráda a dlouholetého Jožku Šmoukáře z Moraběnky, z Brna, od Brna, je to můj kamarád, a já bych chtěl je potěšit nejenom babouky, ale i nějakou rychovku z Jižní Moravy. A dále bych chtěl zahrát mojí manželce a paní Aničce z Budova, a všem, kdo mě znají trošku, tak nebo neznají, to nevadí. A hlavně vám přeju všechno nejlepší, pane rektore, a vydržte to. Vydržte to do konce. A co vám daří? A držte nám pěstí všem klukům dneska.
0: No tak pořádně, ano, ano, ano. Ale nebuďte děvčata zase za nějakým pokřikováním, fanděním. Tak jako v duchu, no podle doby, podle noční doby. Tak od sousedu to určitě, ale dneska zaznívat bude v panelácích a jiných krásně propojených místech. Písničkou prosím potěšte jednak Jarinka, kterého zdraví jeho Jarunka, a taky našeho dědu Miloška, kterého zdravíme všichni z celé rodinky u příležitosti jeho krásného půlkulatého výročí a těšíme se na víkendové setkání. Rádi vyřizujeme, všechno dobré přejeme. A pak ještě všechno krásné od švagrové a hlavně moc příjemné odpoledne Nechci užijou v Babicích. Ano, písnička posílána do Babickopickovým. Příjemné odpoledne, švagrová. No a ještě od přátel z Uničova pozdravení míří ze stejných směrů Zdeničce do Pískova. Příjemné odpoledne u dobré kávy. Přátelé.

0: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
1: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
0: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné Četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
2: Dvoustý koncert série živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandyho Noska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Pokračování chvilinku před 7:45 v podvečer. A vítáme paní Lidušku. Hezký podvečer i vám.
5: Krásný podvečer taky vám přeju, pane Bořečku, do Českého rozhlasu Olomouc do Bravice a chtěla bych dnes poslat písničku s poděkováním panu Toničkovi Pospíšilovi z Bedihoště a také mu ji posílám k nastávajícímu k svátku sobotnímu. Tak mu přeji všechno nejlepší, hlavně pevný zdraví, který potřebuje, hodně štěstí, lásky, spokojenosti a ještě hodně pěkný dlouhý život. A tak děkuju mu taky za všechno a taky ji posílám paní Božence Dubové ze Šumvaldu, Zdeňce Pavelčíkové z Uničova a paní Liběnce Dvořákové z Lutina. Ju posílám její oblíbenou písničku za včerejší písničku na oplátku. A Božičko, písnička je také pro vás. A ještě také znova já posílám a omlouvám se, já jsem to popletla v pondělí do Moravičan na té oslavě tu balu Třesedmičke, 777 let výročí Moravičan a dne mikroregiono Mohelnice. Tak se ještě jednou omlouvám, já jsem řekla 770, pak jsem si to ovědomila. Takže ještě jednou všem velké díky, kteří se tam všetci zúčastnili a o všechno se postarali. A Božečko také posílám všem přátelům a posluchačům a také vám hlavně. Děkuju. Mějte se krásně pěkně a hodně zdravíčka.
4: Tak ještě jednou krásné, šťastné 3 sedmičky a ještě jednou pro jistotu. Ode dneška, od 21. oficiálně první zápasy ve skupinách na mistrovství světa ve fotbale a zítra 4:00 Jižní Korea Česko. To bude noc, to bude ráno. Ale teď ještě krásný podvečer, ten 11. červnový v 18:46. To je čas pro písničku a taky pro pozdravení pro miláčka Jarouška, kterého zdraví jeho děvčátka, tedy malá Mia a velká Verča. Pošleme moc rádi písničku také pro kamaráda Miloška Pořízka do domova důchodců Pohoda ve Chválkovicích, na tu 14. na Pavilonce, do pokoje, ať má hodně zdravíčka, štěstí, sil cvičit. Hodně moc mu to přeje a moc zdraví Helenka Zamykalová. Za hora, z kopce, z Nové ulice. Pozdravení ještě prosím pošlete taky pracantům, kteří nám dneska moc pomohli a které zveme už na večerní papáníčko. Takže z kuchyně zase zdraví děvčata a zdravíme dědu a dva strejdy. A posíláme podvečerní valašku a holuběnku.

0: Lubinka podvečerní z Valašsku. A co na to teď v 18.50, pan Jiřík, dobrý podvečer.
1: Hezký podvečer, pane Bořečku, volný do Českého rozhlasku Olomouc, písnička i pro vás, zároveň mám přeji hodně zdravíčka. Dále bych písničku poslal celému kolektivu Českému rozhlasku Olomouc a všem vám ze srdce moc děkuji za každodenní vysílání Českého rozhlasku Olomouc. Tak bych to poslal všem posluchačům a posluchačkám, kteří poslouchají u Českého rozhlasku Olomouc. Zároveň přeju všem hodně zdravíčka, dále bych to poslal v hromadné dopravě, do autobusu, do tramvaje, potom městské a státní policii, zdravotní, záchranné službě, která se o nás moc hezky dobře stará, a prosím pro všechny, kterým nikdo nezahraje. Pane redaktore i moderátore, pane Bořečku Volný, moc krát vám děkuji a přeju vám krásnou cestu domů.
0: Pěkně děkujeme za všechny a ještě za všechny SMSky také přišedčí do schránky Českého rozhlasu Olomouc. Ještě máme moc pozdravovat dědu Jardu u příležitosti toho krásného výročí, že se taky těšíme z druhého konce. Posloucháme vás v Čechách přes internet, tak také moc pěkně zdravíme na Moravu a do naší domoviny taky pěkně zdravíme. Ano, ano, písnička určitě udělá radost taky panu Antonínovi z Moravské Třebové, ať vždycky poslouchá v tento čas nejlepší pořad dne a bude hned dobrá nálada, žádné smotky. Je nás moc, kteří to tak děláme a moc za to děkujeme. Věrná posluchačka Dana od Zábřeha, neřekl bych to líp, moc pěkně zdravíme, krásný večer paní Danušce a určitě i panu Toničkovi a dalším. No a ještě krásná pozdravení a přání všeho dobrého pro Věrušku Halouskovou jako opětování, přání hodně zdravíčka a gratulace Adámkovi k úspěšným zkouškám od Brna z Modřic ještě od paní Evky. A pozdravení ještě krásně posíláme, vysíláme do vysílání Českého rozhlasu Olomouc taky pro Davidka, Miloška a taky pro naše chlapy, ať si užijou pořádně, ale ideálně i potichoučku pro všechny, kdo musí do práce. Ty přenosy z druhé části světa, tedy z mistrovství světa mundialu.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Přerovský soud se zabývá případem krádeže kabelů z železničního koridoru. Stavební firma musí opravit nedávno položený asfaltový povrch u tržnice v Olomouci. Koetín investuje miliony korun do květinové výzdoby centra. Zítra bude oblačno a teploty do 19 stupňů. Pěkný večer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Senát okresního soudu v Přerově dnes otevřel případ tří mužů obžalovaných z listopadové krádeže kabelů na železnici u Jezernice na Přerovsku. Po koridorové trati kvůli tomu nemohli dočasně jezdit vlaky. Dva dopravci a správa železnic škodu vyčíslili na zhruba 2,5 milionu korun. Muže i s kabely v kufru auta nedaleko od místa činu zadržela policejní hlídka. Obžalovaní se k činu přiznali. Jednání bude pokračovat 2. července, říká soudce Jan Rektor.
2: V dnešním termínu hlavního líčení bylo provedeno dokazování výslechem obžalovaných, výslechem svědka a listinnými důkazy. Hlavní líčení bylo odročeno za účelem provedení dalších důkazů výslechem dalších svědků.
0: Nový asfaltový povrch v části bývalého autobusového nádraží v Olomouci je nerovný a jsou v něm důlky. Stavební firma ho v rámci reklamace opraví na vlastní náklady, říká mluvčí radnice Lenka Jedličková.
3: V tuto chvíli s firmou jednáme o termínu opravy. Položený povrch asfaltu vykazující vady se musí vyfrézovat a položit znovu asfaltové vrstvy. Veškeré náklady na opravu jdou za zhotovitelem stavby.
0: V centru Koetína vznikají relaxační zóny s květinovou výzdobou. Město do nich investuje 10 milionů korun. Zájemci je najdou nejen na Masarykově náměstí, ale taky na Komenského náměstí a náměstí Míru. Více nezávislý starosta Leoš Ptáček.
4: 7 pyramid, tuším 22 takových velikých květináčů na sloupech veřejného osvětlení. No a kromě toho, tady máme přes 20 takových konstrukcí. Budeme vysazovat popínavé rostliny, které rozhodně ne prvním rokem, ale třeba už druhým, třetím tady vytvoří takový nádherný dominantní prvky.
1: Sport.
0: Za necelé 2 hodiny začne 23. mistrovství světa ve fotbale. Poprvé v historii ho společně pořádají 3 země. Většina utkání, včetně finále, se odehraje ve Spojených státech, další v Kanadě a turnaj startuje v Mexiku utkáním domácích s Jihoafrickou republikou. Česká republika hraje první zápas od 4 hodin ráno našeho času v Guadalajaře s Jižní Koreou.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě. Ráno jasno, během dne vývoj kupovité oblačnosti, hlavně na horách, se může objevit i slabá přehánka. Během odpoledne a večera se má od západu zatahovat. Teploty 16 až 19 stupňů, v Jeseníkách 10 až 14 stupňů Celsia. Povane slabý, přechodně mírný, západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Rájci na Šumpersku jsou teď uzavřené páteřní cesty, a to z důvodu finálních úprav po stavbě kanalizace. Počítejte s objížďkou až do 23. června.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Jak bludný Holanďan zpíval trochu symbolicky Karel Gott v písničce Jindřicha Brabce a Petra Rady. Natáčela se na konci října 68. a Václav Hybš řídil doprovodný orchestr Karla Krautgartnera, který ještě nesl jméno svého dirigenta, ale ten už byl po vpádu vojsk v emigraci. U 15. dílu pořadu Roky, desky a hity Karla Gotta vás na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vítá Jirka Matějů. Dnes se singlovými nahrávkami přelomu let 1968 a 69. Jako další si pustíme Prázdný dům, převzatou píseň od Solomona Kinga, kterou později v 70. letech naspíval i Elvis Presley. Český text napsal Jiří Štajdl a nebude to dnes poslední setkání s Čápy.

déšť. Kdyby nepadal déšť je další písnička, kterou si Karel Gott našel ve Francii, kde s ní na začátku své kariéry slavil velký úspěch zpěvák Michel Figé. Na chvíli teď v 15. díle pořadu Roky desky a hity Karla Gotta opustíme singlové nahrávky a pustíme si jednu polozapomenutou písničku, která vznikla pro televizní recitál Čas slunce a růží. Jan Němec byl skvělý režisér a s Karlem natáčel i jeho cestu na Eurovizi. Tentokrát se ale vše muselo zvládnout na Slovensku ve volných chvílích během turné. Vzniklo vlastně z dnešního pohledu několik videoklipů a zpěvák si natáčení v zajímavých exteriérech evidentně užíval, třeba ležérně opřen o starou hradní stěnu nad hlubokou propastí. Hodně zajímavé bylo i zpracování písničky Červená rakev s textem tehdejší Němcovy partnerky Ester Krumbachové. A věřte nebo ne, od prvních tónů zpívá Karel Gott.

Na slavné Broadway našel Karel Gott v muzikálu Man of La Mancha slavnou árii Dulcinea, kterou do češtiny přetextoval Jan Schneider. Jsme v roce 1969, kdy Suprafon cítil, že je nejvyšší čas vydat nejoblíbenějšímu zpěvákovi čtvrtou velkou desku. Dostaneme se k ní příště. A celkem logicky se vybíralo z úspěšných singlových nahrávek. Hitů bylo dost, Karel měl spoustu práce v zahraničí a tak šlo o nejsnadnější cestu, jak uspokojit domácí poptávku. Jeden velký hit ale na desku nesměl, byť s ním Karel získal bronzovou bratislavskou liru 1969. Na singlu se sice objevil, ale rychle byl stažen a Gottovi bylo důrazně doporučeno, aby ho nespíval. Tak dokonale vystihoval tehdejší atmosféru. Hudba Jaromír Klempíř, text Jiří Štajdl, Hej, páni končelé.

I po téměř 60 letech z toho mrazí a jen mimoděk si člověk uvědomí, jak nadčasová písnička to vlastně je. Hej páni Končelé nás přivedla už k závěru 15. dílu pořadu Roky, desky a hity Karla Gotta. Příště na vás čeká první vinylová strana 4. alba a také se už co nevidět můžete těšit na to, že kromě poslechu budete moci vyhrávat i knihu Má cesta za štěstím s osobním věnováním Ivany Gottové. Dnes se rozloučíme už druhým textem Jiřího Štajdla, ve kterém najdete čápy. Tentokrát se navíc dostali i do názvu. Čápy už nemají stání.

over.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Dobrý večer, lačerate šukaršu něben. V dnešním pořadu vás pozveme na audioprocházky v Hradci Králové. Věnovat se budeme také knize Jiřího Smlsala Holokaust a majetková perzekuce Romů v protektorátu Čechy a Morava, která vyšla v roce 2024. Publikace se zabývá rasovou perzekucí Romů a Sintů na území protektorátu Čechy a Morava během druhé světové války.

0: To byla kapela Duo Band Kladno a s vámi je Oruma Bakeren. Pěkný večer. Kniha Jiřího Smlsala, Holokaust a majetková perzekuce Romů v protektorátu Čechy a Morava, vydaná v roce 2024, se věnuje průběhu rasové perzekuce Romů a Sintů na území protektorátu Čechy a Morava během druhé světové války. Přibližuje fungování tzv. Cikánských táborů v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu. Také transporty do vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau i systematické zabavování majetku romských rodin. Více o knize a jejich hlavních tématech nám poví autor Jiří Smlsal.
1: Kniha je založena na bádání v archivech. Ten samotný výzkum trval přibližně 2 roky. A zaměřoval jsem se jak na archivy nacistických bezpečnostních složek, tak řekněme na nižší úroveň, na úroveň okresních úřadů, místních četnických stanic nebo místních obcí. A důležitým zdrojem pro mě ovšem byly také pamětnická svědectví romských přeživších. A měl jsem dokonce možnost studovat i ještě nepublikovaný rukopis paní Boženy Flajgerové Návrat nežádoucí, který je uložen ve sbírkách Muzea romské kultury.
0: S prvním zabavováním majetku se Romové setkali už v roce 1942. Ještě před odjezdem do koncentračních táborů v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu jim byl zabaven veškerý osobní majetek, včetně cenností a dalších věcí.
1: V těchto koncentračních táborech jim při vstupu bylo zabaveno i to málo, co si sebou mohli vzít. Máme záznamy o finanční hotovosti, o vkladních knížkách, o špercích, ale třeba i také v některých případech o celých obytných vozech s koňmi.
0: Podobný osud čekal také Romy, kteří byli přibližně o rok později deportováni do polské Osvětimi.
1: Většina byla zatčena přímo ve svých domovech, museli za sebou zanechat celé své domy se vším vybavením, s nábytkem, s celoživotními úsporami i například se svým nářadím nebo domácími zvířaty. A tyto domy a pozemky pak byly prodány ve veřejných dražbách. Protektorátní četníci ty domy zajistili a ve spolupráci se starosty těch příslušných obcí je vydražili. Výtěžek připadl nacistickému aparátu.
0: Korupce se nevyhnula ani některým protektorátním policistům, kteří Romům za peníze poskytovali varování a možnost vyhnout se zatčení. Romové si tak často chtěli uchránit život svůj i svých dětí. Přesto byli nakonec deportováni.
1: Ale na tomhle majetku se také obohatili neromští sousedé, kteří tak za velmi levnou cenu získali například celé domy. Taková svoboda stála většinou vše, co Romové a Sintové měli, a ani pak ten příslib vykoupení nebyl jistý. A skutečně se stávalo, že někteří členové protektorátní policie vyírali Romy nebo jim slibovali možnost vynětí z transportu, jenom aby se obohatili na jejich majetku, a stejně potom byli internováni v koncentračních táborech.
0: A pokud se někomu podařilo přežít, vyhráno zdaleka neměl.
1: Přicházeli domů a tam nenašli ani své příbuzné a přátele, kteří byli z velké části zavražděni a nikdy se nevrátili, ale často na místě nenašli ani své původní domovy, protože domy Romů byly zbořeny a rozebrány sousedy na stavební materiál, případně v nich bydleli úplně jiní lidé, a přeživší Romové tak neměli vlastně žádné prostředky k tomu, aby začali nový život. Často už byli na prosté chudobě, museli spát v nějakých improvizovaných přístřežcích, ale také šlo o jistý přetrvající druh ponížení a bezpráví, protože se namísto pomoci setkávali v mnoha případech spíš s odmítáním. Majetky jim nebyly vráceny, i když v mnoha případech velmi dobře věděli, kdo se na jejich utrpení obohatil.
0: Autor knihy Holokaust a majetková perzekuce Romů v protektorátu Čechy a Morava Jiří Smlsal se domnívá, že z úředního hlediska je toto téma téměř vyčerpáno. Úplnější obraz by podle něj mohl přinést pohled samotných romských rodin a jejich paměť uchovávána v rodinných vzpomínkách.

0: Hezký poslech všem, kteří nás posloucháte doma, v autě a nebo daleko od svých blízkých. Romská témata, která rezonují současnou společností, otevřou audioprocházky v Hradci Králové. Ojedinělý projekt, při kterém návštěvníci se sluchátky projdou centrem města, se uskuteční od 20. do 24. června. Audioprocházky vznikly ve spolupráci s Českým rozhlasem a premiéru budou mít na Malém náměstí. Nabídnou pohled na témata, o kterých se často nemluví. Redaktor Karel Sladký natáčel s autory projektu Vojtěchem Bártou a Tobiasem Nevřivou. V úvodu zazní krátká ukázka ze čtení spisovatelky Květy Podhradské, která je také součástí audionahrávek.
1: I marnič na duká. Super!

0: nás u Romů má stáří svoje místo. Starší lidé zůstávají doma mezi svýma. Neodkládají se nikam stranou. Když člověk odejde, tak tím to nekončí. Lidi chodí, sedí spolu, povídají si, vzpomínají a smějí se veselým historkám o tom, kdo s ním co zažil.
1: Chystáme audioprocházku, která vzniká se skupinou 6 seniorů a pro seniory, nejenom tedy pro ně, ale i pro další návštěvníky a návštěvnice. A hnedka v začátku našeho zkušebního procesu jsme měli v hlavě, že Český rozhlas by byl skvělým partnerem pro takovýhle projekt a jsme moc rádi, že se to podařilo a že můžeme na tom spolupracovat.
2: Co si pod tím audioprocházka představit?
3: Divadlo, který ale jde lidem z části do sluchátek a k tomu se kolem nich dějí různé obrazy, které nějakým způsobem se spojují anebo naopak jdou trošku proti té zvukové stopě, tedy nejenom hlasům, ale i různým zvukům a hudbě.
1: A my jsme se to rozhodli pojmout jako rozhlasové gala vysílání ve veřejném prostoru.
2: Čili budu na Malém náměstí, jsou tam sluchátka.
1: Ano, moderátorem našeho pořadu bude brněnský herec Cyril Drozda, který bude diváky provázet celým tím pořadem, který bude komponovaný jak z monologů a textů, které připravujeme, ale taky z živých rozhovorů a vstupů, který se budou dít přímo na tom místě.
3: Otevří diskuzi, a to často i o věcech, o kterých se prostě víc mlčí, než by muselo.
2: Kdy bude premiéra?
1: Premiéra je naplánovaná na 20. června od 17.30 na Malém náměstí a můžete se těšit na putování, které půjde různými ulicemi a zákoutími centra v Hradci Králové.
2: A pak budou ještě reprízy?
1: A reprízy budou pokračovat 21., 22., 23. a 24. června vždycky od 17.30 na Malém náměstí.
3: Ano, tam to začíná. Projdeme vlastně tím největším centrem Hradce Králové. Centrem, které je nádherné, ale kde zároveň taky třeba hodně parkují auta, kde třeba někdy je možná málo zeleně, nebo jsou různé problémy, které třeba právě i staré lidi a nejenom je, můžou třeba trápit.
0: Emomeli na labo, ojilo.

Děkuji, že jste dnes byli s námi. Mangal tu menke bud bacht, zor tes hastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Češi podceňují zdravotní rizika v exotických destinacích, ukázal to průzkum. Střelmistři dnes v lomu ČSA na Mostecku odstřelili část největšího důlního velkostroje v Česku. Zítra čekáme převážně oblačno až zataženo, v Čechách místy déšť, teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Češi před cestou do zahraničí podceňují prevenci exotických onemocnění. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Jen 7% cestovatelů se před odjezdem poradí s lékařem. Každá pátá cesta Čechů přitom vede do Asie nebo Afriky. Pokračuje přednosta kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny fakultní nemocnice Motol Milan Trojánek.
2: Zanzibar začíná být považován českými cestovateli za nové Chorvatsko. A problém je ale, že si neuvědomují, jaká rizika tam jsou. My máme celou řadu importovaných případů malárie i poměrně velmi těžce probíhající a setkáváme se pravidelně s tím, že cestovní kanceláře uvádí, že tam to riziko není.
0: Úředníci magistrátu, pracovníci škol, zástupci nemocnic a záchranáři se dnes v Olomouci zapojili do cvičení, které mělo prověřit jejich připravenost na dlouhodobý výpadek dodávek elektřiny. Týkalo se mimo jiné funkčnosti náhradních zdrojů energie, říká mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová.
3: Tak prověřit funkčnost všech těch náhradních zdrojů, protože nejenom my jako hasiči, ale samozřejmě i ostatní instituce mají nějaké náhradní zdroje, takže to, jakým způsobem fungují, a samozřejmě komunikace mezi těmi jednotlivými štáby. My už jsme teď na jiné úrovni, než jsme třeba byli při povodních, protože právě to nám ukázalo ty problémy. A tím, že ty problémy jsme schopni identifikovat, tak jsme taky schopni odstranit.
0: V lomu ČSA na Mostecku dnes odstřelili dvě části největšího důlního velkostroje v Česku. Jedná se o montážní jeřáb a korečkový vodič. Na řízený odstřel střelmistři použili téměř 5 kilogramů trhaviny Semtex. Společnost Kovo Demont bude zbytek stroje rozebírat do příštího roku.
4: Semtex Razor se to jmenuje a je to nálož, která přeřezává. Je tam měděná vložka, která se tím výbuchem rozstaví a vlastně jakýkoliv kov to přeřízne během několika tisícin vteřiny.
5: Přibližuje střelmistr Petr Mikula z firmy Kovo Demont. Technický ředitel z firmy Seven Petr Procházka popisuje, co se se strojem bude dít dál.
6: Postupně se bude rozebírat ze zadní a střední části, tak aby pořád ta osa toho stroje byla v centru. No a postupně se bude rozřezávat na jednotlivé kusy, ty se budou odvážet do šrotu.
5: Z lomu ČSA na Mostecku Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
0: Basketbalisté Nymburka porazili Pardubice 92-71 a vedou ve finále nad Pardubicemi 3-2 na zápasy. O svém 21. titulu z 22 finálových účastí mohou rozhodnout v sobotu večer. Hrát se bude opět ve východních Čechách.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 20, na horách většinou kolem 9.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy jeďte obezřetně za sjezdem na Rudnou, na 4. kilometru za pravotočivou zatáčkou je blokovaný levý pruh. Hasiči tam zasahují po srážce dvou osobních aut, kolona zatím jen kratší, hlavně se brzdí a vybočuje do pravého pruhu na mokré vozovce po dešti. Tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Herečka známá třeba ze seriálu Anatomie života, je také kurátorkou projektu Terapie s dílením. Její tvorba zahrnuje film, fotografie, videoinstalace, často s tématy partnerských a rodičovských vztahů. Na Karlovarském festivalu bude mít letos režijní debut. Ester Geislerová je naším hostem, vítám vás, dobrý den.
8: Děkuju, dobrý den, potvrzuji, jsem tady, ano.
1: Alex a host.

0: Hostem Alex a host je dnes herečka a také kurátorka projektu Terapie sdílením Ester Geislerová. Ester, je vizuální tvorba pro vás stále, řekněme, zásadní způsob vyjádření a pomáhá vám osobně?
1: Mm-hmm. Vizuální tvorba je hodně jako široký pojem, ale určitě do toho spadá všechno, co mě napadá a mám nějaký jako silný potřeby tvořit a pak to sdílet s dalšími lidmi. Takže asi určitě. Ještě mě to neomrzelo a pořád se mě to drží.
0: Máte někdy přetlak jako v hlavě, že musíte teď to udělat, jinak vám prostě praskne hlava?
1: Docela jo. Vlastně s tím tátou je to něco, co mě právě nepustilo jako dlouhý léta. Myslím si, že prostě nějaký první vize jsem měla jako asi 3 roky po tom, co zemřel. Táta zemřel vlastně v roce 2009 a z nějakého takového stesku jsem si začala prohlížet fotky, které fotil v Japonsku, které mi přišly jako neuvěřitelně zajímavý a krásný a hlavně objevený, protože náš táta byl velice skromný a nikdy se ničem nechlubil a ty fotky moc neukazoval, takže ve sklepě ležely tady ty krásné fotky, které mě inspirovaly k tomu, že jsem si říkala, nejdřív bylo by fajn ho představit nejen jako japonologa a kaligrafa, ale nově i jako fotografa, což se vlastně podařilo v DOXu na výstavě. Ale ty fotky ve mně začaly vytvářet takový jako obrazy, takový jako videa, takový jako úryvky prostě nějakého jako nenatočeného filmu a taková jako touha ho nějak vynést na světlo a nějak ho doplnit o všechno zajímavé, co byl.
0: Takže jste připravila výstavu, udělala knihu a teď chystáte tedy film, který poprvé spatří světlo světa v Karlových Varech.
1: Tak a to všechno ruku v ruce vlastně s naší rodinou a taky s Aňou a s pomocí kurátora Petra Holího, vlastně táty studenta, japonologa, který žije v Japonsku. Nebyla jsem na to úplně sama a měli jsme vlastně hodně velký štěstí jako na lidi a úžasný DOX jako Centrum současného umění, kde vlastně pomohli toho tátu takhle jako, já tomu říkám, vynést na světlo a je to taková trilogie, no, která se vlastně tak hezky jakoby povedla, že to na sebe navazuje a mám velkou radost, že ten film vlastně už v létě půjde do kin.
0: A byla, nebo kolik témat jste právě díky tomu pátrání v archivu otevřela, kolik otázek se naskytlo a asi i smutek, že už se nemáte koho na to zeptat.
1: No, těch témat jako se objevilo spoustu a bohužel ne všechny se do filmu vešly, ale držela jsem se nějakých těch hlavních. Jako pro mě bylo důležitý opečovat vlastně tu tátovu tvorbu. Něco se o ní dozvědět, jako proč to dělal, co ho na tom tak fascinovalo a jak se to stalo, že vlastně člověk, který se narodil vlastně ve středu Evropy, se naučil tak dobře japonsky, že Japonci nepoznali po telefonu, že není Japonec. Jak to, že prostě to Japonsko, jeho vnitřní Japonsko bylo tak mocný a tak silný a vyvinulo se tady vlastně jakoby během 70. 80. let, kdy ještě vlastně nebyly jako moc jako dostupný, prostě třeba nějaký jako překládat, jako dokonce nebyly ani slovníky jakoby v té době, že existovaly vlastně jako japonsko-německý nebo anglicko-německý a tak dále a tak dále. Vlastně spoustu zajímavých takových okolností, které mě připadaly jako zajímavý zaznamená, takže jsem se soustředila na tu práci, na tu japonologii, na tu kaligrafii, ale ruku v ruce s tím jde vlastně to moje pátrání, že já jsem takový most mezi tím divákem a tátou a je to točený vlastně jakoby přeze mě. Já jsem tak nějak asi si myslím, že jsem trošku zvyklá z terapie sdílením, že dělám takový most mezi Honzou Vojtkem, odborníkem na vztahy a vlastně jako divákama a jejich otázkama, jejich potřebama se ptát, takže někdy jdu jakoby přes sebe a tohle to vlastně dělám jakoby i s tím tátou a s tím dokumentem, takže se tam dotýkáme i takových jakoby rodinných věcí, protože je to součástí jeho. Je to součástí jeho, jsou i nějaký jeho démoni, nějaký jeho křehkosti a je to právě zajímavý, jak ten talent je jako vyvážený nějakýma jeho vnitřníma bolestma, které jsme se tam jako dotkli.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s Ester Geislerovou, kterou letos čeká na Karlovarském filmovém festivalu režijní debut nazvaný Dvě deci tuše. Snímek je portrétem vašeho tatínka Petra Geislera, japanologa, pedagoga, také kaligrafa. Vy jste už v minulém vstupu vlastně sama položila takovou otázku, proč muž žijící ve střední Evropě se naučil japonsky tak dobře, že to ani samotní rodinní Japonci nepoznali. Jak jste si na to odpověděla?
1: Tak já jsem zpovídala spoustu lidí z jeho okolí, ale vlastně ono vám to pak jakoby hodí nějaké jako všechny tyhle ty střípky, jak já tomu říkám, vlastně vám hodí nějaký jakoby obrázek. Tam je zajímavý to, že vlastně táta měl hudební sluch, takže on hrál vlastně, on byl i multiinstrumentalista, on mohl hrát na cokoliv si umanul. On hrál na piano, na trubku, na flétnu, na klarinet. A takhle si vlastně vykládám to, že byl tak strašně dobrý v té japonštině. Třeba jeho spolužáci mi říkali, že na něj trošku žárlili v prvním ročníku, protože oni třeba, jeden z nich strávil v Japonsku rok, jeho druhá spolužačka 2 roky a prostě tam přišel najednou prostě Geisler jako do třídy a neměl žádný přízvuk, tak byli na něj trošku naštvaný, ale táty, maminka byla herečka, vlastně babička Rožika Lisenková, později Geislerová, tak ona byla herečka, takže táta si myslím, že byl trošku taky jako takový, jako měl v sobě nějaký jakoby herecký jako talent a prostě to nějak jako slyšel, a uměl to dobře pak reprodukovat.
0: Pokoušela jste se o to někdy naučit japonsky?
1: To bych si netroufala, protože od táty vím, že to opravdu trvá jako roky a je to minimálně 2500 znaků a ideálně 5000 znaků, který člověk jakoby musí znát a umět. Ale v covidu, během covidu, nebo vlastně před začátkem covidu jsem se začala scházet s jednou učitelkou japonštiny. Chtěla jsem jenom aspoň trochu jako nasát ten jazyk, nebo spíš ten systém, jakým funguje. Takže jsme měli pár lekcí, pak začal covid a paní učitelka se bála se mnou stýkat s rouškou i bez a online to nefungovalo. Prostě online to nešlo. Je to fakt jako, pro mě to bylo jako složitý, ale je krásný do toho prostoupit.
0: Co si vybavíte, nebo co se vám vybaví, když se řekne táta?
1: Když se řekne táta, tak mi naskočí prostě takovej to dětský vnímání, jako ten obrázek, jak je člověk jako naučený kreslit, jako kudrnatý vlásky, brejličky, fousky, kravatka, tak jak jsem ho kreslila, jako když jsem byla malá. A právě tam pak vznikla nějaká jakoby touha vlastně ho začít spíš vnímat jako dospělejma očima, protože jsme se minuli trošku životně, že vlastně já jsem byla jako moc malá, když odešel jakoby od nás a potom moc zaneprázněná, protože jsem, mě bylo 25, měla jsem prostě malý děti, chodila jsem na avu, měla jsem prostě svoje starosti, když vlastně táta zemřel, takže já jsem neměla jako takový to připraveno na to ptát se na ty otázky, které bych potřebovala a taky táta zemřel vlastně, vlastně mladý, 3 dny před svýma 60, tak a nikdo jsme to jako moc nečekali, protože přestože prostě pil, tak vždycky se ze všeho tak nějak jako vylízel, takže jsme nějak jako mysleli, že tady prostě bude s náma dál a že třeba to nějak jako nastane, jo. Takže takhle.
0: Že jednou přijde ten čas se
1: no, zeptat. Právě, no.
0: A už na to čas zkrátka nebyl. Ester Geislerová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je Ester Geislerová, herečka a také hlavní tvář projektu Terapie sdílením, která pomáhá se vypořádat s komunikačními problémy. Kdy vás napadlo vytvořit takový projekt a pramenilo to z toho, že třeba vy sama jste měla nějaké problémy v komunikaci?
1: To je dlouhý příběh, ale zkusím ho zkrátit. Vlastně kdysi dávno, v roce 2017-18, jsme s mojí kamarádkou a návrhářkou Josefínou Bakošovou udělali takovou kolekci trik se vztahovýma větama. A byly tam prostě takový ty notoricky známý věty, jako, nebo takový jako ambivalentní, jo? Třeba musím ti něco říct. A vy tam můžete jako buď to zatím slyšet, že buď to se děje něco vážného, anebo i něco pozitivního. Nebo třeba nepoznávám se. A může to být jak rozchodová věta, nebo nějaký důvod k rozchodu, ale zároveň to může být ano. I cokoliv jiného. No a tuhle tu kolekci jsme začali dávat na Instagram a já jsem do tiskové zprávy napsala, že mě k tomu inspiroval prostě rozchod naší společné kamarádky, bla bla bla, a lidi začali sami od sebe posílat vlastně print screeny svých intimních chatů, rozhovorů a SMSek. A ten Instagram Ester a Josefína, který měl na začátku prostě nějakých 1000 sledujících, tak jako bopnal, až vlastně přerostl i tu značku módní, kterou jsme měli, a já jsem začala s tím materiálem, s těma SMS-kama pracovat vlastně konceptuálně, takže vznikly různý další jakoby formy terapie sdílení, ať už to byly prostě knížky, které jsme ještě dělali s Josefínou, pak podcast, audioseriál, webseriál a tak dále a tak dále. A pak, když jich bylo vlastně hodně, tak a pod těma SMS-kama se začaly tak jako rojit takové jako otázky na ty vztahy, tak jsem chtěla těm divákům dát nějaký jako, nebo sledujícím nějaký přemostění od nějakého odborníka, a tak jsem si našla Honzu Vojtka. Tak jsem si našla Honzu Vojtka na internetu, oslovila jsem ho, poprosila jsem ho, jestli nechce se mnou prostě udělat přednášku o vztazích a komunikaci, kde by nějakou roli hrály ty SMSky, ale kdyby byl i ten jeho odborný vhled jako na vztahy a komunikaci a online komunikaci a co vlastně ta online komunikace v dnešní době dělá s našima vztahama a s našima životama. A naštěstí řekl ano, a už vlastně od roku 2019 máme pravidelnou přednášku terapie sdílením live, kam se pak vlastně přidala i terapie sdílením reset, která je i o nějakém jako digitálním detoxu. A takhle to vlastně vzniklo a teďka chystáme třetí přednášku, která se jmenuje terapie sdílením hardcore a bude vlastně o sexualitě. O sexualitě a o tom, o nějakých mýtech, které se k ní vážou, a o nějakých nových formách vztahovosti. A premiéru by měla mít na podzim v říjnu, takže se to furt vyvíjí a vždycky narazíme něco, o čem si myslíme, že by bylo fajn mluvit.
0: Takže strička se najednou stalo vlastně obrovský projekt, který dál se vyvíjí a dál pokračuje. Kde to až skončí?
1: No, je to tak, že vlastně mě ty vztahy zajímaly vždycky. Už jako třeba na střední, na Holarce, na střední výtvarné škole nebo na AVU. Vždycky jsem mi připadaly zajímavý. Já nejsem odborník na vztahy, ani terapeut. Mě inspirujou jako umělkyni. A zároveň jsem ráda, že to neskončilo jenom u nějakého vtipného Instagramu, ale že ty přednášky mají nějaký přesah, že dávají lidem odpovědi, že jim dodávají třeba odvahu nějaký vztahy začít nebo skončit. A že můžeme se bavit o těžkých věcech, na kterých nám záleží nějakým normálním lidským jazykem. A přes humor mluvit i o těžkých věcech. Tak to mám na terapii sdílení moc ráda a moc ráda bych pozvala diváky vlastně teďka 15. a 16. června na Jatka. Na Jatka 78, což je úžasný prostor, který má skvělou atmosféru. Už tam budeme po třetí.
0: Musíme říct, že v Praze?
1: Ano, je v Praze v Holešovicích, Jatka 78. A 15. června máme terapii sdílením live, což je jako přednáška o emoční inteligenci. První přednáška o tom, jak být sám. Pak je další část seznamování. Jsme ve vztahu rozchod a vlastně projdeme ten vztah od začátku do konce. A mezi tím si vyjasňujeme nějaký úplně základní psychologický pojmy. Taková jako vztahová výchova, kterou vlastně u nás systematicky nemáme, jakože by nám vlastně třeba ve školce nebo ve škole nás učili vztahy, že my se ty vztahy učíme tím, že je máme, že děláme chyby.
0: Praxí.
1: Praxí, že si sdílíme vlastně ty naše zkušenosti. A pak je reset a ten je o tom, jak přímo sociální sítě ovlivňují naše vztahy a internet, co s náma dělá, a už v těch SMS-kách se přímo objevuje ten problém jako ty sociální sítě, jako v těch vztazích.
0: Ještě se k tomu tématu dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Ester Geislerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je Ester Geislerová, herečka a autorka projektu Terapie sdílením. Vy jste nakousla to velmi ožahové téma, asi každý ho řeší, a to jsou ty různé vztahy a komunikace přes sociální sítě, přes telefon a tak dále. Má to svá pozitiva? Narazili jste s párovým terapeutem Honzou Vojtkem na nějaké dobré věci, které přináší ta online komunikace?
1: Ano, určitě je. Pozitiv je spoustu a jsou součástí té přednášky, probíráme vlastně poslední část terapie sdílením Reset, jsou pozitiva a doporučení k sociálním sítím. Jedno z takových největších pozitiv je, že se tam lidi dobře seznamujou. Vlastně až 80% hetero lidí se seznamuje teďka online. A až 40% vlastně LGBTQ plus lidí, tak vlastně díky sociálním sítím se snadněji najdou, můžou se tam podporovat, je tam spoustu jako úžasných podpůrných iniciativ a to je pozitivní. My se tam můžeme vlastně i dobře domlouvat na důležitých zásadních věcech, ale vždycky je dobrý vědět i to negativní, co to přináší, a vlastně k ním přistupovat vědomně. Vlastně my víme díky nějakým jakoby moderním poznatkům, že opravdu jako v Silicon Valley jako hackli naše mozky a začali z nás trošku jako rejžovat, protože vlastně od toho, kdy my se píšeme jenom základní věci jako v komunikaci, já nevím, kdo kdy vyzvedne jako dítě ve školce a kolik máme koupit rohlíků, tak je to jenom pár kliků k tomu, abyste zůstali jako díky doom scrollingu, kdy vlastně tak jako perpetuum mobile prostě čumíme do mobilu 10, 15, 20.
0: Listujem. Přesně. Ten prst tam jezdí po tom telefonu.
1: A protože nám prostě nejdřív jako nám nestačí těch 10 minut, pak chceme víc a víc a víc a víc a vlastně ten mozek, vlastně ta nervová soustava na to není úplně jako ready. Tak je dobrý jenom to vlastně jakoby dělat vědomně a k tomu nějak jakoby přistupovat vědomně a nás o tom baví mluvit. Ale jak říkáme na začátku s Honzou, ahoj, já jsem Ester a jsem závislá. Řekne, ahoj, já jsem Honza a jsem závislej. Takže
0: je to závislost.
1: Je to absolutní závislost. A nepíšu tam jako na krabičkách prostě cigaret nebo na alkoholu, jako bacha, vzniká na tom závislost. A my dobrovolně dáváme ty telefony dětem ve druhé třídě, aby měli telefony a vlastně jsou strašně šikovní. A je to pár kliků k tomu, aby vlastně měli něco, na čem vzniká závislost. A myslím si, že jenom primárně dobrá věc je jako o tom mluvit. Hmm.
0: Jak dlouho po probuzení vysáhnete po telefonu?
1: No, dobrá otázka. Vzhledem k tomu, že teďka dokončuju ten film, což každý, kdo zná postprodukci, tak ví, že to jsou největší porodní bolesti, protože řešíte všechno najednou, všechny titulky, popisky, poděkování, plakáty, PR, do toho se ještě dodělává jako hudba, zvuk, všechno najednou. Tak vlastně teďka poslední dva měsíce nejsem úplně dobrým vzorem, ale předtím jsem měla docela dobrý čas, který jsem stáhla asi jenom na 30 minut denně, tak to jsem byla jako na sebe pyšná.

0: Ale myslím si, já to jako umím. Já to umím, když prostě nic nehoří. Jako když nehoří nějaký projekt, tak to fakt jako pro mě není jako problém jako nebýt na telefonu vůbec a miluju to. Ale on má prostě spoustu jako úžasných výhod. Je to chytrý telefon. Prostě je chytřejší než my. A hodně pomáhá. A vlastně k němu mám pozitivní vztah a mám ráda i Instagram. Já miluji Instagram. Mě prostě strašně inspiruje. Mě baví se prostě jako dívat, jak někdo prostě krásně pěstuje kytky a nebo co se všechno jak dá opravit a jak miluji třeba takový ty videa, jak jako uklízejí ty zanesený řeky těm bordelem a těma odpadkama a oni to vyčistějí.
1: Tak ale přistupujete k němu vědomě, k tomu Instagramu?
0: Jo i ne, jako já nechci si hrát na to, že prostě mi to strašně jde. I mám v období, kdy prostě fakt jako vím, že mám jako problém, ale mám i v období, kdy se to dá ovládat, no.
1: Ester Geislerová je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Ester Geislerovou. Mluvili jsme o terapii sdílením, mluvili jsme o chystaném filmu, vaším režijním debitu, filmu o vašem tatínkovi, který uvidí návštěvníci Karlovarského festivalu. Mimochodem, bude pak k vidění třeba v kinech nebo v televizi?
1: Ano.
0: Tak počítá se s tím.
1: Jo. Mm-hmm. Tak film je vlastně československá koprodukce. Jde do kin 6. srpna v síti Aerofilms. A mými producenty jsou Aňa, právě Sejra, a Ondřej Trojan. Total Helpart. Takže mám jakoby fakt jako velký štěstí na takový dva silný lvy po boku, který vlastně váže spoustu filmů, ale třeba želary, který vlastně spolu jako dělali. A tak je to takový jako hezký, že tenhle ten film podporujou a oba v něm viděli nějaký potenciál a mám z toho velký radost. Velkou radost. A vlastně celá rodina. A takže srdečně zvu na tuhletu lirickou poctu našemu tátovi, který byl opravdu jako nesmírně zajímavý člověk a dobrý kumpán a měl svého vnitřního Japonce v sobě. A pojďme se na to společně podívat.
0: Když jste zmínila svou sestru Aňu Geislerovou, byla to ona, kdo vás tak trochu nasměrovala k herectví, ale ne úplně?
1: No, asi určitě, protože mně se to stalo tak, když jsem byla vlastně velmi malá a když Aňa hrála vlastně v Requiem pro panenku a v nějakých jakoby dalších filmech a já jsem vlastně o 8 let mladší a když jsme chodili na ty Aňi premiéry, tak prostě ty režiséři si začali všímat prostě roztomilý holčičky s dlouhýma zrzavýma vlasama až pod zadek a začali mě obsazovat do různých postav jako princezen a nebo klipy a reklamy, takže já jsem vlastně dětský herec a takže jsem hrála v různých jakoby inscenacích a mě to hrozně bavilo. Mě to strašně bavilo, protože vlastně jedna z prvních věcí, kterou jsem točila, tak to byla reklama na pojišťovnu. A oni mě tam převlíkli mě do krásných princeznovských bílých šatičků a hrála jsem se tam s různýma mláďátkama, s koťátkama, štěňátkama, ptáčátkama, husičkama. A já jsem tam asi v těch 5 letech získala nějaký dojem, že natáčení je úplně perfektní věc. A takže když měl být nějaký další, tak se vždycky těšila. A hlavně mě bavilo, že nemusím do školy. Takže převlíkat se vlastně za nějaký jiný lidi a předstírat, že jsem někdo jiný a nemuset jako do školy a být mezi dospělákama, bylo pro mě vlastně takový jakoby přirozený a příjemný, takže takhle se mi to stalo, takže vlastně ta cesta byla vyšlapaná.
0: Za jakou roli vy jste osobně nejvíce vděčná? Je pro vás důležitá?
1: To je fakt jako těžký, jako každá mi přinesla něco hezkého. Mám ráda Krev zmizelýho, protože vlastně díky tomu jsem se tam potkala s mým ex-manželem a vznikly dvě úžasný...
0: Dnes už dospělý,
1: téměř 21-letý lidi, krásný. Snowboardiáci, protože to byla strašná sranda. Na place i potom.
0: Neviděla jste muzikál, který vznikl?
1: Neviděla. A potom mám ráda Dogs Don't Wear Pants. Psi nenosí kalhoty, což je vlastně jakoby... tak jako produkční film s Finskem a kde ta role byla vlastně malá, ale díky tomu jsem vlastně byla v Cannes a ten film je strašně dobrý, ten film je prostě strašně krásný, mám ho ráda, mám k němu vztah, ale já mám ráda i ty malý epizodní role, mě to prostě baví, já mám ráda, že to nezabere prostě měsíce času, že můžu dělat ty ostatní věci, které mě baví a můžu si takhle jako odskočit do nějakého seriálu a být prostě, já nevím, na chvíli prostě právnička nebo vrah nebo já nevím, učitelka a zase se převlíkat do těch šatíčků a přistírat chvíli, že jsem někdo jiný a pak se zase vrátit do té reality a dělat ty věci, které potřebuju dělat. Já prostě strašně potřebuju jako tvořit a sdílet to, co já vidím a cítit s jinýma lidma.
0: Čili jenom herectví by vás asi neuspokojilo?
1: No, nechci, aby to znělo tak, že si ho jako nevážím nebo že ho neberu vážně. Mě jako fascinuje, baví mě. Jako ta taky se chci zlepšovat, jakože chodila jsem na různý jako kurzy, nebo jsem si dávala nějaký jako lekce mluvení, což asi teďka není moc znát, ale protože necvičím, ale mě i inspiruje, jo. Já vlastně pracuju s herectvím ve své vlastní tvorbě, třeba ve výstavě, co jsme měli říct a neřekli, jsem pracovala s herci a pracovala jsem s tím principem, že si vstoupáte jako do role někoho jiného nebo do role svého partnera. Takže mám to jako nějaký inspirační zdroj, baví mě to, ale potřebuju k tomu ruku v ruce i tvořit.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s Ester Geislerovou, herečkou a také kurátorkou projektu Terapie sdílením. Dá se říci, že brzy také režisérkou, protože její film se objeví na Karlovarském filmovém festivalu. Vy se ale také objevíte v jednom seriálu České televize, který se jmenuje V zájmu dítěte. Koho tam budete stvárňovat?
1: Budu tam stvárňovat takovou potrhlou paní učitelku, která si něčeho důležitého nevšimne.
0: A to dítě to poškodí?
1: Dalo by se říct. Ale víc asi nemůžu prozradit.
0: Dobře, takže každopádně na obrazovkách vás uvidíme. Viděli jsme vás také například v Anatomii života, kde jste hrála jednu z těch hlavních sestřiček. V rámci studia role absolvovala jste nějaké skutečné služby a naučila jste se něco, co jste třeba potom v praktickém životě osobním použila?
1: No jasně, my jsme chodili na takový jako studijní pobyty do Motole, vlastně na Urgent. To jsem jako pozorovala právě ostatní sestřičky, jako jak se chovají, jak mluvějí, jak uždibují pořád nějaký sušenky a jak drbají. Bylo to opravdu jako zajímavý, ale zároveň to, já je všechny naprosto obdivuju, protože tam jste jako každou minutu prostě tváří v tvář fakt jako vážným případům na tom urgentu, jako tam přivážejí další a další lidi, tam umírají lidi, tam prostě prožívají šílené emoce, do toho prostě policie přiveze nějakýho jako feťáka, fakt strašný jako drama od rána do večera a oni vlastně jsou neustále soustředění, tak to pro mě bylo jako krásný sledovat, byla se i fakt jako blízko vážným věcem a taky jsme měli kurz vlastně, chtěla jsem říct obživování, protože se teď nemůžu vzpomínat, jak se tomu říká.
0: První pomoci. První pomoc, ano.
1: Ano. A je to fakt jako klobouk dolů. A naučila jsem se zavést kanilu a zavedla jsem ji na mém příteli, který vlastně tam hrál taky, tam jsme se seznámili. A on hrál záchranáře, já jsem hrála sestřičku a vlastně v rámci tohohle z toho studijního pobytu jsem mu zavedla kanilu, aby on byl tak...
0: A měl dobré žíly.
1: Mi věřil a já jsem to dělala poprvé v životě. Asi měl dobrý, prostě bylo to perfektní, tak to jsem...
0: To je velmi originální seznámení při zavádění kanily, takže nikoli přes sociální sítě. Nebo jste se i někdy seznámila přes ty sociální sítě?
1: My jsme se seznámili na place, ale pak jsme si přes ty sociální sítě chvíli psali. To jako neříkám, že není jakoby součástí toho. Já jsem jako, kdybych se měla tak nějak jako zobecnit, tak myslím si, že prostě jakmile začaly SMSky, tak to bylo součástí mýho nějakého romantického namlouvání. Jakože si myslím, že ta psaná forma je v pohodě jako, a že to je jako hezký. Mám to ráda. Myslím si, že to může jako vzbuzovat i nějaký jako napětí, ale důležitý je právě jako, aby nezůstalo jenom u toho, aby ty lidi se vlastně jako brzo potkali tváří v tvář a zjistili, jako jestli tam funguje ta neverbálka a ta chemie. Ale jestli jsem se seznámila někdy jenom, asi ne.
0: A jenom rychlá, poprosím o rychlou odpověď na závěr, na co se těšíte v létě, kam se chystáte?
1: V létě se chystáme slavnostně uvést náš film ve Varech. Na tom máme jako políčeno celá rodina, tam přijede celá Hujerovi, prostě naše strašně moc, takže... Prostě,
0: kam sahají Hujerovi.
1: Hujerovi, Geislerovi prostě. A potom určitě na chalupu do východních Čech a taky, a to musím říct, ještě před těma Varama, naše rodina, protože bez sebe nedáme ani ránu, tak 26. června máme společnou výstavu. Všechny sestry, máma, brácha, všichni naši další příbuzní bratranci, tak máme výstavu, která se jmenuje Sacra Familia. Je to 26. června v Muzeum Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou na zámku. A tam vlastně návštěvníci můžou vidět, jako jak se ten talent prostě propsal přes geny do různých lidí v naší rodině a každý se vyjadřuje nějakým způsobem výtvarně anebo literárně, protože náš bratr vlastně je básník a jeho přítelkyně taky, takže všechny možný vlastně druhy umění, fotografie, videa, obrazy, kresby, malby, tak to všechno tam bude a ta výstava tam bude až do konce října.
0: Moc děkuji, že jste tu byla, ať se vám daří a hezké léto.
1: Děkuji, taky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Poslanci poslali novelu stavebního zákona do závěrečného třetího čtení. V plzeňské fakultní nemocnici dnes začala stavba pavilonu chirurgických oborů za víc než 4 miliardy korun. Zítra čekáme převážně oblačno a zataženo, v Čechách místy déšť a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Sněmovna po víc než 5 hodinách jednání poslala do závěrečného čtení vládní novelu stavebního zákona. Ta má podle koalice stavební řízení urychlit a zjednodušit. Zákon mimo jiné počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů u měst a obcí. Opozice předlohu kritizuje. Obává se kolapsu stavebního řízení. K předloze se sešlo přes 140 pozměňovacích návrhů. Fakultní nemocnice Plzeň dnes oficiálně zahájila stavbu pavilonu chirurgických oborů. Stavba za víc než 4 miliardy korun je největší a nejvýznamnější stavbou v 50-leté historii nemocnice v Lochotínském areálu. Pavilon má být hotový do konce roku 2029 a soustředí se v něm všechny chirurgické obory, říká ředitel nemocnice Václav Šimánek.
2: Tento pavilon bude stát na ploše 8000 metrů čtverečních, bude mít 12 pater nadzemních, jedno patro podzemní, 450 lůžek a budou tam koncentrovány hlavní chirurgické obory, bude tam 11 operačních a zákrokových sálků. Hlavní výhoda koncentrace všech oborů na jedno místo, zrychlení ošetření pacienta a samozřejmě obrovský urgentní příjem.
0: Hroznové mošty, sice ne vinné nápoje bez alkoholu nebo dealkoholizovaná vína mají novou soutěž. Vinní a nevinné. V Národním vinařském centru ve Valticích dnes degustátoři hodnotili 39 vzorků, které přihlásilo 18 moravských a jeden český vinař. Soutěž reaguje na aktuální spotřebitelské trendy, kdy lidé často vyhledávají nápoje s nižším obsahem alkoholu nebo úplně bez něj. Má taky přispět ke zmapování trhu s těmito výrobky, říká Petr Gondáš z Národního vinařského centra.
3: Poptávka po těchto produktech je čím dál vyšší a všímáme si, že každý z těch vinařů se snaží do toho portfolia nějaký typ tohoto produktu prostě zařadit, ať už je to pro lidi, co nepijou vůbec alkohol, tak aby měli alternativu, když jdou s lidmi do sklepa, tak aby tam měli co pít, nebo jsou to nápoje s nižším obsahem alkoholu, které zase vyhledávají ti mladí lidi, kterým nevyhovuje klasické víno.
0: Vítězné nápoje ze tří nejvíce zastoupených kategorií zařadí Národní vinařské centrum mezi doplňkový sortiment salonu vín České republiky ve Valticích. Sport. Kanoista Martin Fuxa na mistrovství Evropy postoupil přímo do finále pětistovky i kilometru. Obě rozjížďky vyhrál. Na pětistovce si finále v Portugalsku zajistil i kajakář Josef Dostál. Do boju o medaile se kvalifikovali ještě kanoista Antonín Hrabal v závodě na 200 metrů a kanoistka Denisa Řáhová v závodě na 500 metrů.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 20, na horách většinou kolem 9.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Čechtice na 74. kilometru stojí nákladní auto s defektem v odstavném pruhu a na D1 na trase z Brna směrem do Ostravy za sjezdem na Němčice nad Hanou z Bystřete na kilometru 245 v zatáčce v odstavném pruhu mění kolo u auta. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou hezký večer a ničím nerušený poslech písniček, které jsem naložil do dnešního Country dostavníku. Autory té první jsou Zdeněk Rytíř s Michalem Horáčkem, jmenuje se S proudem si plout a je jedním ze 13 snímků alba, které nabídl Michal Tučný Stučňáky pod sloganem Starýho psa novým kouskům nenaučíš.

Nejslavnější country rocková sestava, slavná jako Alabama a Rosa pohoří Karoliny, Carolina Mountain Dew. V autorském podání kytaristy Randy Owena z trojnásobně platinového alba Roll On s letopočtem 84. O tři roky později, tedy před rovnými 35 lety, ji do alba starýho psa novým kouskům nenaučíš, přivedl Michal Tučný v roli dívky jménem Karolina.

Medard Konopí kytary, Karel Kopic bicí, Jindra Vrbenský klávesy, Mirek Matoušek housle, Martin Tomášek foukačka, Jirka Panča banjo a autorský tandem Jirka Zima steel kytara se Zdeňkem Rytířem, tedy Tučňáci 1987 s Michalem Tučným a jejich správně dusející Pony Express. Na konci cesty postavil Zdeněk pro Michala vzdušné zámky.

Byl si nejsprávnější chlap s Michalem Tučným a Tučňáky z alba Starýho psa novým kousku nenaučíš, které vyšlo před rovnými 35 lety. Stejně jako výzva Zdeňka Rytíře pro housle Mirka Matuška Fidlej celej den.

Vzhledem k tomu, že všechny nahrávky alba Starýho psa nenaučí vznikly na začátku druhé poloviny 80. let, tehdy naprosto aktuální informace Zdeňka Rytíře 20. století má na kahánku. V dokonalém překladu originálu folkových veteránů Stevea Goodmana a Johna Prina, který se záhy objevil i v nabídce Johnnyho Cashe.

Naše dnešní setkání na pláni country uzavřel Wade Jennings písní určenou vám všem This One's For You. Doufám, že se vám líbila a že se s vámi všemi setkáme v příštím country dostavníku. Přeji vám hezký zbytek večera a hedvábně hebkou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Poslanci poslali do závěrečného čtení novelu stavebního zákona. Vypínáním ventilátoru pokračuje na Karvinsku likvidace dolu ČSM. Zítra čekáme zataženo v Čechách místy déšť a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Sněmovna poslala do závěrečného čtení vládní novelu stavebního zákona. Podle koalice má zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Zákon mimo jiné počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů u měst a obcí. Návrh ale ostře kritizují experti a taky opozice, která varuje před kolapsem stavebního řízení. Podle místopředsedy hnutí STAN Lukáše Vlčka je novela legislativní paskvil.
2: Nejsou vyřešeny lidi, nejsou vyřešeny finance, nejsou vyřešeny archivy. Lidi v území jsou z toho zděšení, chtějí odcházet. Já sám mám řadu příkladů, takže já to vidím, že to je opravdu flagrantní příklad toho, jak se zákony nemají dělat.
1: Společnost OKD vypnula jeden z hlavních ventilátorů na dole ČSM na Karvinsku. Je to další fáze likvidace poslední černouhelné šachty v Česku.
3: To je takový zvláštní pocit, no.
4: Že si tady teď rozumíte, slyšíte se.
3: Přesně, člověk byl zvyklý na ten hlukot, už to byla taková ta srdeční záležitost.
5: Milan Siekiera má ventilátory na starosti a sleduje, jak se obří kolos na jižní části dolu pomalu zastavuje. Po 40 letech provozu větrání ode dneška zajišťuje už jenom ventilátor na severní straně, i ten ale v září utichne. Potom bude možné jámy zasypat. Celková likvidace dolu ČSM za odhadované více než 3 miliardy korun potrvá zhruba do konce roku 2028. Z Karvinska Martin Knitl, Český rozhlas.
1: Zhruba 15 tisícům dětí ze základních a středních škol v Ústeckém kraji už pomohli studenti Ústecké univerzity. Pro nadané a talentované děti mají například aktivity spojené s robotikou nebo botanikou. Studenti pedagogické fakulty se ale zaměřují v rámci studia i na doučování dětí ze slabšího sociálního prostředí, říká prorektor univerzity Martin Balej.
6: Využíváme doučovací platformu. Díky našim studentům pedagogické fakulty, oni si tam získávají určitou praxi pro to vzdělávání. Připravujeme je třeba na nějaké ty opravné zkoušky nebo jim pomáháme v rámci potíží, které se u nich objevily. Mohou to být i nějaké potíže rodinné nebo i zdravotní a podobně. Sport.
1: Začalo fotbalové mistrovství světa. První zápas už se hraje. Domácí Mexiko na Aztéckém stadionu přivítalo výběr Jihoafrické republiky. Ve 4 hodiny ráno našeho času do šampionátu vstoupí také naši fotbaloví reprezentanti, kteří vyzvou Jižní Koreu.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku místy polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 20, na horách většinou kolem 9.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec Králové hlásíte překážku na 51. a půltém kilometru. Stojí tam nákladní auto s poruchou, silničáři zabrali i pravý pruh a musí se tak vybočovat. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. Hosta dnešního divadla mohu představit vlastně jedním slovem. Skutečná dáma. Tak dobře. dvěma slovy. A ještě doplním, skutečná dáma s velkým hereckým talentem, podmanivým hlasem a taky s hlubokýma, krásnýma očima. Už je to asi jasné, vidíte, paní Marie Drahokoupilová.

0: pod oknem se někdo schová, bude šeptat jen dvě slova. Dnes naposled.
1: Tak tahle deska je pro vás starožitost, pane vedoucí. A víte, kdo to zpíval? Já. Ta deska se jmenuje Dnes naposled. A já jsem tady taky dnes naposled. Taková impertinence. Jakže se jmenuje Růžička? No tak tohle to jméno si zapamatuju, pane Růžička.
2: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
3: Jestli je nějaká moje výrazná vzpomínka z dětství spojená právě s Marií Drahokoupilovou, pak to není, věřte nebo ne, ani film, ani divadlo nebo televizní inscenace, ale ano, právě televizní kurz francouzštiny. Pamatujete si, vidíte, kde Marie Drahokoupilová vystupovala vedle Ireny Kačírkové a také společně s panem Paulem Leclerkem. Inou cestování v čase. Tak víte co? Pojďme na výlet do minulosti ještě vzdálenější a můžete i soutěžit s pořadem Kdy to bylo a taky s Marií Drahokoupilovou a Miroslavem Moravcem.
4: Promiňte, slečno, jak bych to jenom začal?
5: Začněte třeba od konce.
4: Ale ne, to ne. Všechny konce jsou smutné. To bych vám musel dát s Bohem.
5: Tak to zkuste s nějakou frází.
4: To bych mohl, ano. Tedy fráze. Co byste udělala, kdybych vás pozval na procházku?
5: Nejdřív bych chvíli přemýšlela, abych vypadala jako dáma. A kam by to bylo?
4: Do krásných časů. Láska kvetla, muži byli galantní a dívky byly... Rilke by řekl, že byly podobny sadu v dubnový podvečer, kdy jaro zanechá řadu stop, kterým chybí směr.
5: Tak takovou nabídku nemohu odmítnout. Zaveďte mě tam.
4: Takhle to nepůjde. Nejdřív se musíte svléci.
5: Svléci? Říci, že to berete příliš rychle, by bylo dosti nepříhodné.
4: Pardon, to jsou ty podmíněné reflexy. Muž vidí pohlednou dívku a napadne... Chtěl jsem říci převléci.
5: Tak to už zní o trochu lépe. Šaty mi doufám opatříte.
4: Ty vám musí poskytnout fantazii.
5: Fantazie? Já bych dala přednost nějakému salonu. No tak tedy fantazie.
4: Sukně by měla mít báňovitý tvar, podobně jako architektura kostelů. Její skelet byl zhotovován z železných prutů a potahoval se plátnem. A žibutek, ten se otevírá do hlubokého výstřihu.
5: Nějaké zrcadlo by nebylo?
4: Ale ne.
5: Já vím, fantazie.
4: Taky byste se mohla podívat na obrazy Bouchera, Chardena nebo Fragonára.
5: A co účes?
4: Právě v naší době se postupně začíná zvyšovat. A na hlavách se objevují zátiší s květinami, stuhami, jehlicemi a péry, turbanovité čepce zdobené půlměsíci, loďky s vysokým plachtovým, větrné mlýny, mosty a zahradní architektura. Bíle pudrované paruky jsou milosrdné ke stáří.
5: Mám velké přání mít na hlavě větrný mlýn, bílý větrný mlýn.
4: To je roztomilé, to vám určitě bude slušet. Nesmíme ovšem zapomenout na líčidla. Ta se používala v takové míře, že prý manželé často nepoznali své vlastní ženy.
5: A to mi připomíná jednu povídku Rolda Dála. Muž cestuje vlakem pokaždé s jinou ženou, všechno jsou ale krasavice. Spolucestující nemohou pochopit jeho úspěch u žen, až se jedné z nich zeptají. A dozví se, že všechny ty krasavice jsou jedna žena, jeho manželka. Ten muž miluje změnu a ona proto volí různé převleky. A co všechno neudělá žena z lásky?
4: A paní móda pro lásku. Ta naše je zvlášť rafinovaná. Klade důraz na drobné doplňky. Velkou úlohu hraje vějíř, který se stává nezbytnou součástí umění koketérie. Dále je to mošnička, pompadura na nezbytné kosmetické drobnosti, rukavice a rukávník. Velmi oblíbené jsou i květiny, živé i umělé.
5: A co střevíce?
4: Ty jsou drobné a křehké, hluboce vykrojené a mají zvýšený podpatek. Ale nosí se i měkké, nízké na způsob pantoflí.
5: Takže jsem se oblékla. A co dál?
4: Dál? Dál už vás budu jen obdivovat. No, tak teď bychom si mohli říci to důležité. Ah. V roce, do kterého jsem vás pozval, byla ve Whitehallu uzavřena tajná spojenecká smlouva mezi Anglií a Pruskem, což se stalo již v lednu. V květnu ji následovala další, rovněž tajná, tentokrát francouzsko-rakouská, která byla dílem rakouského státního kancléře Václava Antonína Kaunice.
5: Tohle nemohlo jinak skončit než válkou.
4: No tak ještě v témže roce skončilo, takzvanou sedmiletou.
5: Dle zvyku našeho pořadu se tudíž poprvé tážeme, kdy to bylo.

0: Nejúspěšnějším malířem ve Francii je v té době François Boucher, oblíbený umělec Markýzy de Pompadour, který navazuje na Watteau.
1: Bratři Goncourtové o něm později napíší. Rozkošnictví je podstatou Boucherova ideálu. Duch jeho umění je jim naplněn. Jak lehká a dovedná ruka však vytváří konvenční mytologické nahotiny. Jak svěží je jeho představivost i tehdy, jde-li o námět neslušný. Jak harmonický jeho kompoziční talent, přirozeně uspůsobený, jak se zdá, aby uspořádal krásná těla, oblá jako krky labutí, spočívající na oblacích.
0: Kdybych si mohla vybrat, tak bych asi zvolila spíše Fragonára.
1: A myslíte jeho obraz Amor se zmocňuje noční košile? Půvabný název, ne?
0: Já jsem skromná. Mně by stačil i ukradený polibek.
1: No, já vím, vy jste skromná. No nic.
0: Slíbil jste mi rozkoše a lásku a zatím...
1: Mužským slibům nesmíte věřit. To platí v každé době.
0: To sice platí, ale jsou i výjimky. Třeba právě takový Ludvík 15. to byl... vždy galantní muž. Potvrzuje to hrabě Dufort de Cheverny, podle něhož král zásadně odpovídal na každý dopis, který mu napsala krásná žena. A takováhle korespondence vždy končila něžnou schůzkou. A jak byl štědrý.
1: Ten týž hrabě ovšem ve svých pamětech líčí i takovéhle dobrodružství krásné mladé vdovy, která věřila, že je dost duchaplná na to, aby krále zaujala na delší dobu.

0: A madam, to je překvapení. Neočekával jsem, že se dnes ve své ložnici setkám s tak krásnou ženou. Doufám, že jste nečekala příliš dlouho, to bych Lebelovi neodpustil. No tak pojďte, pojďte blíž, má milá, ať si vás můžu prohlédnout.
1: Ale veličenstvo.
0: Vždyť jste jen kvůli tomu přišla, ne?
1: No, myslela jsem...
0: Já vím, já vím. Jste skutečně krásná. Ta pleť. Ale co pak jste taková rozpálená? Nemáte horečku? No ta ňadra. Ta ňadra.
1: Veličenstvo.
0: No nic, nic, nic. Jste rozkošná, moje milá. A to v každém ohledu. Půjdu se teď oficiálně uložit ke spánku. Vrátím se, jakmile to půjde. Vy se zatím můžete svléci. Trvalo to trochu déle, ty povinnosti. Madam, musím vás poprosit, abyste mě omluvil. Nejsem už žádný mladík. Jsem přesvědčen, že si zasloužíte veškerý obdiv, ale ani král není mužem více než kdokoliv jiný. A navzdory těm nejlepším úmyslům a největší touze jsou 3 hodiny rádo. Když vyčkáte do rozednění, mohl by vás někdo spatřit. Myslím, že krátké bláhovosti jsou nejkrásnější. Nikdy nezapomenu, co jste pro mě udělal. A teď se zase oblékněte, ano. Dovedu vás sám k zrcadlovým dveřím galerie. Stráže stojí jen na obou jejich koncích.

0: Král byl indisponován, ale na druhé straně to noční bdění vneslo zmíněné dámě 4000 zlaťáků. Úplně za nic.
1: Myslím, že vůbec nechápete psychiku ženy. Takhle dopadnout. Nebyla by nějaká jiná historka z Ludvíkova velmi bohatého milostného života, která by trochu potěšila ženskou duši.
0: Co byste říkala Dybarijové?
1: Myslíte tu dámu poněkud lehčích mravů, která skončila pod gilotinou?
0: Ano, ano. Ještě 20 let po Ludvíkově smrti nezapomněla revoluce, že obšťastňovala krále.
1: Tu paní bych vynechala. Už kvůli milovanému králi.
0: Ale díváte se na to jako historikové. I ti liberálnější Ludvíkovi nikdy neodpustili. Jestliže klesl tak hluboko, píše ku příkladu Guy de Labaty, nesměl se už odvážit mluvit lidu o královském majestátu.
1: Historikové jsou moc přísní pro jeden úlet.
0: No, nebyl jen jeden. Předtím to byla Madame d'Esparbézová. Jeden z jejich rozhovorů zaznamenal Chamfort takhle. Spala si se všemi pány z mé suity.
1: Oh, sire.
0: Měla si vévodu de Choisin.
1: Má tak velký vliv.
0: A maršála de Richelieu. Oh,
1: má takového ducha.
0: A Monvilla.
1: Má tak hezké nohy.
0: Pro boha. A ty jsi měla i vévodu de Monta, který se přece nevyznačuje žádnou z těchto předností.
1: Ach, sire, když on je tak oddán vašemu veličenstvu.

0: Zvláště ten Richelieu musel hodně ležet králi v žaludku.
1: Kdo to byl Richelieu?
0: Muž.
1: Ani chvíli jsem o tom nepochybovala.
0: A jaký muž? Kdyby nebyl Armand de Plessis de Richelieu prasinovcem velkého kardinála a nehrozilo by nebezpečí záměny, nemluvili bychom dnes vůbec o Casanovovi, nýbrž o Richelieuovi, pokud bychom měli uvést příklad muže s mnoha milostnými dobrodružstvími. Záletů tohoto dobře vyhlížejícího, duchaplného a navíc bohatého francouzského vévody a maršála bylo zhruba na 3000. A aktivně v nich vystupovaly téměř všechny jen trochu hezké členky francouzských státních divadel, jimž dělal nadšeného intendanta.
1: Ach, ty muži.
0: Odpovím, ach, ty ženy. Třeba taková Dibasová, která počítala své milence, až dospěla k číslu 16527. Dál se vzdala počítání, avšak lásky nikoliv.
1: Krásná doba. Až na to, že jsem si příliš neužila.
0: To se prostě fantazii. No tak, abyste neřekla, za to, že jste mi na té pouti byla krásnou společnicí a taková služba se musí odměnit, tady něco máte.
1: Co to je?
0: Dopis. Milostné psaníčko.
1: Slečna de Chantilly. Ale to přece není pro mě.
0: Při troše fantazie. Je od hraběte Saského. Avšak tlumočí i mé pocity k vám.
1: Slečno de Chantilly, loučím se s vámi. Jste kouzelnice nebezpečnější než nebohá paní Armida. Hned jste Pierrotem, hned přestrojena za Amora, v zápětí za prostou pastýřku a to vše tak dokonale, že nás okouzlujete. Přistihl jsem se, že podléhám i já, přestože mé smrtící dílo děsí svět. Dávám vám milost, protože jste neužila všech svých půvabů. Na malou čarodějku s nimi zacházíte velice obratně. Se svou pastýřskou hůlkou, která není nic jiného než hůl, jakou byl byt on nešťastný francouzský princ, jmenoval se tuším Renaud. Již jsem se viděl obklopen květy a květnatými řečmi, jež obojí slavnostně provází Martovi oblíbence. Jak jsem se chvěl. A co by na to král francouzský a navarský, kdyby místo mstivé pochodně spatřili v mé ruce girlandu květů? Tohle, že napsal hrabě Saský.
0: No, popravdě, ten dopis si nechal napsat. Jeho autorem je jeden z největších duchů nejen té doby. Z jeho děl jmenujme alespoň Candide a Filozofické listy. Kdo to byl?
1: Tady v dopise ještě čtu a je to dokonce ve verších. Ať je zbožňovaná jenom z parteru. Jste štěstím pro jednoho, touhou pro všechny. Jsou to snad i vaše pocity ke mně?
0: Tak přísám.

0: Vaše jméno, slečno?
1: Láska.
0: Narozena?
1: Teď.
0: Narozena kde?
1: Tady.
0: Ne.
1: Ne? A kde tedy? Jsem přece tvoje láska.
0: Láska? Lásko?
1: Co mi chceš?
0: Co tady ještě?
1: Jsem u tebe.
0: Jsi u mne, ty...
1: Co

0: Řekni mi, jak to, že ty jsi moje láska?
1: Máš mě rád?
0: A jak to víš?
1: Jsem přece tvoje láska.
0: Jsi barevný sen, který dýchá.
1: Jsem živá, tak pojď přece blíž.
0: Není ti zima?
1: Ne.
0: Nechceš můj kabát?
1: Ne.
0: Jako když začíná pršet?
1: Ne.
0: Já vím, kde začíná.
1: Ne.
0: Ale stejně je tu najednou jinak. Krásně.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Soutěživé povahy už jistě vědí, že správnou odpovědí byl tentokrát rok 1756. To byla ta tajná smlouva mezi Anglií a Pruskem. A chybí ještě doplnit jméno filozofa, tím byl zase Voltaire. No a když jsme v té Francii, tak do Anglie to vlastně není daleko. Paní Marii Drahokoupilové nechybí vybraný francouzský šarm a nádavkem i zvláštní osobitá, skoro by se chtělo říct, taková magická nebo vzrušující barva hlasu. Jak ostatně jistě oceníte sami, i v následující povídce anglického satirika Hectora Munroa Sackeyho Odložte pera. Tedy já vím, že do Vánoc je daleko, ale myslím, že se v té povídce poznáme úplně všichni.
2: Má drahá, choti, jestli pak si již poděkovala frouplým snobím za to, co nám poslali.
3: Nikoliv, Egberte, jsem na konci svých chabých sil. Oh,
2: pokud vím, od rána sedíš u tohoto stolu.
3: Ovšem. Ale napsala jsem za dnešek už 11 dopisů, ve kterých jsem vyjadřovala vždy znovu překvapení a vděčnost za tolik nezasloužených darů.
2: No a co Frau Plinsnovi?
3: Frau Plinsnovým jsem nenapsala.
2: Ale někdo jim bude muset napsat.
3: To je nutné, nepopírám.
2: Tedy?
3: Nemyslím si, že ten někdo musím být jednoznačně já.
2: No v tom případě bych snad... Ne, to nepřipadá v úvahu.
3: Nevadilo by mi napsat jim dopis plný rozhořčených výčitek nebo necitelného výsměchu. Docela by mě i bavilo jim takový dopis napsat.
2: Zkus ze sebe ještě vymáčknout nějakou roztomilost.
3: Vyloučeno. Dneska 11 dopisů, včera 9. Všechny jsem je vypotila s největší snahou o nadšenou vděčnost.
2: Tak snad ještě jeden vydržíš, ne?
3: To po mně nemůžeš chtít. Jsem ve stavu, kdy jsem se absolutně vypsala. Pro autory komedii by můj současný stav byl důvodem k sebevraždě.
2: Mám za sebou zhruba stejné množství dopisů jako ty a nenaříkám.
3: Jsi muž, lord a hlava rodiny.
2: Ale musel jsem vyřídit běžnou obchodní korespondenci. Mimochodem, co nám vlastně Frau Plinsnovi poslali?
3: Kalendář Viléma.
2: Jakého Viléma?
3: Mám dojem, že dobyvatele. U každého dne je citace některé z jeho velkých myšlenek.
2: To není možné. Viléma dobyvatele by sotva za celý život napadlo 365 myšlenek. Pokud nějaké měl, nechal si je pro sebe. Byl to muž činu, nikoliž vástů.
3: Možná, že jde o kalendář Viléma Wordsworta. Rozhodně si pamatuji, že se jedná o Viléma.
2: Víš co, napíšeme ten děkovný dopis spolu, jo? Budu diktovat, ty piš, ať to máme z krku. Tedy?
3: Ano.
2: Drahá paní Frouhansnová, děkuji vám a vašemu manželovi za překrásný kalendář, který jste nám poslali. Bylo od vás velice hezké, že jste si na nás vzpomněli.
3: Miláčku, takhle to nejde.
2: Proč? Takhle to píšu vždycky a každý to tak píše mně.
3: My jsme jim také něco poslali.
2: Je to opravdu.
3: Všem přátelům něco posíláme, tak jsme určitě poslali něco i Frau Plinsnovi.
2: No, to je pravděpodobné. A co jsme jim poslali?
3: No, vzhledem k jejich postavení předpokládám, že bridžový zápisník. No, když dostali bridžový zápisník, tak si na nás vzpomenout museli.
2: Museli. No, několik bridžových zápisníků se tu dlouho povalovalo. Předpokládám, že to byly ty v kartounovém pouzdru s víčkem ozdobeným nějakou jalovostí typu hodně štěstí ve hře.
3: Přesně tak. A proto jim nemůžeme psát, že od nich bylo hezké, že si na nás vzpomněli. Vzpomněli si proto, že dostali nádherný bridžový zápisník v kartounovém pouzdře.
2: Máš pravdu.
3: Jak jsem ten zápisník v obchodě zahlédla, vzpomněla jsem si na Frau Plinsnovi, Smithovi, Berencovi a ještě na několik dalších.
2: Kolik stálo to pouzdro?
3: To víš, že jsem se nejprve zeptala, přece nebudu vyhazovat peníze. 9 pence, pakatel.
2: No, to je snesitelné.
3: Ano, teď to vidím přesně, jako by to bylo teď. Strčila jsem do jednoho pouzdra naši vizitku, zaplatila jsem 10 nebo 11 pence navíc na porto, aby to ten dobrý muž zařídil.
2: Ale porto stojí 5 pence.
3: aby to zařídil, jsem říkala. Děkovala jsem pánu bohu, že mám frouplicnovi z krku. Víš, kolik by mne to stálo námahy, kdybych to všechno musela oběhat já sama?
2: Frouplicnovi nehrají bridž.
3: A může po mně někdo chtít, abych si všimla takové jejich společenské deformace?
2: Deformace.
3: Bylo by to i nezdvořilé.
2: No, kromě toho pochybuji, že oni si dali práci, aby zjistili, jestli my dva rádi čteme Wordsworta. Například já bych mohl vášnivě trvat na názoru, že veškerá poezie začíná a končí Johnem Macefieldem a že mě uvádí do zuřivosti, když na mě den co den vybavne vzorek Wordsworthovského básnění.
3: Miláčku, ten děkovný dopis napsat musíme.
2: Jistě ano, musíme. No. Člověk musí mnohdy překonat i své názory, aby zůstal gentlemanem.
3: Tak diktuj.
2: Je obdivuhodné.
3: Je obdivuhodné.
2: Ano, jak jste uhodli.
3: Jak jste uhodli.
2: Že Wordsworth je náš nejmilejší básník. Co?
3: Uvědomuješ si, co to znamená?
2: Co? Pouze vyjadřuji

0: stále děkovat za další a další Wordsworthova díla. A tato díla pak znovu a znovu zasílat jiným přátelům a dostávat za ně poděkování, na která je nutno odpovídat.
1: Tak tedy. No,
0: že nerozumím.
1: Nerozumíš. A máš pravdu.
0: Napsal bych dále, že jeden náš přítel se o seznamu vyznamenaných vyjádřil velmi vtipně.
1: Ano.
0: No. A teď je na tobě, abys tu vtipnou poznámku našeho nejmenovaného přítele vymyslel.
1: Mně nic vtipného v této souvislosti nenapadá.
0: To je jedno, řekni prostě něco k věci. Frou Plincnovi stejně nepoznají, jestli je to vtipné nebo ne.
1: No, vtipné nebo ne. Nerad bych se jich dotknul. Nevím totiž, ke které politické straně se hlásí.
0: Vezmi si na mušku nestraníky.
1: Ale k tomu kalendáři by se tam něco napsat mělo, aby si nemysleli, že jsme ho nedostali a neposlali nám náhodou další.
0: Oh.
1: Snad vymyslíš nějakou inteligentní poznámku, která by je informovala o tom, jak jsme šťastní, že jsme ten kalendář dostali, ale zároveň by je odvedla od záměru posílat nám jakákoliv další Wordsworthova díla.
0: Zřejmě jsme oba úplně vypsaní.
1: Ano. Zřejmě jsme už oba skutečně.
0: Bože.
1: Co pak?
0: Paní Stefan Ludberryová. Nepoděkovala jsem jí za to, co nám poslala.
1: A co nám ta můra poslala?
0: Mluv o ní tak, ještě to řekneš někde ve společnosti.
1: No a co nám tedy poslala ta rozkošná dáma v růžové toaletě?
0: Nevzpomínám si.
1: No a jak jí tedy chceš poděkovat?
0: Předpokládám, že nám poslala kalendář.
1: Kalendář?
0: Ano.
1: Pust mě k psacímu stolu.
0: Ráda. A budeš psát Ludberryjové nebo Frou Plincnovi?
1: Nikomu z nich. Já napíšu vydavatelům veškerých osvícených a vlivných novin v zemi. Navrhnu jim, že by se mělo, pokud jde o dopisy z období vánočních a novoročních svátků, zavést něco jako boží mír. Od 24. prosince do 3. nebo 4. ledna by se mělo psaní či očekávání jakéhokoliv dopisu či zprávy, které by se netýkaly nejnutnějších bezodkladných záležitostí, chápat jako prohřešek proti zdravému rozumu a lidskému cítění.
0: Ohromující, Egberte, ohromující.
1: Odpovědi na pozvání, objednávky místenek, nové předplatné v klubu a samozřejmě všechno, co souvisí s obchodem, nemocí, nástupem nových kuchařek a podobně. To všechno by se mělo vyřizovat běžným způsobem jako nevyhnutelná, oprávněná součást všedního života. Ale veškeré... Tak posloucháš mě vůbec?
0: Samozřejmě.
1: Veškeré ty zničující hromady korespondence související se svátečním obdobím by se měly odbourat, aby se ty dny mohly stát opravdu svátečním obdobím bezstarostné, nerušené pohody a dobré vůle.
0: Dobře. Ale jak chceš potvrdit, že z dárky obdržela? Když to nepotvrdíš, tak lidé, kteří ti je poslali, nebudou vědět, že jsi je dostal.
1: Ke každému odesílanému dárku se připojí lístek s datem odeslání a s jménem odesílatele a s nějakým domluveným označením, že jde o dárek k Vánocům nebo k Novému roku.
0: Jakože by...
1: Ano, také by tam byla stvrzenka na příjemcu v dopis a datum převzetí a ty bys pak nemusela nic... Než se podepsat, vyplnit datum a udělat nějaký běžně zavedený hieroglyf vyjadřující milé překvapení a srdečný dík, dát to do obálky a odeslat.
0: Zdá se to být báječně jednoduché. Ovšem, některým lidem by to mohlo připadat příliš šablonovité a příliš povrchní, viď, miláčku?
1: Rozhodně to není povrchnější než současný systém. Abych poděkoval starému plukovníku Chatleymu za jeho skvostný staltonský sýr, který budu vychutnávat do posledního sousta. A abych poděkoval Frou Plincnovým za kalendář, na který se v životě nepodíváme, k tomu mám možnost použít pouze jedněch a týž běžných slov. Plukovník Chatle ví, že jsme mu za jeho sýr vděční.

0: se mu to nemusí říkat.
1: Já myslím, že frou Princnovi vědí, že nás s tím kalendářem otrávili.
0: Vědí a budou to vědět, i když jim budeme tvrdit opak. Mimochodem, i my přece víme, že oni jsou otráveni z našeho bridgeového zápisníku, a to i přes veškeré jejich ujišťování, jak jsou nám za náš dáreček vděční.
1: Asi máš pravdu, Egberte. Domnívám se, že pan plukovník dokonce ví, že i kdyby se nám byl styletonský sýr najednou znechutil, nebo nám ho doktor zakázal, i tak bychom mu za něj poslali poděkování.
0: Takže z toho vyplývá, že i nynější způsob děkování je zrovna tak povrchní a konvenční, jako by byl ten se stvrzenkami, jenom je 10x protivnější a nutí člověka lámat si mozek.
1: Díky tvému plánu, miláčku, bychom se aspoň o krůček přiblížili ideálu šťastných Vánoc.
0: Jsou samozřejmě výjimky. Existují lidé, kteří se snaží svým děkovným dopisům dát malý nádech upřímnosti. Například teta Susan.
1: Teta Susan nám napsala, že moc děkuje za šunku, kterou jsme jí poslali. Co je na tom upřímného?
0: Je vidět, miláčku, že čteš pouze začátky děkovných dopisů.
1: Já navíc nemám čas, když jich musím sama tolik napsat.
0: V tom je právě má myšlenka revoluční. I ty budeš mít čas na to přečíst si, co teta Susan píše dál. Tahle šunka není tak lákavá, jako ta, kterou jste mi poslali loni, a která ostatně taky nebyla zrovna nejlepší. Šunka dnes už není, co bývala.
1: Ano. Je škoda přijít o ty její pěkné vánoční komentáře. Kdyby se zavedlo to, co navrhuješ, pravděpodobně i teta Susan by nám poslala pouze ústřižek.
0: To je pravda. Ale ta ztráta by se při celkovém prospěchu ani nepocítila. Nehledě na to, že teta Susan by možná i na ten ústřižek připsala něco vtipného.
1: Miláčku, a můžeš mi teď už konečně říct, co mám napsat těm frou Plincnovým?

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Tréma je někdy horší než realita, prozradila na sebe jednou Marie Drahokoupilová a ještě přidala vzpomínku na to, jak právě o tom jednou mluvila s hercem Otou Sklenčkou. Ptala jsem se ho, jak je možné, že už jsem tolik let u divadla a pořád mám trému. A on mi na to odpověděl, nic si z toho nedělej. Kdybys viděla takovou Jarku Adamovou, když s ní hraju, té se třese i kůže. Tak teď ještě na závěr jedna z humoristických povídek dnes už zmíněného klasika Sakiho. Povedená byzantská omeleta. Brzy naslyšenou, přátelé, a hudba, prosím.
2: Richardsonová? Jste tady?
3: Ne. Richardsonová tu ještě není, takže si můžeme říct, že dáma, která volá, se jmenuje Sophie.
2: Richardsonová, tak co je s vámi? Už bude 17:30.
3: Sophie Chettle Mongheimová je přesvědčením socialistka, sňatkem pak Chettle Mongheimová. Muž, za kterého se provdala, je bohatý, a to dokonce i podle měřítek, jimiž měří bohatství jeho příbuzní.
2: Za hodinu začíná večeře a podívejte se, jak vypadám.
3: Sophie má velice, ale velice pokrokové a zásadové názory na rozdělování peněz. Naštěstí pro sebe má však i ty peníze.
2: No tak, Richardsonová.
3: Když Sophie během četných salonních shromáždění a reformistických konferencí výmluvně útočí na hříchy kapitalismu, uvědomuje si současně s uspokojením, že kapitalistický systém přes všechnu svoji nespravedlnost a nerovnost patrně ještě dlouho vydrží, alespoň po dobu jejího života.
2: Nevidíte, jak vypadají moje vlasy? Richardsonová.
3: Sophie hraje Marie Drahokoupilová.
4: Už letím, madam.
2: To byla ale doba.
3: A tu konečně přibíhá komorná.
2: Hned se pusťte do mých vlasů, jinak to nemůžu stihnout.
4: Ano, madam.
3: Richardsonovou hraje Barbora Hrzánová. A hudba teď může zmlknout. Večírek stejně začíná až za hodinu.
2: Víte, Richardsonová, dnes je skutečně velký den.
4: Jistě, madam.
2: Dokonce vévoda Syrský přijal pozvání na slavnostní večeři. Já sice neschvaluji zdůrazňování nějakých společenských, nebo jak se říká, třídních rozdílů, ale vévoda je vévoda. Jeho návštěva ozdobí můj dům a pomůže mu získat nehynoucí slávu.
4: Jistě, madam.
2: Taková knížecí kasta. Ale když už to umělé rozdělení stavu existuje, je zajímavé získat na večeři právě takový její exemplář, jako je vévoda Syrský. A proto, Richardsonová, musím vypadat obzvlášť skvěle. Snažte se tedy víc než kdy jindy.
4: Jistě, madam.
2: Dneska musíte překonat sama sebe, Richardsonová. Všichni dnes musíme překonat sami sebe.
3: Tu se ozve tiché zaklepání na dveře.
2: Richardsonová, slyšela jste? Běžte se přece podívat, kdo to je. Jestli třeba nechtějí nějakou radu ohledně vína k dnešní večerní tabuli.
4: Prosím, madam.
2: Hlavně, aby můj účes vypadal skvěle. Ostatní se už jistě podá. Všechno je perfektně připraveno. No tak co je, Richardsonová? Kdo to byl?
4: Bohužel, madam. Musím vám oznámit smutnou zprávu.
2: Ach, snad se něco nestalo vévodovi Syrskému? To by byla katastrofa. Mluvte, Richardsonová.
4: Nikoliv, madam. O vévodovi Syrském nemám žádné zprávy.
2: Zaplať pán Bůh, tak to určitě nebude příliš vážné.
4: Je, madam. Musím vám říct, že služebnictvo v domě položilo práci.
2: Co tím chcete říct, že položilo práci?
4: Prostě přestalo pracovat.
2: Ne. Má to snad znamenat, Richardsonová, že služebnictvo zahájilo stávku?
4: Ano, madam.
2: No to. A jaké mají požadavky? Jde o mzdu?
4: Ne, madam. I když proti zvýšení platu by jistě nikdo nic nenamítal, ale věc je mnohem vážnější. Stávka byla zahájena kvůli Gaspárovi.
2: Gaspárovi? Kvůli Kaspárovi, kvůli výpomocnému kuchaři a specialistovi na omelety?
4: Ano, madam.
2: A proč proboha?
4: Než se Gaspár stal specialistou na omelety, byl komorníkem a dělal stávko kaze při té velké stávce u lorda Grimforda před 2 lety. Jakmile se domácí personál dověděl, že z toho zaměstnala, rozhodl se neprodleně zahájit protestní stávku.
2: Je to není možné a právě dnes.
4: Proti vám osobně nic nemají, ale žádají, abyste Gaspára okamžitě propustil.
2: No to přece nemohu.
4: Pak ovšem.
2: Je to jediný člověk v celé Anglii, který dokáže připravit byzantskou omeletu. Najala jsem ho speciálně kvůli večeři s vévodou syrským a takhle narychlo za něj nemohu sehnat náhradu. Musela bych si pro někoho poslat nejméně do Paříže. A vévoda byzantské omelety zbožňuje. Ne, to nejde, ne. Celou cestu z nádraží o ničem jiném nehovořil.
4: Dělal stávko kaze u lorda Grimforda.
2: Vévoda syrský... Ne, nikdy. Ach tak Gaspár, ano. To je katastrofa. Stávka služebnictva. Zrovna teď, když tu mám tak významnou zahraniční návštěvu. Kolik lidí se sem sjel kvůli němu? Taková blama.
4: Dělal stávku kaze, madam, s tím nic neuděláte.
2: Okamžitě se musí něco podniknout. Rychle mi dodělejte ty vlasy a já se je pokusím přemluvit.
4: Nemůžu vám je dodělat, madam.
2: Jak to? A proč ne?
4: Jako členka odborové organizace nemůžu na práci ani sáhnout, dokud stávka neskončí. Promiňte tedy, madám, že vám, co se týče vašich vlasů, nemůžu vyhovět. No
2: to je nelidské. Já jsem byla vždycky vzorná zaměstnavatelka. Mám sociální cítění. Někteří lidé mě dokonce přirovnávají k socialistům.
4: Byl stávkokaz.
2: Já jsem vždycky odmítala odborově neorganizovaný personál a takhle to teď dopadá. Já si nemohu ten účes dokončit sama. Já to neumím. Co si jen počnu? No.
4: Budete muset propustit Kaspára, madam.
2: To je prostě k vzteku.
4: Jistě. K vzteku, madam. Já sama jsem odjakživa hlasovala pro konzervativce a tyhle socialistické nesmysly. Promiňte, madam, že tomu tak říkám, mi jdou na nervy.
2: Takže byste mohla...
4: Je to sama tyranie, diktát.
2: No...
4: Nějak se živit musím. Jako každý druhý a tak jsem v odborech. Bez dovolení stávkového výboru nesmím vzít do ruky ani vlásenku.
2: Já bych se vám revanšovala, Richardsonová.
4: Nejsem stávkokaz. Ani kdybyste mi zdvojnásobila plat, nemohu. Ne!
3: Tu se nečekaně rozhlednou dveře a v nich stojí...
2: Hrůza! Nepředstavitelná hrůza!
3: V nich stojí Catherine Malsomová. V sousedním pokoji se právě chystala na stejný večírek.
5: A služebnictvo si tu stávkuje, aniž by nás předem upozornilo a mě nechají v tomhle stavu. No podívejte se, Sophie, na moje vlasy.
3: Catherine představuje Jana Drbohlavová.
5: No, vy taky vypadáte pěkně, Sophie.
2: Právě se snažím přesvědčit Richardsonovou, aby se slitovala.
5: To stávkují opravdu všichni?
4: Kuchyňský personál ne, ti patří k jiné odborové organizaci.
2: Díky bohu. Večeře je tedy zajištěna.
5: Večeře? K čemu je nám celá večeře, když se u ní nemůžeme ukázat? Podívejte se na mé zbídačené vlasy. Podívejte se na mne, na celou ten make-up. Nebo se na mě radši nedívejte.
2: Je to těžké, bezkomorné, já vím, ale snad to nějak překonáme. Co pak vy, vám jistě pomůže manžel?
5: Henry?
2: Co pak by nemohl jednou přiložit ruku k dílu?
5: Právě, že nemůže. On je na tom z nás ze všech absolutně nejhůř.
2: Co pak mu zase je infarkt?
5: To zatím ne, ale možná, že ho dostane. Jestli se dřív neudusí.
2: Prosím?
5: Nikdo jiný než jeho osobní sluha pořádně nerozumí té jeho komické vymoženosti. Té cestovní parní lázni, kterou musí vozit všude sebou.
2: No, jednou by se bez ní snad mohl obejít, ne? My se neučesané prostě ukázat nemůžeme, ale nějaká parní lázeň, to je v tuto chvíli zbytečný luxus.
5: Ale má drahá. Henry byl v té lázni už v okamžiku, kdy byla stávka zahájena. Vevnitř, rozumíte, Sophie? A je tam pořád.
2: Nemůže ven?
5: Neví jak.
2: Slyšíte to, Richardsonova?
4: Jistě, madam, mám uši.
5: Vždycky, když stiskne páku označenou jako výpust, vypustí jenom další horkou páru. A v lázni jsou dva druhy páry. Snesitelná a sotva snesitelná. Už si je pustil obě. Předpokládám, že teď už jsem vdova.
4: Jestli by nebylo nejlepší konečně propustit Gaspára, madam.
2: Já ho prostě nemůžu propustit. Jiného specialistu na omelety takhle narychlo neseženou.
5: A moje eventuální potíže se sháněním jiného manžela jsou pro vás samozřejmě maličkost, že, Sophie?
2: Běžte, Richardsonová. Věříte stávkovému výboru, nebo kdo to celé vlastně spunktoval, že Gaspára okamžitě propouštím. A Gaspárovi laskavě řekněte, ať za mnou hned přijde do knihovny, že mu zaplatím, co se mu dlužna, a podle daných možností se mu i omluvím.
4: Už běžím, madam.
2: Richardsonová?
4: Ano, madam.
2: A pak se honem vraťte dodělat mi ty vlasy.
4: Jistě, madam.
2: Vážení hosté, je mi neobyčejnou ctí přivítat mezi námi hosta tak skvělého, jako je vévoda Syrský. A právě pro vévodu jsme chtěli přichystat jeho oblíbenou pochoutku, byzantskou omeletu. Bohužel stávka služebnictva znemožnila její přípravu. Ale to nic. Jsou připraveny další skvělé pochoutky, o kterých vás teď bude informovat náš majordomus.
3: Vstupuje majordomus.
2: No tak, majordome, co se bude dnes podávat?
5: Tak co je? Jste snad hluchý?
3: Probuch, major doma hraju já. Jak se jmenuju? Michal Pavlata.
6: Nikoli nejsem hluchý, madam.
2: No sláva. Takže kdybyste nás laskavě seznámil...
6: Je mi to moc líto, madam.
2: Čeho je vám líto?
6: Večeře totiž nebude.
2: Co je to za nesmysl, major dome? Proč by nebyla?
6: Kuchyňský personál zahájil stávku. Gaspár totiž patří k odborové organizaci kuchařů a kuchyňských zaměstnanců. A ti sotva, že se dozvěděli, že jste Gaspára propustila, madam, okamžitě nechali práce.
2: Ne.
6: Ano. Žádají, abyste ho ihned přijala zpátky a veřejně se omluvila jejich odborové organizaci.
2: Vy si ze mě děláte legraci, majordome.
6: O, ani v nejmenším, madam. Musím rovněž poznamenat, že všichni členové organizace kuchařů a kuchyňských zaměstnanců jsou velice neústupní a dalo by se říci, že i bojovní. A tak promiňte, prosím.
2: Co to děláte, člověče?
6: Musím bohužel sesbírat i rohlíky, které už jsou na stole.
2: Tak to snad není možné.
3: A bylo to možné. Majordomus sesbíral rohlíky. A Sophie? Trvalo to téměř 18 měsíců, nežli se znovu začala objevovat mezi starými známými. Lékaři jí ještě dlouho zakazovali přílišné vzrušení, účast na salonních kroužcích a reformních konferencích pak zejména. Pochybuju ostatně, že po nich ještě toužila. K útěchám reformátorů obyčejně patří představa, že dobro, které hlásají, se uskuteční teprve dávno po jejich smrti. Má-li se uskutečnit vůbec? Hudba, prosím.

0: Chvilka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jsem ráda, že jste se i dnes udělali čas na noční linku a že můžeme část této noci strávit společně. Dnešní téma vezmu tak trošku oklikou. Každý z nás někde žije. V obci, ve městě, na vesnici. A téměř všude jsou lidé, kteří se starají o to, aby se tam nežilo jen vedle sebe, ale také pospolu. Organizují akce, vedou spolky, pomáhají jako dobrovolníci, nebo prostě přicházejí podpořit nějakou dobrou věc. A právě o těchto lidech a o společenském životě kolem nás si budeme dnes povídat. Kdo u vás vytváří příležitosti k setkávání? Jaké akce máte rádi? A co podle vás pomáhá budovat dobré sousedské vztahy? Těším se na vaše příběhy, zkušenosti a vzpomínky. Pojďte nám říct, kdo u vás organizuje společenský život, jestli jste to třeba vy. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo na rozhlas.cz/linka.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Je u vás Jarka Barbuříková.
2: Znáš mě líp.

0: Máme 4 minuty po 23. hodině. Dobrý večer, jsem ráda, že posloucháte Noční linku. Kdo u vás stojí za tím, že se lidé potkávají a že se ve vaší obci nebo ve městě něco děje? To je otázka, kterou vám budu pokládat až do 1 hodiny. A jako první odpovídá pan Olin z Kopřivnice. Vítejte.
1: Dobrý večer, já vás zdravím, zdravím všechny nespavce. Tady k tomu této otázce. V Kopřivnici musím teda pochválit jako takovou, protože městský úřad má kolem sebe nebo zaměstnává tolik lidí, kteří opravdu, neříkám, že nasazují život, ale prostě starají se o to, aby spousta anebo většina lidí, pokud chtějí, samozřejmě nikoho nemůžete do ničeho nutit, tak aby se měli celkem dobře. Začnu třeba s paní ředitelkou důchodců, jak já ji nazývám. Pavla Žáčková, která teď je vdaná, tak má nějaký jiné příjmení, si nepamatuju jaké. Ale ta organizuje pro důchodce 2x, 3x, 4x do roka možná akce. Třeba jezdíme na kole, jedeme od někud někam. Třeba jsme jeli z Kroměříže na Jižní Moravu. Jeli jsme na Slovensko. Pořádá pro ně setkání seniorů jako taneční odpoledne, taneční večery. Dělá s nimi takové akce, že seniori jsou takový netrpěliví, vždycky vyhlížejí ten další akci a další akci. To by bylo tady toto. Turisti, Radka Blahutová, skvělá ženská, pořádají několik zájezdů do různých částí naší země i za hranice. Další věc, přibližně to trošičku k nám, na naší ulici na Drahách, kde jsme vlastně v centru obce, teda města, ale jsou tady rodinné domky. Před, ježišmarja, to je tak 10 roku, 11, můj syn se sousedem, s Honzou Švácem, se rozhodli, že budou dělat takzvaný vánoční svařák. To se před dnem to rozeslali pozvánky, oznámilo se, že prostě u nás na zahradě nebo u Honzy na zahradě se sejdeme a sešla se celá ulice. Tady bylo 40-50 lidí, protože přišli asi nějaké ještě známí, kteří přijeli kvůli této akci třeba například Harrisovi, mají dceru vdanou v Austrálii, a oni se přijeli podívat na sníh s děznoučatama. Takže tato akce už má, myslím, 11. ročník měla. V létě právě ti rysoví ti zase pořádají setkání sousedů u nich na zahradě. Takže máme ten vánoční svařák a letní svařák, teda letní smaženice, to se dělá vaječina, protože tady to je to spojené s nějakou poutí ve Štramberku a tak dále a tak dále. Další věc. Já teda se zapojím po stránce muzikantské, protože...
0: Ano, to jsem se přesně chtěla zeptat. Jestli se do toho dění ve vašem okolí zapojujete nějak aktivně nebo jenom jako návštěvník. Takže vy, jako hudebník, tak to rozviňte.
1: No, máme tady několik takových míst, kde se setkáváme a několik skupin. Začnu v Kopřivnici, konkrétně zítra budeme mít dominární bobule, takové setkání, kde nás přijde asi takových odhadový, mám přislíbeno 6 muzikantů, nechci to dělat moc veliké, je to, no tak prasknu to na své upřívitosti mého dožití 72 roku, přijede můj brácha z Jižní Moravy a teď přijdou kluci, banjo, kytara bude, buben bude možná mandolina, uvidíme, sejdeme se, zaspíváme, něco dobrého vypijeme, něco dobrého sníme. To je tady toto. Další, v tomto okamžiku, jak my budeme v té vinárně, bude v Příboře v penzionu Jal setkání dalších muzikantů. To je partia kolem Ivana Kosmála. To je příborský takový muzikant, takový šerif, který má kolem sebe možná 20 lidí. Další partia v pátek, v tom samém čase, určitě nakletné, to je Sudol nad Odrou, tam je westernový klub, který vede Lidka Tošovská. Tam se od ledna pořádá každý pátek hudební večer. Buď tam pozvou nějakou kapelu, anebo se tam prostě sejdou lidi, kteří si chtějí zahrát.
0: Takže, ale ne, to je úplně neuvěřitelné, u vás to žije. A jde vidět, s jakým zapálením o tom mluvíte, že jsou to akce, které jsou asi tradiční, takže se na to těšíte, takže tam nejde jenom o tu samotnou akci, ale že se vlastně máte na co těšit, což je hrozně důležité.
1: Ostravy, Srytku, Mistku, třeba konkrétně toto případa v tom Jelbu, vždycky na konci
0: měsíce. Vy to asi dovysíláte do jedné dneska.
1: No ježiš, já vím.
0: Ale ne,
1: já bych chtěl opravdu pochválit ty lidi, kteří se starají o to, aby se spousta dalších lidí měla dobře. Takže třeba bracha, ten je z Jižní Moravy, z Hodonína, řekl by se Hodonín zpěváku a všeho, a říkal, takové akce, co děláte vy, tam vůbec nejsou, že se prostě lidi nějak neschází, že si nesednou spolu, nezahrají si, nezaspívají si. Takže já mám z toho radost, že mají ostatní radost. Tak bych to asi uzavřel.
0: A taková ocenění mají velkou hodnotu, často jsou to drobnosti, malé akce nebo velké, ale určitě je to motivující pro ostatní, aby pokračovali dál, když je takto veřejně pochválíte. Oli, nedoufám, že třeba se k ním nějak ty vaše díky dostanou. Mějte se co nejlépe, opatrujte se.
1: Já je chválím, kde můžu se, tam je chválím. Děkuji vám za prostor. A přeji všem ostatním, aby měli taky takovou možnost se tak pobavit a užít si života. Mějte se krásně, děkuji.
0: Společenský život v obci, ve městě stojí často na dobrovolnících a nadšencích. Jak je to právě ve vašem okolí? Na to se dnes ptáme v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někde stačí jeden nadšenec a rozhýbe celou vesnici nebo město. Je takový člověk i u vás? Na to se ptáme v noční lince Českého rozhlasu pana Jaroslava. Vítejte, zdravíme vás do Moravskoslezského kraje.
1: To je dobrý večer. No, to si píšte, že rozhýbáte, páč já bych sem chtěl v tím nočním proudu, i když možná moje maminka, tačku už spí, jakože, ale třeba sousedí nespí, či co, tak já bych jim chtěl říct, že je mám moc rád a že je chci pozdravit a víte,
0: no.
1: Můžete mít lepší, co chcete, ale vždycky máte to nejlepší, jsou rodiče a mamka v tatku, to je ta opora. Já bych chtěl všetkým řeknout, dneska je taká doba, každý je jiný, ale
0: dobře.
1: Mamka v tatku
0: Jaroslave,
1: jsou naši.
0: No. S tím naprosto souhlasíme. Pojďme ale k tomu tématu. Jak často se u vás v obci lidé setkávají nebo ve městě? Je to vždycky nějaký konkrétní důvod, nějaká akce nebo máte jenom tak nějaké společenství? Odkud přesně voláte? O čem byste mohl vyprávět? V jaké oblasti našeho?
1: Z Moravskoslezského. Já volám z dědiny ze Skotnice.
0: Skotnice.
1: To je u Příbora, to je Sigmund Freud, kdo čte, tak ví.
0: Ano.
1: A já ale pochodím z Trojanovic, Trojanovice Bystré, pod Radhoštěm, to je Rastoká, Radhošť,
0: ano.
1: To jsou hory.
0: Valašsko, mhm.
1: No, ano, z Moravy.
0: A teď voláte teda ze Skotnice, v této obci
1: ano,
0: žijete?
1: Ano, z domy a volám, vás poslouchám a chci mamce a tačkovi.
0: Dobře, jak si. Jaroslave, já vám rozumím, že jim zdáváte hold a je to krásné, ale my tady teď v naší noční lince, což je kontaktní pořad, vždycky mluvím o nějakém tématu. A to dnešní téma je váš kulturní život v obci. Měl byste k tomu co říci? Jak se scházíte ze sousedy? Jak často se vidíte?
1: Já si myslím, že já jsem, víte, život přinese různé věci a
0: zase na to jdete oklikou. Na tu
1: ne,
0: odpověď.
1: já jdu na to, že řeknu, že víte, život nám přinese ledaco, ale dobré sousedy. Babička moja říkala, vždycky je lepší, než vyhrál v loterii, je dobrý soused. A já jsem měl štěstí v životě, že jsem opravdu potkal, když jsem se přistěhoval do Skotnice z Trojanovic z Bystrého, tak já jsem potkal opravdu dobré lidi a já měl dobré sousedy. Bohužel už mezi náma nejsou. I ten hold patří jim, páč, to byli lidi, ke kterým já vzhlížím a já jsem rád, že mě přijali takového, jaký jsem a do té dědiny mě vzali.
0: Dobře. Dobří sousedé jsou opravdu něco, co člověk nemůže brát jako samozřejmost a přitom mají v našem každodenním životě obrovskou hodnotu. Někdy jsou blíž než rodina, člověk se na ně může spolehnout v maličkostech. Jsem ráda, že jsme to připomněli, jsem ráda, že se právě o těch sousedských vztazích dnes povídáme. Jaroslave, loučíme se, zdravíme tedy do Skotnice a někde zase zavolejte. Mějte se hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Možná i vy věnujete svůj volný čas druhým, aniž byste čekali poděkování. Co vás k tomu vede? Staráte se právě vy o váš kulturní život v obci nebo ve městě nebo v nějakém společenství? Volejte noční linku.

0: Některé tradice se předávají po generace a stále spojují lidi. Jaké tradice žijí ve vašem městě nebo na vesnici? A kdo se o to stará? Kdo má na to největší zásluhu? Je s námi paní Hanka, která volá ze Šumavy noční linku. Hani, až teď jsme v éteru, prosím, začněme od začátku. Hani, já vás přeruším.
1: 30 let založení sboru dobrovolných hasičů v Hadraje, kde vzpomínali na ty těžké začátky a jak lidi šli dohromady. Dneska mají možnost se scházet v novém kulturním zařízení, v jejich hasičárně, vychovávají svý nástupce, v obci zařizují veškerý kulturní a společenský akce. Ať už je to teda různý, teď Mikuláš, stavění máje, rozsvícení vánočního stromku, a v sobotu se připravují na velkou akci, budou mít cestu pohádkovým lesem. Ta je ohromně jako navštěvovaná dětmi tady z okolí Vodmírska a ze všech těch vesnic. A ty lidi jdou dohromady, vždycky se zapojí ty, který jako některý ty akce zajišťují v tom lese. Ať už je to, já nevím, veškerý ty karkulka, vlk a takovýhle věci. Ale je nás jako hasiči, vlastně taky zajišťují veškerou činnost po té vsi, ty dobrovolní hasiči. Ať je to třeba úklid, na těch vesnicích nejsou vlastně žádný technický služby, takže veškerý práce tam dělají, bály dělají, hasičské bály jsou velký, osvědčený, jo, ne každý teda sbor to může udělat. A co je jako je přínosem, že ty lidi se sejdou, teďka třeba při té oslavě se sešlo hromadu lidí, kdy potom jako po schůzi se posedělo, zaspomínalo, zahrála klatovská dechovka a lidi poseděli jako dost dlouho. A myslím si, že to, že je plně nejvíc, že není to vždycky o jednom člověku, jo? Je to o partě lidí, který vždycky tam musí být nějaký tahák, který to tahne, a ty lidi jako jdou, sejdou se, posedí, jo, a takovýhle věci. A myslím si, že ty dobrovolní hasiči nedělají než tuto, ale samozřejmě mají taky na starosti potom tu požární ochranu, kdy teda vyjíždí k ohňům, kdy je třeba, ať už teda bude, když je vítr, déšť, záplavy, no, takže všechno hasiči potom dělají. Tak si myslím, že to je ono, co oni dělají, a ty lidi jdou dohromady. Já bych chtěla všem hasičům taky popřát jako tady hodně úspěchů, hodně zdraví, ty rodinný pohody, protože všechnu práci dělají ve svým volným čase, jo, a je to jako, jak bych řekla, k nezaplacení, jo, protože to každý ten člověk ví, že jednou je hasič, tak jde do akce. Takže to jsem chtěla jako o té dobrovolné práci, který je hrozně moc, jo, hrozně moc té práce. Kdo to jako dělá hasičinu nebo je k tomu přízněnej, tak ví, co to všechno obnáší.
0: Máte pravdu. Jak se u vás daří zapojovat mladé lidi do dění v obci, paní Hanko? A prosím, my jsme přeslechli, odkud přesně voláte z té Šumavy. Mohla byste to zopakovat?
1: Já volám z Nýrska, okres Klatovy, a na okrese Klatovy, a vůbec tady v Nýrsku máme výborný kolektiv dětí, Dešenice, Bystřice, samozřejmě okres je ohromně veliký, v rámci okresu máme přes 50 kolektivů dětí a ty jako vedeme opravdu okresní sdružení hasičů, a myslím si, a ta rada mládeže, to, že je k nezaplacení. Oni už to sebou vodíme jako ženy, hasičky, vodíme ty děti spolu na ty nácviky a tím se dostávají k té hasičině. A kdybyste viděla, když potom přijede tolika těch hasičských družstev, dětských, tak to je něco nádherného. Jo? Takže ta hasičská mládež, ta nám tu jako pořád se udržuje po celá léta na okrese Klatovy, kolem Nýrska, tady všude. Jako. Na těch vesnicích to někde nejde, ta generační to odroste nebo takhle, ale jenom jako opravdu ti mladí hasiči. A co nejvíce ceníme vedoucích těch mladých hasičů, protože ty, co tomu věnují času svýho každý týden, mají ty schůzky, připravuje na ty soutěže, na všechno. To je jako klobouk dolů před něma, před všema těma vedoucíma. Tím bych taky chtěla poděkovat tutou cestou takhle.
0: To je krásné slyšet, že to někde může takto dobře fungovat. Mladí lidé, kteří vedou další mladé hasiče, dělají obrovskou službu, nejenom, že předávají zkušenosti dál, ale zároveň dělají smysluplnou aktivitu, partu, budují ty nové vztahy k obci a jim to pak zůstane. No. Pokud už by v tom nepokračovali, třeba se odstěhovali z té obce, tak alespoň nádherné vzpomínky. Děkuju teda za vaše zapojení do noční linky. Ještě mi řekněte, než se rozloučíme. Jak vy sama se zapojujete? Nebo zapojovala jste se? Byla jste taky členkou sboru dobrovolných hasičů?
1: Hasičkou 57 let a samozřejmě jsem soutěžila. Léta jsem vedla, byla jsem vedoucí odborné rady žen na okrese Klatovy a zapojovala jsem se do tuhletý činnosti nebo do dneška. Skončila jsem teďka už jako, mám věk, tak jsem říkala, musím skončit se starostkou okrskovou. Nechám to taky mladým a už se teďka jenom těším jako z těch úspěchů těch druhých, když je třeba předám nějaké zkušenosti a tak trochu jsem uvolnila prostor pro mladý. Já jsem tomu věnovala vlastně, dá se říct, těch 57 let. To jsem Asi jako všechno, dala jsem to srdíčkem, tak, abych to řekla úplně, no.
0: Jde to z toho slyšet, ona ta práce, těch, nebo práce, někdy práce, někdy radost, někdy starost, těch 57 let chtělo čas, chtělo energii a právě to srdce, o kterém jste mluvila.
1: Obě dvě dcery jsem taky přivedla k hasičům, ty dál jsou hasičkama, jo, takže jako je to takový, jako pořád ta generace postupuje. A mám radost, když se daří těm sborům nejenom, že mají jako tu činnost, ale že teďka máme i možnost po letech jako různou tu techniku, to, co nebejvalo. Když jsem přišla do hasičů, jsem začala ve 20 letech, tak ta technika nebyla. Jo? Ani na to nebyly peníze. V současné době jako ohromná podpora je buď v těch krajích, od státu, od obcí. Jako to je jako... Hasiči jsou... jak takovýto renomé získali po povodních, kdy teda někdy viděli lidi hasičenou s půl litrem s pivem, jo, tak dáme si to pivo, nebo dají si chlapi pivo, ale jak byli potom povodně v těch letech, kdy teda lidi viděli, že doma jim teklo do chalupy, ale oni šli s technikou a šli zachraňovat další věci. To jako tuto, to jsou hasiči. A to je ta dobrovolnická práce a to nadšení, jako říkám, který jako opravdu v těch hasičích je.
0: Ano. Když jde do tuhého, tak jsou to právě oni, kdo vyjíždí jako první a pomáhají. Zaslouží se respekt, poděkování a to vy taky za těch mnoho let, které jste tam strávila ve sboru. Mějte se nádherně, děkujeme za zapojení do noční linky a zavolejte zase někdy, paní Hanko.
1: Děkuji za prostor a naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: odpovídat správně na vaše téma, ale chtěl bych říct, že pocházím z jižních Čech, kde...
1: Povídejte, možná si stlumte to rádio, aby vás to nemátlo, že to tam posloucháte zpětně.
0: Jo, aha.
1: Prosím, vypněte to rádio a pokračujte.
0: Už to stlumuju. Chtěl jsem říct, že pocházím z jižních Čech, kde jsme kdysi dělali na vlastní, ve vlastním volném čase jsme se věnovali sekání na hřišti, různým brigádám a to. A vždycky jsme měli vynikající vztahy. Byli to naši kamarádi, přátelé. A teď jsem se přestěhoval do Trutnova. Je to větší město a už to není ono. To jsem tu nezažil za ty léta.
1: Mm-hmm. Promiňte, honím tady muchu. Tak určitě asi s vámi budou posluchači souhlasit, že když někdo žije v menší obci nebo v nějakém menším společenství, tak se tam ty vztahy udržují lépe. Jak jste říkal, společně jste třeba pořádali sekání trávy na hřišti a podobně. A když se přestěhujete...
0: Nejenom sekání, ale rozumím, dělali jsme ano. Plesy, zábavy. Prostě dneska to není. Dneska je strašně uspěchaná doba a není to ono.
1: No a teď teda žijete jak? Je toho pomíň, anebo se neúčastníte téměř žádných akcí?
0: Víceméně se přiznám, že se nezúčastňuji těch akcí.
1: A myslíte, že by se to nedalo nějak vyhledat?
0: V tomhle tom větším městě už to není, jako víte, na té menší obci tenkrát, to bylo jednodušší, my jsme se všichni znali a bylo to jednodušší. Řekli jsme si, uděláme za tři neděle ples a bylo to zorganizovaný během týdne. Dneska ve městě to nejde.
1: No možná, když budete poslouchat dál noční linku, tak se ozve někdo, kdo je někde poblíž a dá vám nějakou inspiraci. Ono někdy se stačí porozhlednout většinou, neříkám, že těch akcí je mnoho, ale dá se vybrat, anebo se ho trošičku popojet někde, kde byste se cítil dobře.
0: Tento názor je možný, ale já...
1: Vy ho nezdílíte. Vy byste mohli jít do politiky.
0: Ano.
1: Dobře, jste krásně odpověděl. Dobře. Jaroslave, tak děkujeme moc za vaši účast v noční lince. Jsme rádi, že nás posloucháte. Budeme moc rádi, když budete poslouchat dál. Třeba teď píseň
0: Určitě.
1: Od Lucie Bílé jmenuje se Dobrý kafe. Ať se vám daří.
0: Děkuju vám pěkně a mějte se moc hezky a hezký večer.
1: Paní Iveta píše na web. Zdravím všechny ve spolek. Vyrostla jsem na malém městečku, kde si lidé vzájemně, jak se říkávalo, viděli do talíře. Dobře se mezi sebou znali a také se podle toho k sobě chovali. Nejen, že se zdravili, což byla samozřejmost, ale bylo potřeba nezištně si pomáhat. Staří pomáhali a radili mladým a mladí uměli jejich radám naslouchat a přiložit ruku k dílu, kde bylo potřeba. Jenom co bývalo v tak malém městě plesu a bylo vždy narváno. Nebo nám dětem v zimě jeden večer soused odstrojil pumpu a my běhali s vodou na hřiště a polévali ho a měli jsme krásné kluziště. A nemyslete, to nebyla záležitost jednoho večera. To trvalo třeba týden každý den a ten pán byl tak hodný, že nám pumpu denně půjčil, ačkoliv s tím měl spoustu, dnes by se řeklo, zbytečné práce. Tenkrát jsme všichni tak nějak víc táhli dohromady. Dnes mají lidé život díky technickým vymoženostem mnohem snazší, pohodlnější, ale i tak jsou si nějak vzdálenější. Mnohdy se neznají lidé v jednom vchodu v paneláku, natož v ulici. Možná i proto se z života dnešních lidí vytrácí vzájemná úcta, cit, slušnost, galantnost. Dneska žijí v 10 000 městě a pokud vím, letos tu byly všeho všude dva plesy a ještě nestály za nic. Škoda. Přál

0: bych lidem, aby zase alespoň na chvíli dokázali odložit mobily, opustit počítače a dokázali se dívat okolo sebe, našli vzájemně k sobě cestu a dokázali se spolu radovat ze života. Dobrou noc. Iveto, děkujeme za vzkaz.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: na čase být.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Za každou povedenou akcí bývá spousta práce, kterou často ani nevidíme. Komu byste za společenský život ve vašem okolí rádi poděkovali? Krásnou noc. Zdravíme vás. Povídejte, už jste ve vysílání, máte prostor.
2: Já vám nerozumím, já se omlouvám, já vám špatně slyším.
1: Zkuste si stlumit to rádio, vypněte si rádio a můžete povídat. My vás slyšíme velmi dobře.
2: Můžu povídat?
1: Ano.
2: Já tady Alena Veltrusy. Já bych vám chtěla říkat případ, který ne případ. Prostě, co se tady podniká v těch Veltrusy. Tak nedávno se stalo, že...
1: No, tak to jsme se daleko nedobrali, paní Alenko, to mě mrzí. Telefonní linka vyskočila. Vidím, že na lince nejste, takže zkusím zvednout někoho živě a vy to prosím zkoušejte dál. Krásnou noc. Koho jsme překvapili tím, že se dostalo rovnou do éteru? Kdo je napřímo? Tady Jarka.
3: To byla rychlá reakce. Já vás zdravím u telefonu, Holík Radomil.
1: Radomil. Radomil, odkud voláte a o čem budete vyprávět?
3: Momentálně se přesunuji z Čech na Moravu. Vracím se do domoviny, takže jsem ve voze.
1: Tak doufám, že spojení vydrží. Povídejte.
3: Jo, já myslím, že tady nejsou žádné hluboké lesy, aby jsme nestratili spojení, tak jako třeba z předchozí volající. Vy máte krásné téma. Krásné téma, které je o srdcařích, o lidech, kteří z toho dobrého srdce vytváří aktivity, které, jak jste říkala, jsou někdy neviditelné, ale bez nich to nejde. Těch srdcařů bývá poměrně málo v každé skupině, ať jsou to dobrovolní hasiči, ať jsou to myslivci, ať jsou to sportovci, tak vždycky se tam vyskytují tady tihlenství srdcaři v těch skupinách a ti jsou ochotní jakoby pracovat pro to, aby pobavili a udělali šťastnými z té akce, kterou jako zajišťují tak nějak po všech stránkách, ať je to jídlo, ať je to výzdoba těch prostor, venkovní, vnitřní, léto, zima, plesové sezóny, bytlácké noci a různý jakoby kulturní akce. A já bych chtěl třeba, nevím, jestli se to jako podaří a donese se to přes nějakou sojku nebo straku až k mým kolegům, kteří jsou součástí kulturně, to je takovej zvláštní jakoby název, kulturně propagační komise. KPK při našem mysliveckém okresním spolku v Prostějově, jmenovitě třeba paní Martička Nebeská, to je skvělá, ale opravdu fenomenální myslivkyně už 60 let a drží srdíčkem tu kulturní komisi, pak samozřejmě Janička Toufarová a spousta dalších, nebudu teď asi si úplně vzpomenu na všechny své kolegy, na Petra, na Jarka a tak dál. My pracujeme srdcem a samozřejmě pomáhají nám i další členové a už víc jak 60 let výjima covidu jsme museli pauzírovat, ale děláme vždycky velký okresní myslivecký ples s velkou návštěvností. Nenašel se zatím sál, který bychom nenaplnili. A vždycky je tlačenice a lístky mizí ještě před Vánoci. Takže je to něco, co udržujeme tradičně pro lidi. Těší mě, já jsem teda čtyřicátník, jo, ale těší mě, že i mladí, ti, kteří třeba absolvují taneční, jsou to středoškoláci nebo lidi, kteří jako mají rádi plesové sezóny a navštěvují kde co, sportovní plesy a hasičský a tak dál. Takže i ti mladí jako chodí a samozřejmě baví se, že jo, někdy to je jako náročnější, jo, že, jak znáte to, přebral, přebral a pak je mu na druhý den těžko. Někdy to dopadá ve stylu, už se pobili, ale samozřejmě organizátoři dbají na to, aby nějaká ta kultura tam byla i v tom chování se mezi sebou. Už dneska ale u nikoho neuvidíte bílé rukavičky a smoking, to možná tak z těch tanečních. A samozřejmě, co je vkusné, co je nevkusné, no. A dnešní společnost, musím s politováním říct, že třeba u těch myslivců, já pozoruju, ne přímo u myslivců, ale u reakcí těch obyčejných lidí, kteří pozorují myslivce nebo o myslivosti někde něco zaslechli, tak oni si kladou ruce před oči a říkají, fuj, o, myslivci, to jsou ti, kteří loví, zabíjejí zvířata, ale oni ti stejní lidi potom jdou do Kauflandu a koupí si tam kůře, kus masa prostě v krabičce a to už jim hloupě nepřipadá, že taky jedí někoho, koho musel někdo jako ulovit, zabít nebo prostě tak něco zpracovat, aby oni to maso měli v té krabičce. A to je velký rozdíl a to je taky patrné, tak ti lidé přesunuli se hodně do měst a v těch městech jsou od té přírody tak podtržení, že někdy ty děti si myslí, že kráva je fialová, že maso roste právě v těch obchodech. A tohle si myslím, že snad třeba lidi, kteří žijí na venkově, tak jako ještě je to tak nezdeformovalo ta společnost a že i tam jsou schopni respektovat myslivce, pokud je dobrým člověkem a pracuje srdcem pro přírodu a pro společnost, takže budou toho myslivce respektovat a říct, jo, to je ten, co nám chrání pole před divočákama, nebo jo, to je ten, který vyhání srnečky, když by je měla posekat sekačka a tak dál. Takže lidi kolem sebe musí pracovat srdcem a se zápalem, aby jako drželi něco třeba se tradiční, protože jenom dobrý pocit z toho máte. Nikdo vám nebude dávat miliony za to, že něco děláte, ale odměnou je ten plnej sál a pak nějaké reference, třeba na tu mysliveckou kuchyni, která jako byla by dobrá, dobrý kančířský, dobrá svíčková, zelená. A pro ty masožravce, všežraví masožravce, co v populaci lidí jich je hodně, tak je to někdy ocení, jo. A pak zase se zhádají u tomboli, že no prostě...
1: Rozumím, ano, umíme si to představit.
3: My teď na chvíli zasneme.
1: My teď na chvíli zasneme a vy to tam vrátíte. Děkuju, Radomile. Vy teda jste úplně neuvěřitelný, vy zvládáte teda takto řídit před handsprý, předpokládám, a ještě u toho tak báječně vyprávět. Vy jste dobrý vypravěč. Jsme rádi, že jste se nám dovolal, že jste nás takhle přepadl, doslova do písmene, protože jste nahradil jedno volající. Tak zavolejte zase někdy příště, až budete na cestách, nebo pěkně už doma v klidu u kaká. Ano, pijete kakao večer? Teď jsem četla, představte si, že 80% lidí večer pije kakao.
3: Je to prý z toho popudu, že to kakao uklidňuje, že vlastně vy pak máte jakoby lepší pocit pro ten spánek. Mm-hmm. To se tak jako říká.
1: Tak to si dáme dvojité dneska.
3: Já nepiju kakao, já piju kakao.
1: Dobře. Tak opatrujte se, čas jsme malinko přetáhli. Doufám, že nám to posluchači odpustí. Mějte se, šťastnou cestu.
3: Mějte se naplněnou, díky.
1: No a když jsme u té přání šťastné cesty, tak cesta se jmenuje píseň i od Krištofa Tomáše Kluse, kterou nám teď pánové zaspívají 8 minut před půlnocí. Krásnou noc.
0: Tou cestou, tím směrem,

0: noční linky.
1: Noční linka.
0: My jsme rádi, že jste s námi zůstali i po půlnoci. První hodina patřila lidem, kteří u vás drží pohromadě společenský život v obcích a ve městech. Těm, kteří organizují, pomáhají a často ve svém volném čase dělají pro ostatní víc, než by museli. A v této hodině v tom budeme pokračovat. Až do jedné hodiny si budeme povídat o tom, kdo jsou ti lidé u vás, co všechno díky nim vzniká a jak se zapojujete třeba vy sami. Je s námi pan Bohumír, který volá ze Štenberku. Krásnou noc vám přejeme.
2: Dobrý večer, přátelé. Nebo dobré ráno. Hodně, myslím si, že hodně záleží na tom, kdo je ve vedení města a nejenom vedení města, ale i ve Štenberku hodně a dobře pracují i sociální služby. Sociální služby vypomáhají seniorům. Ve Štenberku je několik skupin, seniorských skupin, a taky ten, kdo nemá čas a je třeba aktivní hodně a nemá čas se scházet, tak je zde skupina civilizačních chorob. Asi 270, zahrnuje to asi 270 lidí.
0: Jak jste říkal, že se jmenuje?
2: No, sociální služby, skupina civilizačních chorob.
0: Mm-hmm.
2: Ja? A sociální služby jsou nápomocný tím, nabízí nebo dali k dispozici dvě místnosti, kde je pečovatelské velké středisko pro starší lidi a tam poskytli dvě místnosti pro seniorské kluby, kteří se tam schází k jednání a podobně. Potom to naše město, v každém městě podle velikosti se pořádají různé akce. Řeknu, Štenberg je známým ECHOMem a zrovna minulý týden tady proběhlo sobota, neděla závody ECHOMu do vrchu a pak v září jsou veteráni.
0: Mm-hmm.
2: Docela nedávno byl udělaný další úsek cyklostezky Štemberským údolím Dolní Žleb. A Štemberg je momentálně hodně rozkopaný, protože se přes Štemberg, přes město zhotovuje cyklostezka, která navazuje na tyto cyklostezky. A Štemberg je propojen cyklostezkou Olomouc, Štemberg, Uničov, Rýmařov a tam dál. Takže mladí lidé a seniori, když třeba jedu já po cyklostezce, já jezdím na elektrokole, tak mě předjíždí skupiny jak vedených závodníků na kole, tak seniorské skupiny a podobně. No prostě myslím si, že toto je taková aktivní činnost pro ty seniory. A každý klub, které má město, třeba ve Štenberku jsou 4, tak řeknu, předseda těch klubů, když má takové dané ten že dokáže, i když všem roky přibývají, s ohledem, dokáže spočítat ty náklady a to, co nám město přispívá, tak požádá, teď jsme byli třeba, včera jsme byli na Jižní Moravě ve Strážnici a Baťově kanále jsme jeli přes cestovku Travel. Takže si myslím, že ten, kdo nechce zůstat doma, sedět na zadku a chce jít mezi lidi, tak má možnosti třeba u nás ve Štenberku hodně.
0: A to je dobře. No. To zní dobře, Bohumíre.
2: Ano.
0: Stává se vám často, že se třeba na vás někdo obrací, jestli byste mu neporadil, jste vy takovým držákem, protože vy jste taky dobrý vypravěč, nebojíte se ozvat, tak jakou tak roli v tom začal, všem hrajete vy?
2: No, já jsem začal psát články o našem městě, jednak mě to vyšlo v Moravském senioru nebo ve Štenberských listech občas, ale ono, když chcete něco napsat, aby to mělo šťávu, víte, to dá hrozně moc práce, to já těch papíru pokazím, víte, a na tom počítači, na počítači kolikrát mě to, když to dávám do Wordu a chci to přetisknout, tak se mě to rozhází a nevím proč. Já nejsem takový umělec a nepíši tak rychle, takže já na tom strávím moře času, jako víte. No,
0: to jste šikovný.
2: A ne, jako to já se nechci chválit, jako. Zítra jedu na sraz spolužáku do Nákla. Taky jsem pro Náklo napsal, my jsme tam měli, to je u Litovle, mezi Litovli a Olmovci, a moji rodiče tam měli pekárnu a něco se tam stalo. Tak vzpomínky, jak to bývalo tenkrát v pekárně a jak to je dneska. Tak jsou zvědavý, co mě na obecním úřadě řeknou. No.
0: Třeba nám to prozradíte v příštím vstupu Noční linky. No, Bohumíre, děkujeme za vaši účast, za vaši návštěvu. Zavolejte dobrou. Zase někdy. Naslyšenou.
2: Děkuji.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jsou místa, kde to žije od ledna do prosince a místa, kde je spíš ticho. Jak je to u vás? Když se řekne spolek, klub, parta dobrovolníků, co vás napadne jako první? Právě o takových lidech, kteří udržují společenský život ve vašem okolí, si dnes v Noční lince povídáme. Je s vámi stále Jarka Barboříková.

0: Každé město i vesnice má svůj vlastní rytmus a když se bavíme tady o tom rytmu setkávání a akcí, co u vás tento rytmus vytváří? Volejte noční linku Českého rozhlasu, pojďte se s námi povídat jako paní Marie. Odkud voláte? Zdravíme vás.
1: Já volám z Černošic, všechny vás zdravím. A já bych se chtěla říct tohle. Mentalita lidí se změnila. Češi vymírají. Prostě jdou se v jiný kultury. Já jsem se narodila v Ostravě, pak jsme bydleli v Horním Slavkově a tam byly zahrádky, že jo, tam se jako lidi scházeli, ty zahrádkáři, byly taky ty plesy. A pak jsme se odstěhovali na Příbram do jedné malé vesničky. A tam, mně se to teda líbilo, třeba se roznášela zabíjačka, jo. Já jsem se tenkrát tomu divila, jak mi někdo může dát něco tak dobrýho ze svýho a nic za to nechce. Nebo když někdo umřel, zvonilo se tam v kapličce. Prostě ty lidi se znali. Jo, a já teda potom jsem šla do světa, dostala jsem se do paneláku a našla jsem si partnera, on byl nemocný, ale byli jsme spolu 25 let a taky, když jsme se tam nastěhovali, tak jak to tam bylo poničený, tak jsme se to snažili, jak se chodilo přes ten trávník, jako ošetřit a nebo ty keře. A furt mi to tam někdo ničil. No pak jsem přišla na to, že je to vnuk, paní, která bydlela nade mnou, která si na něho furt stěžovala, že třeba, já nevím, upekla mu beránka, urvalo mu hlavu a takhle. A když jsem jí říkala, že to dělá on, ať mu domluví, to není on, on je mu podobný, to dělá jiný. Já jsem ho tam jednou čapla a to jasně, že jsem mu naložila. A udělala jsem dobře, protože za x let on potom pobodal kluka, který mu přebral holku. Jo, ale já od té doby, já jsem musela, když jsem teda mu takhle dala tu nakládačku, měla jsem mu zlomit ruce. Opravdu jsem mu měla zlomit ruce, aby potom nepobodal nějakého nevinného kluka. Ale prostě platila jsem pokutu, pochopitelně to zaplatil partner. Jo, ale...
0: Další teda kolaps telefonní linky, to snad ne, paní Marie, já jsem se to chtěla doposlouchat. Tak mrzí mě to, vytáčejte znovu, uvidíme, jestli se vám podaří se dovolat a zatím si popovídáme s panem Robertem.
2: Jo, takže vám chci poděkovat, že jste mě vzalo, to je slušnost. A teďka k tématu, já jsem vdovec, a co mě strašně chybí, tak jednou za dlouho, když jsme se se ženou domluvili, jsme se dívali na filmy a já teď našel jsem si kamarádku, ale já nemám s kým jít do kino. Jako. Jenomže problém je s tím, že ta kamarádka dělá noční směny, já dělám denní. Jo, takže přemýšlím, jestli byste mě třeba neporadila, jak to zorganizovat. No, moc rád bych šel do kino, no. Nevím, jak to mám udělat. Jako.
0: Roberte, tak zkuste si najít nějakou partu. Když se rozhlédnete kolem sebe, když chodíte kolem nějakých nástěnek, jdete do nějakého zařízení, tak určitě někde bude nějaký letáček, že se můžete ozvat do nějakého spolku, společenství a můžete se přidat k nějaké komunitě. Takové komunity jsou a tam byste se potom našel nějakého parťáka do kina asi velmi rychle, nebo parťačku. Chce se to rozhlednout a někde třeba, ať budete v obchodě, u lékaře, nebo někde na úřadě, poptejte se. Nebo jestli tam máte nějaké senior domy, jako my třeba tady ve Zlíně Senior Point, nevím, ale zkuste otevřít oči. Někdy možná člověk ani neví, jaké aktivity může využít právě ve svém okolí. Jestli by vám někdo třeba pomohl na internetu, pokud se máte s kým poradit, to by bylo taky fajn.
2: Já se ještě můžu zeptat Radima, to je kamarád a moc prima kluk, jako my spolu kamarádíme, jestli by třeba neměl čas, že bychom spolu mohli mít dva i doky. No nevím, zkusím se ho zeptat. No.
0: Dobře.
2: A to víte, že jsou z toho smutné. A jinak chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. Chci pozdravit paní Vlastičku, pak potom Olino, potom, no... pomožte mi, Ludmila Zbrna, no, prostě všechny.
0: A
2: moc vám děkuji, že jste mě vzal. Mě to taky vyskočilo, nevím. No, a nechci mluvit o poruše, možná by to chtělo elektrika, že já to beru s humorem, když mě do smíchu nebylo, vyrkli mě slzy, no, tak já jsem slyšel, že jdeme na to a hotovo.
0: Tak, Roberte,
2: jo, tak moc vám děkuji, že jste mě vzala.
0: Naslyšenou.
2: Doufám, ať se všechny linkaři dovolají, moc děkuji.
0: Víte, co, zkusíme ještě do třetice všeho dobrého někoho zvednout. Tento telefon byl kratší a malinko jsme teda odbočili od tématu. Já to zkusím. Halo, Jarka, studio. A tam je ticho. Někdo tam je, já ho tam vidím, protože mi to bliká, ale nepodaří se nám to asi propojit. Nebo, halo, halo, slyšíme se?
3: Halo, halo, halo.
0: Už, hurá. Kdo pak
3: jo,
0: tam?
3: Děkuji,
0: představte
3: děkuji.
0: Se a povídejte rovnou k tématu, prosím.
3: Jo, já jsem se chtěl připojit Stefaní, která jenom hovořila o tom nešťastném příběhu, tak ať z toho, že říkala, že by toho člověka, ať to, že to není správně, a ať si myslí, ať odpustí a ať si myslí, že to je v pořádku.
0: A jak to máte tak... vy? Zkuste nám říct, odkud voláte? Ještě jednou.
3: Jo, odpuste mi. Já jsem Jaroslav Uhla ze Skotnice a víte, já vždycky si myslím, že člověk by měl odpustit.
0: Jsem si říkala, že jste to vy. Dobře, tak děkujeme i za vaši účast. Pojďme si pustit písničku od Olympiku. Hrál, no a potom zboru se nový příběh Noční linky.
4: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Když se řekne váš spolek, klub nebo parta dobrovolníků, co vás napadne jako první? Právě o takových lidech, kteří udržují ve městě nebo v obci, kde žijete společenský život, si dnes povídáme. Nebo se alespoň o to snažíme. Dneska malinko odbočujeme, na tom už jsme se shodli s paní Aničkou z Miroslavy. Vítejte, máte prostor, máte slovo.
1: Krásný večer přeju všem, kdo poslouchají Noční linku. A já bych chtěla hovořit o kultuře tady v Miroslavi. Sice předesílám, že kdyby to bylo na mě, tak a můj věk a ty mi nemoci mi to nedovolí, takže by se ta kultura určitě byla, ta kultura by tady u nás byla určitě chudá, chudička. Ale musím pochválit, v Miroslavi existuje takzvaná sdružení Miroslavská kultura, která je pod městským úřadem Miroslav, jako všechny takové ty složky, že jo, které podporuje městský úřad, jako jsou třeba zahrádkáři a jak bylo hovořeno o těch hasičích dobrovolných a myslivcích a takto. A ta miroslavská kultura, teda musím je pochválit, spolu s tím městským úřadem Miroslav dělají tady zázraky. Zázraky, já nebudu mluvit, neděje se snad týden, kde by nebyla nějaká akce. Minulý týden byl koncert v katolickém kostele absolventů základní umělecké školy. Teď je v sobotu na hřišti fotbalovém velká oslava, nějaký významný zápas fotbalový a potom je tam nějaká letní noc. Na evangelickém kostele bude koncert varhaní a potom bude nějaké posezení na farní zahradě. A co se tady děje, co teda moc kvituju, jsou takzvaná sousedská setkání, kde se o to stará taky ta miroslavská kultura. A to je, u nás máme asi, já to přesně nemám spočítané, ale asi 30 ulic a dělají se takzvané sousedské posezení a dělá se to na určité ulici. Předloni to bylo třeba na ulici Nádražní, loni to bylo také na ulici u nás a minulý týden to bylo na ulici Husova, předtím to bylo na ulici Mlýnská a tam se ty občané té dané ulice, pokud mohou a chtějí, tak něco upečou, něco přichystají a místní rozhlas vyhlásí, kam se to má přinést, tak se to té osobě do toho domu přinese. No a oni to potom tam rozdělí po stolech, jsou tam stoly, lavice, hraje tam živá hudba a prostě lidi se baví, tančí a je to opravdu krásné. A my jsme byli teda na setkání na 1. máje u katolického kostele, v parku u katolického kostela bylo také posezení a bylo to moc pěkné, sešli se tam lidé z různého koncu té naší Miroslavy a můj muž třeba už se tam potkal s bývalými spolupracovníky a taky nás tam přišel pozdravit pan starosta. No bylo to opravdu pěkné a musím vyslovit velký dík co tu pro tu miroslavský kulturní život tady dělají a jak se o to starají a s jakou vervou a láskou to provádějí. Takže velké díky, kdo někdo poslouchá z Miroslavy a třeba se toho i zúčastní, třeba patří i do té skupiny miroslavské kultury, tak velké díky.
0: I vám velké díky, Aničko.
1: A jestli jsem přetáhla sem, paní Jaruško, přetáhla jsem, nebo ne. Já bych chtěla ještě něco říct.
0: Ještě máte 40 sekund.
1: Tak v adventním čase loni bylo takzvané okénkování, adventní okénkování a to na každý večer lidé se přihlásili na městský úřad a každý večer bylo vyhlášeno takovým nějakým tajným básničkařením, kde je to místo dané a lidé se sešli u některého domu, kde jim měli připravený čaj, svařené víno, kávu nebo i nějakou tu štamprdličku, nějaký perníček k pohoštění nebo nějakou bábovku a bylo to moc, moc krásné, lidi si to moc chválili.
0: To věřím, no já jsem chtěla říct, že se mi líbilo to sousedské posezení, to jsem chtěla ocenit, ale nakonec teda vyhrává to adventní okénkování. To jsme možná inspirovali.
1: Ale to sousedské posezení, to je taky, protože to se koná většinou v létě, nebo když je teplo, že jo, od května do toho září, takže to počasí vyhovuje, je to venku, takže to je prima, to je prima a je to opravdu to. I pro děti se tady mnoho dělá, různé dílničky a různé noční šípkování a takové věci. Moc si toho vážím, že takového něco tady u nás existuje.
0: Aničko, co to je to noční šipkování nebo šipkování?
1: Děti jdou, mají si vzít špekáčky s rodičema, baterky, čelovky a jdou po šipkách. Namalované šipky a večer je to asi dělá se to většinou buď to na podzim nebo na jaře, takže je už spíš tma, že jo? No a jdou po šipkách, hledají baterkama šipky a jdou, je vyznačená trasa toho šipkování, kde se sejdou a kde to končí. No a nakonec si potom opečou špekáček.
0: To je krásné.
1: Normálně se namalují na stromy, na cesty šipky a děti to baterkou hledají a jdou a hledají, až přijdou do cíle.
0: Tak jde vidět, že v Miroslavě máte opravdu šikovné a aktivní lidi, kteří dokážou připravit krásné akce a udržet tak komunitní život živý.
1: Patří velký dík, že se o to tak starají, aby to tady žilo. Tak se mějte krásně a zase někdy naslyšenou.
0: Také,
1: a pěkně, moc zdravím. Naschledanou.
0: No, z Miroslavy se přeneseme teď na vlny Českého rozhlasu, pustíme si Ivetu Bartošovou, no a potom opět někdo z vás. Možná i vy věnujete svůj volný čas druhým, aniž byste čekali poděkování. Přesto to děláte ze srdce. Co vás k tomu vede? Zapojujete se také vy do přípravy různých akcí, do společenského života ve vaší obci, kraji nebo městě?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Letos už jsme jí měli 872 v pořadí a je to poslední týden vždy v květnu a od pátku do neděle je tu bujarý život, plno zpěváků, skupin tu zpívá a vystupují. Pak hodně stánků všelijakých s řemeslnými věcmi, pak s občerstvením, s cukrovinkami, pak i kolotoče jsou tady. Takže každý si zde něco najde. Takže i já vlastně jsem byla také zase letos se podívat. A v sobotu jsem byla na 4 koncertech a v neděli na 3. No a v sobotu jsem byla třeba na koncertě České srdce vystupovalo. Teda to bylo v neděli, takže počkejte, já se to obrátím tady. V sobotu jsem byla na Honza Křížek Band. To jsem si myslela, že to je bratr Lády Křížka, ale když dohráli, tak potom jsem s nima chvilku mluvila, že jsem si ji nechala podepsat a zjistila jsem, že to není teda bratr Lády Křížka, že to je úplně jiná skupina. Ale hráli krásně, tak jsem je i pochválila. Pak tam vystupovala i Berenika Kohoutová, známá herečka, je zpěvačka, známý z pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Potom večer vystupovala Tereza Mašková, mladá, nadějná zpěvačka, talentovaná. A potom byl krásný ohňostroj. Takže i na tuto slavnost vydrželi lidi až do večera, aby mohli zhlédnout ten krásný ohňostroj. Druhý den potom zase opět jako veselí všelijaké skupiny. A to tak jsem taky zase navštívila. Různé ty skupiny, tak to bylo to České srdce.
1: Pak Ivetko, a s kým chodíte?
0: S kamarádkami, nebo někdy s přítelem, ale nejraději jako, jo, že bych šla sama, protože každý má, jo, vkus pro jinou tu kapelu, že jo, takže pak si třeba sdělujeme potom ty dojmy, no, když jako nejdeme společně, jo, dohromady s někým. A nebo se potom tam potkáme i třeba s jeho se známými, takže vždycky to jde takhle potom, no. Ale v neděli nás překvapila skupina Motorband, která pochází tady z Teplicka. A oni letos slaví 40. narozeniny svého vzniku a měli tak krásně připravený program. Trval jejich koncert 2 hodiny, od 8 hodin do 10 hodin. A měli právě i účast v Teplické filharmonie a také měli hosty. A mezi hosty třeba byl i Petr Janda, který s nima zaspíval 2 písničky svoje. Pak přijel právě i Láďa Křížek zaspívat 1 písničku. Pak i Bára Baziková nebo Robert Sturba, teď dál nevím, jakou jeho příjmení. No a pak ještě i ten hlavní zpěvák z Arakainu. Takže tak krásně to měli jako připraveno, jo, že úplně jsem byla unešená tím koncertem.
1: Jatko, vy se umíte bavit, ať už sama, ať se to hezky vychutnáte, já to mám taky ráda. S přáteli, s přítelem, tak to má být.
0: Na další prostě rok, jo. Tak jako máme tady i jako dobré akce v naší krásné knihovně. Teď jsem zrovna jako minulou sobotu 6.6. byla na komentované prohlídce naší knihovny.
1: A víte, co to je dobrý tip a dobrý nápad? Pan Robert nebo ještě jeden posluchač předtím volal, že úplně neví, jak se zapojit do nějakého komunitního života. A ty knihovny jsou výborný tip, výborný nápad, protože tam se pořád něco děje.
0: Jako besedy. Jo, se tu, nám tu různí ti cestovatelé, jo, jako prostě přijdou vyprávět o svých cestách. Například jeden takový mladší cestovatel, že navštívil ostrov Mauricius, tak o svých zážitcích, byl tam 10 dní u jednoho kamaráda, který tam žije. Jo, takže nám to prostě vypráví a promítají obrázky, jako ty fotografie, různé i videa k tomu. Pak i hlejte, 2 učitelky, rok cestovali, prostě v Ázii byli, jo, potom i v Americe. A představte si, oni šli z Mexika pěšky do Kanady, jo. Takže i takovouhle cestu šli 4 měsíce, jo. Tak to úplně člověk lapá po dechu, jak takhle 2 37-leté učitelky zvládly takovouhle věc uskutečnit, jo, takové dobrodružství prostě zažít.

0: Různé přednášky, jo. Teď právě taky třeba o příběhy římských císařů, nebo teď taky 4.6. jsem byla na o životě Karla IV. Takže takové zajímavé, prostě máme tady akce kulturní. No a teď i prostě přes to léto budou třeba zase menší městečko Dubí, tam taky bude zase slavnost různá hudební. I tady máme potom zase menší další Krupka městečko, tak tam taky se bude pořádat slavnost. Takže pořád to tady, nebo v Duchcovské slavnosti Kasanovské, že jo, kde pobýval Kasanova, takže tam jsou vždycky taky takovéhle hudební slavnosti. I přijede jako Kasanova na Kočáře, jo, a takový prostě to mají takhle zorganizovaný. Takže to máme tady dokola celé léto, jo.
1: Ivetko, vy byste to dovysílala až do jedné. Jde vidět, že to u vás opravdu žije, že se lidé umí společně užívat ten čas, který spolu mohou trávit ve vzájemné společnosti. Sdílí radost, hudbu, sami sebe. Hezky se to poslouchalo a jste inspirací. Jsem velmi ráda, že jste zmínila i to, že chodíte sama na akce, kde si to užijete, někoho potkáte, ať už známého, nebo se seznámíte, protože to může být to inspirací pro ostatní posluchače, kteří se necítí komfortně tak, když půjdou někam sami, tak my jim chceme říct, že můžou a že to je v pořádku.
0: A nějaké to odvětví, že určitě prostě najde cestu, kde by se takhle kulturně vyžil. Ať je to kino, knihovna, nebo prostě, že v těch knihovně to není jenom o čtení, to je prostě o různých akcích.
1: Ano.
0: No.
1: Ivetko, takže ale už se musíme rozloučit. Ano. Je to tak, čas se nachýlil, takže mějte se co nejlépe. Děkujeme
0: no,
1: za tu energii.
0: No, taky zdravím všechny posluchače a někdy zase příště naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou místa, kde to žije od ledna do prosince a místa, kde to nežije skoro vůbec. Jak je to u vás? Na to se dnes ptáme v Noční lince. Plesy, slavnosti, masopusty, sousedská setkání. Která akce ve vaší obci je pro vás srdeční záležitostí? I na to se můžeme ptát, vidíme, z jaké strany pojme dnešní téma paní Ivetka. Vítejte, zdravíme do Olomouce ze Zlína.
1: Tak krásnou noc, zdravím všechny posluchače a já jsem přemýšlela, jestli mám zavolat a chci pochválit, já bydlím teď Olomouc Radikov a chci říct, že fakt musím pochválit, je tady sbor dobrovolných hasičů, já jsem taková nervózní to, a pořádají krásné akce pro lidi, pro děti a v Olomouci, když jsem bydlela, ve městě Olomouc, tak tam to bylo jiné, jo. Tam třeba byly nějaké ty plesy na Horním náměstí, nějaké koncerty, já nevím, vánoční jarmark. A tady to je takové uši. Takže oni hodně pořádají akci pro lidi. Teď třeba tady byl hasičský pochod takzvaný. Lidé od 9 do 12 šli po značkách lesem po těch, měli tam různé stanice, já jsem teda nešla, mě bolí záda. Měli tam různé stanice, občerstvení a jak to prošli, dostali pamětní list a večer byla pořádána zábava, tak tam jsem se byla podívat, jak říkal pan Robert, že nemá jít s kým do kina, jde klidně sám. Takže já když nemám s kým jít, já se klidně jdu podívat sama, takže já jsem tam byla, byla tam živá hudba, nějaká kapela, teď to jméno nevím z hlavy, já jsem je neznala podle toho jména, ale hráli perfektně. Byli to chlapi tak 50 let a něco. Perfektně hráli skladby Beatles. Já ty skladby skoro všechny znám. Já mám ráda kapelu Beatles Broky. Takže já jsem byla nadšená. Jsem tam jenom tak seděla. Lidé tančili, bavili se. Teď tam plno lidí jsem znala, že? Když tady bydlím. Tak už to, že člověk vidí ty lidi, jak se baví, tak jsem se tam smála. Tam jeden známý pán tam s tou kapelou, on si vzal beraní roh a normálně hrál s ním jako na ten roh. Pak si vzal, měl tam tamburinu, to byl taky hasič, jo. Měl tam tamburinu, takže já jsem se bavila. Pak hrál tu tamburinu a já jsem měla v náruči, já jsem si vzala s sebou malinkého pejska mám, ale samozřejmě jsem mu zacpávala, jako držela jsem mu ouška, protože to byl velké decibely. Ale hrozně jsem se bavila, kdybych tam neměla toho pejska, tak bych si i s ním zahrala na tu tamburinu, by měl ten roh, protože já jsem hudebně založena, takže mi se to strašně líbilo. Hráli perfektně. Tak za chvíli jsem samozřejmě odešla, ale jinak chci říct, tady to všechno hodně táhnou ti hasiči a je tady spoustu akcí různých, jo, tady jsou, oni tady dodržují ty tradice, dbají na to, aby nezemřely ty tradice. Takže třeba odletí zvony do Říma, chlapci chodí dědinou, klapou ty 4 dny po sobě nebo jak. A nakonec je to vybírání, když teda jsou doma, tak jim dám potom peníze. A nebo holčičky nosí jedličku takzvanou, taky chodí po domech, nebo je tady rozsvícování vánočního stromečku, nebo teď třeba bude nějaký, jsem si četla na nástěnce, že půjdou k nějaké zrekonstruované kapličce lidé, to je směr Posluchov, tam kdysi zemřel nějaký, jel s povozem nějaký chlapec, původem Němec, a že mluvil perfektně česky, tak lidi ho měli rádi, a teď se mu převrátil vůz, koho si vezl, že jeli pro dřevo, a zemřel, jo, pod tím vozem. Tak ti lidé teďka tam půjdou, to taky pořádají hasiči, k tomu Posluchovu, k té zdemonstrované kapličce. Já přesně nevím, kde to je, ale vím o tom. Já nepůjdu, jo, ale vím o tom. A nebo co tady ještě pořádají. Nebo třeba, když končí prázdniny pro děti, jo, rozloučení s prázdninami. Nebo pořádají hasiči utkání ve fotbale, mladí chlapci, muži, bývá to na hřišti někde tady v Samotiškách, to je kousek. No prostě různé akce, nebo třeba a bývá to, většinou je to, když je teplo, protože tady není nikde společenská místnost, nějaký kulturák, takže bývá to většinou na hřišti. Tady je obchod Hruška, takže za tou Hruškou. A buď tam hraje někdy je takové jako setkání těch lidí, nějaké pohoštění se tam dělá. To si lidé samozřejmě platí tady. Ale ta zábava byla zadarmo, ta hudba vstup zdarma. A jinak pečou třeba ti hasiči bušty, cigára, někdy makrely, guláš dělají, no bezvadný. Takže tady to fakt žije. A je to takové užší než té Olomouci. Je to bezvadný. Já teďky sleduju na nástěnce, co bude. A někdy se tam jdu prostě jenom tak podívat. I když bych šla sama, tak se tam jdu podívat. Poslechnout si hudbu.
0: Ivetko. Je tam... Já musím říct, nevím, jak to hodnotíte vy, ale mně se všechny ty příběhy velmi líbily. Myslím si, že jsme teď tak vpustili novou krev do žil těm, kteří si říkají, no už dlouho sedím doma a dá se. V jakémkoliv věku, v jakékoliv společnosti, i když jde člověk sám s přáteli nebo s nějakými sousedy, tak může strávit krásný čas, kde se může cítit dobře a může začít, i když je mu třeba 85 nebo 95, co říkáte?
1: No, nebo 60. A chci říct, klidně jdu i sama, to chci říct panu Robertovi, klidně jdu i sama do toho kina, když nemám s kým, klidně jdu sama. A ještě chci říct, je tady klub seniorů, na ně bych zapomněla, pokud mě někdo poslouchá, aby nebyli smutní, chci vyzvednout, já tam nechodím tedy, už jsem také v seniorském věku, ale já tam nechodím, protože mám ty pejsky, ale oni mají různé akce krásné, tady klub seniorů, každou středu se schází tady na místním úřadě, tedy to mají tam v klubovně, tam je i knihovna, takže lidé si chodí půjčovat i ty knihy a oni jezdí na výlety, já to čtu na těch nástěnkách, jedou třeba do Prahy, někde do Skanzenu, do Olomouce, na Floru, nebo já nevím, na koncert, jedou do divadla. Mají krásné akce i ti seniori tady u nás, klub seniorů.
0: Perfektní. Ivetko, děkujeme.
1: Perfektní akce. Takže bych je chtěla pochválit. Hasiči jsou bezvadní. Jo, a ještě hasiči jezdí o dvakrát do roka pro sběr. Lidé jim to chystají k brance. Já jsem taky kolikrát dala hasičům sběr. Oni to prodají, to železo. A pak za ty peníze pořádají třeba ty koncerty. Jo? Občerstvení si lidé musí koupit, ale třeba ta kapela, to jsme měli v tu zdarma, tak to je za ty peníze, za ten sběr, co jim dáváme. Takže bezvadný akce jsou tady.
0: Teď je čas se rozloučit, tak já vám moc poděkuju a uzavřeme společně dnešní
1: noční. Ano, tak zdravím všechny posluchače, Roberta pozbuzu, ať jde klidně sám do kina. Já chodím taky sama různě a je to bezva.
0: Mějte se dobře.
1: Tak, dobrou noc.
0: Někdy opravdu stačí jenom hrstka lidí, kteří mají chuť něco dělat a celé místo může začít žít. Ať je to jedna ulice nebo celé město. Děkujeme, že jste byli s námi u dnešní noční linky, kde jsme sdíleli své příběhy, zkušenosti i pozvání. Vážím si každého vašeho telefonátu i zprávy k tématu Společenský život v obci. Mějte hezký zbytek noci, pokud můžete, věnujte ji trochu odpočinku. Naslyšenou příště se těší Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítání, vážení a milí. Tuhle jsem si vzpomněl na jednu větu. V životě si každej, koho potkáš, na tobě nechá nějakou tu čárku. Říkávala Helena Růžičková. A věřte mi, čím jsem starší, tím víc mi dochází, jaká to byla pravda. Ostatně na Helenu Růžičkovou a její životní rady, moudra a postřehy se opravdu nedá jen tak snadno zapomenout.

0: Den jako obrázek. Hana Zagorová a v roli domovnice samozřejmě nezaměnitelná Helena Růžičková. A víte vy co? Bez dlouhých okolků teď nabízíme vzpomínku na to, jak si Helena právě tuhle melodii, ale okamžitě vybavila v jednom starším rozhovoru s kolegou Vladimírem Bernáškem.
1: Všichni Helenu známe jako veselou, usměvavou, vždycky plnou pohody a tady v roli domovnice si Helena působila trochu jinak.
2: Ne, to jsou právě ty lidi, kteří ten krásný nebo dobrý den ti dokážou vzkazit a já jsem hrozně ráda, že jsem měla možnost namluvit, protože naspívat to za stolik lidí srandy mít nemusí. Prostě namluvit tuhle tu ženskou. A chtěla bych upozornit všechny lidi, aby si nenechali kazit právě takovýma domovnicema. Nebo to nemusí být domovnice, to může být třeba dáma, která je ohromně oblečená a přesto hodí na tebe tu špatnou energii tím, že všechno ti řekne špatný, odejde, ona se vlastně od toho oprostí a ty jdeš se svojí špatnou náladou a ještě ti někdo přidá. Takže nenechat si od nikoho nic kazit. Takže člověk nikdy neví, jak dlouho se tady bude vyskytovat a každý den by měl žít tak, jako kdyby byl jeho poslední.
1: No, mě ještě zaujala jiná věc, že většinou každá žena chce, aby působila co nejkrásněji, co nejdokonaleji, aby vzbuzovala obdiv. A ty se dobrovolně vydáváš do rolí...
2: Pane Vystevdova, tam jsem byla sadistická vražetkyně.
1: To bylo...
2: V Dívce na koštětě.
1: Jak to bylo s tou vražetkyní?
2: Ukáž krček, brouku a fik. Ne, víš, já jsem měla to štěstí, že jsem se držela od mládí toho zrcadla, o kterém říká Gogol, že nenadávej na zrcadlo, když máš křivou hubu. Čili já jsem přesně věděla, jaký role mě budou patřit a v podstatě 15 letá, když jsme dělali ve škole fidlovačku s panem profesorem češtiny, jsem hrála Mastílkovou a ze strašnou chutí. Čili já jsem v životě nebyla zklamaná a nikdy jako jsem se necpala do rolí princezen, protože jsem věděla, že jako když v té pohádce, tak spíš tu čarodejnici a ono vždycky takový to, co má jako kousek zla, se výborně hraje, že ten Otelo je nádherná role, že ale ten Jago, teda to je pochoutka si ho zahrát.
1: Vlastně první tvůj film
2: byl, to bylo v dětských letech, to bylo v Babičce. Ano, ale s paní Terezí Brzkovou to režíroval pan režisér Čáp. No ale pak byla další Babička, v té jsem hrála
1: Mlinářku.
2: No a teď už vlastně, to bylo s paní Kurandovou, že, která hrála Babičku. No a teď už jenom čekám na tu Babičku, až si zahraju, jestli to někdo natočí.
1: No, teď si můžeme poslechnout, možná, že se budeš divit, ale já jsem našel na starém pásku nahrávku, která je stará, no, nebudeme to počítat.
2: No, jestli je to, co myslím a s čím se objezdila
1: monolog na obranu
2: celou republiku, tak to musí být starý nejméně 31, ne-li víc let.
1: No, takže není to tak dávno.
2: Není to tak dávno.
1: Takže si to poslechneme.
2: Velmi ráda.
3: Přicházím, abych vystoupila na obranu tlustých. A přímo vám řeknu, že tak činím ze zištných důvodů. Jednak mi začnou fandit všichni, kteří mají nějaký ten mizernej metráček nadváhu. A jednak si dám dvojitou večeři. Ale abych začala od Adama, tedy přesněji řečeno od Évy. Budete se divit? Ale já jsem se taky takováhle nenarodila. Mě v mládí přezdívali Twiggy. Twiggy ale na štorc. Ještě před 10 lety jsem skákala 1,60 m do výšky. No a dnes by mě tam těžko tahali jeřábem. Pak se našel romantik, který zařval: na rukou tě budu nosit. Ten si dal. 5 let ho dávali dohromady. A ten gauč nedali dohromady vůbec. Nedávno jsem točila jeden film, kde je scéna, kdy skočím na koně, kdy skočím na koně a pádím k obzoru. Vážení, ten kuň by musel skočit na mě, abychom se vůbec hnuli z místa. No, nemáme to lehký, my těžký. Kde jakej hubeňour nám nadává do tlusťochů? A přitom se dá říct obézní. Nebo korpulentní. Nebo se to taky dá i zašumlovat. Kor tak pulentní. Protože jsou mezi námi i nevinní, jak říká klasik Menšík. Podívejte, já když si stoupnu na váhu, jo, tam jsou takový cedulky, tak tam jsem se dočetla, že na svou váhu bych měla být 7 metrů vysoká. Ale o tom jsem nechtěla mluvit. Tedy já si stoupnu na váhu jen tak. Vážím. No, to je příklad. Vážím 70 kilo. Odvážím busta. Ten má 10 deka. Sním ho, zvážím se a mám 80 kilo. Ano, jistě, taky jsem se pokoušela držet dietu. Nejprve bodovou. Co jsem viděla, to jsem zbodla. No a potom vajíčkovou dietu. Za 3 neděle jsem s kudlou v zubech honila po návsi slepice. Lidi, jak já nenáviděla slepice. Co já snědla slepičí polívky. No a pak jsem přešla na prášky. Po každém jídle jeden. To máte 12 prášků denně a furt nic. Tak jsem to vzdala a založila klub kosmonautů amatérů. Já vím, je to divná představa. Vidět mě místo s vařečkou u plotny někde v kosmu. Ale uznejte, že by byl ze mě krásný talíř. Z obou stran vypouklej. Nebo se stává, že jdou události proti srsti. Třeba v lásce. Vy se pak kajete, tedy jdete do sebe. Prosím vás, kam může takovej hubeňour jít, no? To, když já jdu do sebe, tak se vrátím za 14 dní. Ano, a tomu prosím říkám pokání. Páni, co vám může taková průsvitná slečna nabídnout? Mizernej půlmetráček a to ještě ne každý kilo je povedený. No, ale podívejte se na mě. 1 kilo hezčí než druhý a celek 120 krásných kil. Ano, pánové, my obézní jsme obohatili český jazyk o ten krásný výraz. Páne, to je ale kusanec, co? Ano, a to jsou zhruba důvody, proč jsem se rozhodla vystoupit na obranu tlustých. Prostřednictvím rozhlasových vln. Protože na mě jsou i dlouhý vlny krátký. O středních ani nemluvím. V televizi by to tak nevyznělo. Kde by taky na mě chudáci sehnali obrazovku. Ještě jsem chtěla říct, že my tlouštíci jsme tolerantní. My nenutíme hubeňoury tloustnout, jako oni nás nutí hubnout. Možná, že je to tím, že si hubení myslí, že jich je víc. Proto si troufají. Ale zkuste nás vážit. A uvidíme, kdo z koho. Protože my na váze jsme absolutní velmoc. A nejen to. Od zítřka nás uslyšíte každý den v rozhlase. V hlášení. Stav tuku na českých bocích dnes v 7 hodin ráno.
2: je zajímavý, když to slyšíš, ten hlas, takže si vybavuješ, i kde se to natáčelo. To jsme dokonce nenatáčeli v rozhlase, ale v restauraci Bohemia. Je to pravda nebo ne?
1: Je to pravda, to už neexistuje.
2: No a tak tam se to natáčelo. A úplně jsem si vybavila, že jsme tam měli čtvrcový pódium a že okolo seděli lidi a ovšem u stolu, že neseděli jako v divadle. Je to tak?
1: Je to pravda.
2: Tak vidíš to, jak se tím hlasem, jak se vlastně těm lidem vybaví, jak to všechno je.
0: Divadlo pro vaše uši. Helena Růžičková a Jan Libíček. V soukromí to byli dobří přátelé. A na plátně, myslím si, oba tak trochu oběti své postavy. Není proto divu, že i Jan Libíček měl svého času stejný nebo podobný monolog, jaký jsme slyšeli právě od Heleny Růžičkové.
4: Dovolte, abych se vám představil, říkají mi Jeníček Libíček. Je mě 33 let a mám 33 kilo přes váhu. Ovšem jedno kilo hezčí než druhé. Je to vidět zádu, prosím? Ovšem, pánové, má to svý výhody. Já když jsem kritizovaný, tak jdu do sebe a pak jsem 14 dní nezvěstný. Proč jsem vlastně tady? Já bych klidně mohl předvést nějaký monolog, třeba Hamleta nebo cokoliv. Mám na to kvalifikaci. Taky bych mohl tančit. Tančit bych mohl, ovšem, já jsem to řekl pozdě a nesehnali na mě trikot. Potom jsem měl větší roli, to jsem chodil slečenej s číslem na zádech a ohlašoval jsem program. To bylo číslo. V té době jsem si vydržoval profesora hudby a zpěvu. 3 roky ze mě tahal peníze, já ho zase na revanš připravil o nervy. A když jsem byl takhle vyzbrojený, říkal jsem si, zkusíš to někde v divadle. Tak jsem šel na zábradlí, zrovna tam ti kumštíři seděli u stolu. Jak jsem stoupil, hned poslali pro pivo, hned ho taky vypili. Tak jsem je tady co jako chci dělat, jsem říkal hrát, zpívat, tančit. Tak jsem zpíval árii od toho nejmladšího syna Bacha, Offenbacha. Jak jsem dospíval, všichni mi podávali ruce, abych se jako nezdržoval a tak. Sám ředitel ke mně přišel a dal mi ruku do obličeje. A doporučil mi menší divadlo, on konkrétně říkal Loutkovi. Tam prý se po představení každý herec pověsí na drát. Taky bych mohl zpívat, já už na škole o mě říkali, že když zpívám, tak maně připomínám nejslavnější chvíle českého národa. Husitské doby. Oni husité, když zpívali, nepřátelé prchali a volali, zachraň se, kdo můžeš. Zpívám dvojhlasně, špatně a falešně. Vejšky nemám, to bych se chlubil, ale za to hloubky ty mám mizerny. Taky bych mohl vyprávět o své lásce. Ono to sice s tím nesouvisí, ale je to jaksi pro doplnění celé mé charakteristiky. Já jsem měl dívku hezkou, opravdu pěknou, takovou božskou pusu, malinkou, mohla říct akorát čočka. Že, jak řekla hrách, tak si snědla uši. Uši to měla to, když stála v průvanu, tak to jí liskali. Já když jsem si ji namluvil, tak si na to pamatuju jako dnes, měla na punčoše takovou mrňavou dírečku na pátě, takovou roztomile malou, že mezi těma ostatníma vůbec nebyla vidět. A čistotná žena to byla, 2 kartáčky na zuby, měla na každej zub jeden. Jak ní chodil na jídlo, na obědy, na večeře, tam mi podstrojovala. Nejradši jsem měl rybí polévku, to nabírala vodu přímo z akvária. Jednou jsme měli zajíce, na černo, střeleného. Zrovna šel kolem SNB, tak jsem to spolkl i s brokama. A na přilepšenou moučník podle receptu z televize. Ovšem lidi, to jste nejedli, to musí být poruchy, to není možný. To bylo hrozný. A já to snědl, já s ním všechno mě. Láska veliká tam byla. Hrali jsme tu hru, jestli to neznáte, na Kamna. Ona byla rozpálená, já byl trouba. Jednou taky v roztoužení jsme šli na Petřín, ona si sedla na lavečku, já jsem jí sedl na klín, dodnes leží v nemocnici. Lavečku vůbec nedali dohromady. Zkrátka, proč jsem tady, přátelé? Já jsem zde proto, abych si veřejně na veřejném fóru stěžoval. Přátelé, jsem oběť své postavy, ale nejsem sám. Denně čteme v novinách, v rozhlase slyšíme v televizi, tloustnout znamená stárnout. Prosím. Znamená-li tohle heslo tloustnout znamená stárnout pravdu, tak už nejsme národ husitu, jak si hrdě říkáme, ale národ dětku. Protože, přátelé, nás dnes není pár, nás jsou 100 000, víte? A zítra nás budou miliony. My rosteme rychleji než Číňani. A nenecháme si od pár hubených mluvit do našich kil. Proč my bychom nemohli veřejně mluvit o štíhlosti, když nějaký trouba mluví o potřebě inteligence, že? Já byl taky hubený. Já jsem byl náhodou nejhubenější dítě z města. Taky nejhezčí, všem oni mě v porodnici vyměnili s jiným. Já si náhodou velmi rád vzpomínám na doby, když jsem byl hubený. Já jsem stával modelem malířům, co by vykořisťované děcko z první republiky. Co jsem se díky svým propadlým tvářičkám nadělal z malířů laureátu. Taky jsem filmoval zrovna nedávno v jednom německém filmu s jugoslávskými herci v české krajině, to bylo u Sázavy, americkou kovbojku. Tam byla taková scéna, jak pádí prérií kůň a já ze skály skočím na toho jedoucího koně a uháníme vdál. Dnes by ten kůň musel skočit na mě, aby jsme se vůbec dostali z místa. No, pravda, mám určité potíže, že? Třeba v divadle můžu sedět jenom v loži, ještě přetékám do druhy. Sprchovat se můžu jenom, jak napsal Bromfield, když nastaly deště. Ovšem, zase na druhé straně jsem kdysi sportoval. Já jsem skákal do výšky, ale nechal jsem toho, protože mě to hrozně nudí, než dopadnu dolů. No, přátelé, proč jsem vlastně zde? Říká se, tloustnout znamená stárnout. Prosím, jsem tedy stál přesně 117 kilo. Ale já jsem na to hrdý, protože nejsem sám, je nás mnoho, stále moutníme. A to není pudová záležitost, víte, to je promyšlená akce, to má politické pozadí. O nás se říká, že jsme malý národ, že je nás jenom 14 milionů. A už to někdo zkusil vypočítat, kolik vážíme? A tu ráno jsme světová velmoc, taková Francie, Německo, malý národky. A proto volám vás všechny, silné, otile, čekatele obezity, příznivce, nevěřte štvavým řečem, nevěřte štvavým článkům, lékařům, že obezita škodí, že tloustnutí škodí, jeste vepřovou knedlíky, buch ty, lehněte si po jídle, před spaním nejlepší jíst. A nevěřte, že to škodí zdraví, podívejte se na mě, já jsem tlustý, silný, zdravý, že bych mohl skály prodávat. A proto mi dovolte, abych provolal, komu patří budoucnost? Tlustým. Hanba hubeným. Ať žije tlusté Československo. Nazdar.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Takhle rozverně jako v kabaretu si společně zaspívali v jednom televizním silvestru Helena Růžičková, Laďka Kozderková a paní Stella Zázvorková. Humor, smích a dobrá nálada. To všechno dnes ve vzpomínkách spojujeme se jménem Heleny Růžičkové, ale její herecký talent měl přece, však to všichni dobře víte, i tragikomické, velké tragikomické tóny, jak dokázala třeba co by Anna Urbanová v seriálu Vlak dětství a naděje, anebo v jedné z rozhlasových povídek Miloně Čepelky.
1: Ty, můj svatej Antoníčku, když tě pěkně poprosím, tak přece musíš ze svý bejšky schlídnout na moji ubohou Jiřinku a zařídit jí taky tak výbornou kamarádku, jakou jsem měla já v Magdaléně. Nezištnou, krásnou, soucitnou a chytrou, hodnou, i když teda hříšnou. Jen díky jí přece Jiřinku mám a díky panu Kalačovi, co mě zaměstnával výdelně kotleta s porkem, třeba, že jsem, zvláště vedle Magdy, vypadala jen jako v dolech, co si ho pekař nestihnul dopíct.
2: No, no, no, pane Souček, už nejste klouček. Dejte si pokoj a vy, pane Novotný, já mám zrovna ty svý dny a to nejdu pro facku daleko. Fazole jsou samolitr. Už se nesou, pane Šlitr. Kolikátý máte pivo? To bude dnes v břiše živo. Přeju dobré napapání, ale pozor, milí páni, já jsem tu jen na koukání.
1: A že na Magdu koukali všichni. Většina, počítám, ani nevěděla, co baští, jen když se přitom mohli popásat na ní a na její zástěrce, co byla sněhově bílá, ale tak mrňavá a ve tvaru trojuhelníku, že připomínala dámské kalhotky a probouzela v nich spalující choutky. Zatímco já jsem k vedlejší šestici stolu roznesla od 11 do 1 trojnásobek obědu, nikdo se tam nezdržel, než jen tak dlouho, aby zhltnul, co si objednal. Hosti Magdiny půlky dokázali dřepět v Kalačově restauraci hodinu i víc a naschvál se v talíři nimrali, jako když hledají vši, jen aby mohli na ní civět a představovat si. Jenomže, oč se tím ošidila kuchyně, o to víc vydělal výčep a tak byl pan Kaleč spokojen jak s Magdou, tak se mnou. Až pak jednou zčista jasna.
3: Tildičko, dám si prejt.
1: Jelítkovej nebo zítrnice?
3: Jelítkovej prejt, ale musí bejt, ať je v něm dost krup. Nerad bych tu zhub.
1: To vás naučila Magda, pane Felsman, že rýmujete jako ona.
3: A že jsem tak smělý, tak dvě porce zelí.
1: Magda nás přesuličku mezi stoly sledovala. I jak tato dělala, že stihla chránit svoji bezuhonost, objednávat, kroutit se, žertovat, nosit a ještě vidět všechno okolo, to na mou duši nevím. A teď se ke mně přitočila. V očích jí přitom blejskaly potutelný ohničky a šeptala mi.
2: Dělej, Tildo, hoplahej, hned nos na stůl neváhej. Já tě měla za nedobytnou a vida, vida. Jelimánek, Felsmánek tě jede po faltech. Tak jen se neupejpej a schutí do toho. Už se dlouho šušká, že s tou svou semetrikou nevydrží. Kojí železo, dokud je skrylí tají.
1: Ty můj Tondo kolenatej. Pardon, Antoničku, to nebylo na tebe. Takhle to říkávala moje babička, když se něčemu divila. Já ani kloudně nechápala, o čem to Magda mele, ale v životě mi nikdo neřekl tak něžně jako Felsman. Drdíčko. A tak jsem letěla horem pádem, až byl div, že se mi podařilo v kuchyni zastavit. Pan Kalač trůnil u vchodu, v pokladně jako brouk potemní. Inkasoval, rozlížel se a přitom vůbec netušil, že se mu v podniku hroutí všechny platné obyčeje. A když jsem objednávku panu Felsmanovi přinesla, zhroutili se docela. Protože ten, jen co ochutnal, vstal, chytil mě okolo pasu, vlepil mi pusu na pusu, jen to mlasklo a zahaulil.
3: Tildičko, teď pivíčko. Ať má pěknou hustou pěnu, já jsem dneska vyhnal ženu. A to se musí oslavit.
1: Pane Feldsmann.
3: A říkej mi, Karle.
1: Ať vám nevystydne prejt. Brambory jsou tak vlahý. Když tak si schovejte pod zelí, té horky dost. To už i pan Kalač zmerčil, že se něco děje, a hýbal ukazováčkem, aby šla k němu. Udala jsem komisní obličej a ze strachu, aby mě snad kvůli té puse nevyhodil, natáhla jsem Moldánek. Pane šéf, já za to nemůžu, ale pan Feldsmann mě před chvílí, já nevím, zkrátka mě urazil. Políbil mě a přede všema jako nějakou, to ani Magdíci ještě nikdo neudělal. A co já s tím? Já jsem přece slušná ženská, i když nemám, kdo by se mě zastal. Odpuste mi to, prosím vás. Dám si příště pozor, už se to nikdy nestane. To vám slibuji, jako že se Tilda jmenuju. A kdo by si na mě dovolil, toho příště hnedka praštím. Jenomže, patrone, můj milovaný pan Kaleč se na mě podíval tu zalaskavě a řekl: Tildo, až dosud jste dobře pracovala. Můj podnik Kotleta s porkem vám je nade všecko. Já to přece vím, a tak já vám dám od pondělka týdně 50 navíc, protože vy teď budete vedle Magdy moje další lákadlo a to se musí ocenit. Já jsem v první řadě obchodník a komu čest, tomu čest. Šla jsem od něj celá tumpachová. Ke stolu, kde se měl Feldsmann futrovat prejtem, jsem hodila jen tak očkem a on už tam nebyl. Možná se mu udělalo zle z toho líbance, co mi dal, a já jsem se z toho pomyšlení rozklepala ještě víc. Ale to už moje drahá Magdička celou tu událost pojala do svýho repertoáru. Dobře jsem jí slyšela, jak tadyhle hlaholí a tamhle zas jen tajemně pošuškává.
2: Říkám vám to bez rámusu. Chytělí a dadí pusu. Tildě, jo? To je, pane, tichá voda. A má recht, vždyť je jí škoda. Může ho udělat šťastný. Někomu se líbí šlank, někdo má rád sádlo. Akorát vy, pane Housko, jste jen na to žrádlo.
1: Snad to byl sen, pořád jsem to nemohla pochopit. Ještě nikdy se mě mužský nedotknul ani jen prstem, leda náhodou, že jsem třeba pajdla, když jsem sbírala talíře a tak si někomu odsela o rukáv, ale cítit red na rtu, to jsem nezažila. Na jednu stranu se mi na to chtělo pořád myslet, ale na druhou jsem si to zase zakazovala, abych se z toho, nedej bože, nezbláznila. Jenže hospoda byla auf, všichni ti mužti se tam na mě dívali docela jinak, než ještě před chvílí. A potom Magda. Magdička má zlatá, za mnou přišla večer domů.
2: Nech toho nádobí, Tildo. Máme na práci důležitější věci.
1: Krindy, pindy, Magdičko, co pak se zase stalo?
2: Teprve se stane, děvče. Budeš se vdávat.
1: Jemináčku. A kdo pak by si mě vzal takovou starou rašpli nefore mnou?
2: Ono to nebude tak zlý, jaká pak rašple. Svlíkni se.
1: Cože?
2: A stará taky nejsi.
1: Au, to lichta.
2: Když si šaty v pase trochu stáhneš páskem, radši širším než uším, vyniknou boky a pánev. Zírně do zrcadla. Prosím tě, máš v tomhle kutlochu vůbec nějaký zrcadlo?
1: Tamhle nad lavorem.
2: A sukni zkrátíme. Ne moc, o kolena není co stát. Ale lejtka nejsou marný.
1: Co ti to vlezlo do hlavy?
2: Účes musíš taky změnit. Vlasy trochu do čela. A vzadu je stáhneme s tuškou. To udělá dívenku i z bábrliny.
1: Ty jsi někde potratila rozum.
2: Že jsem už párkrát potratila, to je fakt, ale rozum to nikdy nebyl.
1: Magdičko, že ty jsi z to...
2: Co?
1: Že ty jsi zdala griotku.
2: Prosím tě, griotku. Ukaž skříň. Co je v ní? Tuhle šedivinu vyhoď. Ale tyhle červený, to je fajn. Ty si vem hned zítra, na ty ho utáhnem. Proboha, pojď sem. No tak ne, ty celá hicuješ. Zítra zůstaneš v posteli. Ale pozejtří pěkně v parádě a do boje.
1: Proti komu, Magdičko? Koho budem utahovat?
2: Feldsmana. Koho jinýho? Jednu ženu vyhnal?
1: a druhou vyžene taky.
2: Vygraješ. A víš proč? Protože tahle druhá se nedá. Já tě přece znám, ty jsi nezmár.
1: Mě žádnej mužský nechce.
2: Bude chtít. Všech 10 oblízne, jak si bude medit.
1: Co tě to jenom napadlo?
2: Ty jsi tak dobrá duše, že ti zkrátka musí udělat dítě. Aby dobrý duše ze světa nezmizely. Aby nevyhynuli. A nekecej mi do toho. Já, když si něco zamanu, tak to bude, kdyby čert na koze jezdil.
1: Byť můj svatý Antonín.

že se za milence přimlouváš. A já bych tolik chtěla, aby moje Jiřinka splnila svoje poslání, jako se to povedlo mně. A aby byla maminkou. Co jiného ženská na světě má? Zvlášť, když je neforemná a všichni mužky chtějí jen tělíčka jemně vysoustruhovaný. Představ si, holečko můj svatej, on si mě tenkrát Felcman k sobě vážně vzal. Dneska teda už vím, že to byl podvod a taky proč se uchlastal, ale tenkrát se mu věřila, když přišel s kyticí a zvlášť, že to udělal výdelně před všema hostama a taky před panem Kalačem. To až po letech, až na smrtelný posteli mi pověděl, jak to bylo doopravdy. On se totiž objevil v kotletě s Pórkem o dva dny dřív, jenomže to já jsem marodila, jak mě ta jeho náhlá pusta

0: pitomce prašivýho. Vy jste ale kopytom.
1: No.
0: A Tilda u vás není žádná chudinka, aby bylo jasný. To budete čučet, jaká je to kočka, když se dá do pucu.
2: Co si myslíte vy, vejre?
0: Že zmagoříte holce hlavu, především mají oci smáte a pak se jí omluvíte? Když se díky vaší falešný puse konečně probudila jako ženská, začala na sebe dbát, tak jí svou omluvou hodíte zase zpátky mezi starý krámy a uděláte si z ní rohošku jen přes mou mrtvolu.
1: Ano.
0: Povím vám, co uděláte. Koupíte největší kytici, jakou budete schopnej uníst a přijdete sem zítra, to už tady bude s prosbou. Pamatujte si, Felsmane, s prosbou, aby se k vám nastěhovala, protože na vás v tom vašem třícimrovým kvartíru padá hrozná samota a jen ona vás může zachránit. Je vám to jasný?
1: Jo.
3: Můj ty svatý přímluvce, jemu to jasný bylo, jen já hlupačka jsem neprohlídla pranic. Koho by to vůbec napadlo, že je mužský schopnej upetrachtit tak špinavý obchod? Ale když ony ty boží cesty, já vím, jsou dočista nevyspytatelný. A mojí touze, mojí nejvlastnější touze bylo učiněno zadost. Tak jsem snad ani neměla právo se nad tím pohoršovat. Zvlášť, když mi pak na moutě, že snad jen hodinku předtím, než vypustil duši, Jiřince bylo 15 a teď je 23, udělal opravdovský vyznání.
1: Tildo, prosím tě, zapal už tu svíčku. Podívej, já ti to musím říct, abych na to cestou do pekel už nemusel myslet. Já ti nebyl manželem, jakého by si zasloužila. Ty jsi dobračka k pohledání a já byl prevít. Já jsem se tě vzal jen proto, že mě k tomu Magda přinutila. Ona mi slíbila, když tě u sebe nechám, že za ní, jako odměnou, rozumíš, že za ní budu smět jednou za rok přijít. Ale byl jsem s ní na mou duši všudy 7x, i když naší Jiřince je už 15, protože ona už se mi potom přestala líbit a dal jsem se na pití, že jsem se za to všecko tak styděl. Můžeš mi odpustit?
3: Můj ty bože, Karle, tak ty jsi celou tu dobu miloval Magdičku. A měl jsi z ní jen takový drobky.
1: No jo.
3: To bylo asi strašný, viď? To víš, že se nezlobím. Vždyť mě si dal naší Jiřinku. A to je pro mě od tebe dost velký pokání. A vždycky ti za to budu vděčná.
1: Jo.
3: Jenom prosím ti, ta pusa tehda, víš, jak to s ní všecko začalo? Proč jsi teda políbil mě, když jsi chtěl Magdu?
1: Protože jsem byl pod párou. Den na to jsem se ti přišel omluvit, ale Magda mi to zakázala a udělali jsme tu dohodu. Já vím, že to byl hřích, však proto tady teď ležím jako Lazar. A každou chvíli už budeš mít ode mě pokoj. Jenom jsem ti to musel povědět, abych se ulevil. Věř mi teď, Tildičko, že toho lituju, protože ty jsi byla ta nejlepší ženská, jakou jsem kdy na světě.

Tak mi snad po mojí zpovědi porozumíš, proč tě prosím o přímluvu za Jiřinku. Ona je jako já neforemná, nehezká, ale má zlatý srdce. A jestli to nemůžeš nebo nedokážeš zařídit sám, tak co kdybys to zkusil taky zas přes nějakou novou mladou Magdičku, která má chlapů tolik, že si s nima neví rady. Když už na světě hříchy jsou, tak ať jsou aspoň k užitku i jiným, viď? Můj svatej Antoníčku. Že jí hocha vyprosím. Vždyť já to vím, že ruku tolik štědrou máš, že se za milence přimlouváš. Ty, můj svatej Antoníčku, ty každýmu štěstí.

0: دشت.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Větu na tragický život jsem já pes, jsem od Heleny Růžičkové, věřte mi, slyšel v životě mnohokrát. A nejenom v tom dnes už zmíněném televizním seriálu. Opakovala ji, kdykoliv jsme se potkali, a mně nebylo zrovna dvakrát. A vždycky dodávala, a neutápěj se v tom, a koukej něco dělat. A stiskla mě v silném objetí a já si rázem připadal jako Oleg Tabakov na jevišti činoherního klubu, kde on tehdy hostoval v Gogolově revizorovi v roli Chlestakova a Helena tam hrála a výborně hejtmanku. Moc rád vám na ty chvíle vzpomínám.
1: Oleg Tabakov, to byla pro mě jedna z největších škol, protože to bylo opravdu život pravda na jevišti. Jak jsem říkala, on přišel do divadla jako Oleg Tabakov, ale na jeviště ze šatny šel teda jako Chlestakov. Byl tak pravdivý, že když mu bylo špatně, všem nám bylo špatně. I obecenstvo dív nezvracelo. On si mohl jít dovolit jít na záchod, ale byl by problém potom s toaletama. Protože všem se začalo chtít jít na záchod. To byl můj život v umění, v pravém slova smyslu, protože ten život on nám ukázal, jak se to hraje. A teď si představ, ten revizor dostal ještě jako další takovou, jako ještě jedno patro víc, teda vejš po té stránce, že ten Oleg mluvil rusky. My mluvili česky, teď samozřejmě on po každý to hrál jinak. Jirka měl jediný teda syn štěstí, že všechny představení, protože dvakrát hostoval, viděl a sám to může dosvědčit, že každý představení bylo jiný, čili my všichni teda nejenom, že tu ruštinu teda jsme sledovali, ale herec je taky jako ty pauzy zná, víš, a teď víš, že ten bude chvíli mluvit, tak si říkáš, tak ještě nevyperu. My byli všichni ve střehu, čili no, bylo to nádherný, skutečně nádherný, protože přijel někdo, kdo mluvil rusky, že, a byl v podstatě nahej a všechny nás tam úplně zblbnul, že.
2: A ještě byl nádherný. Ten Oleg Tabakov tam má krásnou fotku, kdy úplně jako už ten Chlestakov, který jasně dobil všechny pozice, se tam zhroutil Helence takhle a to jsem chtěl právě, no.
1: On se nezhroutil, on naopak ještě z těch prsou si dokázal udělat polštářek a jediný on dokázal, že to skutečně byl polštářek, když to dělal Kodet, tak to byl dobytek.
2: Který z herců našich, když točila film, televizi, nebo když jste byli na jevišti, byl někým, kdo tě, aniž by to třeba on tušil, oslovil a poznamenal, dejme tomu, na dobu těch 15-20 let?
1: No tak skutečně to byl Oleg Tabakov. Vedle toho teda, víš, tím, že já jsem začínala jako malý dítě, tak já jsem znala Láďu Peška, jako, když mu bylo 33 let a točil na Barrandově a já teda jako holčička. No a potom bylo fantastický, kdy teda Jarda Gilar, který režíroval Les toho Ostrovského, takže přizval teda už národního umělce Láďu Peška, který tam hrál tedy Osmibratova, že, čili to bylo fantastický se s tím mistrem, protože já Láďu Peška měla ohromně ráda, on mě taky, ale to jenom říkám náhodou, protože každý si na tobě udělá čárku, to je zrovna tak jako, kdo se s kým schází, proto je strašně důležitý vybírat si přátelé, a protože načerpáš z těch lidí, ty jim dáš a neseš si to dál do života a vlastně nestrácíš čas, jenom nejstrašnější jsou takový ty lidi, kteří řeknou, Ježíš Tomáš, ty jsi taková pusinka zlatá, já ti mám tenhle průšvih, teď na tebe hodí ten průšvih. Že a ty, proč se myslíš, jak to uděláš, co mu pomoct? On si to teda jako sám jako schodil na tebe a se vede se a jde pryč, že? Počistěné, fantasticky. Tak těchto lidí se jako pokud možno stranit, protože to jsou upíři, čímž nechci říct, lidem nepomoct, jo? Ale takovýhle vyžírky pryč.
2: Pryč s tím. Dobrá. Helenko, ty jsi vlastně neřekla, ale co chceš k pití třeba na stůl, aby se cítila dobře, my ti to
1: zařídíme. Já se cítím tak fantasticky, já nepotřebuji ani alkohol, ani sex. Mně stačí jenom dobří kamarádi a partneři okolo.
2: A to jsou úplně, jako počkej, ten sex, jako jenom teď, ne? A
1: no tak celkově... to víš, teď ne, z toho důvodu, to musí si představit těch lidí, co by nám do toho kecalo.
2: No ne, já myslím na sebe hned, jako.
1: No
2: já
1: tak jsi po ruce, že jo? Kde mám co hledat?
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Humor sám o sobě neplyne z toho, že někdo má nadváhu, ale že ten člověk, ať má nadváhu nebo ať má podváhu, se musí dívat na ten svět s úsměvem. A když se na svět usmívá, svět se usmívá na něj.
1: To já bych doporučila dokonce všem lidem, teda teď mluvím za Růžičkovou, že, a mám to oskoušený, že co člověk vysílá, to se mu zpátky vrací. A když se vysílá dobro, tak se mu vrací zpátky taky dobro. A
5: Hlavně se nelitovat, protože jak se člověk začne litovat, to jsou všechny cesty do pekla. Já to vím, když jsem dělala ty diety, to bylo jak na potvoru, že třeba 3 dny proběhly výborně a 4. den jsem se dostala někde, kde byly chlebičky a dorty a všechno, prostě něco se oslavovalo, víš. A ne, jako třeba hodinu člověk odolává a pak si sedne a začne. Co já vlastně z toho života mám? Dejte já vlastně to. A jak se začneš takhle litovat? Šup chlebíček a už je dieta v háji. Takže žádný litování, usmívat se, pokud možno, držet se toho biblického, že mít oči k vidění a uši k slyšení. A když se umíš radovat, třeba i když prší, protože sice pro tebe je to nepříjemný, že prší, ale zase kytičky dostanou vodu, stromy dostanou vodu. Prostě být tolerantní k přírodě a příroda bude pak tolerantní k člověku. Já jsem dokonce uvažovala, Vladimíre, o tom, že za tu dobu jsem v podstatě hrála i negativní role, protože ona, ta sadistická vražetkyně,
4: není
5: moc kladná. No a když si to vezmeš, tak ani ona nevyšla, ta Štubová, tak ona vyšla spíš jako blbá, no ale ono jako bejt zlej nebo blbej, ono není velkýho rozdílu, že?
4: Ještě bych se nakonec chtěl zeptat, kde bereš tu energii?
5: No, když ti to říkám, že když člověk někoho nabíjí, tak se nabíjí sám. To ví, že bez Pána Boha by nám ani vlas z hlavy nespad, takže je to takový celkový propojení a všem lidem bych přála, aby si uvědomili, že žádný rubáš nemá kapsy, že si nikam nic neodnesou. A co odnesou tady z toho světa, tak to bude jenom, co udělali dobrýho a špatného, tak aby si to nějak uvědomili a ten život žili a ne prostě žili v rychlíku a ten svět a život, včetně těch jejich dětí, jel okolo nich.
4: Ale pověz nám tu veselou historku z natáčení, každý to chce slyšet. Jak to bylo s babičkou Slunce, seno, jahody?
5: No tak tam nám natáčela paní Erna Červená, která byla vybraná na konkurs. Bylo jí 84 let a měla šíleně ráda tu scénu, kdy chlasče pivo v posteli a jezdí po návsi. Můžu vám říct, že... Neměla bych to prozrazovat, ale ona říkala, kdy já naposled měla v posteli chlapa, protože aby tu postel řídil, tak tam byl mužský, že jo? Takže se ta scéna opakovala jako několikrát, ale i ta byla skutečně skvělá a smysl pro humor fakt je, že když se takováhle scéna točí a točilo se to v těch Hošticích, tak nahoře je služba, která teda jako dává pozor, že a dole je služba, jenže nahoře tu službu dával, jenže ten dole, co byl, tak ten byl u... hospody, bylo horko, odběh si a jela linka autobusová. Milionář, byl na to strašně hrdý, jako milion kilometrů bez nehody, jo, milion kilometrů bez nehody. A jede a najednou vidí, jak babička chlastá, řve z prostý písničky, takové... a postel. A on tak zblbnul, že naboural. Zboural plot, můžu ti říct. To byla taková smutná jako historka z natáčení, ale všichni jsme se s chutí smáli. A když jsme potom točili už Slunce, seno a pár facek, tak tam už přišla paní
4: Kaplanová
5: Valérie. No a vždycky potom natáčení umordovaný jsme odjeli do Písku a tam v těch městských lázních byli strašně fajn na tom koupališti a nechali nám tam prostor. První tam byla Valérie, jo? První byla Valérie, ona věděla proč. Protože já chodím do bazénu jako po hlavě, šipkou, i teď. No a já, když jsem skočila do toho, tak šla vlna, ta vlna ji vynesla ven, jo? Takže proto ona tam byla první.
4: Nemusela v tom věku lézt po schodech.
5: Přes.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.